0: a její dvouletá dcera zraněných bylo zhruba 40. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Muž žije v Německu od roku 2016, nezískal tam ale azyl. Podle obžaloby měl jeho útok nábožensko-politický motiv. Obhajoba tvrdila, že útočník trpí schizofrenií. Navrhovala proto 15-letý trest a umístění na psychiatrickou kliniku. Policisté ve čtvrtek odpoledne museli zasahovat u jezera Benedikt v Mostě. Ve vodě tam našli mrtvého muže, který se zřejmě v jezeře utopil. Přesnou příčinu smrti podle policejní mluvčí Veroniky Hišperové určí až pitva.
1: Na místo vyjeli kriminalista i koronér, který na místě neshledal známky cizího zavinění. Zemřelý byl již ztotožněn, jedná se o 40-letého muže. Pro zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva.
0: Policie dál pátrá po mladém muži, který se zřejmě utopil v nedalekém jezeře Most. Nezvěstný je od úterní bouřky. Sport. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Odvetu v Turecku budou hrát za týden. Naopak Jablonec v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili lotyšský RFS Riga 2-0. Na gól Vachtana Čanturšviliho ve druhé půli navázal trefou Matěj Polidar. A toho těšilo, že Severočeši duel odehráli bez inkasované branky.
2: Každá nula je podle mě jako důležitá ve fotbale i pro tu obranu, vlastně i pro ty útočníky. A když se vyhraje 2-0, je to z 0, je to slačí. Mohli jsme dát asi více gólů, taky jsme ten gól mohli dostat. Asi by to bylo samozřejmě lepší, kdyby to bylo 5-0, tak tam je s větším klidem, ale myslím si, že se nemáme jako na co stěžovat. 2-0 to je dobrý výsledek a jak jsem říkal, jeden tam prostě s respektem a doufám, že to urveme.
0: Odvetu odehrají jablonečtí fotbalisté za týden v Lotyšsku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 u Bakova nad Jizerou a nehoda na D1 před Loktem. Na dálnici D10 z Turnova do Mladé Boleslavy se vyhněte překážce před sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 54. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Na D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na Čechtice na kilometru 64,5. Tu jsou havarovaná vozidla v odstavném pruhu, takže v jízdních pruzích se projíždí plynule. Ještě se vyšetřuje tak opatrně. Na D1 z Brna do Ostravy počítejte s překážkou před Přerovem. Na kilometru 275 stojí porouchané nákladní auto. Na místě silničáři se šipkou zasahují i do pravého pruhu a vybočuje se. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A teď je úplně čerstvá nehoda na D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy. Za odbočku na Jeneče na 7. kilometru havarovala dvě osobní auta po kolizi se zvěří. Na místo jede policie. A v Ústí nad Labem pozor na nehodu na silnici 62 do Děčína. Pekařské ulici u autosalonu Citroen havarovalo osobní auto. Na místě už jsou záchranáři, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je oblačná až zatažená, ochlazuje se na 21 až 17 stupňů. Pátek přinese jinak jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří až 30 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Cerda.
5: 6 minut po 2. hodině ladíte noční radiožurnál a tak jako včera, předevčírem nebo i zítra, tento čas patří vždy noční soutěži. Tento týden tu pro vás máme právě vyšlou detektivku s názvem Zmizení mladé dámy. A vy se ocitnete ve 20. letech minulého století v Anglii a konkrétně se bude vyšetřovat v Londýně, kam zamířila dcera z jedné prominentní rodiny, ovšem hrozí jí nebezpečí a tak do akce zamíří bývalý agent jejího veličenstva Harry a jeho žena Kat. Jestli se jim podaří dívku najít včas a pomocí, tak to se dozvíte, až když s námi budete soutěžit o knihu Zmizení mladé dámy a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Cerda.

0: Nico Santos zazněl v nočním radiožurnálu a teď je tu soutěž.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midworthu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Jen ještě doplním, že kromě dneška nás ještě čekají dvě soutěže o právě vyšlou knihu Zmizení mladé dámy. Teď už ale pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Ladislav.
0: Ladislave, než se pustíme do soutěžení, v rychlosti se podíváme na pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je správná odpověď, kterou hledáme. Je to takhle jasné?
2: Ano, je.
0: Dobře, jdeme na to. I při dnešní otázce zůstaneme ve Velké Británii, kde se v Anglii, konkrétně v Londýně, odehrává děj dnešní výhry, tedy knihy Zmizení mladé dámy. A dnes se ptáme, jak se jmenuje hymna Velké Británie. Za A, The Star Spangled Banner, nebo za B, God Save the King, a nebo za C, Marseillaise.
2: Tohle to bude typ, ale já dám za B.
0: Za B dáváte God ano. Save the King, nebo také God Save the Queen. A je to správná odpověď, já vám gratuluji.
2: Děkuji.
0: Není vůbec zač, výhru si asi necháte, předpokládám?
2: No, nenechám, já si ji přečtu a pak to dám ještě někomu.
0: Tak to je úplně ideální varianta. Já vás tedy jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu, díky.
2: Ano.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit tu nejbližší hned zítra po druhé hodině, tradičně v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: z domova, ciziny, z kultury i o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před 100 lety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně, kromě večera, také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
3: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
2: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
3: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 15:45. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
5: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
2: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat, a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
5: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
6: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
2: Gro zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
7: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
5: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
8: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
2: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1926 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
9: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
2: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
9: Ty zprávy chodily ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
10: Soudruh má Marka Dáfí, se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
2: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: 2:30. Stručné zprávy připravil Martin Matějka.
1: Meziroční růst stavební výroby v červnu zpomalil, zatímco v květnu Český statistický úřad zaznamenal meziroční nárůst o 4,4% a v červnu to byla jen 2%. Ubylo i dokončených bytů, bylo jich meziročně o 18% míň a těch rozestavěných ale naopak asi o 50% víc. Podle statistiků ale za tímto nárůstem stojí hlavně to, že se loni stavilo málo. České dráhy by měly od roku 2030 dál provozovat příměstskou dopravu v Praze a středních Čechách a schválila to Rada Středočeského kraje. Informaci Hospodářských novin potvrdil Radiožurnálu radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký z Hnutí STAN. Cena trendu na 30 let je 165 miliard korun. Podle Hospodářských novin budou rozhodnutí ještě potvrzovat pražští radní. V italských Alpách zemřela dívka z Česka, potvrdili to tamní horští záchranáři i české ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Cima di Valbona a dívka byla na túře s rodinou. Uklouzla na svahu a spadla ze skal srázu z výšky přibližně 90 metrů. A ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a současné sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka, aby celorepublikově měly být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. Sport. Evropská fotbalová unie UEFA dál trvá na bojkotu soutěží Mezinárodní federace FIFA. Vedení organizace totiž není spokojené s omluvou světového fotbalu za plán na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Podle vyjádření UEFA nebyly splněny podmínky pro jeho odvolání. Zástupci FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřili podporu kritizovanému prezidentovi Gianni Infantinovi a zároveň se právě za zmíněný plán omluvili. Informovali o tom agentury AFP a Reuters.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 za Trhovým Štěpánovem a taky na D35 u Svitav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu před odbočkou na Čechtice. Na kilometru 64,5 havarovala dvě osobní auta a vše je v odstavném pruhu, pozor na vybočující vozidla. Na D35 pozor ve sjezdu u Svitav na kilometru 201. Na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Na místě se uklízí, pohybují se tam lidé a projíždějte opatrně, průjezd je omezený. A na D6 z Karlových Varů do Prahy nehoda za odbočkou na Janeč. Na 6. kilometru havarovala dvě osobní auta při střetu se zvěří. S opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná až zatažená, ochlazuje se na 21 až 17 stupňů na západě a severu Čech, měří kolem 14 a na horách 13 stupňů. A pátek jinak přinese jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Vlna veder letos v létě nutí lidi hledat místa, kde se ochladit. Některá města zpřístupňují klimatizované prostory nebo zastíněné zahrady. A třeba Karlova studánka na Bruntálsku nabízí místním i turistům úlevu u vodopádu Bílé Opavy. Podíváme se tam za chvíli v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Ellie Goulding zazněla v nočním radiožurnálu, to byla píseň Your Song, původně z pera Eltona Johna, kterého mimochodem v této půlhodině za pár minut také uslyšíte. Ale teď jdeme do jeseníků. Tropické dny útočí na lidské zdraví a právě uprostřed jeseníků existuje místo, které funguje jako přírodní klimatizace. Vodopád v Karlově Studánce. Své okolí ochlazuje o několik stupňů a v parných dnech k němu proto míří za úlevou i astmatici.
1: Tak teď jsme z té rozpálené hlavní ulice vešli na tu boční stezku. Míříme kam?
2: Vodopádu Bílé Opavy, místu, kdy vlastně Bílá Opava z náhonu, který je nad Karlovou Studánkou, přepadá do původního koryta Bílé Opavy.
1: A tam se dá ochladit v těchto tropech?
2: Ano, tam je to jediné místo v Karlové Studánce, kde bude nejchladněji.
1: Tak už se těším teda. Popisuje mi cestou k tomu přírodnímu ochlazení lázeňský balneotechnik Tomáš Kocman. Ten závan toho chladného vzduchu je cítit.
2: Ale nemáme to jenom dáno pocitově. My jsme tady prováděli měření skoro 2 roky. My jsme měli automatickou měřicí stanici přímo tady a to měření bylo prováděno každých 10 minut a tím pádem máme dokázáno, že skutečně u vodopádu Bílé Opavy je nejchladněji. V těch maximálních teplotách ty rozdíly byly až 4 až 5 stupňů.
1: Čím to je, že je tady chladněji?
2: Je to ta schlazující veličina té proudící vody, to je první věc. Ta voda má teplotu třeba 8 stupňů a potom taky tady máme svrkový porost, který vlastně hodně zastívuje toto místo.
1: Ještě ten větřík trošku zafouká, ale už jsem zpátky mezi živými. Chladnějšího prostředí tady u vodopádu si užívají i manželé Jana a Libor z Ostravy.
3: My jsme z Ostravy a tam je teplota teď zrovna 37 stupňů a tady prostě se to ani nezdá. Úplně perfektní vzduch všechno. Já jsem astmatik navíc, takže to cítím.
1: Přirozená aklimatizace.
3: No, tak proto jsme tady.
4: Je tady dobře, lépe se tady dýchá, proto jsme tady přijeli.
1: A v zimě je to tady u vodopádu přesně naopak. Je tady o pár stupňů tepleji než v okolí. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Němčina, italština, čínština. Všechny tyto jazyky je možné teď slyšet ve Velké úpě v Krkonoších, kde se koná už páté mezinárodní setkání dětí z 16 zemí z celého světa. Žijí mimo Českou republiku, protože jeden nebo oba jejich rodiče jsou cizinci. Tábor připravuje spolek Krajánek ve světě i kvůli tomu, aby napomáhal udržení českého jazyka a národních zvyků.
1: Já jsem Filip, už jsem tady po pátý a jsem z Itálie.
2: Já se jmenuji Anička, jsem tady po třetí a jsem z Dánska.
3: Já jsem Rej, já jsem už tady po třetí a já jsem z Číny.
4: Dobré útro, měne tu kamise dopadá.
5: Filip jezdí na tábory už od samého začátku.
1: Ano. Ano, je to tak. Tady můžeš poznat činnosti, co se dělají na druhém kouli světa. Se to můžeš naučit a taky to udělat a budeš mít trošku více ve tvým životě.
6: Nejstarší děti právě v tuto chvíli absolvují besedu.
7: Podle toho, co nám udělá ten obličej, tak my si můžeme přečíst, co to znamená.
8: No, zatleskejte.
9: Děláme komiks a teď momentálně děláme výrazy, emoce a to u robota.
6: Klára Smolíková, jaké to je komunikovat s dětmi z nejrůznějších koutů celého světa?
9: Složité. Já když jsem na besedách v zahraničí, tak většinou tím, že děti jsou vlastně z jedné skupiny, tak je to snazší. Tady jsem 5 minut, takže zatím nevím, kdo se stydí, kdo mluvit nechce a kdo opravdu nerozumí, ale já na to přijdu.
10: No, nebo tam se najdi tam.
6: Další skupinka dětí navléká korálky, dohlíží na ně vedoucí Terka.
11: Já si myslím, že je to jedna z aktivit, které děti fakt baví, takže jim to jde krásně. Oni tady si vybíjí se svojí kreativitou a zároveň si můžou z tábora odnést něco vlastního na památku.
12: Hodně dětí jezdí opakovaně, okamžitě se prostě začnou kamarádit, ptát se, kdo je odkud. Komunikační jazyk, která tady je čeština, výjimečně je to třeba angličtina nebo jazyk toho státu, když se občas někde poskupinkujou nebo když někdo potřebuje přeložit, ale jinak vlastně jediný jazyk, kterým se domluví úplně všichni, je ta čeština.
6: Říká Lenka Kanélie. Další mezinárodní setkání dětí, tentokrát už 6. v pořadí, se uskuteční příští rok. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Martin Matějka.
5: Při čtvrtečních ruských útocích na Charkovskou oblast na Ukrajině zahynulo nejméně 5 lidí. V Česku mírně poleví horko, v Itálii vedra pokračují, místy tam naměřili až 48 stupňů. Fotbalisté Jablonce na úvod 3. předkola konferenční ligy porazili lotyšský celek RFS Riga 2-0. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Rusko ve čtvrtek ze vzduchu útočilo na ukrajinská města Lozova a Balaklia v Charkovské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy zahynulo nejméně 5 lidí.
7: Cílem ranního ruského útoku se stalo železniční nádraží ve městě Lozova, která je důležitým dopravním uzlem. Podle policejních informací na místě zemřeli 2 lidé a 11 bylo zraněno. Další nejméně 3 lidé zahynuli při útoku leteckými bombami na Balaklii. V Chersonu a chersonské oblasti Rusko zaútočilo na 2 autobusy s civilisty. Zraněno bylo podle tamních úřadů celkem 11 lidí. V Dnipropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, uvedla tamní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil dronové zásahy 2 velkých ruských rafinérií v Jaroslavli a v Baškortostánu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Útočila taky Ukrajina, jenom za poslední noc ruská protivzdušná obrana zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou maxima ze 2 vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Za čtvrtek padlo celkem 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Dnes už mají teploty mírně klesat. Velká vedra dál sožují Itálii. Ve všech 27 velkých městech tam během čtvrtka platil nejvyšší stupeň varování. Vysoké teploty trápí hlavně centrální a jižní části země a potrvají ještě nejméně 9 dnů.
8: Nejvyšší červený stupeň značí potenciální zdravotní rizika pro celou populaci. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu Afragola teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia. Na obou místech k tomu přispěly velké zpevněné plochy a přímé slunce. Itálie se potýká už se 4. vlnou veder letošního léta. Italští hasiči bojují s několika lesními požáry a vysoké teploty trápí i zemědělce. Například na Sardinii podle veřejnoprávní stanice RAI klesla produkce medu až o 70%. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
5: V ostravském krevním centru mohou darovat krev lidé po návratu z vybraných evropských zemí s výskytem západonilské horečky. Nově tam dárce na přítomnost viru testují. Podle primářky krevního centra ostravské fakultní nemocnice Zuzany Čermákové mají zdravotníci nedostatek zásob krve kvůli většímu množství úrazů v letní sezóně.
9: My v podstatě jsme k tomu přikročili proto, že musíme dárce vyřazovat z těch oblastí, kde je potenciálně riziko nákazy. Všechny ty země jsou vyjmenované na našich webových stránkách, jsou to teda ty nejčastější vlastně evropské letní destinace. Zásoby krve máme na dolní hranici limitů.
1: Sport.
5: Fotbalisté Hradce Králové na úvod 3. předkola Evropské ligy podlehli tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání 3. předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů. Fotbalista Liberce Vasil Kušej dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 zápasy. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
10: Kušej
0: ostrým skluzem dohrál teplického Jakubka a červenou kartu dostal už po 48 sekundách hry. Další hráč Severočechů Petr Hodouš si po vyloučení nezahraje jedno utkání. Disciplinární komise zároveň potrestala Zbrojovku a Spartu za výtržností fanoušků v úvodním kole nejvyšší soutěže. Brněnský klub zaplatí 150 tisíc korun, Pražané dostali pokutu 300 tisíc korun. Zbylá dvě utkání z 8-zápasového trestu pak komise podmíněně prominula slavistovi Davidu Mousesovi, který v minulé sezóně zlomil čelist libereckému Hodoušovi. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Holubicemi a nehoda na D35 u Svitav. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova hlásíte nebezpečnou situaci za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 211 v omezení řidič mění kolo na vozidle na straně dovozovky.
11: Ve zúžení pán tam mění kolo dovozovky v dešti, ale nemá zapnuté výstražky, jenom tam má nějaké bílé světlo, ve výsledku bude vidět strašně blbě a na poslední chvíli.
10: Na dálnici D35 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 201 na Svitavy. Na kruhovém objezdu se uklízí po nehodě osobního auta, pohybují se tam policisté, průjezdné je to s velkou opatrností. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku, kolona se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Pátek přinese jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Cerde.
12: Ladíte noční Radiožurnál 6 minut po 3 hodině a Česko v posledním týdnu sužují velmi vysoké teploty, přesahující i 40 stupňů Celsia. Dělá stát dostatečná opatření, aby připravil společnost na takové klimatické extrémy? Ptal se na to bleskový průzkum společnosti Median. Podrobně vám ho představíme už za okamžik.
6: Noční Radiožurnál
13: a Adam Cerda.

0: Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Většina lidí se také obává negativních dopadů na svůj život. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Česko zasáhly už koncem června a znovu v posledních dnech.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
2: To byl poslední červnový víkend. Tehdy k tomu ministr sportu Boris Šťastný z motoristů ve sněmovně poznamenal.
3: Nejde o globální oteplování, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy.
2: V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
4: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích.
1: Jde o první překonání 40 stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
4: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
2: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. Dvě třetiny lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života.
5: Nejčastěji se toho opět obávají mladí, přes 80% z nich. Nejméně se obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
2: Skoro dvě třetiny lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
6: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
7: My dáme pryč tady, jak máme to sezení, když ráno chceme spát díl, tadyhle jde sluníčku. A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák, asi třetina z nich. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. Obyvatelé malých měst a vesnic pak pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori pak více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba třetina lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Ministerstvo životního prostředí v reakci na výsledky průzkumu oznámilo, že dělá mnoho konkrétních opatření. Podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň ale rezort tvrdí, že adaptaci na změnu klimatu nemůže řešit jenom stát. Pomáhat podle něj musí i obce nebo firmy. A teď už Scorpions v nočním Radiožurnálu.

0: Lidé se nemají bát podávat stížnosti na nečinnost stavebních úřadů. Prohlašují to právníci z kanceláře veřejného ochránce práv, kteří dostávají stále víc podnětů v souvislosti se stavebním řízením. Přibylo jich po červenci 2024, kdy minulá vláda novelizovala stavební zákon a zavedla digitalizaci stavebního řízení. Úřady to zahltilo a zpomalilo natolik, že doteď nestíhají žádosti vyřizovat včas.
1: Na stavební úřad jsme se obrátili v říjnu minulého roku.
2: Muž, který si nepřál uvést své jméno, ale redakce ho zná, chce na Brněnsku stavět rodinný dům.
1: To řízení do dnešního dne nebylo zahájeno.
2: Když na stavební úřad v Tišnově volal, dozvěděl se jenom, že nejsou lidi, není čas.
1: Třikrát jsme třeba tu stavební firmu už museli prostě odložit. Má to dopad prostě do peněz.
2: Čekat 10 měsíců je opravdu dlouho, jak potvrzuje i vedoucí stavebního odboru z kanceláře veřejného ochránce práv Pavel Půček.
3: Klasický rodinný dům, ale třeba bude trochu složitější, do 3 měsíců byste to povolení prostě získat měl.
2: Šéf tišnovského stavebního úřadu je David Vávra. V e-mailu, ze kterého citujeme, připouští zdržení.
4: A je bohužel pravda, že v některých lokalitách se k posouzení žádosti dostaneme až 10 měsíců po obdržení žádosti. Zdůrazňuji, že se jedná o žádosti o stavební povolení, které jsou nejsložitější.
2: Obhajuje se tím, stejně jako jiné úřady, že pracovníky nejvíc zdrželo velké množství nedokonalých žádostí zaslaných před červencem 2024 podle starého stavebního zákona. A práci jim zkomplikovala i problematická digitalizace, jak potvrzuje i Pavel Půček. I on eviduje větší počet podnětů ombudsmanovi.
3: Vždy jsme měli kolem těch 700-800 podání ročně, tak teď už máme rozjeto, že možná překonáme tisícovku. Já se ale obávám jako jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje, ale ono to jako jinak nejde.
2: Stížnosti vyřizuje nadřazený stavební úřad Jihomoravského kraje. Vůči tomu tišnovskému jich letos řešil asi 15. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
5: Za první pololetí tohoto roku evidujeme přibližně 170 stížností na nečinnost stavebních úřadů.
2: Pokud lidé neuspějí ani se stížností, můžou se obrátit na veřejného ochránce práv. Rady najdou na webu domek.ochránce.cz. Tomáš Krmr, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy a Martina Matějku.
1: Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevřel veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Je otevřený od 10 do 18 hodin. Lidé si tam můžou posedět v klimatizovaných prostorách a zdarma se napít vody. Historický sál je jinak veřejnosti nepřístupný. Spojené království uvalilo nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. A Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. A podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj série Masters v Montrealu do osmifinále. Belgičan Blok se porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar, který vyřadil ve dvou setech Itala Musettiho.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Svitav a omezení na D1 na mostě Šmejkalka. Na dálnici D35 pozor na nehodu u Svitav. Na kruhovém objezdu s nájezdem i sjezdem z dálnice na kilometru 201 havarovalo osobní auto. Na místě stále pracují policisté, je to s opatrností průjezdné. Na ostatní dálnice jsou bez hlášených nehod, na několika místech je ale dnes v noci omezený provoz. Na D1 z Brna do Prahy se pracuje na mostě Šmejkalka. Od 24. kilometru silničáři opravují značení, projíždí se pouze jedním zúženým pruhem a je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná a zatažená. Na západní Moravě, ve Slezsku a ve východní polovině Čech se místy vyskytnují přehánky a bouřky. Kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Ochladilo se na 21 až 17 stupňů. Na západě a severu Čech měří kolem 14, na horách 13 stupňů. Pátek přinese jinak jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná pátý díl letního speciálu našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Skrytý kontakt a jasný motiv. Zadavatel vraždy Kuciaka uniká trestu. Hlavním podezřelým je dál podnikatel Kočner. Co na něj policie má? Vracíme se k případu, který šokoval Slovensko. Přinášíme závěrečný díl četby o vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dnes je pátek 7. srpna.
5: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 5. Časť 1. Deň po.
4: Byl čtvrtek 22. února roku 2018. Krátce po 5. ráno, tedy asi 12 hodin po dvojnásobné úkladné vraždě ve Velké Mači. To ale ještě skoro nikdo netušil. Podnikatel Marián Kočner byl jako obvykle vzhůru. Psal kamarádce Aleně Žužové přes šifrovanou aplikaci a snažil se rozproudit další z nekonečných konverzací. Za pár hodin ho čekalo jednání v kauze sfalšovaných směnek u soudu v bratislavské Petržalce. Jeho zpřízněná duše z Komárna obvykle vstávala později a teprve pak odepisovala na zprávy. Toho rána ale klidný spánek nepřicházel v úvahu. Zprostředkovatel vraždy Jána a Martiny, Zoltán Andruško, tvrdí, že už večer předtím poslal Žužové šifrovanou zprávu o vraždě novináře. Měl napsat: mám defekt. U Žužové v mobilu se tahle zpráva sice nikdy nenašla, ale pořídila si mezitím nový telefon a obsah toho starého byl pečlivě vymazaný. Andruško pak vyrazil ze svého domu v Chotíně do Komárna, což potvrdila i data z jeho mobilu. Tvrdí, že jel za Žužovou. Ještě předtím, než dorazil, si Tmavovláska psala s Kočnerem. Přesně v 7 hodin a 26 minut mu poslala zprávu. A je to v p***či. Kočner za pár vteřin reagoval zjevně v náznacích. Co? Roztál sníh? Žužová odpověděla zdánlivě nesouvisejícím způsobem. Jeden už opravdu vypadl. A doplnila to emotikonem osoby s rukou na tváři. Za zmínku stojí, že den předtím ti dva vtipkovali o snech o vypadávání zubů a psali si, že podle výkladu snů to symbolizovalo smrt.
5: Část druhá. Dní ticha.
4: Ani 2 dny po vraždě novináře se o ní v novinách žádné zprávy neobjevily. Pro pachatele to byl ideální stav. Čím později se čin provalí, tím výhodnější to pro ně bude. Horká stopa vychladne. Zpráva o smrti Jána Kuciaka se neobjevila ani 3. den, tedy v sobotu 24. února. Žužovou před 8. hodinou ráno napadlo zjišťovat, jaké je oblíbené číslo jejího AV, což byl Kočnerův oblíbený pozdrav. 13 nebo 21, odsekl podnikatel suše přes šifrovací aplikaci Threema. Fakti nosí štěstí, i nechtěně, komentovala jeho volbu milovnice numerologie a doplnila to zubícím se smajlíkem. Tak nevím, jestli i nechtěně, váhal Kočner. Byl stručný, tvrdil, že je lyžovat. Ale nechtěně ho máš sám od sebe každý den, ne? Poznamenala Žužová. Jakoby naznačovala, že s každým dalším dnem má Kočner ještě větší štěstí. V sobotu odpoledne se dvojice ještě domluvila, že se kolem 7. zase shledá. Ten večer si už dál ale nepsali. Právě 21. února, což tedy mělo být pro Kočnera symbolicky šťastné datum, zavraždil střelec novináře. A ještě 3. den poté se o tom vůbec nemluvilo. Existovala jen 2 možná vysvětlení. Buď Miroslav Marček, který se později k vraždě přiznal, obelhal svého parťáka i zprostředkovatele a nikoho nezastřelil, nebo mrtví snoubenci leželi v domě ve Velké Mači a zatím nikomu nechyběli. V neděli to byly už 4 dny od vraždy, o které se v médiích stále neobjevila žádná zmínka. Kočner už 10. den po sobě opakoval stejný scénář. Údajně odjížděl každý den lyžovat mimo Bratislavu. Aspoň tak to prezentoval svojí kamarádce z Komárna. Večer si měli zavolat, ale nakonec z toho sešlo. Slovensko se probouzelo do nového pracovního týdne, když Kočner v pondělí 26. února 2018 ráno v 7 hodin 22 minut poslal svoji kamarádce bez vysvětlení zprávu, která se skládala z emotikonů, z číslice 50, šipky s anglickým nápisem soon, tedy brzy, a obrázkem záchodu. Žužová její význam přesto pochopila a jakoby se lekla, snažila se zachránit situaci. Kočnerovi napsala: Myslíš to, co propadlo? To vyřešíme. Už jsem to avizovala. Víš, že jsem šetrná, a přidala emotikon ženy. I k tvým, dodala a doplnila emotikon opice, zakrývající si oči a smajlík s kapkou potu na čele. Zprávy jakoby naznačovaly, že Kočner za něco utratil částku, zkráceně označenou číslem 50, a tyto peníze zcela zbytečně pak skončily spláchnuté někde v záchodě. Kdyby byl objednavatelem vraždy on, což vždy popíral, mohl v té době pořád ještě pochybovat, jestli vrazi nelhali o tom, že čin skutečně spáchali. Mohli to jen předstírat a vzít si slíbenou odměnu 50 000 eur. Krátce na to se ale Kočner mohl přesvědčit o opaku. Asi 10 minut po 8:30 začala média chrlit policií potvrzené zprávy o vraždě Jána a Martiny. Hodně z nich přitom zmiňovalo i Kočnera a jeho výhružný telefonát Kuciakovi z 5. září 2017. Kuciak byl mrtvý. Zastřelili i jeho snoubenku Kušnírovou. Vrah nelhal.
5: Část 3. Sieť dôkazov.
4: Jediným, kdo hned od začátku ukazoval prstem přímo na Kočnera, byl Zoltán Andruško. Pořád opakoval, že vraždu si u něho objednala Alena a vyřizovala to za Kočnera. I když měl Andruško pochybnou pověst, policie mu věřila, protože už během prvních dvou dnů po zadržení uvedl příliš mnoho detailů, které by si jen těžko mohl vymyslet a které mohl znát pouze člověk, jenž se na přípravě vraždy podílel. Později to potvrdili výpovědi ostatních lidí a další důkazy. Tak například sledování novináře. Andruško od začátku vypovídal, že po objednání vraždy mu Žužová v autě před svým domem ukázala nějaké fotografie. Do notebooku zasunula flešku a postupně otevírala vybrané položky. Bylo to podle mě profesionálně zpracované sledování Kuciaka. Alena otevřela nějaký soubor, ve kterém bylo víc údajů a našla fotku Kuciaka, přičemž si nepamatuju, jestli jsem si tu fotku vyfotil do svého telefonu sám, nebo to udělala Alena. Měla tam také adresu, kde Ján Kuciak bydlí. Zatímco v tom souboru hledala, tak jsem si všiml, že tam byly napsané dny, data a k ním text, takže jsem z toho usoudil, že ho někdo musel sledovat, prohlásil Andruško.
5: Část čtvrtá. Nepriame svědectvá.
4: Mariana Kočnera usvědčovala v očích policie také výpověď utajeného svědka, Petera Tóta, jeho někdejšího kamaráda. Ten popsal, jak Kočner štědře financoval sledování novinářů desítkami tisíc eur. Ale nebyla to jen výpověď tohoto bývalého novináře a někdejšího agenta slovenské informační služby v jedné osobě, ale taky dalších členů komanda, které Kuciaka sledovalo. Přestože prohlásili, že netušili, kdo si monitoring vybraných osob objednal, tak potvrdili, že novináře natáčeli a že za to brali peníze. Konec konců ze sledování novinářů se usvědčil sám Kočner, například ve zprávách, které si psal se svými známými. Letos jsem do novinářů investoval 200 tisíc eur, by se spodral, kdyby si věděl, jak je mám prolustrované. Vím, kdo koho šlá, kdo je bůdík, ožrala, tyrán, i s foto a videodokumentací. Chlubil se mafián Kočner Ladislavovi Tichému, bývalému náměstkovi generálního prokurátora přesně 30. listopadu 2017. Tedy v době, kdy už sledování Kuciaka ukončil. Monitoring novinářů a jeho výsledky se staly jedním z klíčových důkazů, které podle policie spojovaly všechny aktéry podezřelé z vraždy Jána a Martiny. Kočner si objednal a zaplatil sledování a fotografie i videa z popisky, pořízené během něj, byly nalezeny na flešce v trezoru v domě, kde bydlel. K materiálům se dostala Alena Žužová, a to pod záminkou, že budou sloužit k přípravě pořadu Na pranýři, ve kterém chtěl Kočner diskreditovat novináře. Fotky a popisy s adresou Jána Kuciaka předala Žužová Zoltánu Andruškovi. A potom měli fotky s adresou a popisy vidět samotní vykonavatelé vraždy, Marček a Sabo. Když vyšetřovatelé Kočnera obvinili, v usnesení zmínili taky jeho podivné telefonáty z vězení. Protože se hovory z vazby, s výjimkou těch s advokáty, nahrávají, získal vyšetřovací tým zvukové záznamy i přepisy. Policie zaregistrovala podezřelé chování Kočnera ve vazbě po zadržení Andruška a spol. Potom, co Národní kriminální agentura provedla v říjnu 2018 prohlídky v Kočnerových domech a zajistila množství důkazů, volal podnikatel svojí ex-manželce Karolíně. Vyšetřovatel Petr Juhás, šéf policejního týmu Kuciak, to v usnesení o obvinění shrnul takto. Kočner zjišťoval, jaké věci policie zajistila. Následně telefonicky kontaktoval Miriam Hatinovou, svoji milenku, které se v narážkách ptal na konkrétní popis něčeho, co měla mít i ona, hlavně na barvu. Z kontextu je zřejmé, že zjišťoval, jestli policie zajistila právě USBčka, na kterých byly záznamy a informace ze sledování novinářů, a to hlavně Jána Kuciaka. Tato skutečnost svědčí o tom, že si uvědomoval, že zajištěním těchto důkazů v probíhajícím trestním řízení může být s touto vraždou spojován. Zaznamenal Petr Juhás v březnu roku 2019.
5: Část 5. Diskrétní kamaráti.
4: Podezření vzbuzovalo i přátelství mezi Kočnerem a Žužovou. Neprezentovali ho veřejně, občas působili, jakoby to tajili. Setkávali se nejčastěji v golfovém areálu v Báči, nedaleko Bratislavy, který je dost velký na nenápadné schůzky dvou lidí. Návštěvy v luxusních autech tam nevzbuzovaly žádnou pozornost. Policie o tom ve svém usnesení napsala. Hlavním důvodem, proč tento kontakt nebyl veřejný, je to, že Marián Kočner využíval schopnosti Aleny Žužové k získávání materiálů na vlivné osoby, kterými by je mohl v budoucnu diskreditovat. Jednalo se hlavně o materiály týkající se intimní komunikace mezi těmito osobami a Alenou Žužovou, intimní fotografie těchto osob a podobně. Na základě těchto zjištění je zřejmé, že tyto činnosti měly pro Mariana Kočnera velký význam, protože díky tomu, že disponoval takovými kompromitujícími materiály na vlivné osobnosti slovenské politiky, prokuratury, soudnictví a policie, mohl mít pocit, že mu nehrozí trestní stíhání za jeho trestnou činnost, případně trestnou činnost osob z jeho okolí, uvedli policisté. Vyšetřovatelé z Kuciakova týmu byli přesvědčeni, že Kočnerův vztah se Žužovou je velmi hluboký a maximálně diskrétní. Osobně ji neznali ani Kočnerovi blízcí přátelé. Bez mobilních telefonů Mariana Kočnera, a tedy i bez zachycené komunikace, by intenzitu jejich vztahu se Žužovou nikdy neodhalili.
5: Část 6. Od vyhrážok cez lustráciu až k sledovaniu.
4: Policie v obvinění Kočnera z objednání vraždy připomněla jeho výhružný telefonát z 5. září 2017, kdy Kuciakovi popisoval, jak se bude věnovat jemu, jeho rodině a bude na něho hledat špínu. Kuciakovi řekl, že přestane psát. To se taky nakonec stalo, ale ne proto, že by na novináře našel cokoliv kompromitujícího. Pár měsíců po Kočnerově telefonátu popravil vrah Jána Kuciaka v jeho vlastním domě výstřelem do srdce. A existují i další časové souvislosti, které bijí do očí. Pouhý den po agresivním telefonátu zadal tehdejší ředitel odboru podpory řízení Národní kriminální agentury Pavol Vorobjov svému kolegovi požadavek na vytvoření vztahového diagramu, tedy takzvaného pavouka osoby Jána Kuciaka. Svému kolegovi Michalu Zubčákovi řekl, že jde o novináře ze serveru Aktuality.sk, ačkoliv jemu to jméno nic neříkalo. Zubčák slíbil, že úkol vyřídí hned druhý den. Zprávy o tom se našly ve Vorobjovově mobilu. Přesně 7. září 2017 už systém zaznamenal prověrku Jána Kuciaka, ale v jeho adrese chybělo číslo domu. Vorobjov dostal vyčištěný diagram o Jánu Kuciakovi až 25. září 2017. Sám pak ještě z vlastní iniciativy lustroval novináře v systému registru obyvatel. V něm už našel přesnou adresu a zjistil, že Kuciakův dům ve Velké Mači má číslo popisné 558. Následně po kontrole jsem tento vztahový diagram předal prezidentovi policejního sboru, vypověděl později Vorobjov před vyšetřovateli. Ale po necelém půl roce tuto část upravil a policejního prezidenta Tibora Gašpara z příběhu o lustraci vynechal. Vorobjov k tomu při výslechu řekl, v předchozí výpovědi jsem uvedl, že to byl požadavek pana Gašpara, ale s odstupem času musím říct, že se jednalo o domněnku z mého pohledu, jelikož si přesně nevzpomínám, odkud ten požadavek přišel. Tibor Gašpar je vzdáleným příbuzným oligarchy Norberta Bödera. Oba pocházejí z Nitry. Böderovo jméno v souvislosti s lustracemi zmínil svědek Peter Tóth. Podle jeho výpovědi je pro Kočnera scháněl právě tento nitranský oligarcha s vlivem na policii. Kočner si s Böderem domluvil schůzku na 3. října 2017, což potvrzuje zpráva z jejich komunikace. Restaurace Liviano, když vejdeš, tak nalevo za paravánem, navigoval Kočner Bödera v daný den dopoledne. O čem se ti dva bavili, nikdo kromě nich s jistotou neví. Ale už v 15.17 Kočner poslal zprávu Petrovi Tóthovi. Ján Kuciak, Velká Mača, 558, Galanta. Sledovací komando zřejmě nestrácelo čas. Na Kuciaka se zaměřilo hned o den později. Zaznamenalo, co dělá, a sepsalo první monitorovací zprávu.
5: Část 7. Motiv. Ohrozeně biznisu.
4: Vyšetřovatel Peter Juhás a jeho kolegové museli v obvinění objasnit, jestli mohl mít Kočner důvod objednat si vraždu novináře a jaký ten důvod byl. Analyzovali všechny Kuciakovy články v médiích, hlavně ty, které se jakýmkoliv způsobem týkaly právě Kočnera. Kuciak ho poprvé zmínil v textu na portálu Aktuality.sk v lednu 2016, když psal o majitelích bytů v luxusní rezidenci Bonaparte v Bratislavě a o jejich vazbách na politiky ze strany Směr. V komplexu totiž bydlel i premiér Robert Fico, který si pronajímal byt od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Další byt tam vlastnila Kočnerova firma. V roce 2016 upozornilo několik novinářů, včetně Jána Kuciaka, že developerská firma stojící za projektem Bonaparte mění majitele a s rukou Bašternáka se postupně dostala až k maďarskému občanovi jménem Jozef Pál Mészáros. Nikdo tehdy netušil, že tohoto bílého koně dohodil právě Zoltán Andrůško. Údajně ho o to požádala Žužová a šlo o službičku pro Kočnera. První velkou kauzu s Kočnerem v hlavní roli zveřejnil Ján Kuciak v lednu 2017. Jednalo se o případ nepřátelského převzetí společnosti Technopol. Novinář zjistil, že majetek firmy v hodnotě 20 milionů eur přešel za podezřelých okolností na lidi z Kočnerova okolí. Případ podrobně rozebral a poukázal na to, jakou roli v kauze sehrály soudy a katastr nemovitostí. Dalším citlivým tématem byla kauza hotelů v horském středisku Donovaly. Nejdřív prověřovala podivné převody nemovitostí policie. Ta nic nezákonného nezjistila. Ján Kuciak ale v červnu 2017 vyvrátil argumenty, kterými vyšetřovatel zdůvodnil zastavení stíhání, a do hry vstoupila prokuratura. Ta nařídila změnit vyšetřovatele a Kočnera obvinit. Vyšetřování kauzy Donovaly se později spojilo s případem golfového areálu v Báči, ke kterému se Kočner dostal podezřelým způsobem. V červnu 2023 na něho státní zástupce ze speciální prokuratury podal v obou těchto případech obžalobu. V kauze Donovaly měla státu vzniknout škoda ve výši 8 milionů eur za nadměrné odpočty DPH. A v případě golfového areálu čelil Kočner obvinění z poškození věřitele se škodou 3 milionů eur. Kromě jiných článků napsal Kuciak také podrobnou věřitele se škodou 3 milionů eur. Kromě jiných článků napsal Kuciak také podrobnou analýzu případu směnek televize Markýza v hodnotě

0: podivný spor upozornil, košický soud nakonec změnil názor a případ v létě 2018 dopadl v Kočnerův neprospěch. Žádných 45 milionů nevysoudil. Definitivní verdikt si už ale Kočner osobně nevyslechl. V té době byl ve vazbě kvůli kauze falšovaných směnek. Policisté analyzovali více než 160 Kuciakových článků a našli minimálně 26, ve kterých novinář upozorňoval na Mariana Kočnera. Poslední text před vraždou Jan publikoval 9. února 2018. Jeho spoluautorem byl kolega z redakce Martin Turček a měl titulek Další podivné převody kolem Kočnera. Soud chce vymazat firmu s dluhem 10 milionů. Dvojice novinářů v textu odhalila další podivné prodeje bytů v komplexu Five Star Residence v Bratislavě. Vyšetřovatel Juhás k tomu napsal. Z těchto článků vyplývá, že Jan Kuciak přinášel jako investigativní novinář nová témata týkající se trestné činnosti Mariana Kočnera, o kterých se začalo veřejně diskutovat, a ve většině případů se tyto kauzy staly předmětem policejního vyšetřování. Na tyto články a témata reagoval i Marian Kočner, a to svoláváním tiskových konferencí, na kterých musel veřejně reagovat i na argumentaci Jana Kuciaka. Tyto články mají jeden společný jmenovatel, a to, že ohrožovali Mariana Kočnera v rovině trestněprávní, v rovině bezstarostného podnikání a v neposlední řadě mu tato témata kazila jméno, což se neslučovalo s tím, že zakládal nový politický subjekt s názvem Cíl, se kterým chtěl vstoupit do politiky. To napsal vyšetřovatel Juhás v odůvodnění obvinění Kočnera ze dne 8. března 2019.
1: Část 8. Verzie ubúdali, jedna nevypadla.
0: Vyšetřovací tým Kuciak postupně zredukoval přibližně 80 vyšetřovacích verzí motivu vraždy na 30. Na tomto seznamu figurovalo od samého začátku i jméno Mariana Kočnera a nevypadlo z něj ani po vyškrtnutí desítek možných motivů. Po zadržení skupinky podezřelých na jihu Slovenska, kdy přišlo okamžité přiznání Zoltána Andruška, se Kočner stal podezřelým číslo jedna z objednávky likvidace novináře. Vyšetřovatel podložil svoje trestní stíhání několika zjištěními. Zaměřil se na to, co Kočner dělal před vraždou a po ní. Měl k dispozici důkazy o jeho vztahu s Alenou Žužovou a jejich šifrované konverzaci, která byla plná symbolů a náznaků. Měl k dispozici informace o sledování novinářů Kočnerovým komandem. Policisté viděli i jasný motiv, který podle nich Kočner k likvidaci novináře měl. Jan Kuciak popisoval ekonomické aktivity Mariana Kočnera, při kterých balancoval na hranici zákona, případně ji překročil. Novinář poukazoval na jeho kontakty a nedotknutelnost. Tím ho ohrožoval a znepříjemňoval mu fungování podezřelého biznisu. V neposlední řadě kazil Kočnerovi jméno, což podnikateli vůbec nezapadalo do jeho plánu rozjet politickou kariéru se stranou Cíl. Policii se ale nikdy nepodařilo najít přímý důkaz, že si Kočner Kuciakovu vraždu objednal. Nikdy o tom nikomu napřímo a otevřeně nenapsal žádnou zprávu, na kterou by policisté narazili v jakékoliv aplikaci v jeho telefonu. Objednávka nájemné vraždy se objasňuje velmi těžko. To vědí policisté po celém světě. Zadavatel takového zločinu nevystavuje oficiální objednávku nebo dokonce fakturu a platbu za její vykonání neposílá ze svého účtu. Vyšetřovací orgány i v tomto případě nájemné vraždy Jána a Martiny tak museli celou mozaiku skládat z nepřímých důkazů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska uzavřeli letošní letní četbu z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže jsou pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky.

0: Pokud by vás celý příběh zajímal do detailu, protože my jsme přinesli jenom jeho část, tak si určitě pořiďte Laurinu knihu. Já jen tradičně připomínám, že ty události, které jsou v ní popsané a o kterých my jsme mluvili, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. Kauza Kuciak zatím nemá za sebou definitivní tečku. Miroslav Marček a Tomáš Sabo sice dostali od soudu 25-letý trest a Zoltán Andruško 15 let natvrdo. Nicméně v roce 2026 začal obnovený proces s Alenou Žužovou a Mariánem Kočnerem. Oba dva si už odpykávají tresty za jiné trestné činy. Zprostředkování a objednání vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové nadále odmítají. Za skutky popsané v obžalobě jim hrozí doživotí. A je to příběh, kterému se 100% budeme ve Vinohradské 12 ještě věnovat. Naslyšenou v pondělí.
1: Slyšeli jste pátý díl speciálu našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s Matějem Skalickým. Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis má Martin Matějka.
2: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Přes 9,5 tisíce lidí zemřelo podle nového odhadu v Německu na konci června kvůli vysokým teplotám. Fotbalisté Jablonce na úvod třetího předkola konferenční ligy porazili tým RFS Riga 2:0. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června a pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů Bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
4: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený.
2: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů a podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Pražští kriminalisté dopadli muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Pomohly jim vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli schodu při vyšetřování jiného trestného činu. 53-letý podezřelý muž je ve vazbě, hrozí mu až výjimečný trest, pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
2: V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí, informuje o tom tamní vládní institut Roberta Kocha. A to v novém odhadu takzvané nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru. Původní odhad institutu byl téměř o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu několikrát za sebou padl teplotní rekord. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší a po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek a výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
6: Tady po Brně je cca 35 senzorů. Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
7: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplně vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
8: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
7: Senzory budou ovzduší ovzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Marek Hensel, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma nad lotyšským celkem RFS Riga 2-0. Hradci Králové první duel třetího předkola Evropské ligy nevyšel. Na domácím hřišti podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1, i když hrál soupeř závěrečných 20 minut o 10. Brankář Hradce Adam Zadražil litoval velkého počtu nevyužitých šancí.
9: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, které prostě musíme proměnit. A kdyby nám někdo před zápasem řekl, že mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
2: Odvety obou zápasů se budou hrát za týden.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na nájezdu na D35 u Svitav a omezení na D1 za Humpolcem. Na dálnici D35 pozor ve sjezdu na Svitavy. Na kilometru 201 na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Na místě se vyšetřuje, pohybují se tam lidé, tak projíždějte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku. A projedete plynulé, kolona se teď netvoří. Na silnici 4 z Prahy do Strakonic pokračuje omezení u Jíloviště. Na 9. kilometru se pracuje na mostě. V obou směrech jsou uzavřené levé pruhy. Během dne se mohou opět tvořit kolony, teď ale projedete plynule. A ještě dálnice D10 ve směru z Mladé Boleslavy ve směru z Turnova do Prahy. Před Mladou Boleslaví na 50. kilometru máme hlášenou sraženou srnu na vozovce. Je tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď nad ránem je oblačno i zataženo. Na západní Moravě, ve Slezsku a ve východní polovině Čech místy doznívají přehánky a bouřky. Ochladilo se na 21 až 17 stupňů. A pátek přinese jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
1: Přeji dobré časné ráno s nočním Radiožurnálem. Máme 6 minut po čtvrté a je tu pátek, konec pracovního týdne, tak snad se s vidinou víkendu a dvou dní volna vstává o něco lépe i takhle brzo ráno. A pojďme na další reportáž. Je to největší změna v systému sociálních dávek za poslední roky. Už za pár dnů začne lidem na účty od úřadu práce přicházet takzvaná superdávka. Ale jsou s tím spojené i problémy. Za moment uslyšíte příběh seniorky, která po přechodu na novou dávku přišla o 6000 korun a rozhodně není sama.
3: Noční Radiožurnál
11: a Adam Carda.

0: Od 10. srpna by měly lidem začít na účty přicházet od úřadů práce superdávky, tedy nová podpora, která nahradila 4 dosavadní dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Žadatelů, kterým ministerstvo práce nárok na superdávku přiznalo, byly na konci července zhruba 304 tisíce. Většina z nich už dříve některou podporu pobírala. Spousta lidí ale také o své příspěvky kvůli novým podmínkám přišla, například část seniorů.
1: Od minulého roku jsem využívala původní příspěvek na bydlení. Od ledna roku 2026 pobírám důchod a přechodem na superdávku mi klesl příspěvek o 6 000 korun.
2: Říká seniorka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Kvůli snížení příspěvku si našla k penzi přivýdělek a poté, co státu doložila příjmy, může o superdávku přijít úplně. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové ztratila nárok na superdávku asi třetina klientů této organizace, kteří ho dřív čerpali, a dalším o 1000 korun klesl.
3: V podstatě ani úřednice, které se příspěvkem na bydlení zabývaly, tak to neuměli dopředu odhadnout. Když koukali do těch dokumentů, se kterými klient přišel, tak říkali, že zcela jistě se do toho vejde, že ty požadavky splňuje, a potom jim ze systému vypadlo zamítnutí.
2: Podle Desatové se totiž u superdávky zpřísnil výpočet nároku na základě ceny energií, vodného a stočného a podobně. Zpřísnění dopadlo třeba i na rodiny s dětmi. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni totiž nově nárok na příspěvek na dítě získají ti, kdo pracují nebo si zaměstnání hledají, a stačí, když to nesplní jen jeden z nich.
4: A ten člověk například bude sankčně vyřazený z evidence úřadu práce, tak se vlastně jako aby penalizuje celá ta domácnost a vaše děti přijdou o komponentu na dítě, což nedává žádný smysl, ty děti za to vůbec nemůžou.
2: Nižší příspěvek dostávají ale třeba i některé matky samoživitelky. Neziskové organizace taky upozorňují, že řada lidí měla problém s podáním žádosti o superdávku a úřady práce kvůli tomu byly přetížené. Podle ministerstva práce zhruba polovině domácností, které už dřív podporu pobírali, klesne příspěvek nejmíň o 500 korun. Zároveň ale od října budou platit změny, které by měly okruh žadatelů rozšířit. Například mezi zranitelné domácnosti budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: A nově budou normativy na bydlení stanoveny podle 77 okresů namísto dosavadních 3 kategorií. Také se od 1. října 2026 navyšuje u některých skupin životní minimum. Tyto změny se promítnou při pravidelném přehodnocení nároku na dávku.
2: Změna podmínek u příspěvku na bydlení by podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni mohla částečně pomoci. Stále ale zůstanou mimo příspěvek někteří lidé, zejména z menších obcí. Neziskové organizace i přesto vyzývají, aby se lidé obrátili na jejich poradny, pokud jim například úřady žádost zamítly. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Michal Prokop a Framus 5 v nočním radiožurnálu a teď pohled na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy hlásíte předmět na vozovce za Větrným Jeníkovem. Na 93. kilometru, tedy za omezením, které je v protisměru, leží v levém pruhu upínací popruh.
3: V levém pruhu leží na zemi spadlá kurta z kamionu. Je to zatím ve středu pruhu.
2: Na D1 z Brna do Prahy zůstaňte před Humpolcem, na 93. kilometru v pravém pruhu, v levém leží předmět na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tropické teploty a sucho dál snižují hladiny rybníků napříč Českem. Rybáři omezují krmení, rybníky provzdušňují a někde už museli ryby předčasně přelovit, aby zabránili jejich úhynu. Ve Vodňanech se snaží problémům předcházet intenzivním sledováním množství kyslíku ve vodě.
1: A vyrazíme.
2: Vedoucí střediska vodňanských rybářů Miloslav Vaněček odvázal loď a vyrážíme na vodu.
1: Tam máme ten náš přístroj, ten nám vlastně kontinuálně měří obsah kyslíku ve vodě, teplotu vody a teplotu vzduchu.
2: Tohle je vlastně loď, kterou běžně krmíte ryby.
1: Nasypeme určitý množství krmiva.
2: To teď úplně dělat nemůžete.
1: Jak jsou ty vysoké teploty, tak naopak vůbec nekrmíme. My máme teda štěstí, většina našich rybníků je napájená z řeky Blanice, takže nějaká voda sem stále jde.
2: Ten přístroj je vlastně taková krabička, nahoře má solární panel. Je vidět, že na něm občas řadují asi vodní ptáci.
1: Zjevně dost často, tak si trochu spláchneme.
2: Trošku zaneřáděný.
1: Tak já sebou mám teda ještě mobilní vlastně oximetr, jestli měří stejné hodnoty.
2: To horké léto by mohlo mít vliv i na výslednou kondici ryb.
1: Určitě to ty přírodské ovlivní, přece tak nekrmíme. Ta ryba je z toho tepla ve stresu, mohou tam nastat nějaké zdravotní problémy.
2: Větší potíže s nedostatkem vody a horkem má například rybářství Třeboň. V jejich rybnicích chybí 37% vody, což je zhruba 28 milionů kubíků. Některé už museli rybáři slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat do jiných rybníků. Vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
3: My jsme museli slovit 5 rybníků, další 2 budou tento týden následovat. Ten výlov toho rybníka je vždy až tou poslední nejkrajnější možností, k které se uchylujeme.
2: V souvislosti s vysokými teplotami už rybáři evidují i úhyny ryb.
3: Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec.
2: Zvýšit hladinu kyslíku se třeboňští rybáři snaží v některých místech i provzdušňováním. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Je přesně 5:30. Krátké zprávy přináší Jana Utendovská.
1: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. Německé spolkové státní zastupitelství převzalo vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. Noci na středu se u letiště Lipsko-Hale srazilo letadlo s pohyblivým objektem a blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou. Francouzská energetická společnost EDF investuje přes 9 miliard euro do modernizace svých elektráren. To je více než 220 miliard korun. Společnost chce elektrárny během příštích 15 let lépe připravit na dopady klimatické změny. Klíčový dodavatel elektřiny musel v minulosti opakovaně omezovat výrobu některých jaderných bloků kvůli vedrům a nízkým průtokům řek. A veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, 3 čestné salvy i účast představitelů státu. Sport. Fotbalisté Hradce Králové v prvním duelu třetího předkola Evropské ligy prohráli s Bešiktašem Istanbul 0-1. Turecký celek hrál po červené kartě v 10, ale i tak v závěru utkání vstřelil rozhodující gól. Jablonec naopak slaví na úvod třetího předkola konferenční ligy vítězství nad RFS Riga 2-0. Odvety odehrají oba české týmy za týden na stadionech soupeřů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 před Humpolcem a také u Modřic na Brněnsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za Větrným Jeníkovem. Na 93. kilometru leží v levém pruhu upínací popruh z kamionu a podle řidičů je uprostřed levého pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se také pracuje na mostě Šmejkalka. Od 24. kilometru silničáři opravují vodorovné značení, projíždí se stále pouze jedním zúženým pruhem. Kolona se tam teď netvoří. A u Brna máme hlášené komplikace na silnici 152 z Modřic do Moravských Bránic. Mezi Želešicemi a Hajany spadl na vozovku strom. Na místě zasahují hasiči a průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Pátek přinese jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30, na horách bude kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi dál Adam Carda.
4: Když se řekne Bordeaux, člověk si zřejmě představí tradiční vinice a láhev dobrého červeného. Stále častěji se ale místní vinaři poohlížejí po jiných plodinách, třeba ovoci nebo olivovnících. Za pár minut se k jednomu takovému pěstiteli vydáme v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Francouzští vinaři z Bordeaux bojují s dlouhodobým suchem a klesajícím zájmem o červené víno. Stále častěji tak místo vinné révy pěstují třeba melouny, kivy nebo olivy. Slavný vinařský region se tak kvůli klimatickým změnám a chování zákazníků mění před očima.
1: Je bio, 100%.
2: C'est très bon.
1: Pas de soufre, pas de cuir, rien du tout.
2: Claude se natahuje k vinné révě, která popíná kamennou zeď a pobízí mě, ať si utrhnu bobuly. Stolní víno už je sladké a Claude mě upozorňuje, že je to 100% bio. Vinnou révu tady, asi 40 km od Bordeaux, vysadili na začátku 19. století jeho předci. Dlouhotrvající sucho a měnící se klima, ale zásadně mění zdejší vinařský region.
3: Nedostatek vody a sucho nás velmi trápí. Od loňského roku je kvůli nedostatku vody v bobulích málo šťávy. Teď by potřebovalo zapršet a pořádně, aby se to ještě projevilo na hroznech a aby v nich bylo dost šťávy.
2: Claude obhospodařuje 50 hektarů vinic se svojí rodinou, zejména se svým synem, který vystudoval enologii v Bordeaux. Společně teď zkoušejí pěstovat i jiné plodiny, které nejsou na sucho tak náchylné jako víno.
3: Došlo to tak daleko, že můj syn předevčírem zasadil olivovníky. Olivovníky, které jsou typickým stromem jižní Evropy. Za 3 nebo 4 roky možná sklidíme první olivy na výrobu oleje.
2: Claude bere velký klíč a otevírá dveře od vinného sklepa. Na zemi jsou dřevěné sudy a v nich víno jenom z několika málo odrůd.
3: Pořád pěstujeme stejné odrůdy. Jsme v tom trochu omezení. Prostě to tak je. U nás je to Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Semillon, Muscadet a tím to končí. Můžeme samozřejmě vysadit i jiné odrůdy, ale víno z nich už nemůžeme prodávat jako Bordeaux. Přišli bychom o apelaci.
2: Vysvětluje Claude, který by kvůli přísným francouzským zákonům chránícím kvalitu vína nemohl na lahvích uvádět, že je dané víno z Bordeaux. Místní vinaře netrápí jenom dlouhodobé sucho, ale i klesající spotřeba jejich vína, a to zejména u mladé generace. Ta už skleničku vína nepovažuje za nezbytnou součást oběda nebo večeře a stále častěji vyhledává například pivo, jehož obliba ve Francii roste. Když už lidé vybírají víno, tak je to podle ministerstva zemědělství spíš bílé nebo růžové. Pro místní vinaře je přitom zásadní to červené. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Buty zazněly ještě v nočním radiožurnálu, ale už za 10 minut začne ranní vysílání s Petrem Králem. Tak s námi buďte i dál třeba u následující reportáže ze sportu. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amary Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák. Součástí klubu bude i žákovský tým a na jeho trénink se zašla podívat naše reportáže.
1: Přehraju. Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: No to dělám, radost. Mám z toho radost. Dělám to, co mě baví. Cítím se to dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amary Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší. Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amary Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo. Vlastně jsem to bral takovou, jako takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Teď se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačíčko, já ti to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč.
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chceme taky, aby měli respekt ke starším ty děti a proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka má nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková,

0: Velkolen zraní radiožurnál. Příští hodně také o rekordních teplotách, tentokrát nikoli tady, ale v Ázii, a také o chystaném zákazu mobilních telefonů ve školách. Dobré ráno, teď je 6 hodin. Zprávy s Janou Tendorskou.
1: Německé spolkové státní zastupitelství vyšetřuje incident na letišti v Lipsku jako úmyslný pokus o výbuch. Kvůli nedostatkům v aplikaci Yanda mohou znevýhodnění lidé přijít o bydlení, varují předtím neziskové organizace. Fotbalisté Jablonce v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy porazili tým RFS Riga 2-0. Na porouchané auto pozor v Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most. A bude slunečno, teploty do 28, na jihu Moravy až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vyšetřování incidentu na letiště v Lipsku převzalo německé spolkové státní.

0: Zastupitelství, úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Hale srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou.
1: Během včerejška několik německých médií informovalo o tom, že byl ukrajinský letoun Antonov naložený vojenskou municí. Provozovatel lipského letiště takové tvrzení vyvrátil. Podle Maret Montavonové, mluvčí společnosti, která letiště spravuje, bylo ukrajinské letadlo v době incidentu prázdné. Pokud jde o srážku letadla s objektem, šlo podle spolkové prokuratury pravděpodobně také o bezpilotní letoun. Na oba incidenty reaguje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letiště posílí. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
0: Muž, který kvůli chybě notářky nezdědil rodinný dům na kraji Prahy, se dovolal k nejvyššímu soudu. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun. Obvodní soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění jen 600 tisíc. Radiožurnál to potvrdila jeho obhájkyně Veronika Hendrichová. Muž chtěl po státu například doplatit rozdíl v hodnotě nemovitosti. Dům měl zdědit v roce 2005. Závěť jeho babičky ale úředníci našli teprve nedávno. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
2: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
3: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Strijové z armády Spásy jde o velké riziko.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
3: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zhavířová Natálie Janešková, Radiožurnál.
0: Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Chateau Valtice David Šťastný.
5: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam schladí třeba na 4-5 stupňů.
6: Sport. Královéhradečtí fotbalisté vstoupili do třetího předkola Evropské ligy porážkou. Bešiktaši Istanbul podlehli na východě Čech 0-1. Odvetu odehrají v Turecku za týden. To Jablonec zahájil třetí předkolo konferenční ligy vítězně. Tým RFS Riga porazil 2-0 díky brankám Čanturešvilyho a Polidara. Trenér Luboš Kozel ale po utkání mluvil opatrně.
7: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gol, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
6: Odveta čeká jablonecké fotbalisty za týden v Lotyšsku.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 v Brně, nehoda na D3 u Tábora. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se před omezením u D2 už začíná tvořit kolona kamionů v pravém pruhu. Teď je kousek před sjezdem na Vídeň na 193. kilometru začátek. Na D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu pozorně u Tábora na exitu 79 už ve sjezdu vyletělo auto z dálnice, narazilo do svodidel, urazilo je a tak se na dálnici ze silnice 19 od Chýnova najíždí teď jen stěží. Hasiči už jsou na místě. Na D8 z Prahy na Ústí u exitu Nová Ves na 18. kilometru u nájezdu z Mělnické silnice pozor na odstavenou dodávku. A v Praze v tunelu Mrázovka ve směru ze Strahovského tunelu na Barandovský most za výjezdem na Hradlickou ve druhé pravotočivé zatáčce stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku čekejte ráno a dopoledne ještě velkou oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 6 hodin, 6 minut, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport, je pátek 7. srpna a my jsme za to moc rádi. Krásný den vám ze studia přeje Karel Janů a Karel Schamberger. Karle, krásné ráno.
10: Dobré ráno.
9: A pojďme rovnou na to, odstartujeme to ve velkém stylu, protože máme štěstí, že i v tenhle neúplně tradiční čas by s námi měl být ve spojení host. Hokejovou sezonu, jako už tradičně, totiž odstartoval Hlinka Gretzky Cup pro národní týmy do 18 let. Ten český v Edmontonu po nadějné přípravě do bojů o medaile neprošel.
10: Čekají ho dueli o páté místo, ten první bude proti Švýcarsku. V našem vysílání právě teď živě z kanadského Edmontonu Jaroslav Nedvěd, v uplynulé extraligové sezóně kouč Sparty. Teď už ale trenér právě osmnáctky, tak z Prahy přejeme dobrý večer do Kanady.
11: Dobrý večer, dobré ráno všem posluchačům v Praze.
10: Na světovém šampionátu v květnu byla osmnáctka bronzová v přípravě. V posledních týdnech ve třech utkáních neinkasovala ani jednou, zapsala tři výhry, dokonce porazila Kanadu 6-0. Pak ale ve třech zápasech ve skupině dostala 14 gólů. Tak tady je podle vás ten důvod, proč si na Hlinka Gretzky Cupu nezahrajete o medaile?
11: Ano, přesně tak. Nám se až moc extrémně povedla příprava na Hlinka Gretzky Cup a vlastně jsme neokusili ten pocit toho, že nám někdo dá gól a vlastně co to s tím mužstvem udělá. No a tady potom jsme hráli takovej, nebo jsme začali hrát takovej trošku hokej na to stylem, že prostě každýho přestřílíme a porazíme ho na víc gólů a to se nám bohužel hned v prvním zápase s Amerikou vymstilo, protože Amerika tady má silný výběr a prostě jsme inkasovali 3 nebo 4 góly v rychlém sledu a vlastně jsme neuměli na to vůbec zareagovat. Pak jsme druhý den se trochu zrehabilitovali zápasem s Německem, který jsme zase nastříleli 8 gólů, ale bohužel včera v rozhodujícím zápase vlastně o postup do toho semifinále do boje o medaile jsme opět během prostě 6-7 minut dostali 3 góly a zase jsme se dostali do nějakého deficitu 4-1, který jsme potom už nedokázali prostě dotáhnout a bohužel budeme hrát po pátý místo.
9: Jaroslav Nedvěd s námi ve spojení v ranním Radiožurnálu Sport. Já nechci používat to slovo neúspěch, ale jak moc velké je to pro vás třeba zklamání, protože po té přípravě člověk opravdu by si mohl myslet, že budete bojovat o ty příčky nejvyšší.
11: No, tak samozřejmě, tak po takové přípravě člověk myslí na úspěch a teďka jsme zklamaný všichni kluci, já, trenéři, celý realizák, všichni prostě tady zklamaný jsme, ale prostě tak musíme se z toho poučit, no, určitě jsme proto všichni mohli udělat o malinko víc, o něco víc a ty zápasy s Amerikou jsme prohráli o 2 góly, se Finskem o 1 gól a prostě někde jsme ty chyby udělali a máme vlastně celou sezonu najít recept na to, jak potom v tom dubnu být úspěšnější a prostě podívat se i po celá sezóna se bude odvíjet. Bude to dlouhá doba, spousta zápasů a budeme sledovat i jiný hráče, který možná budou ochotní se o ten výsledek a o ten úspěch porvat víc.
10: Jaroslav Nedvěd s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport, trenér hokejové osmnáctky živě z Edmontonu na Hlinka Gretzky Cupu. Jak už jste teď zmínil, něco vám ty zápasy ukázaly, tak co hlavně to, že národní tým dokáže hrát aktivně nebo dobře jen po některou část utkání, ale ne po celých 60 minut?
11: No, tak to byl jeden z problémů a druhý problém je to, co už jsem říkal předchozím otázce, že máme hodně prostě mužstvo laděný ofenzivně. Myslíme, a je to daný i samozřejmě, pojďme si nalít čistýho vína těm klukům. Našim klukům tady svěřencům je 17 let, 16, 17 let, takže prostě teď vlastně dělají ten první krok z toho, když řeknu dětskýho hokeje, do takový přesun do dospělejšího a postupně do dospělého hokeje. Jo. Takže všichni jsou to super talentovaní kluci a doteďka vlastně ten jejich hokej se odehrával prostě zábava a dávat góly. No. A teďka mi je naše práce malinko, je, nechci říct jako usměrnit, ale prostě malinko je naučit to, že některé fáze zápasu je potřeba odehrát hlavně dobře defenzivně, neinkasovat a to, že v nich ten talent a ta síla ofenzivní je, no tak to se potom v průběhu toho zápasu bude dost času na to, aby jsme to ukázali, ale nesmíme po jednom gólu prostě začít panikařit a inkasovat v rychlém sledu další 2-3 góly. Jo. To prostě na tomhle tom teďka budeme i muset celou sezónu prostě pracovat a zabývat se tím.
10: Je to přechod z dětského do dospělého hokeje, říká Jaroslav Nedvěd na účet hokejistu do 18 let, který trénuje na Hlinka Grecky Cupu. Tak jak moc velký skok a možná i šok to byl pro vás, protože ještě před několika měsíci jste byl na lavičce hokejové Sparty v Tipsport Extralize. Teď najednou jste v kabině o něco mladší.
11: Já jsem ale vlastně poslední 4-5 let pracoval u reprezentace do 18 let jako asistent u hlavního trenéra Davida Čermáka a i u Honzy Tomajka, takže já vlastně jsem v tomhletom prostředí jako z toho nikdy nevypadnul, takže já jsem potom jakoby si odskočil, tu jsem tu práci u té 18 přerušil, když jsem byl na Spartě, ale když jsem třeba byl v Litoměřicích, tak jsem i měl vlastně tady ten jakoby druhý job u té 18, takže já jsem tak nějak jako s tím prostředím samozřejmě seznámený a vím, jak to tady je a věděl jsem, do čeho jdu, jo? A ten, já jsem to i v nějakém rozhovoru říkal, ten začátek té sezóny, ta příprava se nám povedla jakoby vlastně úplně až nesmyslně nadstandardně, protože v tomhle období i v dospělém hokeji padá víc gólů v tom létě, protože není to tak jak ještě utažený prostě těma spoustou tréninku a spoustou taktických porad a prostě v létě obecně padá v těch přípravných zápasech víc gólů a my jsme vyhráli 2-0, 4-0, 6-0, což bylo jako neobvyklý, netradiční a říkám, a možná prostě nám to vlastně ublížilo malinko v tom, že jsme pojali podezření, že ty góly dostávat nebudeme a že budeme jenom dávat. No a pak když jsme trošku přišli do té reality, tak jsme se s tím neuměli úplně dobře popasovat.
12: Jaroslav Nedvěd, povídáme si o Hlinka Grecky Cupu ještě krátce na závěr. Souboj o páté místo odstartuje v noci z dneška na zítřek ve 3 hodiny ráno našeho času proti Švýcarsku. Tak berete roli favorita?
11: A samozřejmě, tak Švýcary jsme dvakrát v té přípravě porazili. Chceme ten závěr, samozřejmě nehrajeme o medaily, ale chceme takový ten neúspěch jako úplně nedotáhnout až do úplně do finále tím, že bychom prohráli i o pátý místo. Chceme si ten závěr udělat hezký tím, že prostě pojedeme domů po vyhraném zápase.
12: To říká Jaroslav Nedvěd, který se s námi spojil s Edmontonu. Moc za to děkujeme a držíme palce, ať se daří nejenom na Hlinka Grecky Cupu. Zdravíme do Kanady.
10: Díky moc.
11: Mějte se, hezký den.
8: Radiožurnál Sport
13: a Karel Janů.

0: Lapinky, 6 hodin 17 minut. Přejeme krásné páteční ráno 7. srpna, ať už nás posloucháte kdekoliv. Fotbalisti Hradce Králové v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1.
1: Jablonečtí fotbalisté ale uspěli v úvodním duelu 3. předkola konferenční ligy. Doma porazili lotyšský celek RFS Riga 2-0. Nebyli přitom daleko od toho, aby si do odvety odvezli větší náskok.
2: První půli bych řekl, že jsme byli docela nervózní. Hodně míčů jsme vyházeli. Určitě nám pomohl gól vlastně z ničeho. A nejlepší pasáž bych řekl, že jsme měli druhý půli po tom druhém gólu, kdy prostě fakt tam byly momenty, kdy jsme ten balón nepučovali, ale nevytěžili jsme z toho víc než jednu takovou tu střelu z vápna. Tam byla pasáž, kdy jsme možná mohli chtít i víc, ale v tom závěru zase soupeř ukázal, že pořád nebezpečné je a že hlavně ty krajní hráči kvalitu mají.
3: Hodnotil zápas jablonecký trenér Luboš Kozel. Těšilo ho, že se hlavou prosadili prakticky dva nejmenší hráči týmu. Na gol Vachtana Čanturišviliho navázal Matěj Polidár.
2: Tohle bych asi nečekal, že zrovna z těchto situací a tyhle hráči, i když Poli má dobrou hlavu, jako ten jako do těch centrů zbíhá velmi dobře, proto dáváme teď vejš, že blíž třeba k té koncovce, ale že bude Vako hlavičkovat vlastně dá gola hlavu, tak to bych asi opravdu netipnul.
4: Já se nechci úplně chválit, ale myslím, že tu palici nemám špatnou, akorát to prostě tak nějak jako nedostávám a teď to tam prostě jako řekl bych, že hezky zapadlo.
3: Reagoval na slova jabloneckého kouče Matěj Polidár. Jako pozitivní vnímal skutečnost, že domácí futkání neinkasovali.
4: Pro tu obranu vlastně i pro ty útočníky. A když se vyhraje 2-0, je to z 0, je to slačí. Mohli jsme dát asi více gólů, taky jsme ten gól mohli dostat. Asi by to bylo samozřejmě lepší, kdyby to bylo 5-0, tak tam je s větším klidem, ale myslím si, že se nemáme jako na co stěžovat. 2-0 to je dobrý výsledek a jak jsem říkal, jeden tam prostě s respektem a doufám, že to urveme.
3: Luboš Kozel byl s konečným výsledkem spokojený. Na druhou stranu přidal varování.
2: Je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř a to je určitě výhoda pro ně a vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gol, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
3: Není přitom bez zajímavosti, že třetí zápas v řadě jablonečtí vyhráli 2-0.
2: Tak kdyby to pokračovalo, byl bych samozřejmě rád, ale tak je to fotbal a tam nikdy nevíte, pak třeba nemůžete tři zápasy dát gól, tak já jsem rád, že ty góly dáme, i když těch šancí si myslím na můj vkus si můžeme vytvořit ještě víc, ale těší mě to, že jsme ty góly dostali první zápas 3 a od té doby vlastně jeden ze standardky a pak třikrát nic, takže to je to, na čem my to stavíme, na čem to máme založený a věříme tomu, že prostě dopředu se prosadit dokážeme a budu jenom doufat, že to bude pokračovat.
3: Přeje si Luboš Kozel. Jablonecké fotbalisty čeká odveta v Rize příští čtvrtek. Už v neděli ale v Lize vyzvou Slovácko. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Susan Vega, Luka, 6 hodin 24 minut, dobré páteční ráno, pokud zrovna vstáváte, jsme rádi, že za společníka máte Radiožurnál Sport. Pojďme na tenis, to nejpodstatnější se aktuálně děje za mořem na amerických kanadských betonech. Všechno to pomalu, ale jistě spěje k poslednímu grandslamovému turnaji v roce, tedy newyorskému US Open. Nás ale spíše ještě právě zajímají ty kanadské turnaje, hraje se v Torontu, respektive v Montrealu, no a Jiří Lehečka, ten si dokázal poradit s Belgičanem Bloxem ve dvou setech 6-3 a 6-4. Znamená to, že tedy v Montrealu postoupil do osmifinále.
1: Z Montrealu teď do Toronta, kde se hraje ten ženský turnaj WTA. Bohužel Nikola Bartuňková nepostoupila do osmifinále. Podlehla Američance Anny Simovové 1-2 na sety, a to konkrétně 6-3, 0-6, 4-6, a tak si osmifinále nezahraje.
0: No a když se ještě tedy vrátíme zpátky na tu mužskou část té kanadské, řekněme, aktuální túry, tak v Montrealu tedy Jakuba Menšíka někdy asi zhruba až o půlnoci na zítřejší den čeká zápas s Francouzem Atmanem, tak budeme držet palce, aby ta účast z českých tenistů byla co nejvyšší.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je půl sedmé. Zprávy s Janou Tendorskou.
1: Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, další pětina měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. Slovenské ministerstvo vnitra čelí podezření, že pořídilo silniční radary s ruskou technologií. Resort to odmítá. Slovenský deník NLE tvrdí, že kamery se do země dostaly přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj jen zakrývá jejich skutečný původ. Opoziční progresivní Slovensko proto žádá kontrolu a varuje před možným zneužitím dat. Ministerstvo naopak tvrdí, že kamery fungují v uzavřené síti bez přístupu třetích stran. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost taky musí změnit způsob fungování svých platform, tedy třeba Facebooku nebo Instagramu. Má například omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Peníze mají jít do fondu na podporu duševního zdraví teenagerů. Meta se proti rozhodnutí soudu odvolá. Současně uvedla, že už pracuje na odstranění závadného obsahu. A Jakubské náměstí v centru Brna se chystá na šermířskou show. Brněnský rodák Alexandr Šupenič tam večer s fanoušky oslaví titul mistra světa, který získal v červenci v Hongkongu. Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy nad lotyšským celkem RFS Riga 2-0. Hradci Králové první duel třetího předkola Evropské ligy pak nevyšel. Na domácím stadionu podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1. Odvety odhrají oba kluby za týden na hřištích soupeřů. A tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj série Masters v Montrealu do osmifinále. Belgičana Blok se porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Dar. Nikola Bartuňková v Torontu ve třetím kole podlehla Američance Anny Simové ve třech setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D10 u Mnichova hradiště a kolona na D1 před Brnem. Na D10 z Turnova směrem na Prahu pozorně za Březinou na kilometru 58,5 leží na dálnici sražená srnka. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy zesílil ranní provoz. Už od exitu 182 Popůvky se tvoří kolona, která chvílemi různě zastavuje a zase se rozjíždí. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu se u Tábora na exitu 79 nedá najet na dálnici ze silnice 19 od Chýnova do směru na Prahu. Auto tam při nehodě urazilo svodidla. Na D7 na příjezdu do Prahy ve směru z Chomutova se už od exitu 3 Kněževes sune kolona skoro 10 minut do zúžení u odbočky na letiště. V Praze před zúženou k Belskou housne provoz hlavně v Novopatské od Černého mostu, pomalu se sunou zejména kamiony. A na městském okruhu v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most dejte pozor, před výjezdem do Dobříšské čeká tam na odtah porouchané osobní auto. Stojí v druhé zatáčce za výjezdem na Radlickou v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes a zítra si dají spalující vedra a dusné počasí s bouřkami na našem území pohov. V neděli už se ale vysoké tropické teploty vrátí a během příštího týdne musíme zase počítat i s teplotami kolem 35 stupňů. Dnes ale velmi příjemných 24 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů. A nebe jasné až polojasné, jen na východě bude ještě v dopoledních hodinách víc oblačnosti s deštěm. Noc na zítřek bude s projasněným nebem a velmi osvěžujícími teplotami, které se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni. V údolích mohou klesat až k 8 stupňům. Naopak na jihu našeho území se místy udrží kolem 18 stupňů Celsia. A zítřejší den bude opět slunečný s letními teplotami od 24 stupňů na severu a severovýchodě po 30 stupňů Celsia. V neděli už se mohou na západě našeho území objevit přehánky a také teploty už vyšplhají nad tropickou třicítku. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: David Koller v ranním radiožurnálu Sport, 6 hodin 39 minut, 114 dní a stále pokračujeme. To je věta, kterou si můžete přečíst ve sportovní sekci na stránkách BBC. Podrobnosti už přidá v přehledu zahraničních sportovních webů Adam Weidenthaler. Adame, krásné ráno.
1: Hezké ráno i vám, i posluchačům. Redaktor Daniel Austin připomíná, že Carlos Alcaraz hrál ostrý zápas naposledy v dubnu. Tedy tahle tenisová hvězda. Důvodem jsou problémy se zápěstím a i proto by mohla být v ohrožení jeho obhajoba titulu na blížícím se US Open. Pokud by vás zajímala konkrétní diagnóza, tak sedminásobný grandslamový šampion trpí tenosynovitidou. To je onemocnění.
2: Děkujeme.
1: No, nemáte zač. To je onemocnění, které postihuje šlachy a jejich ochranné obaly, což vede k zánětu a bolesti. Článek cituje mimo jiné někdejší tenistku Sisi Belisovou. Na svou kariéru ukončila ve 22 letech právě kvůli dlouhodobých problémům se zápěstím a bývalá 35. hráčka světa říká, že problém je vlastně fyzický i psychický, že během rehabilitace nemůžete vůbec dlouho hrát s raketou a když už to jde, tak nemáte v ten kloub absolutní důvěru a vlastně tak trochu nevíte, co se stane s míčkem.
3: Zajímavý je i název toho onemocnění a že jim trpí právě tenisté. Doufejme, že Alcaraz časem najde tu absolutní důvěru, ať už to bude kdykoliv. Jeho výkony na kurtu jsou ozdobou tenisového světa. Ozdobou toho boxerského by zas mohl být souboj Britů Tysona Furyho a Anthonyho Joshua. Známe už termín?
1: Promotér Joshua Eddie Hearn řekl webu Sky Sports, že krize britskému souboji by mělo dojít letos v listopadu. Nicméně, s ohledem na to, že se v posledních měsících už několikrát změnilo místo zápasu, aktuálně by se měl konat v New Yorku, tak si jistotou to příliš tvrdit nemůžeme. Podle Hearna proběhne na konci srpna velká tisková konference, kde by se boxer fanoušci měli dočkat odpovědi na všechny otázky. Mimochodem, podle Sky Sports by se bývalí šampioni těžké váhy mohli utkat v Madison Square Garden a ta má velkou boxerskou historii, protože v minulosti tam bojovali třeba Muhammad Ali, Rocky Marciano, Lennox Lewis, Mike Tyson anebo Evander Holyfield.
0: Zahraniční weby pročítal Adam Weidenthaler. Díky moc.
1: Hezký den. Wow.

0: 6 hodin 45 minut, pátek 7. srpna, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Dobrý den, krásný den, pokud zrovna vstáváte, jsme rádi, že je to s námi. Fotbalisti Hradce Králové byli kousek k tomu, aby si v evropské lize připsali další dobrý výsledek.
1: V prvním utkání třetího předkola dlouho drželi nadějnou remízu 0-0, ale nakonec prohráli na domácím hřišti s favorizovaným Bešiktašem Istanbul po smolně inkasované brance, a tedy 0-1.
2: Já si cením toho výkonu, který ty kluci předvedli. Bohužel, místo toho, aby jsme ten zápas překlopili na svou stranu, tak si necháme dát lacenou branku a zkazila celý krásný večer. Těch možností jsme tam měli spousty, ale prostě strašně blbě jsme je řešili a to asi tady na té úrovni už to prostě neodpouští.
3: Těch gólových šancí měli opravdu svěřenci trenéra Davida Horejše až nezvykle hodně. V jednom případě dokonce stoper Topču vykopával míč z brankové čáry. Také gólmana Adama Zadražila překvapilo, kolik měli jeho spoluhráči na opačné straně hřiště možností.
4: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, které prostě musíme proměnit. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
3: Jednu z velkých příležitostí měl i 19-letý nigerijský útočník Abdullahi Umar, který hru od 60. minuty, co přišel na hřiště, velmi okysličil. A nejen to.
2: To je to sebevědomí, to je to, že prostě se nebojí, je prostě dravej, nekazil prostě jednoduchý přihrávky, umí ty situace vyřešit jako velice dobře. Skvělý pohyb, skvělý čtení té hry, dobře se pohybuje v těch prostorech, takže určitě to přineslo obrovské oživení naší hry. My jsme zase ten pak zápas chytli, byla na něj vlastně ta červená karta. Jediná vada na jeho výkonu je, že neproměnil tu šanci, kterou si vytvořil.
3: Talentovaný fotbalista se krásně uvolnil přes dva hráče, ale jeho ránu chytil parádním zákrokem gólman tureckého klubu Nýbl. Hru hradeckého dorostence ale ocenil i gólman Zadražil.
4: Je šikovné, bych řekl, že má trochu takový jiný pohyb než ty naši kluci, takže je to určitě oživení pro náš mančaft, protože takový hráč nám si troufám říct chyběl, ačkoliv je mladý, tak v něm něco je a myslím si, že do budoucna nám může hodně pomoct.
3: V 69. minutě se na Umarovi dokonce vyfauloval obránce Bešiktaše Jatara, ale hradečtí více než 20-minutovou přesilovku nevyužili, dokonce právě během ní inkasovali vítězný gól. K odvetě tak pojedou za stavu 0-1, ale pokud si v Istanbulu povedou lépe v koncovce, může z toho být příští čtvrtek ještě zajímavá bitva. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: Tolik tedy hráči Hradce Králové a ještě, Karle, můžeme doplnit, jak se dařilo Jablonci ve třetím předkole konferenční ligy.
1: Z toho můžeme mít větší radost, protože Jablonec v úvodním třetím předkole proti RFS Riga zvítězil doma na Střelnici 2-0. I když si myslím, že by to mohlo být klidně větším rozdílem, tak je to výhra a také body do národního koeficientu. A pojďme si říct, že to vše probereme na Radiožurnálu Sport, myšleno fotbalovou účast klubu v evropských pohárech, respektive v těch předkolech, už příští hodinu, a to konkrétně v 7:50 se spojíme s naším reportérem právě Tomášem Borovcem, se kterým probereme Hradec Králové. Následně v 8:10 Tomáš Hipšman, ten bude k Jablonci. Je to jablonecká legenda, to si můžeme říct. Působil tam 10 let a odehrál tam nejvíce zápasů, 246 soutěžních utkání. Následně 8:40 Tomáš Janotka, donedávna trenéra Sigmy Olomouc, ten byl na stadionu Hradce Králové, zeptáme se proč. A vše uzavřeme fotbalově v 9:10 s naším expertem Pavlem Horvátem.
0: Poslouchejte dál páteční Radiožurnál Sport.

0: Savage Garden v pátečním radiožurnálu Sport, 6 hodin 52 minut. Real Madrid udělal z útočníka Diomandeho rekordní posilu v klubové historii. Za teprve 19-letého reprezentanta pobřeží slonoviny podle médií zaplatí až nějakých 125 milionů eur. A k tomu ještě může přibýt dalších až 15 na bonusech. Celková částka, tedy přepočítáno na české, skoro 3,5 miliardy korun. Hezký.
1: No, to si ani nedokážu představit, ten balíček, nebo jestli, jak to vlastně přijde jako do Lipska.
0: 12 kufrů.
1: Jo, já jsem myslel v tom účtu, kdyby si viděl jo. Ten výpis. Pojďme ale ještě oznámit také to, co Real Madrid ukazuje na svém webu, a to, že s předstihem prodloužil kontrakt s hvězdným Brazilcem Viniciusem Juniorem, a to až do roku 2032. To je zpráva, která mě trochu zaskočila, protože jsem ještě před několika dny četl zprávy o tom, že právě Vinicius se nechce domluvit v podstatě s Reálem, chtěl stejnou smlouvu, respektive stejně peněz, jako má Kylian Mbappé. To by mělo být okolo 30 milionů eur ročně, plus samozřejmě nějaké ty bonusy. Vinicius v tu dobu měl něco okolo 17 milionů eur. Těžko říct, jak si tedy vydupal tu smlouvu aktuálně, ale předpokládám, že si něco většího vydupal.
0: Já jsem zaznamenal, že tam byla fáze, kdy smazal všechno na svých sociálních sítích, aby tak jako trošku postrčil Real k tomu, že by třeba to nové, co se tam objeví, mohlo být v úplně jiném dresu.
1: To je zajímavé taky proto, že právě takto velké hvězdy fotbalové a mají v těch smlouvách velké částky právě vstažené k tomu, jak moc budou propagovat ten svůj klub a značky klubu právě na sociálních sítích. No a Vinicius Junior mohl tím ukázat, hele, tak vy už tady žádnou reklamu mít nebudete. Pokud tedy mi nenavýšíte ty peníze a dáte mi novou smlouvu.
0: Tak evidentně se stalo v Arsenalu. Údajně v londýnském klubu čekali, kdyby to náhodou v Reálu nedopadlo, tak to byla pro ně vysněná posila na levé křídlo. Každopádně to dopadlo, a abychom to tak nějak uzavřeli, tak opravdu hodně dlouhodobé smlouvy vlastně pro oba dva tyhle fotbalisty s Vinim prodlouženo, jak si Karle říkal, do roku 2032, no a pro Diomandeho tedy dokonce do 30. června 2033.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
3: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 7 hodin. Jana Utenberská a zprávy.
6: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Radiožurnál. Muž, který chybou notářky nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Místo požadovaných 18 milionů dostal jen 600 tisíc korun. Fotbalisté Hradce Králové první zápas třetího předkola Evropské ligy prohráli. Jablonec v konferenční lize uspěl. Po nehodě je na dálnici D3 u Tábora uzavřený exit 79. A bude slunečno, teploty do 28, na jihu Moravy až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Přibližně 8 Čechů z 10 vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách. Slibují si od toho třeba, že se zlepší vztahy mezi žáky. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
7: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
8: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
7: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahu mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
8: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
7: Plošný zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda.

0: Ada měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: A zákaz mobilu ve školách je i téma pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7.50. Americký prezident Donald Trump se dál snaží zabránit tomu, aby některé děti narozené v USA dostávaly automaticky americké občanství. Podepsal exekutivní příkazy, které to vylučují třeba u dětí zahraničních diplomatů. Trumpovu snahu už dřív odmítl nejvyšší soud. Předešlý příkaz podle něj není v souladu s americkou ústavou. Muž, který kvůli chybě notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun. Obvodní soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění jen 600 tisíc. Radiožurnálu to potvrdila jeho obhájkyně Veronika Hendrichová.
2: Muži odkázala dům na okraji Prahy jeho babička. Sepsanou závěť ale notářka přehlédla a úředníci ji objevili až v roce 2021. O nemovitost i možné výhody z ní tak muž přišel. Soud podle obhájkyně Hendrichové mimo jiné odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let a označil to za spekulativní.
3: A současně jsme požadovali ušlý zisk v podobě zhodnocení té nemovitosti v průběhu času a také ušlý zisk v podobě ušlého pronájmu za tu nemovitost.
2: Podle Pražského obvodního soudu se výše vzniklé škody musí počítat podle dne, kdy se stala chyba, tedy k roku 2005. O dovolání rozhodne nejvyšší soud v nejbližších měsících. Vít Kubant, Radiožurnál.
1: Je Mezinárodní den piva. Vědci stále hledají nové receptury na jeho vaření. Například experti na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vymýšlí pivo z čistě bezlepkových surovin. Základem bude rýžový slad.
4: Vypadá jinak, než se zvyklý z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen.
5: Z neloupané osivové rýže zkouší vědci udělat slad, základ k výrobě piva. Vybrali si ji, protože je zcela bezlepková, vysvětluje Alena Osvaldová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
4: Opravdu nehrozí, že by tam ten lepek byl.
5: Bezlepková piva na českém trhu existují, většina z nich je ale z ječného sladu a pivovary pak musí obsah lepku snížit pod zákonný limit. Tahle fáze by u rýžového piva nebyla potřeba. Chystaná jedenáctka ale bude mít podle vědců zřejmě méně výraznou chuť než běžné ležáky. Tereza Jenouškovcová, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Hradce Králové navzdory početní výhodě prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Bešiktaš i Istanbul doma podlehli 0-1, soupeř přitom hrál od 71. minuty bez vyloučeného hráče. I tak trenér Hradce David Horejš svůj tým pochválil.
7: Já si cením toho výkonu, který ty kluci předvedli. Bohužel místo toho, aby jsme ten zápas překlopili na svou stranu, tak si necháme dát lacenou branku a zkazila celý krásný večer. Těch možností jsme tam měli spousty, ale prostě strašně blbě jsme je řešili. To asi tady na té úrovni už to prostě neodpouští.
6: Ve třetím předkole konferenční ligy vyhrál Jablonec doma nad týmem RFS Riga 2-0. Odvety se budou hrát ve čtvrtek. A fotbalový Real Madrid má rekordní posilu. Za Jana Diomandého může zaplatit Lipsku včetně bonusů až 140 milionů eur, tedy v přepočtu skoro 3,5 miliardy korun. Španělský klub také oznámil prodloužení smlouvy s dalším útočníkem Viniciusem Juniorem.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdražení na D1 před Brnem, na D3 u Tábora zavřený exit 79. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy do zúžení u D2 se sunou kamiony pravým pruhem už za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru. U exitu 182 popůvky chvílemi brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu u Tábora je zavřený exit 79, sjezd i nájezd po nehodě osobního auta. Využijte exit 84 Planá, respektive 76 Čekanice. Na tahu 43 Brno Svitavy hned za Černou horou u Bořitova vážná nehoda dvou osobních aut, kolony v obou směrech provoze zřejmě i zastaví. A v Praze kolony před příjezdem k letišti z D7 od Kněževci i z druhé strany od odbočky na Horoměřice a tunel Mrázovka směr Barandovský most je celý ucpaný kvůli porouchanému autu v pravém pruhu před výjezdem do Dobříšské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku čekejte ráno a dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů. Tolik zprávy.
9: 7 hodin 6 minut, pátek 7. srpna, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Krásný den vám přejeme s Karlem Schambergerem, hezké ráno.
10: Dobré ráno.
9: Pojďme na beach volejbal. Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou byli dva body od vítězství nad hvězdnými Nory, Molem a Serumem, ale na Pro Tour Elite v Hamburku jim tedy podlehli ve třetím setu 14-16, ale potom je večer čekal ještě druhý zápas.
10: A ten bohužel taky prohráli ve skupině C, tentokrát měli v rozhodujícím dějství v poměru 15-11 navrch Francouzi Barbès a Gardok. Český pár tak čeká bitva o udržení, a to dnes proti německé dvojici Ehlers-Wüst.
9: Je to tak, Sedlák se Šépkou jsou v Hamburku jedinými českými zástupci a připomeňme taky, že na konci měsíce se představí v Brně, tam budou na turnaj nižší kategorie Futures před domácími fanoušky obhajovat zlato. Teď už One Republic.
8: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: Oblíbená fotbalová talkshow Desítka Pavla Horváta včera opět zamířila ze studia přímo mezi posluchače. Tentokrát to bylo na Valašsko, konkrétně do Zubří.
1: Hosty byli mistr Evropy z roku 1976 a střelec slavné rozhodující penalty Antonín Panenka a kapitáno stříbrného týmu z evropského šampionátu v roce 1996 Miroslav Kadlec.
2: Za pár desítek minut začne Desítka Pavla Horváta v Zubří. Schází se na těšení diváci, jedním z nich je pan Ondra. Na kterého z hostů se nejvíce těšíte a proč?
3: Asi na pana Panenku. Je to legenda českého fotbalu.
4: V jakém duchu se program ponese, naznačil hned v úvodu Pavel Horvát svou reakcí na slova Miroslava Kadlece.
5: Já jsem takzvaně poloviční Valach. Moje matka pocházela z Velkých Karlovic.
6: Mně taky lidi říkají, že jsem poloviční kůň, ale asi ne kvůli tomu, že jsem tady odsaď, no.
4: Potom už fotbalové legendy bavili publikum svými historkami a odpovídali na divácké dotazy. Miroslav Kadlec zavzpomínal, jak díky fotbalovým funkcionářům nemusel na základní vojenskou službu.
5: Řekli, povolavací rozkaz vrátíš, jsi přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Prostě běž tam na ty zkoušky, sedni si, maluj si tam.
4: Někteří návštěvníci seděli v hledišti v dresech pražských Bohemians a ti se pochopitelně nejvíce těšili na vyprávění Antonína Panenky.
7: Co mě trošku potom zarazilo, že ten brankář Majer se mnou 35 let nemluvil, ale pak jsme se potkali a on už byl normální, tak já jsem podezřel z toho, že už je tak starý, že to zapomněl, jak to bylo.
4: Na závěr legendární fotbalisté rozdávali autogramy a fotili se s dlouhou řadou zájemců.
8: Bylo to parádní, lidi příjemní.
9: Si myslím, že to bylo jedno z nejlepších reagujících publikum.
4: Hodnotili vydařený večer Miroslav Kadlec a Pavel Horvát. Záznam celé desítky Pavla Horváta ze Zubří odvysílá Radiožurnál Sport po 14. hodině. Tomáš Perutka, Radiožurnál.
10: Poslouchej Sport.
11: Radiožurnál Sport.

0: George Ezra dohrává v ranním radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte v 7 hodin a 16 minut. Od roku 2018 nechybí na žádné mistrovství Evropy v atletice jméno Švábíková. Možná byste si mohli myslet, že šampionát v Birminghamu, který začne už tuto neděli, bude výjimkou, protože tyčkařka Amálie Švábíková je v očekávání na roli maminky. Jenže, Karle?
1: Jenže na bronzovou medailistku z hlavého mistrovství světa v tomto roce v Toruni se teď pokusí navázat její sestra Apolena Švábíková. 20letá, také tyčtařka, je s námi teď ve vysílání radiožurnálu Sport. Tak přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno, děkuju za pozvání.
1: Jak moc vás mrzí, že na šampionátu nebudete se sestrou, protože vy už jste dříva přiznala, že je to váš vzor?
2: Tak mrzí mě to velmi, přece jenom jsou to takové naše sny, ale myslím si, že ta zpráva, kterou oznámila, je krásná, takže tam budu bojovat pro nás a pak se stanu ještě tetou, takže dva v jednom.
0: Už k vám měla vaše starší sestra, mimochodem účastnice her v Paříži, nějakou motivační řeč, ve kterém vám třeba radila, na co se připravit, nebo to nechává na vás?
2: Segra to většinou nechává na mě, ale samozřejmě vždycky mi dá nějaký rady nebo něco, na co si mám dát bacha, ale myslím si, že to teprve teď přijde, ještě předtím, vždycky těsně, takže určitě mi něco řekne k tomu.
1: Na radiožurnálu Sport si povídáme s Apolenou Švábíkovou, která míří na premiérové mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu. Ještě jedna otázka na vaši sestru. Ta po oznámení těhotenství zároveň přiznala, že se ke skoku o tyči chce vrátit a ráda by se představila na olympijských hrách v Los Angeles. Tak těšíte se na ten moment, kdy se potkáte třeba i jako soupeřky? Už jste to třeba rozebírali?
2: Těším se moc, samozřejmě, protože už se letos konečně pohybuje ve výškách, ve kterých se celou dobu pohybuje ona. Takže už si to vlastně poprvé budeme moc rozdat i na těch stejných výškách. A myslím si, že i když ségra bude maminkou, tak si tak to zvládne naprosto bravurně a vrátí se a třeba si splníme ten sen a pojedeme spolu na tu olympiádu. No.
0: A Polena Švábíková s námi v ranním radiožurnálu Sport. Vy jste loni byla bronzová na mistrovství Evropy juniorů. Teď jste sama řekla, že se posouváte výš a výš, přeci jenom na výšky, na které jsme zvyklí v souvislosti s vaší sestrou. Tak jak podle vás obstojíte v té seniorské konkurenci a nebojíte se toho?
2: Tak bojím se toho samozřejmě víc než doteď, ale já to beru furt tak, že jsem strašně ještě furt jako mladá a že mám čas a chci si to užít, chci nabrat zkušenosti a co přijde, přijde a rozhodně nebudu zklamaná, když se to nepovede, protože to je prostě sport a jednou je to nahoru a jednou je to dolů, ale chci tam ukázat, co ve mně je a předvíst tam co nejlepší výkon, tak doufám, že se mi to povede.
1: Tak u skoku u tyči je to vždycky poprvé nahoru a potom dolů. A jsou nějaká vaše očekávání, se kterými do Birminghamu poletíte, anebo jak jste řekla, to necháváte otevřené?
2: No, po téhle sezóně já popravdě nechci nic moc očekávat, protože mně přijde, že to očekávání vždycky právě může i trošičku narušit ten kvalitní výkon, takže já nic neočekávám, fakt tam chci nechat všechno a doufám, že padne samozřejmě finále, ale uvidíme.
0: A na závěr našeho povídání s Apolenou Švábíkovou ještě, kdy půjdete do akce, kdy vaše výkony budeme moci poslouchat mimo jiné tady na radiožurnálu Sport, protože přímo v Birminghamu budeme mít reportéry.
2: Tak dnes ještě právě budu ve studiu 6 se ségrou, takže tam si nás určitě můžete poslechnout a doufám, že i tam.
0: To říká
2: Birminghamu.
0: I v Birminghamu. No a přesně jsem se na to ptal, který den, jestli to můžeme takhle na závěr prozradit.
2: Jo, takhle to myslíte, pardon. No, v úterý, myslím si, že to je 11., tak v 6 hodin večer máme kvalifikaci, takže sledujte a fanděte.
0: Super, budeme se těšit.
1: Budeme poslouchat.
0: A Polena Švábíková s námi v ranním radiožurnálu Sport. Mějte se hezky a děkujeme za váš čas.
2: Já děkuju. Naschledanou.

0: Skupina Činasky v pátečním radiožurnálu Sport 7 hodin 24 minut. Pozveme vás teď na dnešní předehrávku fotbalové ligy nejvyšší české mezi brněnskou Zbrojovkou a Libercem. Ta otevře program třetího kola první fotbalové ligy. No a jihomoravský nováček soutěže tak nějak velmi vydařeně vstoupil a určitě to bude chtít potvrdit taky proti Slovanu.
1: Svěřenci Martina Svědíka vstoupili do ligy výhrou 3-1 nad pražskou Spartou a následně remizovali 1-1 na hřišti Viktorie Plzeň. Kdo by to čekal před startem ligy, že po těchto dvou zápasech bude mít Zbrojovka na kontě 4 body a právě neporazitelnost? Bude to podle mě, jakožto fotbalového fanouška a reportéra, velice zajímavý zápas, protože i Slovan Liberec prošel tou změnou identity, prošel změnou trenéra, už netrénuje Radoslav Kováč, ale Bronislav Fodrek a Slovan Liberec vstoupil do ligy také výhrou nad Viktorií Plzeň. Následně ale přišla trochu smolná prohra s Teplicemi. Po těch dvou vyloučeních můžeme si vzpomenout na to velice briskní vyloučení o Vasila Kuše
0: hned v první minutě.
1: Takže podle mě velice zajímavá předehrávka třetího kola fotbalové šance ligy a samozřejmě od 19 hodin budete moct poslouchat přímý přenos radiožurnálu Sport přímo z Brna. Nabídneme živý komentář. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Kolí postré v úhlu. Oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gol!
3: 4,90 cm překonává Tomáš Jervin.

0: Savci a stále z toho můžou být dvě české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Je půl osmé. Jana Utendorfská zprávy.
4: Vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku převzalo německé spolkové státní zastupitelství. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Halle srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou. Čtyři oběti si vyžádala střelba ve škole na okraji thajské metropole Bangkoku. Mezi mrtvými jsou učitelé i žáci. Toto thajský minister školství. Pachatelem je podle policie student, který se po činu zastřelil. Silničáři o víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejšího do nedělního poledne. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dále po jižní spojce. A fasáda vily Tugendhat v Brně se tento víkend mimořádně rozsvítí. Muzeum města Brna oslaví 25 let od zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou kromě videomappingu i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil.
2: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové prohráli ve třetím předkole Evropské ligy s Bešiktašem Istanbul 0-1. Odveta je na programu za týden. Ve třetím předkole konferenční ligy naopak doma zvítězil Jablonec, a to nad RFS Riga 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdražení na D1 před Brnem, neprůjezdná 43 za Černou horou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za exitem Popůvky kolem 184. kilometru se teď brzdí v obou pruzích, hustý provoz je až k D2. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu u Tábora na exitu 79 havarovalo osobní auto, ve sjezdu urazilo svodidla, zavřený je sjezd z dálnice i nájezd do směru na Prahu ze silnice 19. Využijte exit 76 Čekanice. Silnice 43 Brno Svitavy hned za Černou horou je uzavřená v obou směrech, střetla se tam dvě osobní auta, řidiči se snaží vyhnout úzkými silnicemi přes Bořitov. A k Praze, na příjezdu D4 ze Strakonic a Příbrami za Řitkou vzniká kolona na 10 minut z 11. kilometru do omezení na 9. u sjezdu na Jíloviště. A před příjezdem k letišti Václava Havla kvůli omezení v obou směrech kolony na 15 až 20 minut na Chomutovské D7 za Středokluky ze 4. kilometru na okruhu od sjezdu na Davice do Evropské. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nebe už se nad naším územím od severozápadu projasnilo a nadále i projasňuje. Místy hlavně na Moravě a ve Slezsku je ale ještě stále oblačno až zataženo a ojediněle se také objevují dešťové přehánky. Ty by se tam mohly zdržet ještě i v dopoledních hodinách. Teploty většinou pod 20, v Karlových Varech jasno a dokonce jen 13 stupňů. V centru Prahy kolem 20 stupňů, Pardubice hlásí polojasno s 18 stupni. Na Sněžce je skoro jasné nebe a je tam 8 stupňů Celsia. Nad Brnem skoro zatažené nebe, ale 21 stupňů na teploměru. Ostrava hlásí zataženo s 19 stupni. Na Lysé hoře v Beskydech mlhavo a 14 stupňů. Počasí se ale všude vylepší a před námi je velmi příjemný letní den. Čekáme jasno až polojasno. Velká oblačnost s deštěm se bude vyskytovat ještě ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku. I tam se ale postupně mraky protrhají a odpoledne už by i na východě mělo být slunečné počasí. Teploty odpoledne vyšplhají na 24 až 30 stupňů. Přičemž nejtepleji bude na jižní Moravě. Kolem 19 stupňů dnes ukážou teploměry na horách. No a ještě vítr, foukat k tomu bude slabý nebo mírný od severu až severovýchodu. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Sunrise Avenue dohrávají v pátečním radiožurnálu Sport 7 hodin 38 minut. Přejeme krásný den, ať už ho budete trávit kdekoliv, nejen fotbalových evropských pohárů je radiožurnál Sport plný, úvod pátečního sportovního přehledu, ale přece jen obstarají zprávy o výkonech Hradce Králové a taky Jablonce. Přidáje Adam Weidenthaler, krásné ráno.
1: Dobré ráno. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Hosté, v jejich základní sestavě nastoupil český křídelník Václav Černý, přitom hráli od 71. minuty bez vyloučeného útary a skórovali až poté. Brankář Hradce Adam Zadražil litoval velkého počtu nevyužitých šancí.
2: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, které prostě musíme proměnit. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
1: Naopak výhrou 2-0 nad lotyšským RFS Riga vstoupili fotbalisté Jablonce do třetího předkola konferenční ligy. Prosadili se Čanturišvili a Polidar. Trenér Luboš Kozel říká, jak vítězství i směrem k odvetě vnímá.
3: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř, a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gol, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
1: Odvety evropské i konferenční ligy se budou hrát příští týden ve čtvrtek.
4: Fotbalista Liberce Vasil Košej dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 zápasy. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
5: Košej ostrým skluzem dohrál teplického Jakubka a červenou kartu dostal už po 48 sekundách hry. Další hráč Severočechů Petr Hodouš si po vyloučení nezahraje jedno utkání. Disciplinární komise zároveň stala zbrojovku a Spartu za výtržností fanoušků v úvodním kole nejvyšší soutěže. Brněnský klub zaplatí 150 tisíc korun, Pražané dostali pokutu 300 tisíc korun. Zbylá 2 utkání z 8-zápasového trestu pak komise podmíněně prominula slavistovi Davidu Mousesovi, který v minulé sezóně zlomil čelist libereckému Hodoušovi. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: Už dnes se bude hrát úvodní zápas třetího ligového kola. Zbrojovka Brno vyzve v 19 hodin Slovan Liberec. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport, taky třeba na serveru iRozhlas.cz nebo v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Fotbalový Real Madrid získal nejdražší posilu v klubové historii. Španělský velkoklub přivedl Jana Diomandého z Lipska s bonusy v přepočtu za necelé 3,5 miliardy korun, píše to třeba deník Marka. Real oznámil, že reprezentant Pobřeží slonoviny podepsal 7letou smlouvu. Vedení klubu zároveň oznámilo, že s předstihem prodloužilo kontrakt s Brazilcem Viniciusem Juniorem, a to do roku 2032, takže tam je ta smlouva o rok kratší.
0: Já jsem se bál, že řekne, že to už bude Vinicius senior 2032.
4: Evropská fotbalová unie UEFA dál trvá na bojkotu soutěží Mezinárodní federace FIFA. Vedení organizace totiž není spokojené s omluvou světového fotbalu za plán na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Podle vyjádření UEFA nebyly splněny podmínky pro jeho odvolání. Zástupci FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřili podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi a zároveň se právě za zmíněný plán omluvili. Informovali o tom agentury AFP a Reuters.
0: Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji série Masters v Montrealu do 8. finále. Belgičana Blokse porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar. Nikola Bartuňková v Torontu ve 3. kole je Američance Anisimovové podlehla ve 3 setech.
1: Ženská volejbalová reprezentace zvítězila v táboře nad Rumunskem 3-0 na sety. Do přípravy na mistrovství Evropy se mimo jiné po těžkém zranění kolene vrátila nahrávačka Kateřina Válková.
6: Převažují pozitivní pocity. Je zatím vlastně mega práce fyzio, doktorů, všech okolo mě, kteří mě vlastně v tom podporovali a pomáhali. Chvílema to bylo opravdu náročné, hlavně asi psychicky. Netvrdíme nikdo, že jsme ve 100% formě. Je vidět, že ta noha sílí každý den a prostě jsme v tom správném procesu asi tak, aby ta 100% momentální nejlepší mohla být.
1: Plážový volejbalista Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou prohráli i druhý zápas na turnaji Pro Tour kategorie Elite v Hamburku. Večer podlehli Francouzům Barbézovi a Gardokovi 1-2 na sety. Dnes bude jediný český pár hrát o udržení na turnaji, a to s německou dvojicí Ehlers Wüst.
4: České golfistky Sára Kousková a Kristýna Napoleová jsou po prvním kole turnaje Ladies European Tour v Londýně na děleném 19. místě. Obě zvládly úvodní kolo na 72 ran, jednu ránu pod normu hřiště.
1: Cyklist Švédka Kimle Kurtová-Pínárová z Mauricia vyhrála ve sportu šestou etapu ženské Tour de France před páteční, tedy tou dnešní královskou etapou, drží v celkovém pořadí vedení Švýcarka Marlen Reusová. Jediná česká zástupkyně pelotonu Nikola Nosková dlouho bojovala v úniku a sbírala body do vrchařského pořadí, ve kterém drží druhé místo.
0: Je to tak, dneska se jede na Mont Ventoux. To byl sportovní přehled, připravil ho Adam Weidenthaler.
1: A ukončil ho Karel Janu, který bojuje taky o body do vrchařského pořadí, protože dnes přišel do studia Radiožurnálu Sport v puntíkatém dresu.

0: 7:47, pátek 7. srpna 2026, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a teď solo pro Karla Schambergera, který si tady připravil plavecký příspěvek. A
1: přesně tak, protože dálkový plavec David Čech přesně před 20 lety, tedy 7. srpna 2006, překonal jako první Čech kanál La Manche oběma směry non-stop plavbou, a to v čase 19 hodin a 54 minut. Stal se prvním českým plavcem, prvním suchozemcem a 16. plavcem na světě, kterému se to takto podařilo. Tedy přeplavat kanál La Manche v obou směrech non-stop, tedy takzvaně na jeden zátah.
0: To je úplně neuvěřitelné a to tedy koukám na to ročník 85, tak tomu bylo 20 let. No.
1: Přesně tak. Nerozvah, já si myslím, že nejsem úplně připraven na to překonat kanál La Manche. Ani v jednom směru bych to nedal.
0: Já teda rozhodně ne. Teď už ale si myslím, že můžeme v našem vysílání od plavání jít na fotbal, protože hráči Hradce Králové do třetího předkola Evropské ligy vstoupili prohrou 0-1 s tureckým Bešiktašem Istanbul.
1: A za týden v Turecku tak musí vyhrát minimálně o gól, aby poslali zápas, respektive to dvojutkání, do prodloužení. Duel východu Čechů teď probereme na Radiožurnálu Sport s naším reportérem Tomášem Borovcem, který utkání přímo na stadionu komentoval. Přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno z Hradce Králové.
1: Prohra 0-1 nakonec trochu krutá nebo nešťastná pro Hradec Králové i z toho pohledu, že Bešiktaš dohrával o 10.
2: Je to tak a nejenom z tohohle pohledu, především z toho pohledu, že Hradec vůbec nepodal špatný výkon a hlavně, co čekal málo kdo, včetně trenéra Horejše nebo i brankáře Zadržela, se kterým jsem o tom mluvil, málo kdo čekal, že si východočeši proti takovému soupeři dokáží vypracovat tolik šancí gólovek. V jednom případě Bešiktaš, jeho obránce, jinak vynikající obránce Topču, vykopával balón z brankové čáry, další hlavička ze 4 metrů, kdyby nešla do prostřed brány, tak z toho byl taky gól. Ano, Bešiktaš měl rovněž své šance, dal břevno, ale měli jich méně a Hradečtí se uměli dostat z těch breakových situací do dobrých pozic. Takže trenér David Horejš na tiskovce byl smutný, hlavu v dlaních na jednu stranu, na druhou stranu pyšný na ty kluky, co ukázali na hřišti, a všichni viděli, že se ten fotbal v Hradci Králové posouvá. Takže vlastně po zápase to vypadalo podobně jako na konci sezóny, když v Hradci hrála Slávie a po zápase slavili oba tábory. Slávisté, protože už získali titul, a i když v Hradci prohráli, tak konečně mohli mít fanoušky na stadionu, i když na cizím, tak slavili, a Hradečtí slavili ten postup do evropských pohárů a také vítězství nad Sláví, takže na obou stranách se slavilo. Včera to bylo podobně. Fanoušci Hradce odměnili domácí tým za to, co předvedl.
0: No a Tomáši, co když si naznačoval, říkal vlastně David Horejš, trenér Hradce Králové, po zápase taky směrem k té odvetě, s čím vlastně poletí do Istanbulu? Je tam ta nálada pořád bojovná?
2: Ale je, myslím si, že ano, a i kluci právě po tom, co předvedli, tak pojedou do Turecka s určitou nadějí, i když vědí, že tam je čeká trochu jiný zápas, možná úplně jiné peklo. Také trenér mluvil o tom, že nikdo z těch kluků, možná maximálně, nebo ne maximálně, ale určitě Vladimír Darida, tak nikdo další z hradeckého celku nezažil takový zápas, kde bude kotel 40 tisíc fanoušků, tedy pokud bude vyprodáno. A to bude atmosféra navíc v Turecku, kterou asi málo kdo zažil. No ale jedou tam s otevřeným hledím, právě po tom, co tady dokázali trochu skřípnout Bešiktáš, tak prostě je to fotbal, to si opakují, míč je kulatý, stát se může cokoliv, no a věří, že třeba o ten jeden gól tam vyhrají, i když je to pro některé fanoušky nebo posluchače tak trochu science fiction.
1: Pod lízátky se hrál atraktivní duel, bylo to dlouhou dobu nahoru a dolů, a až je překvapením, že diváci viděli jen jeden gol. Velkou zásluhu na to má také brankář Hradce Králové Adam Zadražil, který předvedl velmi dobrý výkon. Ty jsi říkal, že jsi s ním po zápase mluvil, tak co říkal Adam Zadražil?
2: Říkal, že si nějak neuvědomoval, že to je takovýhle výjimečný zápas, prostě on jak je v té brance a čeká, co se bude dít kolem ní, tak je koncentrovaný maximálně. To, že je vynikající golman, to už vědí všichni, navíc to pro něj byl trochu speciální zápas, nebo byl by to asi pro něj speciální den, kdyby se nehrál takovýhle zápas, ještě speciální navíc, protože Adam Zadražil v den utkání slavil 26. narozeniny. Tak jsem se ho na to ptal, jestli vůbec vnímal v takový den, že má narozeniny. A on říká, no máš pravdu, vlastně ne, kdyby mě nenapsal někdo z rodiny všechno nejlepší a hodně zdraví, ať se ti vydaří zápas, tak mě to ani nenapadlo. Nejdřív si prý říkal, no tak jasně, že všechno nejlepší, protože mě rodina neměla přát všechno nejlepší pro dnešní utkání. A až potom mu došlo, že má narozeniny. Takže tohle to šlo úplně bokem. No a co se týče toho zápasu, tak i on byl spokojen. Ten nešťastný gól, kdy tam dvojice spoluhráčů tečovala balón, tak že on už nemohl reagovat a vlastně přímo na hlavu skorujícího fotbalisty Bešiktaše, tak nikomu to nevyčítal, to prostě vzešlo z herní situace. Trenér Horejš trochu vyčítal to, že se to vůbec do téhle fáze dostalo, to, že přišla ta přihrávka průniková, že prošla, že tam nebylo určité dostoupení, ale více mě to byla asi jediná chyba, kterou Hradečtí v tom zápase udělali a hned se jim to vymstilo.
0: To říká Tomáš Borovec a já ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Fotbalisti Hradce Králové tedy prohráli 0-1 s Bešiktašem Istanbul. Ty už si zmiňoval tu odvetu a že se bude hrát na velkém stadionu a že ta návštěva by mohla být opravdu pěkná, mimořádná a netradiční třeba i pro, řekněme, české hráče, kteří to nezažili hrát zatím v Evropě. Tak víš, kolik fanoušků Hradce Králové plánuje vyrazit do Turecka?
2: Je, tak to nevím. Vím, že vlastně letí čártrový let, budou tam opět samozřejmě partneři, ale nebavil jsem se ještě před odvetou s vedením klubu, jak to vypadá z tohoto úhlu pohledu, protože během včerejška samozřejmě pohledy byly upřeny, především na to první utkání, odvetu nikdo neřešil, no a po zápase to byly takové ty trochu smutky za tím výsledkem, ale netroufnu si odhadnout, kolem tisícovky jich bylo v Tromze a myslím si, že Istanbul také není destinací, která by byla nedostupná nebo daleko, tak uvidíme, ale myslím si, že tam asi pokud těch 40 tisíc na tom krásném stadionu fanoušků bude, tak asi když tam bude 2000 hradečáků, tak to budou mít hodně těžké.
0: To říká Tomáš Borovec v ranním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme, přejeme hezký pátek.
2: Hezký den.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
3: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
2: Fakt? A kdy zjistím víc?
3: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
0: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
4: Dobré ráno, je 8 hodin. Jana Utenberská, zprávy.
5: Energetické firmy se chystají na dopad zatmění slunce na fotovoltaické elektrárny. Veřejnost se dnes rozloučí s Milanem Knížákem, bude mít pohřeb se státními poctami. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Jablonec zvítězil ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. Uzavřená je po vážné nehodě silnice 43 Brno-Svitavy za Černou horou. A bude slunečno, teploty do 28, na jihu Moravy až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
6: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout dvě rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, 1/5 měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. Slovenské ministerstvo vnitra čelí podezření, že pořídilo silniční radary s ruskou technologií. Resort to odmítá. Slovenský deník

0: Kanále tvrdí, že kamery se do země dostaly přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj jen zakrývá jejich skutečný původ. Opoziční progresivní Slovensko proto žádá kontrolu a varuje před možným zneužitím dat. Ministerstvo naopak tvrdí, že kamery fungují v uzavřené síti bez přístupu třetích stran. Rodina a politici se dnes v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za motoristy a bývalý prezident Václav Klaus. Knížák zemřel 26. července. Bylo mu 86 let.
1: Já jsem chtěl jenom žít podle svých představ a oni ze mě udělali nepřítele státu.
2: Knížák byl jednou z nejvýznamnějších postav českého undergroundu. Za normalizace byl šikanován policií a opakovaně skončil ve vězení. Po změně režimu se stal rektorem AVU a mezi léty 1999 až 2011 řídil Národní galerii. Jeho éru provázely úspěchy i kontroverze. Sám říkal, že světu nerozumí a že s ním svádí zápas.
1: Řekl bych, že řeším stále jeden problém, to znamená problém, jak se srovnat s tímto světem, ale hledám k tomu různé prostředky.
2: Knížák se zajímal i o hudbu, architekturu, design nebo módu. Vlastnil taky největší soukromou sbírku loutek v Česku. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Odvetu v Turecku budou hrát za týden. To Jablonec ve třetím předkole konferenční ligy porazil lotyšský RFS Riga 2-0. Na trefu Vachtanga Čanturišviliho z první půle navázal po přestávce Matěj Polidar a ten přiznal, že to pro něj byl nejhezčí gol kariéry vstřelený hlavou.
4: Takhle v dospělém fotbale asi jo, možná to byl zatím jediný gol hlavou. Já se nechci úplně chválit, ale myslím, že tu palici nemám špatnou, akorát to prostě tak nějak jako neustávám a teď tam prostě jako řekl bych, že hezky zapadlo.
3: Odvetu odehrají fotbalisté Hradce i Jablonce za týden v Turecku, respektive v Lotyšsku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D11 u Chlumce i na D1 za Divišovem. Na D11 se z Prahy na Hradec Králové opatrně za sjezdem na Chlumec na 62. kilometru leží nějaký kovový předmět. Na D1 z Prahy do Brna kus za Divišovem pozor ve stoupání za Šelkou na 45. kilometru kusy gumy.
7: Je roztrhaná pneumatika z nějakého vozejku v levým a prostředním pruhu.
6: Potom na D1 před Brnem z Prahy od exitu 182 popůvky silný provoz do omezení u D2, pomaleji jedou kamiony pravým pruhem. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu u Tábora počítejte s uzavřeným exitem 79. Sjezd i nájezd na dálnici neprůjezdný po nehodě musí se exitem 76 Čekanice. Silnice 43 Svitavy Brno před Černou horou uzavřená v obou směrech po havárii dvou osobních aut před odbočkou na Bořitov kolona už kousek za Krhovem. A k Praze na D4 z Příbramy do hlavního města kolona za Řitkou z 11. kilometru 10 minut do zúžení na 9. u Jíloviště. Ucpává se příjezd k letišti Václava Havla, kolona z okruhu od Evropské už na půl hodiny, z druhé strany z D7 za 4. kilometru 15 minut. A v Dobřížské směr Barandovský most, nehoda před Zlíchovským tunelem v levém pruhu kolona od Mrázovky, proto regulují už vjezd do Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, na Moravě ve Slezsku čekejte ráno a dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
5: Radiožurnál Sport
8: a Karel Janů.
9: 8 hodin 6 minut, pátek 7. srpna, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a my jsme za to moc rádi a pojďme na znovu fotbal, jak jinak. Dnes ráno Jablonec zvládl úvodní duel třetího předkola konferenční ligy. Doma na Střelnici si jablonečtí dokázali poradit s lotyšským klubem RFS Riga. Zápas teď probereme s Tomášem Hipšmanem, bývalým fotbalistou, který 10 let právě na severu Čech hrál. Tak Tomáši, přejeme hezké ráno.
10: Dobrý den, zdravím vás.
9: Potvrdil podle vás Jablonec roli favorita, hrál dostatečně sebevědomně?
10: Tak samozřejmě řekl bych, že dobrý výsledek do duety, je to poločas, nevím, jestli potvrdil úplně roli favorita, ono se těžko favorizují tady v těch předkolách ty týmy, je to konfrontace různých lig, takže je těžký odhadovat. Samozřejmě myslím si, že výsledek 2-0 je dobrý do odvety a věřím tomu, že Jablonec zvládne i odvetu. Samozřejmě to utkání z mého pohledu bylo dost vyrovnaný, co se týče statistik, držení míče a tak dál, ale Jablonec dokázal, bych řekl, využít možná toho, co úplně ne, že by čekal, bo hodně se mluvilo o tom, že je to vysoký tým a tak dál, a vlastně dokázal se prosadit dvakrát ze vzduchu a řekl bych, že ne ani úplně vysokýma hráčema, i když Matěj Polidar je, bych řekl, slušný hlavičkář a tady tyhle situace umí zvládat, tak u Vaka Čanturašviliho mě samozřejmě ten gol hlavu trošičku překvapil, ale zaplať pánbu za něj a doufejme, že to bude gol nejenom pro Jablonec, ale i pro celý český fotbal postupový a bude Jablonec postupovat dál v pohárech.
3: A už i několikrát v lize jsme viděli, že ačkoliv herně Jablonec nebyl v zápasech lepší, tak přesto vyhrál nebo bral body díky efektivitě. Mně se ale zdálo, že včera byl Jablonec celkem suverénním týmem na hřišti a přehrával RFS Riga. Souhlasíte?
10: Tak dá se říct, že to měli asi víc pod kontrolou než některé ty zápasy předtím, nebo než ty zápasy, kde byly hodně efektivní, kde z těch zápasů, bych řekl, výsledkově vyšly dobře, ale tu převahu úplně takovou neměli. Včera si myslím, že to měli pod kontrolou, i když, jak jsem říkal, statisticky to moc úplně jako jednoznačný není, protože soupeř měl víc rohových kopů a ty střely celkem byly tak nějak vyrovnané, já si myslím, že asi 8-6 pro Jablonec, ale rozhoduje skóre a rozhoduje konečný výsledek. Ten, jak jsem říkal, si myslím, že do odvety dobrý, ale zase to brzdí, je to poločas a musí zvládnout, pokud chtějí Jablonec postoupit, a asi chcem všichni v těch pohárech, aby ty český účastníci postupovali co nejdál, tak budou muset zvládnout i ten druhý zápas.
9: Tomáš Hybšman s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Je to vlastně po třetí za sebou, co Jablonec dokázal udržet čisté konto, tak myslíte, že i tohle je třeba taky důležité?
10: Určitě v těch pohárových utkáních, i když už nejsou góly zvenku a tak dále, už je to trošku jiný, tak přeci jenom čistý konto je vždycky i psychologická nějaká výhoda a samozřejmě udržíte toho soupeře v tom, že žádnou branku nedal, žádnou radost toho neměl, takže myslím si, že i do té odvety je tohle důležitý výsledek, že prostě Jablonec dokázal udržet čistý konto i pro celou obranou fázi brankáře, tak si myslím, že to může být jenom pozbuzení do té odvety.
3: A mluvíte o psychologické výhodě. Tomáš Hybšman, bývalý reprezentant, který právě na severu Čech 10 let hrál. Vy máte tedy bohaté zkušenosti. Dostane se vám ten náskok do hlavy, ten fakt, že vlastně můžete i prohrát v odvetě, nebo si myslíte, že to nebude v myšlenkách jabloneckých fotbalistů?
10: Tak samozřejmě někdy se to může stát, že se to do té hlavy dostane, ale samozřejmě všichni ať ty aktéři nebo i trenéři vedení si myslím, že bude apelovat na to, že pojedou do odvety tak, jako kdyby to bylo 0-0, že potřebují ten zápas zvládnout s tím, že opět branku nedostanou. Tím pádem by jim stačila i bezbranková remíza, ale na to se úplně hrát nedá, ani se nedá hrát na to, že můžou 1-0 prohrát, takže já si myslím, že tam pojedou nastavený tak, jak byli nastavený doma, že budou chtít ten zápas kontrolovat a mít ho nějakým stylem ve svý moci a zvládnout to.
9: S Tomášem Hybšmanem si povídáme v pátečním Radiožurnálu Sport. Severočeši opravdu vstoupili do nové sezóny dobře, ostatně stejně dobře, jako zakončili tu minulou. Tak v čem podle Tomáše Hybšmana je to, řekněme, klíčové? Co je to koření? Díky čemu je Jablonec úspěšný? Je to trenér Luboš Kozel?
10: Tak určitě tam je pod jeho vedením vidět jasná organizace, bych řekl, i kontrolování míče a ve spoustě těch zápasů ne vždycky třeba byli lepším soupeřem, ale dokázali být efektivní, dokázali z minima vytěžit maximum. Řekl bych, že mají slušně zvládlou obranou fázi, mají zkušený hráče a potom individuálně zdatní hráče vepředu, kterým ty zápasy dost často rozhodují, ať je to Chramosta, Žavo, teď to byl Čanturašvili s Polidarem, byl tam Alegue předtím a tak dále. Jsou tam hráči, kteří jsou schopní se i z minima prosadit a udělat z toho dobrý výsledek pro tým.
9: Jablonečtí fotbalisté zvládli ten úvodní duel třetího předkola konferenční ligy, zvítězili nad lotyšským klubem RFS Riga 2-0. Teď jsme o tom mluvili s Tomášem Hybšmanem. Moc děkujeme, hezký den.
10: Taky, mějte se, krásný den.

0: Manic Street Preachers 8 hodin 17 minut. Mistrovství Evropy začne pro české volejbalistky přesně za 2 týdny a začne pro ně zápasem s Řeckem.
1: Teď už se na šampionát připravují. Rumunsko porazili včera v Táboře 3-0 na sety. A připravují se i čeští pořadatelé, kteří při utkání představili maskota šampionátu.
2: To nevím.
3: Je krásný, cením.
4: A co by to tak mohlo být?
3: Klokana.
4: Klokana?
3: No, mě to taky připomíná nějakého klokana nebo bobra nebo něco takového. Ale je to pěkný.
4: Máte fotku?
3: Ještě ne, ale fotka bude určitě.
4: Odpovídali Žaneta, Eliška a Zuzana. I je asi překvapila Jana Lešková z klubu Volejbal Tábor.
5: Já se přiznám, že jsem to nepoznala, ale dala jsem dohromady i.
4: No, není to úplně jednoduchá věc na první pohled.
5: Není, ale nakonec vlastně, když jsem pozorovala teda blíže tohleto zvířátko, tak mi došlo, že to bude veverka, protože veverka je obratná a rychlá a skákavá a to je vlastně ta nejsprávnější volejbalistka.
4: Je taková, jaké by měly být české reprezentantky na domácím evropském šampionátu?
5: Je taková, jaké jsou české reprezentantky na domácím šampionátu, zcela jistě.
4: A tady v Táboře, kde probíhají přípravné zápasy, máte zkušenost, že se veverka líbí?
5: Dětem se určitě líbí, myslím, že se líbí i dospělákům, že to přitáhne zase spoustu diváků k volejbalu, neméně tedy, než ten skvělý volejbal, co tady je vidět.
4: Tak ještě jednou, maskot je veverka a jmenuje se Ace. Provázet bude diváky i hráčky na mistrovství Evropy. Český tým se připravuje v parném počasí, ale v klimatizované hale v Táboře a už se pomalu chystá do Brna. Pokračuje manažer reprezentace Miloslav Javůrek.
6: Jsme rádi za to podnebí v téhle hale v Táboře. Jsme tady opravdu jako doma, ale už se všichni těší do Brna 17. My budeme mít šanci tam pár dní před vypuknutím trénovat. Těšíme se, ale samozřejmě je to trochu ticho před bouří.
4: A přípravné zápasy samozřejmě slouží k tomu, aby si trenér vyzkoušel nejrůznější varianty, ale i pro psychiku je důležité každý zápas hrát na vítězství.
6: Určitě to vítězství není úplně zásadní, ale náš trenér holky chtějí určitě vyhrát, ale tohle je po 2 letech zápas na domácí půdě, takže vlastně si to konečně holky vyzkouší. Malá generálka, ale úplně ta finální generálka proběhne až příští týden v Bělehradě, kdy se poměříme s ukrutně silným Srbskem.
4: Už s novými balony?
6: Je to tak, to jsou balony, které jsou speciálně pro tenhle ten turnaj. Budeme s nima hrát, máme jich k dispozici jako organizátor velký množství, takže jsme mohli trénovat s 80 balony, takže v tomhle tom nemáme určitě jako.
4: Ne. Na první pohled pro laika jsou jinak barevné, ale to asi není to nejdůležitější.
6: Ale to je tak všechno. Opravdu ten materiál pocitově na vohmat jsou úplně stejný, akorát jsou bílo-červený, u chlapů bílo-modrý.
4: Vysvětlil manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 24 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport. No a v té příští půlhodině dojde na naši tradiční soutěž mezi posluchači velmi oblíbenou, a protože je pátek, tak budeme soutěžit hned na dvakrát. Připomínám, protože v pátek vždycky je takové malé finále pro všechny, kteří vyhráli v tom daném týdnu, ještě o bezdrátová sluchátka radiožurnálu Sport. A jenom teď, Karle, můžeme trošku napovědět nebo i nalákat naše posluchače. A
1: prvně můžeme říct, že budeme hrát o 2 vouchery do království lesa Lipno a také o tričko radiožurnálu Sport se sluchátky. To malé páteční finále následně bude o reálná sluchátka právě radiožurnálu Sport. No a pokud se chcete trošku naladit a možná získat nějakou nápovědu, tak doporučuji se kouknout, kdo dnes vlastně slaví narozeniny ze sportovního světa. 7. srpna 2026. Jeden velký hokejista dnes slaví narozeniny a budeme se na něj třeba ptát.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Teď je 8:30. Slovo má Jana Utendorská.
9: Muž, který kvůli chybě notářky nezdědil rodinný dům na kraji Prahy, se dovolal k nejvyššímu soudu. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun. Obvodní soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění jen 600 tisíc. Radiožurnál to potvrdila jeho obhájkyně Veronika Hendrichová. Muž chtěl po státu například doplatit rozdíl v hodnotě nemovitosti. Dům měl zdědit v roce 2005. Závěť jeho babičky ale úředníci našli teprve nedávno. 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci. Informovala o tom thajská policie s tím, že nejméně 15 lidí utrpělo zranění. Podle ní byl pachatel studentem školy, po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu ani o stavu zraněných. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost taky musí změnit způsob fungování svých platform, tedy třeba Facebooku nebo Instagramu. Má například omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Peníze mají jít na podporu Fondu duševního zdraví teenagerů. Meta se proti rozhodnutí soudu odvolá. Současně uvedla, že už pracuje na odstranění závadného obsahu. A ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr.
0: Sport.
9: Fotbalisté Jablonce vstoupili vítězně do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši doma porazili 2-0 tým RFS Riga. Ve třetím předkole Evropské ligy Hradec Králové prohrál s Bešiktašem Istanbul 0-1. A fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce rozhrají třetí ligové kolo. Utkání začne v 19 hodin. V přímém přenosu ho nabídne Radiožurnál Sport. Zbrojovka by se v případě vítězství dostala na první místo neúplné tabulky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Brnem i na D7 a D8 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za exitem Popůvky kolem 183. kilometru opatrně dojíždějte do kolony, jde se až do zastavení, různě pomalu se jede k D2, osobní auta celý úsek asi 25 minut. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu zůstává u Tábora po nehodě osobního auta uzavřený exit 79, sjezd i nájezd na dálnici, nutno využít exit 76 Čekanice. Silnice 43 Svitavy Brno byla před Černou horou po střetu dvou osobních aut u Bořitova uzavřená. Teď už hlásíte rozjezd kolon, obnovený provoz.
11: Před chviličkou odklidili ty auta na stranu a kypadlově už pouštějí oba dva směry.
10: A k Praze. Na dálnici D8 na příjezdu do hlavního města z Ústí za sjezdem na Kralupy vzniká kolona ze 3. kilometru do Zužené k Belské. Je to osobním autem asi 25 minut. A ucpaný je příjezd k letišti Václava Havla. Kolona delší z Pražského okruhu začíná už kousek za Karlovarskou na 27. kilometru, je to i přes půl hodiny. Z druhé strany kolona z D7 za Středokluky ze 4. kilometru 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
12: počasí.
13: Dnes a zítra si dají spalující vedra a dusné počasí s bouřkami na našem území pohov. V neděli už se ale vysoké tropické teploty vrátí a během příštího týdne musíme zase počítat s teplotami i kolem 35 stupňů. Dnes ale velmi příjemných 24 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů a nebe jasné až polojasné. Jen na východě bude ještě v dopoledních hodinách víc oblačnosti i s deštěm. Noc na zítřek bude s projasněným nebem a velmi osvěžujícími teplotami, které se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni. V údolích mohou klesat k 8 stupňům, naopak na jihu našeho území se místy udrží kolem 18 stupňů Celsia. A zítřejší den bude opět slunečný s letními teplotami o 24 stupňů na severu a severovýchodě po 30 stupňů Celsia. V neděli už se mohou na západě našeho území objevit přehánky a také teploty už vyšplhají nad tropickou třicítku. To byly zprávy.
12: Poslouchej Sport.
14: Radiožurnál Sport. We'll be right back.

0: 8 hodin 38 minut, pátek 7. srpna, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tedy Radiožurnál Sport. Fotbalisti Hradce Králové prohráli v úvodním třetím předkole Evropské ligy s tureckým Bešiktašem Istanbul 0-1.
1: Přímo v Malšovické aréně podle našich informací sledoval duel také donedávna prvoligový kouč Tomáš Janotka, který je s námi teď ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Určitě se dostaneme i k tomu samotnému zápasu, ale proč jste sledoval duel na tribunách Malšovické arény? V jaké roli to bylo?
2: Nezávislýho pozorovatele. Teďka vlastně jsem v té fázi, kdy mám prostor a čas a dívat se naprosto bez tlaku a užívat si vlastně fotbal, takže zajímala mě ta konfrontace našeho českého klubu proti gigantu, což Bešiktaš určitě je.
0: No to mě, pane trenére, zajímá přeci jenom, jaká to pro vás je velká změna. Umíte to pořád ještě se na to dívat prostě jenom jako fanoušek, řekněme?
2: Úplně ne, ale musím říct jako výrazně jako s čistí hlavou. Dřív tam vlastně člověk jel v té roli toho trenéra, který tam měl vlastně se jakoby připravovat na ten zápas a přemýšlet nad tím, jak bude proti tomu soupeři hrát, jak hraje a s jakýma hráčema, a teďka víc prostě, kromě samozřejmě nějakého taktického záměru, člověk sleduje takový ty individuální výkony těch hráčů a užívá si to.
1: Užívá si to, říká Tomáš Janotka v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Po konci v Sigmě Olomouc, tak jak vypadá ta situace kolem vás? Už krouží třeba nějací supy, když to tak nazvou, kolem Tomáše Janotky, a vyhlížíte třeba první konec nějakého prvoligového trenéra v české šancelize?
2: Takhle vyloženě bych to jako asi nenazýval, ale nějaký kontakty, já nevím, od toho mýho vyhazovu samozřejmě jako by proběhly. Zatím nebylo nic tak zajímavého, tak konkrétního, abych nastoupil do dalšího angažmá. Takže nikam se nehrnu, když to řeknu, a v momentě, kdy třeba další výzva nebo příležitost mi bude dávat smysl, tak určitě rád budu vlastně pokračovat v tom, co jsem začal v rámci té trenérské kariéry.
1: Nic zajímavého zatím, říkáte. Co je pro vás definice něčeho zajímavého?
2: Tak musí mi to dávat smysl, musí vlastně ten klub mít nějakou vizi, mít nějaké ambice, a samozřejmě není to o tom, že člověk si řekne jenom proto, aby třeba nebyl doma, tak hned někam musí trénovat. Nemám to vyloženě takhle postavený, takže v momentě, když ucítím o toho klubu zájem, o moje služby a nějakým způsobem mi to bude dávat hlavu a patu, tak samozřejmě velice rád třeba nabídku přijmu.
0: Tomáš Janotka s námi v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Vy jste říkal, že jste ten zápas v Malšovické aréně sledoval jako nezávislý pozorovatel. Už jste ji naznačil, tedy jak jste to vnímal. Prohra Hradce s Bešiktašem 0-1, tak jak to pro vás vyznělo, ta konfrontace, řekněme, jak jste naznačil, s velkoklubem?
2: Řekl bych, že vlastně jediný takovým negativum je právě ten výsledek 0-1, což si myslím, že si ani Hradec nezasloužil prohrát, protože fakt ten zápas byl velice atraktivní, určitě netáhl za kratší konec a byl jako vyrovnaným soupeřem, měl tam i pasáže, kdy se dokázal dostat do brankových příležitostí, a v mých očích ten zápas, kdyby třeba skončil 2-2, protože oba týmy měly brankové příležitosti, tak by to bylo úplně v pohodě výsledkově.
1: Prohra 0-1 doma je jedna věc, ale za týden odveta na 40 tisícovém stadionu, ano, v Turecku. Jak velkou šanci dáváte právě v odvetě, celkově v tom dvojzápase Hradci Králové?
2: No právě protože ty turecké týmy jsou extrémně silní ve svém domácím prostředí a ví to o sobě, že prostě tam jako nezaváhají, tak s ohledem na to, že ten zápas skončil 0-1, tak jim dodá ještě větší míru jakoby sebevědomí si to doma pohlídat. I s tou kvalitou, který ten tým má, si myslím, že by musel vlastně Hradec hrát, řekl bych, nad míru svých schopností, aby se jim to podařilo. I přesto, protože ve fotbale víme, že je všechno možný, ale ty šance samozřejmě s tímhle výsledkem jsou rozhodně nižší.
0: Když jste, pane trenére, říkal, že jste taky měl možnost vlastně v té své nové roli, neroli se na to dívat trošku jinak na ten fotbal a všímat si i nějak, řekněme, podrobněji individuálních výkonů, tak se vás chci zeptat na Václava Černého, protože křídelník Bešiktaše Istanbul byl v několika, asi se nemusíme bát říct, gólových šancích, neproměnil je, pokaždé tedy selhal, ale vlastně to, co víc mě zajímá a trošku mrzí jako novináře, je, že potom se odmítl s českými kolegy bavit a nevím, čím to prostě je, protože mně to přijde strašně nešťastné.
2: 100% to nešťastný je. Myslím si, že součástí vlastně té profesionální role, vlastně ať už hráčů, trenérů nebo jakýchkoliv lidí, kteří se v tom jakoby motají, je právě ten profesionalismus a umět s médiem a vlastně komunikovat i přesto, že se vám prostě někdy některé věci nemusí líbit a samozřejmě je to škoda. Někdy je potřeba to ego upozadit. Jeho výkon byl velice dobrý, řekl bych, že první poločas se tak rozjížděl, vlastně šel sám na golmana, nakonec vlastně obránce Hradce mu to jako zhatil a pak měl 100% šanci na začátku druhého poločase, kterou by třeba měl proměnit, ale je škoda, protože myslím si, že v momentě, kdy v takovém velkoklubu hraje český hráč, tak prostě je to samozřejmě zajímavý pro novináře a určitě rádi si vyslechnou nějaký perličky nebo prostě zajímavosti z toho duelu nebo z toho klubu, takže za mě je to nešťastný.
1: Říká Tomáš Janotka, který je teď ve vysílání Radiožurnálu Sport. Trenér, ještě než se s vámi rozloučíme, aktuálně jste trenér na volné noze bez angažmá. Máte nějaký termín, kdybyste chtěl být znovu na lavičce?
2: Takhle se to vlastně nedá vůbec jako vůbec stanovit, protože ten fotbal je tak dynamický organismus, že z tohoto pohledu se to může stát, řekl bych, ze dne na den a zároveň můžete třeba čekat půl roku. Teďka to vnímám tak, že ta soutěž je, nebo soutěže, že jo, se rozjíždí, jsou v těch zemích odehraný třeba dvě kola, někde ani třeba pořádně nezačali, takže já jsem trpělivý a věřím, že nějaká příležitost určitě přijde.
0: To říká Tomáš Janotka v ranním Radiožurnálu Sport, tak ne, že bych vám nepřál brzy si najít nějakou práci, ale zase, když se třeba takhle občas ve ranním vysílání Radiožurnálu Sport spojíme, tak vůbec se nebudeme zlobit. Moc děkujeme za váš čas, mějte se hezky.
2: Taky děkuju, rádo se stalo, mějte se.

0: 8 hodin 49 minut, posloucháte páteční vysílání Radiožurnálu Sportami. Začneme pomalu, ale jistě se soutěžemi, protože je pátek, tak jsou hned dvě, tak ať to všechno krásně stihneme, tak si dáme speciální jingle.
1: Soutěž na Radiožurnálu Sport.
0: Já ještě předtím, než půjdeme na 100% do toho, tak připomínám, prosím, pokud jste od nás něco vyhráli v posledních 2 měsících, tak chviličku počkejte, dejte šanci ostatním, taková jsou pravidla naší soutěže. Můžu klidně připomenout telefonní číslo, ještě nevolejte, ještě ne, ještě je příliš brzo, 221-552-222, to je telefonní číslo sem k nám do studia Radiožurnálu Sport, které se vám bude určitě hodit za pár okamžiků. Pojďme, Karle, říct, o co hrajeme, protože to je vždycky důležité.
2: A hrajeme o 2 lístky do Království lesa Lipno a samozřejmě také o tričko Radiožurnálu Sport se sluchátky a zároveň, pokud vyhrajete, tak vyhraje tu vstupenku do toho velkého pátečního finále, které bude následovat hned potom a tam budeme hrát o sluchátka Radiožurnálu Sport. A my už můžeme jít klidně na tu soutěž.
0: Dneska to bude bez zvuku.
2: Dneska to bude bez zvuku. Přesně před 39 lety se narodil slavný kanadský hokejista, který svou celou kariéru spojil s Pittsburghem Penguins. Na zádech nosí 87. Je to jeden z nejlepších hráčů všech dob, také člen Triple Gold Clubu a navíc je to hráč stále aktivní. A my se pochopitelně v soutěži Radiožurnálu Sport ptáme, o koho jde.
0: No vypadá to, že vzhledem k tomu, že si mluvil asi 20 sekund, tak už nám tady to zvoní od začátku, co si začal mluvit, tak pojďme tedy na to. Dobré ráno, slyšíme se.
3: Dobré ráno, slyšíme se.
0: Výborně, a slyšel jste taky na co a na koho se ptáme?
3: Slyšel jsem otázku, ano.
0: Tak výborně, tak kdo dneska slaví narozeniny a splňuje všechny ty podmínky, které byly řečené, víte to?
3: Je to Sidney Crosby.
0: Je to Sidney Crosby, gratulujeme.
2: Přesně tak.
1: Gratulujeme.
0: Tak získáváte lístky na Lipno, plánujete třeba v dohledné době podívat se na Šumavu?
3: Já si myslím, že během 14 dnů určitě.
0: Výborně, až takhle krátkodobě, tak jo, tak třeba se tam potkáme, my tam zítra taky vyrážíme na týden na Šumavě, krásně, tak já se tam moc těším. Zůstaňte nám určitě na lince, ať se na vás můžeme vzít kontakt a připomínám, že po písničce se vás bude týkat i druhá půlka soutěže, tak zatím naslyšenou.
3: Super,

0: 8 hodin 54 minut, první polovina dnešní soutěže je za námi, druhá polovina před námi. Já připomínám, že teď už se to týká jen těch 5 z vás, kteří jste v tomhle týdnu vyhráli v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, a tak jako tradičně v každém finále hrajeme o bezdrátová sluchátka s logem Radiožurnálu Sport.
1: No, protože je to velké finále naší týdenní soutěže Radiožurnálu Sport, tak bude otázka o trochu těžší. Už víme, že narozeniny dnes slaví kanadský hokejista Sidney Crosby, a ta otázka zůstane právě u tohoto Kanaďana. Ten prvně ve své kariéře získal Stanley Cup v roce 2009, následně slavil zlato na olympijských hrách ve Vancouveru 2010. A my se ptáme, kde vstoupil do Triple Gold Clubu. Bylo to na mistrovství světa v roce 2015 a my se ptáme, kde ten šampionát byl.
0: Tak uvidíme, jestli je to otázka lehká, anebo je to otázka těžká. Dobrý den, slyšíme se.
2: Dobrý den, slyšíme se, Honza.
0: Dobrý den, vy jste tu dlouho nebyl, že jo, je to tak?
2: Jo, ano, je to tak.
0: Výborně, tak nebudu se vás ptát, jestli jste tím pádem v tomhle týdnu vyhrál, protože vyhrál. A slyšel jste teď tu druhou otázku, věděl byste?
2: No, já si myslím, že to bylo v Kanadě.
0: Nebylo to bohužel v Kanadě, tak nebylo? Sluchátka zkusíme poslat někomu jinému. Tak se omlouvám, mějte se. Tak první pokus nevyšel, zkusme, jestli to bude chtít zkusit někdo další z těch, kteří vyhráli v tomhle týdnu. Pokus číslo 2, krásné ráno.
3: Dobrý den, Aleš Doležel u telefonu, já se omlouvám, mohl byste mi zopakovat otázku, já jsem teď byl chviličku mimo signál.
0: To bych klidně mohl, jenom takhle aspoň zkompletuju, respektive přesvědčím se o tom, že jste vyhrál tenhle týden, je to tak?
3: No, v pondělí jsem byl s panem Tilšarem.
0: V pondělí jste vyhrál s panem Tilšarem, tak to je všecko v pořádku. Tak my se vás ptáme, jestli byste věděl, ano, kde to bylo, kde Sidney Crosby zkompletoval ten svůj Triple Golden Club. Bylo to v roce 2015 a bylo to na mistrovství světa, takhle jsme to řekli.
3: Jestli to bylo v roce 2015, kde zkompletoval svůj Triple Gold Club.
0: No, na mistrovství světa, tak kde se to mistrovství světa, když to přeložím do češtiny, ale víc už vám napovídat nechci. Vlastně já se vás ptáme, kde se v roce 2000... No jasně, už jsem to tam slyšel, takže já nemlčím. Dobře, tak jo, je to Praha, přesně tak, gratulujeme moc. Tak my vám kromě toho, co jste od pana Tilšara vyhrál v pondělí, posíláme ještě bezdrátová sluchátka Radiožurnálu Sport od nás dvou Karlů. Tak vám gratulujeme moc ještě jednou.
3: Já děkuju moc a přeju všem posluchačům hezký víkend a i sportovní zážitky, pokud jdou na nějaký zápas fotbalový a podobně.
0: No krásně, moc děkujeme vám taky. Mějte se hezky, krásný pátek.
3: Díky taky, naschledanou.

0: 9 hodin. Jana Utendorská, zprávy.
1: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Radiožurnál. Kvůli nedostatkům v aplikaci Jenda mohou znevýhodnění lidé přijít o bydlení, varují předtím neziskové organizace. Fotbalisté Jablonce zvítězili na úvod třetího předkola konferenční ligy. Hradec Králové v evropské lize prohrál. Na příjezdu do Prahy vznikají kolony před Zúženou Kbelskou, už z dálnice D8 před Zdivy. A bude slunečno, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Pro zákaz mobilních telefonů ve školách je téměř 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Opatření má větší podporu u rodičů než u bezdětných, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
1: Průzkumu na začátku srpna odpovídalo 1000 respondentů. Zákaz telefonů na školách podpořila vláda. Platit by měl od příštího školního roku. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
4: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
5: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
6: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
5: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zhavířová Natálie Janešková, Radiožurnál.
1: Francouzská energetická společnost EDF investuje v přepočtu více než 220 miliard korun do modernizace svých elektráren. V příštích 15 letech je chce lépe připravit na dopady klimatické změny.
7: Kvůli suchu a vysokým teplotám řek musí EDF stále častěji omezovat výkon jaderných elektráren. Během červnových a červencových veder odstavila 3 z 57 reaktorů a u dalších 9 snížila výkon. Voda z řek totiž pomáhá odvádět přebytečné teplo z elektráren a příliš teplou vodu není možné kvůli ochraně životního prostředí vypouštět zpátky. EDF proto plánuje například nové chladící systémy. Ty mají vodu před návratem do řek ochladit. Modernizovat chce také vodní elektrárny, aby dokázaly fungovat i při nižších průtocích. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Největší koncert kariéry Čech

0: A večer zpěváka Marka Ztraceného. Pořadatelé čekají na pražské Letné na 70 tisíc lidí.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
2: Marek Ztracený zaspívá 25 písniček, včetně jedné nové Obuj si mé boty, kterou vydal minulý týden. Na pódium si přizve i hosty.
3: Beru to jako jeden z největších večerů, možná největší večer mýho života hudebního.
2: Koncert budou sledovat desítky tisíc fanoušků. Dopravní podnik podle mluvčího Daniela Šabíka posílí spojení na Letnou.
4: Dopravní podnik zřizuje účelovou tramvajovou linku číslo 44. Posílíme provoz metra na lince A a také na lince C.
2: Koncert začne v 8 večer a potrvá 2 hodiny. Z pražské Letné Dominik Kučera, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma nad lotyšským celkem RFS Riga 2-0. Hradci Králové první duel třetího předkola Evropské ligy nevyšel. Na domácím hřišti podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1, i když hrál soupeř závěrečných 20 minut o 10. Pokračuje brankář Hradce Adam Zadražil.
6: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, který prostě musíme proměnit. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gol tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
5: Odvety obou zápasů se budou hrát za týden a české volejbalistky v úvodním přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy porazily Rumunsko 3-0 na sety. Do utkání v Táboře se zapojila i nahrávačka Kateřina Valková, která se vrátila po květnovém zranění kolene.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 před Brnem i D8 před Prahou. Na dálnici D1 vás nepřijezd do Brna směrem z Prahy, brzdí se za exitem 182 popůvky, různě pomalu se jede k D2, osobní auta kolem 25 minut. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu u Tábora je po ranní nehodě osobního auta na exitu 79 už otevřený sjezd z dálnice. Uzavřený zůstává nájezd do směru na Prahu ze silnice 19 od Chýnova a Tábora. Na D8 před Prahou směrem z Ústí za sjezdem na Kralupy čekejte kolonu ze 3. kilometru, vleče se půl hodiny k zúžené k Belské, před tou se tvoří kolona taky v Novopatské od nájezdu od Černého mostu. A na příjezdu k letišti Václava Havla kolony, a to jak z Chomutovské D7 za Středokluky ze 4. kilometru, je to zhruba na 10 minut a hlavně z okruhu od Evropské ještě 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku čekejte ráno a dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Na horách pak bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: 9 hodin 6 minut, po zprávách dál posloucháte páteční Radiožurnál Sport. Alexander Zverev je po Janiku Sinnerovi druhým jistým účastníkem tenisového turnaje mistrů, který se pro 8 nejlepších hráčů sezóny uskuteční v listopadu v Turíně. Italský lídr světového žebříčku se kvalifikoval už v polovině července ve Wimbledonu, no a Němec Zverev získal jistotu na základě výsledku probíhajícího Masters v Montrealu. ATP o tom informovala na svém webu.
10: V pořadí pro účast na turnaji mistrů je aktuálně česká jednička Jakub Menčík na 13. pozici, pro informaci Jiří Lehečka je 20. a například v žebříčku 4 hry figurují Adam Pavlásek s Patrikem Riklem na 17. příčce.
9: Když si zmínil Jakuba Menčíka, tak ten se dnes okolo půlnoci by právě na té zmiňované tisícovce v Montrealu měl představit ve svém duelu třetího kola. Jeho soupeřem bude Francouz Atman. No a deblovou soutěž v Torontu dnes zahajuje taky Kateřina Siňaková, a to po boku Číňanky Zhang. Společně tvoří turnajovou dvojici s nasazeným párem, teda jsou nasazené jedničky, takhle to řeknu, a měli by se taky dneska večer představit někdy mezi 11. hodinou a půlnocí. Proti nim budou Andrejevová s Kirsteovou.
7: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.

0: Bon Jovi jsou za námi, 9 hodin 11 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport a v naší sportovní encyklopedii se tento týden věnujeme slavným sportovním trofejím. Je to docela zajímavé. Tou nejcennější, kterou můžete ve fotbale vyhrát, je samozřejmě pohár pro mistra světa.
1: Originální zlatou Nike ukradli zloději v roce 1983 a poté ji pravděpodobně rozstavili. Její náhradou je FIFA World Cup trofej.
0: Ten ikonický design jistě posluchači velmi dobře znají, ale pro jistotu pojďme zkusit připomenout a popsat, že jde o zlatou trofej, kterou tvoří dvě postavy držící zeměkouli.
1: Pohár pro mistry světa váží lehce přes 6 kg a má hodnotu 20 milionů dolarů. Tušíte, z jaké země pochází? Napomíme, že tento stát na letošním šampionátu nebyl.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Trofej pro vítěze fotbalového mistrovství světa vznikla v Itálii a poprvé ji lidé mohli spatřit v roce 1974.
1: Jejím autorem je sochař Salvio Gazzaniga. Jeho návrh vyhrál výběrové řízení, do kterého se přihlásil celkem 53 sochařů.
0: FIFA World Cup trofej je uchována v Muzeu Mezinárodní fotbalové federace. Vítězové mistrovství světa sice můžou pohár zvednout nad hlavu, ale po slavnostním ceremoniálu ho zase pěkně musí vrátit. Na oplátku dostanou vlastní repliku, která se vyrábí každé 4 roky v menší továrně na předměstí Milána.
1: Na rozdíl od repliky, originální pohár je vyrobený z 18-karátového zlata, měří téměř 37 cm a váží více než 6 kg. Podle britského deníku Guardian je trofej duta. Pokud by byla celá vyplněná zlatem, tak by musela vážit odhadem kolem 70 kg. A těžko říct, který ze španělských hráčů by dokázal zvednout nad hlavu a hlavně ji tam udržet.
0: Další zajímavost je, že na trofeji dochází místo pro jména vítězů a je tak možné, že se v budoucnu bude muset vytvořit nová verze anebo třeba nějaký krásný podstavec.
1: No já nevím, když si vybavím tu aktuální trofej pro mistry světa, tak mě se vždy vybaví ty obrázky, ať už třeba Pelého nebo Maradony, anebo třeba i Lionela Messiho, který kráčí právě v Kataru v takovém tom pláštíku, v takovém tom hábitu, zvednout ten pohár nad hlavu. To jsou obrázky, které se vybaví mě, když se řekne pohár pro mistry světa.
0: Je to ikonická trofej, je krásná.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Queen dohrává v 9 hodin a 17 minut páteční radiožurnál Sport je tu dál pro vás. Dnešní ráno je hodně fotbalové, je to logické. Ještě se jednou vrátíme ke včerejším zápasům fotbalových zástupců šance ligy v Evropě, ale taky chci pozvat, protože česká fotbalová nejvyšší liga dnes už zase pokračuje. Večer od 19 hodin radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho a v přímém přenosu vám nabídneme duel brněnské Zbrojovky s Liberecem.
1: A můžeme ale ještě připomenout ty včerejší výsledky v pohárové Evropě v předkolech. Hradec Králové v úvodním třetím předkole Evropské ligy prohrál v Malšovické aréně s Bešiktašem Istanbula 0-1. Trochu smolně ten gól obdržel už, když turecký soupeř dohrával o 10. Odveta je na programu za týden v Turecku a odveta se bude hrát za týden také v Rize a tam bude hrát Jablonec po tom, co v úvodním třetím předkole konferenční ligy vyhrálo doma na střelnici právě nad klubem RFS Riga 2-0. Ty odvety jsou tedy za týden ve čtvrtek a ve vysílání radiožurnálu Sport je pochopitelně nabídneme v přímém přenosu. Ještě jedna informace o Jablonci, protože ten vstoupil velmi dobře, v podstatě už by se trochu mohl koukat, na koho by mohl narazit v tom závěrečném čtvrtém předkole konferenční ligy a bude to jeden z týmů, buď polská Jagiellonia Białystok nebo skotský Rangers Glasgow. A aktuálně to vypadá, že by to mohli být právě Rangers, protože ti prohráli v úvodním třetím předkole Evropské ligy na trávníku Jagiellonie 1-2 a pokud prohrají i doma, anebo nedokážou zvítězit alespoň o jednu branku, tak to budou právě Rangers, kteří by směřili síly právě s Jabloncem, pokud by Jablonec udržel to vedení v dvojzápase s Rigou.
0: Tak Glasgow Rangers potenciálně hodně oblíbený soupeř, řekněme, českých týmů v Evropě. Naposledy jsme o tom slyšeli od Slávistek.
1: Přesně tak.

0: Výkonný výbor Africké fotbalové konfederace jednomyslně potvrdil, že i po aféře s prodejem práv na mistrovství světa dál podporuje předsedu FIFA Gianniho Infantina, tak se nám to pěkně začíná rozdělovat na podporovatele a nepodporovatele, tak trošku vlastně po světa dílech, dá se říct.
1: Těmi nepodporovateli jsou určitě členové UEFA, tedy Evropské fotbalové unie v čele s předsedou Čeferinem. Naopak právě Africká fotbalová konfederace a její ředitel, respektive prezident Patrice Motsepe po jednání právě výboru uvedl, že omluvu FIFA vítá a doplnil, že respekt ke správě věcí veřejných, řádnému procesu a transparentnosti je nezbytný. V prohlášení zároveň zopakoval, že současnému šéfovi světového fotbalu Infantinovi jednomyslně potvrzuje svou podporu. Už dříve se právě za Infantina postavili některé africké národy, jako třeba Maroko, Egypt nebo Niger.
0: No, je to vlastně věc, která se zase řeší už několik dnů. Vedení FIFA na té středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu Infantinovi. Mezinárodní federace, fotbalová federace, se ale zároveň omluvila za ty chyby ohledně plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. A jak tedy teď slyšíme, tak někomu to stačí, komu to určitě nestačí, to je UEFA. Ta dál totiž trvá na bojkotu soutěží FIFA. Podmínky pro odvolání totiž nebyly podle UEFA splněny. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, jinak zdá se samozřejmě, že pozice Gianniho Infantina je velmi, velmi pevná.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
6: V 9 hodin na 30 minut posloucháte Radiožurnál. A taky zprávy s Janou Utenberskou. V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů, to je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz nastane 12. srpna. Bude viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren. Americký prezident Donald Trump se dál snaží zabránit tomu, aby některé děti narozené v USA dostávaly automaticky americké občanství. Podepsal exekutivní příkazy, které to vylučují třeba u dětí zahraničních diplomatů. Trumpovu snahu už dřív odmítl nejvyšší soud. Předešlý příkaz podle něj není v souladu s americkou ústavou. A Jakubské náměstí v centru Brna se chystá na šermířskou show. Brněnský rodák Alexandr Šupenič tam večer s fanoušky oslaví titul mistra světa, který získal v červenci v Hongkongu.
0: Sport.
6: Hokejisté Liberce porazili v prvním přípravném utkání před blížícím se startem extraligy Mladou Boleslav 3-1. České Budějovice podlehly ve svém druhém zápase s Jihlavou 2-3. Dnes čeká první utkání před sezónou i mistrovské Pardubice. V 17 hodin nastoupí proti slovenské Žilině.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdražení na D1 před Brnem a taky na D8 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Popůvky čekejte silný provoz. Výrazně se zpomaluje hlavně kolem 185. kilometru. Osobní auta to mají potom k D2 asi na 20 minut. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu u Tábora zůstává na exitu 79 uzavřený nájezd ze silnice 19 do směru na Prahu po ranní nehodě. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí ku zasjezdem na Kralupy se tvoří kolona ze 4. kilometru. Osobním autem v levém pruhu to zabere až půl hodiny do Zužené k Belské. Před tou se auta vlečou taky Novopatskou od nájezdu od Černého mostu 10 až 15 minut. Na příjezdu k letišti Václava Havla se sunou kolony s obou stran. Na Chomutovské D7 začínají za Středokluky na 4. kilometru, to je na 10 minut. A z Pražského okruhu od sjezdu do Evropské k odbočce na letiště je to na 4 hodiny. A na jižní spojce směr Černý most počítejte s kolonou od sjezdu na Zahradní město, je to na 15 až 20 minut před Průmyslovou, v pravém pruhu tam řeší srážku dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku čekejte dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Green Day, 21 Guns, 9 hodin 38 minut, pátek 7. srpna. Posloucháte dopolední radiožurnál Sport. Real Madrid udělal z útočníka Diomandeho rekordní posilu v klubové historii a to je co říct, vzhledem k přestupové politice tohohle španělského velkoklubu. Za teprve 19-letého reprezentanta pobřeží slonoviny podle médií zaplatí 125 milionů eur, k tomu můžou přibýt dalších 15 milionů eur na bonusech, no a celková částka se tak může pohybovat, když to přepočítáme na české, někde kolem těžko uvěřitelných 3,5 miliardy korun. Real uvedl na svém webu, že Diomande podepsal 7letou smlouvu do 30. června 2033. Je to opravdu neuvěřitelné číslo, neuvěřitelná částka a je to vlastně překonání toho, co zaplatil Real dokonce i za Juda Bellinghama a dokonce i pro lipský klub je tohle rekord, protože nikdy ještě nedokázali nikoho prodat za víc než 100 milionů eur.
1: A když jsme u Realu Madrid, tak se sluší ještě dodat jedna poměrně horká novinka, a to, že Vinicius Junior zůstává v bílém baletu a bude ho oblékat jeho dres ještě minimálně do roku 2032. Právě do tohoto roku podepsal totiž novou smlouvu. Potom, co se ta jednání vlastně trochu protahovala, podle zpráv ze Španělska se právě o nové smlouvě pro Viniciuse jednalo už od minulého léta. Následně se ale ta jednání o nové smlouvě trochu pozastavila po tom, co Real nenabídl v podstatě stejnou nabídku Viniciovi, jako nabídl Kylianu Mbappému a Vinicius se měl prý urazit. Tentokrát už Vinicius Junior by měl dostat celkově kolem 30 milionů eur ročně a to je podobná suma, jakou má právě Kylian Mbappé. Sám Vinicius Junior to pak popsal také na sociální síti Instagram, kam napsal 8 let na Bernabeu je příliš málo, ještě 6 let a navždy. To je poměrně velké vyznání lásky ke klubu, ke kterým se ještě před několika týdny třeba vůbec nechtěl dohodnout.
0: No když k tomu přihodíš prostě pár milionů euro ročně, tak potom ta láska vypadá trošku jinak. No.
1: Je to tak.

0: seriálu Radiožurnálu Sport se tento týden věnujeme ženám v mužských sportech a taky naopak.
1: Už jazykový rod slova aquabela naznačuje, že synchronizované neboli umělecké plavání je původně ženským sportem. To už ale tolik v poslední době neplatí.
0: Tato disciplína pomalu oslovuje i pány, důkazem budiž i umožněná účast mužských aquabel na posledních letních olympijských hrách v Paříži.
2: Podobně jako při krasobruslení, i tento umělecký sport doprovází hudba a spíš než výkony na hraně sil, estetika lidského pohybu. Dlouhá léta bylo povolání aquabela ryze ženskou záležitostí, i když výjimky se našly. Tou nejvýraznější u nás byl a je už od přelomu tisíciletí klub Krasoplavci. Jehož součástí je i Ondřej Cibulka.
3: To je jediný vlastně spolek, který vzniknul v té době a který je dodneška aktivní. A v tom spolku je momentálně okolo 15 členů. Nebo respektive prošlo jim cca 15 členů, někteří už bohužel nejsou mezi námi, ale přibrali jsme nějaké nové členy. Takže tady v Česku je to ojedinělý spolek a nikdo jiný takhle tady v Česku není.
2: Popisuje Cibulka oddíl krasoplavců.
3: Šlo o to, vlastně, abychom ty muže dostali do toho synchronizovaného plavání, protože tam dřív nebyli a vlastně všechna pravidla nám to zakazovaly. Takže to bylo takový natruc a není to nic o vrcholovém sportování. Většinou ta starší generace se k tomu staví velmi negativně, že proč bychom tady měli vítat muže nebo proč bychom se měli koukat na muže ve vodě, když celý život jsme se koukali na ženy a takhle to bude vždycky. Ale když to ta mladší generace, tak ty většinou byli z toho nadšený a říkali super, konečně nějaká změna, konečně jako je to trošku jako zpestření.
2: Říká Cibulka a jak potvrzuje i trojnásobná účastnice olympijských her, aquabela Alžběta Duvková, mužů v synchronizovaném plavání pomalu přibývá, i když jde zatím spíš o ty nejmenší.
4: Zatím to jsou prostě malí chlapci, jakoby, kteří vlastně byli náborováni, řekněme, 2-3 roky zpátky, kdy tak nějak se to uvedlo, že vlastně si ti muži budou moct jako na těch olympiádách vystupovat, což samozřejmě trošku jako i ta olympiáda, nějaký ten olympijský sport trošku jako tomu pomáhá, že ta vize tam je a pokud vlastně mají nějaký, řekněme, taneční, že jo, vlohy, většinou ti, co třeba přichází do aquabel v tom pozdějším věku, tak to bývají jako jak baleťáci, skokani do vody, jo, občas teda i třeba plavci.
2: Přibližuje Duvková, která ač nikdy v páru s mužem v bazénu nesoutěžila, tak zažila přerod z čistě ženského sportu na sport pro všechny.
4: Samozřejmě tomu rozumím, jako člověk to nějakým způsobem vnímá, že s tou moderní gymnastikou jsme byli jako jediný vlastně dívčí už sport na olympijských hrách a samozřejmě to uvádění těch mužů na tu scénu aquabel bylo ze začátku hodně jako netradiční pro diváky, pro oko, ale zase artisticky a umělecky si myslím, že už jsem tomu jako přišla na chuť a velice se mi to vlastně začíná líbit a zase je to prostě něco trošku jinýho, no.
5: Jak i tenemu dělalo Čekosa, Ondřej Cibulka i Sabina Holubova.
3: Pravidla nám umožnily už v roce 2015 mužskou účast v synchronizovaném plavání na mistrovství světa, tehdy v Kazani, kdy bylo umožněno vlastně mužům startovat v rámci smíšených dvojic. A tam vlastně se položil základ tomu mužskému synchronizovanému plavání.
2: Vzpomíná krasoplavec Cibulka.
3: Protože samozřejmě tam se to hrozně líbilo v té době, takže si ty pravidla začaly uvolňovat. Ty muži byly následně puštění do další disciplín.
2: Radoval se Ondřej Cibulka z pokroku mužského synchronizovaného plavání, i když navzdory rozvolnění pravidel na olympijských hrách v Paříži, do týmové soutěže nakonec žádný muž na místo aquabely nenastoupil. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Hooters, All You Zombies, 9 hodin 53 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi a poslouchejte nás dál i dál, pro vás budeme mít celou řadu zajímavých témat, sportovních výsledků a všeho dalšího, co máte spojené s radiožurnálem Sport. Já moc děkuju za dnešní společnost a za pomoc Karlu Schambergerovi.
1: A já děkuji tobě, Karle Janu.
0: A vítám tady taky už Jiřího Ješka, kterému bude patřit hodina mezi 10. a 11. Dobrá nálada, znovu dorazila sem k nám do studia. Jirko, krásný den.
2: Pánové, byli jste skvělí od rána, tak se těším, že navážeme a budeme se bavit ještě možná zpátky o Tour de France, budeme se bavit, Karle, o tvých zážitcích ve Francii.
0: Rád.
2: A samozřejmě taky vyzýváme na vás, naše posluchače, abyste byli aktivnější a třeba nám zavolali vaše postřehy z letošní Tour de France, jak se vám to líbilo a komu jste fandili.
0: A víc už si nebudeme vystřílet naše témata, protože chceme samozřejmě všechno probrat v kilometrech, ty jsou tradičně na pořadu dne po 10., tak nás poslouchejte dál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný, nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se...
0: Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný, nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení za Zana Majerová olympijských

0: pak jsem to schopná odpovědět.
1: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
2: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
3: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
4: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
6: Kraje letos na své silnice zřejmě nedostanou žádné peníze, a to poprvé od roku 2015. Letošní sklizeň by podle odhadu statistiků mohla být nejnižší za 14 let. Fotbalisté Jablonce v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy zvítězili. Hradec Králové v evropské lize prohrál. Na ústecké dálnici D8 před Prahou se tvoří kolona kvůli omezení Vekbelské a bude slunečno, teploty do 28, na jihu Moravy až 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ze Státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje nedostanou na své silnice druhých a třetích tříd žádné peníze, oznámil to liberecký hejtman a předseda Komise Rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. A to s tím, že se tak stane poprvé od roku 2015. Informaci o tom podle něj dostala asociace včera od Ministerstva dopravy. To oznámilo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. Vyjádření ministerstva Radiožurnál zjišťuje. Polská opoziční strana Právo a spravedlnost chce deportovat nezaměstnané Ukrajince, muže v odvodovém věku. Na sjezdu strany to oznámil europoslanec Tobiáš Bocheňský. Deportacím by došlo, pokud by národně konzervativní strana příští rok zvítězila v parlamentních volbách.
7: Tobiáš Bocheňský z Polské strany Právo a spravedlnost prohlásil, že aby byla střední a východní Evropa bezpečná a svobodná, Ukrajina musí ve válce proti Rusku zvítězit. Z Polska deportovaní nezaměstnaní nebo nelegálně zaměstnaní Ukrajinci tak podle něj budou mít šanci bojovat za svou vlast a válku ukončit. Právo a spravedlnost se v současnosti rozpadá. Ze strany odešlo několik desítek poslanců, kteří se připojili k nově vznikající formaci expremiéra Mateuše Moravěckého. Tento krok PiS významně oslabil ve volebních preferencích. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Letošní sklizeň by podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let. Základních obilovin by se v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Informovalo o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Bezmála 900 výrobků obsahujících zakázanou látku Lilial našli letos při kontrolách hygienici v prodejnách na Vysočině. Obchodníci musí takové zboží stáhnout z prodeje a odpovědné osoby dostali pokutu. Lilial je syntetická látka s květinovou vůní, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
8: V minulosti byla běžnou součástí třeba parfémů, deodorantů nebo vlasové kosmetiky. Od roku 2022 je však tato látka zakázána v Evropské unii používat, protože způsobuje alergické reakce a také je prokázaná toxicita pro reprodukci této látky.
6: Kontroly odhalily také jeden případ prodeje 400 kusů zboží obsahujících látku TPO. Může se objevit například v gelových nehtech. Zakázaná je od loňska.
3: Sport.
5: Královéhradečtí fotbalisté rozehráli třetí předkolo Evropské ligy prohrou. Bešiktaši Istanbul podlehli na východě Čech 0-1. To Jablonec vstoupil do třetího předkola konferenční ligy vítězně, tým RFS Riga porazil 2-0. Navzdory tomu je trenér Jablonce Luboš Kozel před odvetou opatrný.
9: Není nic rozhodnutý, že prostě je to poločas a samozřejmě

0: Ještě zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř, a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gól, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
1: Plážový volejbalista Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou prohráli i druhý zápas na turnaji Pro Tour kategorie Elite v Hamburku. Francouzům Barbézovi a Gardokovi podlehli 1-2 na sety. Dnes bude jediný český pár hrát o udržení na turnaji, a to s německou dvojicí Svist.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem, nehoda na D48 za Frýdkem Místkem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy stále za sjezdem na Popůvky na kilometru 183 se dojíždí do pomalu jedoucí kolony. Vsune se to do omezení u D2, osobní auta 20-25 minut. Na dálnici D48 kousek za Frýdkem Místkem směrem na Příbor pozor na 41. kilometru u Molu, nehoda. Vozidla stojí v levém i pravém pruhu a kličkuje se mezi nimi. Brzdí se, navíc je tam po dešti mokrá vozovka, opatrně. Na D3 z Budějovic na Prahu už je u Tábora na exitu 79 po ranní nehodě zase průjezdný i nájezd na dálnici ze silnice 19. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí za sjezdem na Kralupy začíná kolona kamionů v pravém pruhu už na 7. kilometru, kolem 5. se postupně přidávají i osobní auta, do zúžení ve Kbelské je to osobním autem až na půl hodiny. Na příjezdu k letišti Václava Havla ještě kolony na 10 minut z Chomutovské D7 od exitu 3 Kněževes i z druhé strany z okruhu skoro od Evropské, a na jižní spojce ve směru na Černý most se teď rozjíždí zbytek kolony po nehodě před Průmyslovou, ještě před Lanovým mostem je to na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku čekejte dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty odpoledne 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
5: Kilometry Jiřího Ježka.
6: Kilometry Jiřího Ježka, pravidelný pořad na radiožurnálu Sport o cyklistice, oběhání, s námi ve studiu Jiří Ježek. Jirko, vítáme tě, přeju krásný pátek.
7: Krásný den, těšil jsem se.
6: My taky, se mnou taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
8: Kompletní složení, hezký den.
6: Je to ta kompletní složení. Krásný poslech vám od mikrofonu přeje Karel Janů. Tak Jirko, ty hodně sportuješ teď po Tour de France, to máš trošku náročné a navíc se vracíš k běhání, tak jak ti to aktuálně jde a jak náročné je to i pro tebe?
7: To jsi mi udělal schválně.
6: Je to
7: ne,
6: tak?
7: Ne, nejde mi to, je to strašný. Já jsem nevěřil, že po 6 týdnech, vlastně, kdy jsem jenom jezdil na kole, a to ještě málo na té Tour de France, jenom opravdu ráno na tu hodinku, tak že z toho běhání takhle člověk vypadne. To je jako, mně přijde, že se učím běhat od začátku. Za prvé mi to nejde jako fyzicky, protože ten pohyb prostě tělo úplně zapomnělo. Koordinace, taková ta lehkost, úplně to vymizelo, tak prosím, vraťte mi to zpátky.
6: Máš na to týden, viď?
7: No, mám na to týden, protože za týden běžím takovou obdobu Vltava Runu na Slovensku, jmenuje se to Od Tatier k Dunaju, už to běžíme podruhé s týmem Otobok, což je firma, která vyrábí protézy, a běžíme to s lidmi, kteří mají podobný handicap jako já. Polovina toho týmu jsou lidé s protézou a polovina jsou mechanici té firmy, kdyby se nám náhodou něco stalo. Což jsem třeba ocenil včera, protože já jsem byl včera běhat a v půlce toho běhu se mi normálně rozšroubovala protéza. Úplně se mi povolili se ty nějaký stavěcí šrouby, které tam jsou. Takže jsem volal Soně, ať ještě než pojede nakoupit, ať to veme k lesu a ať mi přiveze imbusy. Takže jsem tam na židličce u lesa na takovém odpočívadle se šrouboval protézu, poděkoval jsem Soně a běžel jsem dál. I to se stane. Já si pamatuju, že třeba Loufanánek Hagen mi vždycky říkal, že kamkoliv jde, tak nosí v ledvince čtyřku imbus, protože to je takový univerzální klíč na tu protézu, protože skoro všechny ty šrouby jsou se čtyřkou imbusem. Takže i tohle to jako patří k tomu, když někdo přijde o ruku nebo o nohu. No.
8: A kolik tam celkem běžíš, protože to také bude asi na úseky?
7: Je to na úseky, je to něco jako ten Vltavarán i vzdálenosti, je to nějakých 350 kilometrů a ty týmy jsou, mám pocit, desetičlené, takže to vyjde tak na nějakých, já nevím, 30-40 kilometrů podle toho, kolikrát poběžím.
6: Takže když se na kolo vyráží spod sedlovou brašničkou, tak se nemáme divit, když při běhu uvidíme Jiřího Ježka s ledvinkou, jo? Nebo něco podobného plánuješ sebou vozit.
7: Ne, mně se to stalo snad poprvé v životě, takže podle mě to bylo tím, že ta proteza byla teďko 6 týdnů zanedbávaná, tak možná se rozšroubovala vsteky, že jsem ji nepoužíval. Ale je tam fajn, že tam máme právě ty techniky z té firmy, kteří vlastně sportují, tak máme takovou jako zase team building, podobný tomu, co jsem jel minulý týden na kolech, ten Handy Cyclomaraton, to jsme zase jeli s tím týmem We Love Cycling, takže tyhle ty akce, tyhle ty štafetové, já nevím, běhy, cyklistické akce, je to super v tom, že to je super team building, že ty lidi prostě jsou sobě tak blízko a každá takováhle týmová soutěž v těch individuálních sportech je zajímavější. A za druhý je to hrozně hezký poznávání té krajiny, protože třeba na tom Slovensku běží se z Jasné, z těch Nízkých Tater až vlastně do Bratislavy a člověk vidí vlastně to Slovensko jako z míst, který by normálně třeba nenavštívil, stejně tak jako tu Českou republiku právě na tom Handy Cyclomaratonu, kdy člověk vidí místa, kam by se třeba nevydal na tom kole a já se tam pak vždycky rád vracím.
6: Takže Jiří Ježek tradičně, jak sportuje nebo nesportuje Martin Charvát, mně se doneslo, že si snad neukončil, ale přerušil svoji kariéru.
8: No, tak kariéru, to jsme hodně, hodně nadnesený. Ne, tak já jsem se vrhnul k tomu, že jsem začal přestovat byt a když to vezmu jednoduše a vrátíme se rychle ke sportu, tak je to pro někoho, kdo jako dělá naši zaměstnání a zároveň do té doby jezdí na kole a běhá, tak ta práce rukama, kdy asi každý, kdo nás poslouchá, si dokáže představit, že to nejtěžší, co dělá novinář rukama, tak je, že ťuká do klávesnice, jinak jako ta práce rukama je mizivá. Tak když najednou pracuje s bouracím kladivem, tak je to samozřejmě úplně něco jiného pro vrchní polovinu vašeho těla. No, zvládám to jako hodinu denně s tímhletím pracovat, nebo hodinu a půl. A vlastně mě to úplně odbourá. Chápu, že pro někoho, kdo normálně pracuje rukama, tak je to něco, co je jako až k smíchu, ale každý jsme stavěný jinak a já na tohle úplně nejsem. No, takže můj sport šel aktuálně úplně do pozadí.
6: A to je tvůj plán na následující týdny, jestli jsem to dobře pochopil.
8: Týdny, ale potom, co to vybouráš, tak to ještě musíš postavit, že jo? Takže uvidíme.
7: Ale my Češi jsme v tomhle tom jako kutilové, obrovský. My si tohle to právě rádi děláme sami. A mně se to líbí, jak tomu mám jako obdiv. A zaprvé člověk se naučí dost, pokus omyl, metodou většinou.
8: Mě často omyl.
6: Pozor na elektřinu jenom.
7: Ano, ale je to prostě jako, hele, taky je to pohyb. Já jsem předevčírem skládal dřevo celý den a přišlo mi to jako vlastně nejefektivnější posilovna, která může být. Navíc jako voňavá práce. Chápu, že bourat sádrokartony úplně voňavá práce není, ale jako zase děláš na svým a jako počkej jednou, až si budem povídat a budeš mít zase čas jezdit na kole a budeš se vracet do toho nového bytu, tak tohle ta investice časová se vrátí.
6: A Jirko, v tomhle počasí si štípal dřevo, čekáš tuhou zimu, jako indiáni?
7: Takhle, já jsem ho neštípal, já jsem si nechal přivést už naštípaný takový ty velký klacky a velký polínka, ale jenom jsem to rovnal, musel jsem přerovnat vlastně už to suché dřevo, které už jsem měl, tak jsem musel dát jinam, takže to byla taková logistická operace, ale to sem do toho pořadu asi nepatří. Ale pokud jako musíte tuhle tu práci dělat, tak ji dělejte s nadšením, protože jako je to vlastně taky pohyb a jako nestrácíme tím nic. Já jsem teda ztratil to běhání, ale k tomu se určitě vrátím.
6: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka dnes v kompletním složení. Jsme tady s Martinem Charvátem a Martin Charvát tady vlastně v těch minulých týdnech moc nebyl, nebo nedostali jsme možnost taky od něj si něco poslechnout o Tour de France a my jsme sice o ní mluvili, Jirko, vlastně minule skoro celou hodinu, ale i tak jsme to na závěr, nám bylo líto, že jsme některé věci nestihli, tak jsme se k tomu ještě krátce chtěli vrátit a nestihli jsme vlastně moc probrat třeba tu českou účast, protože mi to přijde, že to určitě za to stojí.
7: Určitě, já mám z toho obrovskou radost. Měli jsme vlastně na Tour de France tři závodníky a všichni tři se nějakým způsobem zapsali do té historie tohoto ročníku a já samozřejmě jako hrdý Čech a hrdý průvodce našich klientů právě po té Tour de France jsem vždycky, pokud jsem měl viděl klienty z České republiky nebo hosty z České republiky, tak jsem vždycky říkal, pojďte se podívat na ty naše závodníky, aspoň ráno předtím, než vyjedou do závodu u těch týmových autobusů, kdy byla příležitost. Tak za prvé chci poděkovat jak Pavlu Bittnerovi, tak Kubovi Otrubovi, tak Matyasu Vackovi, že kdykoliv jsem za nimi přišel, ať byla ta etapa třeba pro ně důležitá, tak vždycky přišli, vždycky se vyfotili s těmi našimi hosty. Vždycky se mnou prohodili nějaký slovo, aspoň jsem mohl zjistit, jak se cítí. A jako ta komunikace ze strany těch závodníků je bezvadná, takže i pro třeba pro vás jako pro novináře jako krásný tip na rozhovory a určitě po sezóně bych každého z nich sem rád znova pozval, protože to určitě bude stát za to. Takže jim chci poděkovat za tu vstřícnost. Za druhý, hrozně se mi líbilo, jak byli sebevědomí. Je to zase posun u českých sportovců, strašně se mi líbí. Dneska ta mladá generace, jak jsou jako zdravě sebevědomí, ne na mistrování, ale jako fakt sebevědomí. Líbila se mi i taková ta česká potěuchlost třeba u Matyase Vacka, který mi říkal ráno, dívej se na posledních 30 kilometrů dnešní etapy, trošku tam chceme jako zazlobit, jo, jako tým Lidl Trek. Tak jsem se schválně jako na to soustředil a přesně těch 30 kiláků před cílem najednou Matyas Vacek nástup, Quinn Simons nástup, prostě úplně krásný ty, krásný akce a pro to hájení zeleného trikotu Mace Pedersena udělal Matyas Vacek, když začnu u něj, jako neskutečnou práci. To, co tam předváděl, celou Tour de France, podle mě byl zatím v životní formě a letos asi je, protože to bylo vidět i tím třetím místem na vlastně závodě okolo Švýcarska, který je braný takový hned jako podstupeň pod těmi třemi nejdůležitějšími Grand Tour. Tak už to, že dokázal být třetí v tomhletom náročném závodě okolo Švýcarska, tak si tu formu pak úplně suverénně přenesl i do té Tour de France. Bohužel pro takového toho běžného českého sportovního diváka tam chybělo to, že Matyas Vacek prostě nedostal šanci jet sám na sebe ani v jedné etapě. Já jsem loboval i třeba u
6: Andyho
7: Šleka, který je vlastně novým CEO, novým generálním ředitelem celého týmu Lidl Trek, tak jsem za ním chodil a říkal jsem, dejte mu šanci, teď je to strašná škoda, česká cyklistika potřebuje etapový vítězství a ten Matyas, kdyby tu šanci dostal, podle mě, fakt jako těžko říct, ale podle mě by fakt tu etapu jednu vyhrál, ale Andy Šlek říkal, a stejně tak jako ty sportovní ředitelé říkali, hele, my ho potřebujeme na úplně jinou práci a to, že má super formu, jenom tím líp tu práci pro toho Mace Pedersena může dělat. Je to krutá vlastně stránka profesionální cyklistiky, ale tohle to k tomu prostě patří, já jsem to chápal a myslím si, že Matyas Vacek sice třeba nemohl vyhrát etapu, ale ta jeho cena na tom trhu cyklistickém a to jméno, který si tam udělal, tak jako raketově ještě se vzneslo už z těch výšin, kde Matyas Vacek je ceněný, tak dneska ještě prostě o level výš.
6: A jak sportovní fanoušek Martin Charvát sledoval Tour a tuhle tu českou stopu, je to pro tebe třeba to hlavní, co tě tam zajímá a co tě tam bavilo?
8: No, když zůstanu u té české části, tak z těch tří českých reprezentantů jako Matyas Vacek jednoznačně a jeho výkony a to, jakým způsobem on tvořil ten závod pro svoji stáj, tak to bylo přesně tak, jak naznačoval Jirka, úplně fantastické, protože obecně, když se podíváme na to celkové pořadí, které zajímá všechny a obecně je to prostě ta věc, kterou, když se řekne Tour de France, tak každého zajímá, kdo vyhraje na konci, tak to bylo vlastně od šesté etapy jasné. No a to jsme tady říkali před Tour, stalo se to, co jsme říkali, co tušili všichni, to není jako, že bychom tady byli nějací věžci, ale vypadalo to tak, stalo se to a pak se nic nezměnilo a nic nenaznačovalo tomu, že by se to změnit mělo. Takže tahle ta část vlastně byla relativně, jako nechci být přísný, ale jako emočně plochá, jo? Protože si to prostě věděl a bylo to tak, jak to celé mělo být. No.
6: A když půjdeme na tu nečeskou část, tak už je to podle tebe problém, když to jako trošku otočím, těšíš se na Vueltu? Víš, jak to myslím? Tam, jestli opravdu si myslíš, že to začíná být problém?
8: Problém.
6: Nevím, pro ten sport, pro sledovanost, pro zájem.
8: Já vím, co myslíš, tak jako když basketbalovou ligu 16krát za sebou vyhrál Nymburk, tak to potom vypadá jako trošku zvláštně ten sport, protože chceš tam minimálně, aby to vypadalo, když použiju další příměr, jako házená, kde spolu hrají Karviná a Plzeň a jednou vyhraje jeden, po druhý druhý, aspoň to finále je o něčem. Ale do toho finále už to také jako je poměrně jednoznačné. No. A teď, když narážíš na to, že tady Pogačar oznámil, že pojede také Vueltu, tak tuším, kam míříš, ale zároveň pořád tam existuje ten faktor té náhody, který to může udělat zajímavější, než to podle předpokladů asi bude.
6: A teď zajímavější myslíš, že to jako může dopadnout nějak jinak?
8: No, protože může, protože ten faktor té náhody je právě to jediné, co to z toho může udělat. Protože když odmyslíme faktor náhody, tak výkonnostně to nevypadá, že by to mělo být jen malou šanci, že to může skončit jinak než vítězstvím Tadeje Pogačara.
7: No, já si nemyslím. Já si myslím, že pokud přijede někdo, otázka je kdo, na tu Vueltu na 100% připravený a bude jí chtít vyhrát, bohužel nikoho takového nevidím, tak by samozřejmě se mohlo ukázat to, co se ukázalo s Jonasem Vingegaardem po Giro. On to Giro vyhrál vlastně easy, úplně snadno, mně to přišlo, že ho vyhrál tak, že jako ještě se ten tým Visma Lisebike tvářil, že Jonas Vingegaard tam ušetřil spoustu sil na tom Giro. Zapsal si jako vítězství na Grand Tour, ceněný závod, ale že to byl vlastně jenom jako trénink na Tour de France, kde to má vybouchnout úplně ta jeho forma. No tak ona vybouchla jako spíš jako směrem dolů, protože se ukázalo, že to Giro se do něj zapsalo daleko víc, než třeba čekali, nebo než to původně vypadalo. A ono, jako to vypětí, ten Tadej Pogačar taky jako sice vyhrává ty etapy, sice vede ten žlutý triko na té Tour de France jako úplně suverénně, ale jako taky ho to stojí energii. Už jenom každý den po té etapě ty 2 hodiny toho následného, co ty ostatní závodníci absolvovat nemusí, to znamená rozhovory, dopingovka, ty protokoly na tom pódiu, podepisování dalších 50 trikotů jako pro sponzory potom, což všechno tohle to, než nastartuje tu regeneraci, tak trvá třeba 2 hodiny. A to, když je každý den, tak když si spočítáme 21 etap a 2 hodiny každý den, tak prostě oproti těm soupeřům prostě je unavenější. Jo. A teď je otázka, jak s tím budou pracovat tyhle ty dny. Oni to mají přes perfektně spočítaný, oni ho nechají trošku odpočinout, trošku mu tam dají nějakou intenzitu, aby jako to tělo pořád bylo v nějakém záběhu.
8: Trošku gravel.
7: Trošku gravel třeba. Prostě tady Pogačar se potřebuje taky bavit, že jo. Měl tu svoji Pogi Challenge, tu velikou akci, kde vlastně spousta hobby cyklistů s ním může vyjet a on pak je nechá vystoupat na vrchol a stejně tak jako kosil ty soupeře na Alpe d'Huez, tak pak kosí jednoho za druhým, ale to nevyhrál.
8: Letos to nestih, no.
7: Jeden byl rychlejší z těch hobby cyklistů, ale jinak je to krásný zážitek pro ty milovníky cyklistiky se s ním vyjet. A tyhle ty věci ho teďko musí bavit, musí ho zase dostat zpátky tu lásku k té cyklistice, protože ta Tour de France je únavná. No a pokud přijede jako s touhletou formou na tu Vueltu, tak to bude zase dominance, ale mě ta dominance nevadí. Jak jsi říkal, jestli to není problém pro ten sport, tak já si myslím, že zatím ne.
6: A říkám si fanouškovsky, protože člověk je unavený, i když to sleduje, tak mě by vždycky zajímalo, jestli potom, když ti lidé říkají, že to hlavní, co by chtěli, a to úplně chápu. Já bych taky chtěl vidět Tour de France, kde do poslední etapy nevím, kdo ji vyhraje, protože prostě to je to nejdůležitější, jako tady to si myslím, že nemůže zpochybňovat vůbec nikdo. Ale vždycky si říkám, jestli ti lidé, které to hodně mrzí a nadávají na to, že se jim to nelíbí, že to je jasné, tak jestli potom se dívají na ty jiné závody, protože řekněme si, to Giro, Jirko, ty jsi to říkal, protože to Giro takhle jasně vyhrál Jonas Vingegaard, teď takhle jasně vyhrál Tadej Pogačar Tour a jestli se nic nestane, tak Tadej Pogačar takhle jasně vyhraje Vueltu, jo. Tak to budeme mít prostě všechno všechny Grand Tour v sezóně vlastně objeté bez toho, aniž bychom nevěděli, kdo to vyhraje. Tak si říkám, jestli tihle fanoušci teda tím pádem sledují potom víc závod kolem Polska nebo Burgosu, nebo jestli se dívají třeba na ženskou tour, protože ta má prostě 9 dnů a já nevím, kdo ji vyhraje. Můžu si to myslet, ale nevím to, takže třeba jestli ten fanoušek, kterému tohle to tam schází, tak jestli to dokáže najít někde jinde.
8: To zas ty fanoušky musíš dělit na ty, kteří vidí jenom Tour de France a zajímá je jenom Tour de France, protože to je hezký cestopis po zemi, která je zajímá, a nebo jestli to jsou opravdu lidé, které obecně zajímá cyklistika, protože kdyby ti tohle chybělo, tak si vezmeš jednodenní závod, že jo, a tam si vlastně...
6: Jasně, ale víš, proto mě napadla ta ženská Tour de France, protože tam máš 9 dnů, tak protože v těch etapácích je, že nevím, jakože to může se to kdykoliv zvrtnout, jednodenní závod je jednodenní závod, ale tady mám 9 dnů v řadě, dneska se jede na Vantu, tak to je jako legendární kopec, jo, to už, že to splňuje vlastně jakoby téměř všechno to, co by člověk chtěl mít od toho nejnapínavější části Tour de France mužské, tak jestli ti lidé prostě to takhle přepnou a jestli dneska se budou koukat, jestli Demi Vollerinová vyhraje, nebo jestli je to nezajímá.
7: No, ale jako aspoň ty etapáky jsou zajímavější v tom, že tě to vtáhne a vlastně tě to nutí druhý den se na to podívat znova, protože už tam máš rozehraný nějaký příběh. Je to jak seriál.
6: Tak.
7: Jo, a prostě těšíš se na ten další díl, na to pokračování těch příběhů, protože máš tam jednotlivé trikoty, máš tam třeba nějakého svého idola, který nebo jako oblíbeného jezdce nebo jezdkyni, kterému přeješ, aby vyhrál etapu, a teď se mu to v jedné etapě nepodaří, tak čekáš, jestli se mu to podaří v té další podobné etapě. Jo, tak má to nějaký kouzlo a jak jsem říkal, mě třeba baví ty jednorázové závody z toho, že jsou absolutně nepredikovatelné. Tam, když přijede tady Pogačar, tak jako nikdo nemůže říct, že vyhraje zrovna ten den. Jo. Samozřejmě v tom etapáku už je to jako ta dominance jakoby jistější. Je to jak z Formule 1. Máš pilota nebo stáj, u který víš, že pravděpodobně celý ten seriál vyhraje, ale že vyhraje zrovna Monte Carlo, nebo že vyhraje zrovna, já nevím, v Austrálii. Tak to jako úplně jasný není. No.
8: Jenom v tom, jak vlastně vypadá současná ženská Tour de France a jak to vlastně je daleko lépe nebo zajímavěji rozehrané před jejím závěrem oproti té mužské Tour de France, tak vlastně tam Prudhomme a spol. Udělali jen jednu v uvozovkách chybu, že oni tam dali tu nesmírně těžkou pirenejskou etapu, protože kdyby si ji tam neměl, tak ty bys vlastně měl poměrně malé rozestupy mezi závodníky až do začátku třetího týdne. Rozumím tomu, že ji tam dali, protože jet přes Tourmalet a další vrcholy je samozřejmě krása, ale to byla vlastně jedna jediná etapa, ve které se zrodil ten obrovský náskok. A kdyby si ji tam neměl, tak potom vlastně velkou část toho závodu, to alespoň trochu jako může se stát, někde by třeba Pogačar ztratil 20 sekund a měl bys tam minutový rozestup. Tak to může jako budit ten dojem toho, že to je jakoby napínavý dlouho, ale uděláš to uměle tím, že vlastně uděláš takovou klasikářsko-sprinterskou první polovinu Tour de France.
6: Ale proto jsme se tady o tom vlastně bavili, že tady Pogačar je člověk, který změnil cyklistiku, protože ta etapa, o které ty, Martine, mluvíš, byla nakreslená tak, aby se to nestalo. Přeci kdyby si tam nechtěl mít ten rozestup, tak si udělal cíl nahoře na tom Tourmaletu a tam tady Pogačar měl 30 sekund. No a mohli s těma 30 sekundama takhle krásně dojet třeba až do 19. etapy. Ale oni řekli, ne, my se přes ty Pyreneje dostat musíme, ale nahoře cíl neuděláme, aby tam nikdo nenastoupil, a potom Tourmaletu ještě pojedeme dolů a pak tam uděláme jako cíl do takzvaného nekopce. Tak, aby se vlastně nemohlo nic stát a jako čekalo se, že přijede do cíle 10 lidí, že to bude pěkné, tam si to ospurtuje, vyhraje buď Remco nebo Pogačar. A vlastně nic se nestane, víš, jak to je s tím vlkem a kozou. No jo, ale tady Pogačar řekl, aha, vy jste ale hloupí vlci, to znamená, že když já mu ujedu nahoře, tak z kopce jedu jich rychleji než on, udělám jako kom nahoru i dolů na Tourmaletu a do cíle přijedu ne s 30 sekundama, ale se 2 minutama. A to je právě to, o čem já mluvím, a proto jsme tady se bavili o tom, že tady Pogačar prostě staví na hlavu to, že vlastně i oficiální Tour de France teď říká, že staví jako tu trať tak, aby on nerozhodl moc brzy. To je taky trošku jako na palici.
7: A stejně rozhodne.
6: Když se jim to přesně.
7: On do toho nekopce, který měl asi 4%, tak je 40.
6: No.
7: To no, jako...
8: ne, tam se ti nabízí, když bychom se podívali na nějaké budoucí trasy Tour de France, je vlastně tu Tour de France, že budeš mít start, jako to bylo, a teď budu střílet třeba 7 let zpátky, jak se jede to severní pobřeží Francie, kde máš ty krátké kopce, ano, dokáže se na, tam jsou ty prudké kopce, já tuším, že i, co se to jezdí tam na severu, ne Valonský šíp, nebo ten se tam jezdí taky, ale ten je v Belgii. No zkrátka je tam jedna ta klasika, jak končí tím krátkým prudkým stoupáním. A tam vlastně uděláš rozestupy, plus mínus se ti to nějak seřadí, ale vlastně by si tam dokázal jako mít malé rozestupy do nějaké části závodu. Teďko přijde nájezd hnedka do Pyreneí v čtvrté etapě, třetí etapě, šestá etapa je s tím letím, no a hotovo vlastně. Tam už to bylo celou dobu Pogačar vede o X a jenom se to zvyšuje. No.
7: Na druhou stranu se při těch závodech taky může stát, kdyby tam byly přesně tyhle ty jakoby klasikářské etapy a ty etapy kolem toho moře severního, nebo co to tam je, tak že tam právě ti největší favoriti spadnou, zlámou si klíční kost a ta Tour de France přestane být zajímavá úplně, jo. Takže...
6: No, ne, je to pravda, ono se taky
8: no, nebo
6: hodně...
8: Nebo začne, že jo?
6: Nebo začne, no. Ne, tohle je určitě jako, tohle je strašná otázka, protože se vždycky řeší, že vlastně dokud řekněme ten žlutý trikot je prostě na dosah pro spoustu lidí, pro všechny sprintery, všechny klasikáře, všechny lidi, kteří jedou na celkové
7: tak
6: pořadí, tak je to strašně nervózní, strašně nebezpečné a vlastně v každém dojezdu etapy, kde jsou v cíli bonusy, tak se tam cpe prostě 150 lidí a je vždycky vlastně taky ten peloton vlastně čeká do toho prvního dne, kdy se to aspoň jako o těch 10 sekund prostě utrhne, aby bylo jako trošku jasno, o co jde, ale otevírá to, myslím, strašně zajímavou otázku, kterou třeba taky ne úplně všichni, kdo nás poslouchají, tak to vědí, že prostě ta trasa je taková, jaký prostě oni nakreslí. Mm. Že tohle je neuvěřitelně zajímavé, že kdyby někdo jako přišel a řekl, tak teď z těch 21 etap budeme mít 17x časovku, jo, nebo budeme jezdit tenhle rok, budeme jezdit prostě jenom po rovině. Já vím, že se to nestane, ty se směješ, ale vlastně se to klidně stát může, protože tak jako v minulosti byly prostě časovky na 70 km, tak najednou nejsou, tak jako v minulosti byla týmová časovka, teď je jednou za dlouho. Jo, prostě je to strašně zvláštní a vlastně ten organizátor ASO si může tu Tour de France udělat, jakou chce. V tomhle on má jako nesmírnou sílu.
8: Tak logicky nejpoutavější jsou ty etapy do kopce, takže spíš bych vlastně teoreticky věřil, že se daleko víc udělá etap s nějakým převýšením, čímž ale úplně odstřelíš vlastně tu část spurterskou toho pelotonu, no ale to jsme celou dobu jako naprosté teorii a ničím, že by to k takovým věcem směřovalo.
7: No a já když se vrátím k té české stopě, tak třeba Jakub Otruba, pro něj zase, jako když to vemu jeho optikou, tak pro něj jsou ideální přesně tyhle ty téměř rovina té etapy, které jakoby mají končit spurtem, ale pokud tam je silný únik dne, tak jako to dokáže zdramatizovat a nakonec vlastně téměř nudnou transportní etapu udělat zajímavou, nejenom jakoby pro český fanoušky, protože najednou je tam Jakub Otruba ve dvou v celý den v úniku, všichni mu strašně přejou, aby ten únik dojel do cíle, ono se to nepodaří třeba o pár kilometrů, ale jako zase je na co koukat. A v tomhle je kouzlo toho největšího závodu přesně na té Tour de France, že vlastně každá etapa je zajímavá. A že každá etapa, kdy byl vlastně dvakrát po sobě ten Kuba Otruba v tom úniku dne, tak jako on si tím udělal super jméno. Čeští fanoušci měli i důvod sledovat tyhle ty etapy. A to samý pak, když je sprinterská etapa, kde máme ve hře Pavla Bittnera, tak tím, že to je zase jiný typ závodníka, tak člověk třeba jako nesleduje celou tu etapu, ale pustí si jenom ten konec, protože čeká, že ten jeho tým ho tam konečně někde pošle, ono se to nepodaří, Pavel Bittner tam jako v 70. se rozstřelí neuvěřitelným způsobem a druhý den olepený prostě s úsměvem na rtech nastoupí do toho závodu znova a je za hrdinu a je to zase další příběh, proč se na tu Tour de France koukat a jako fandit třeba jemu, ať to vydrží až do té Paříže, jo. A já jsem za ním přišel ráno k tomu autobusu po tom strašném pádu. Fakt s takovou obavou, že mi řeknou, hele, Pavel dneska prostě zůstal na hotelu a nepojede. a on vylez z toho autobusu, jako by se nic nestalo. Sice jako celý olepenej, ale s úsměvem na rtech a řekl, no bolí to, ale jdu do toho, jako zkusím to, dneska to zkusím, když to půjde, pojedu dál. Mám zaplacený hotel pro přítelkyni na tom, na Champs-Élysées, jako v Paříži, tak prostě musím dojet. Jo, a tohle je strašně hezký, to se mi jako na tý tour strašně líbí, že tyhle ty jednotlivý mikropříběhy pak tomu fanouškovi, který to chce vidět, tak mu nahraděj to, že tam není ten souboj o žlutý trikot, ale že si v tom najde něco hezkýho.
6: A zároveň teda Pavel má opravdu šťastnou povahu na tohle, že to dokáže brát jako takovýmhle způsobem pozitivně a optimisticky, protože taky jsme zároveň zase jako zaslechli nějaké kritické hlasy i z toho pelotonu a taky věc, kterou jsme minulý týden Martine s Jirkou nakousli, a to je, že prostě ti lepší jsou nejlepší a ti nejlepší jsou ještě lepší a prostě vyhrává strašně málo lidí, že prostě ty silné týmy a ti silní jednotlivci, že když se to celé sečte, takže prostě začíná opravdu jako zbývat drobečky, už jako tam není skoro nic pro někoho, koho třeba jako jenom širší veřejnost nezná. Já bych mohl jmenovat a nebudu schválně. Snad jako dva cyklisté, kteří vyhráli etapu, tak jsou jako velice, velice dobří, ale třeba někdo, kdo poslouchá kilometry, je nezná, ale ten zbytek, to je jako samý mistr světa nebo prostě úplně těch 5-10 nejlepších
7: na
6: světě.
7: To se rozšiřujou ty nůžky.
6: No, vlastně. Úplně.
8: S tím naprosto souhlasím, je to samozřejmě jako logické s tím, že každý chce peníze a nikdo nechce se o peníze dělit, kor v současné době, kdy pro ty cyklistické týmy je to vždycky boj, že jo, získat peníze, kdo víckrát ukáže sponzora, má peněz spíše víc, sponzor je spokojnější a takhle se to točí, známe to všichni. Ale je pravdou, že když zůstanu u Pavla Wittnera, to bylo smůly teda na té tour pro něj. To je opravdu neštěstí. Ještě potom na Champs-Élysées to celé takhle korunovat, tak to je opravdu jako spousta smůly. Byť se tam tuším, že dvakrát velmi dobře dostával a přišlo mi, že pokaždé volil levou stranu. Nevím, jestli je to náhodou nebo ne, ale že pokaždé v těch spurtech volil levou stranu a ať už...
7: Přitom vždycky se říká, že na levo sedí blbci, že?
8: Tak on vlastně padal vždy na levo.
7: No. Tak možná bohužel. Potvrzuje Cilmanovskou teorii.
6: Na pravý straně máš přehazovačku, lepší padat doleva, no. Ne, ale no.
7: ale jako přesně to, jak došel na Champs-Élysées do cíle s kolem na zádech, tak to úplně korunovalo jako tu jeho Tour de France a přesně tím mávnutím ruky a už je to za mnou a od teďka už to bude dobrý.
8: Ale to je zase jako, promiň, to je zase jako mentalita vítěze, jo? Prostě vítěz ti to dojde takhle, jo. Jako s kolem na zádech, prostě já to dokončím. Já tady jako jsem spadnul na zadek, sedím
7: taky,
8: tam a koukám do cíle, tadyhle rovinka přede mnou, ale já to prostě dojdu, tak jsem se tady trápil 20 dní na kole, tak to prostě dojdu. Tohle dělá jako vítěz a ono to jako musí přijít. Po takovém kopci smůly to prostě jako musí přijít.
6: Pochválili jsme tři české účastníky Tour de France a Jiří Ježek, který vlastně celou trať objel velmi, velmi poctivě jako součást té karavany, tak chtěl taky ještě pochválit české fanoušky cyklistiky.
7: Ano, ještě jsi mi to připomněl, Karle. Chci, protože jako podle mě čeští fanoušci na Tour de France jsou jedni z nejkultivovanějších, jsou jako strašně milí, vstřícný, fandí každému. Ono jako obecně na té Tour de France, jako ta fanouškovská kulisa je výjimečná v tom sportovním pojetí, protože se nefandí jako proti někomu, ale fandí se vlastně tomu sportu. Jo. A ty lidi dokážou na tom kopci potleskem a jako vůbec tou atmosférou odměnit vlastně jak toho lídra, jak toho vítěze té etapy, tak i toho, kdo dojede poslední a koho tlačí ten sběrný vůz před sebou. Tak tohle to jsou přesně ty mikropříběhy, zase se k tomu vracím. A ty lidi fandí fakt každému, dokážou fandit vedle sebe fanoušci, tady je Pogačara i Jonase Vingegaarda, aniž by se poprali mezi sebou. Ale jako ta česká stopa je tam strašně krásně vidět, protože vždycky tu českou vlajku jako vidím u té trati. Většinou to jsou, jako to mi dělá velkou radost, jsou to rodiny i s dětma, takže jako je tam i podpora toho sportu, jako že ty děti vidějí tu nejkrásnější z cyklistiky a myslím si, že se tam tolik nepropadá v té české komunitě alkoholu, jako v těch belgických a holandských skupinkách, což je taky jako docela dobře. Takže mám z toho velkou radost, chci poděkovat všem, kteří mě tam pozdravili, zapojili, kteří se mnou jako tam nějakým způsobem se chtěli potkat, bylo to strašně příjemný a myslím si, že jsme tam jako Češi dobře zapsaní na Tour de France, aspoň v té fanouškovské roli.
6: No určitě, těch českých vlajek je tam hodně, tak budeme si přát, aby to tak bylo i do budoucna a vlastně možná, že to je i spojené s tím, že tam byli tři Češi. Oni čeští fanoušci tam vyrážejí, myslím, prostě dlouhodobě, ale samozřejmě tři lepší než jeden a jeden lepší než nula, tak jenom jako držme si palce. Třeba kdyby to klaplo i Unibetu už příští rok, tak by jich zase mohlo být o pár kopeckých víc, tak myslím si, že to nevypadá vůbec jako špatně s českou cyklistikou.
7: No a když se bavíme o těch fanoušcích, tak spousta těch fanoušků tam jede i s tím důvodem, že právě součástí Tour de France je ten slavný závod pro veřejnost L'Étape de Tour, ta originální ve Francii, která se jede právě při Tour de France a většinou je to ta nejtěžší alpská etapa a jede se pár dní předtím, než tam potom přijede ta karavana toho závodu. Ty jsi to jel, Karle.
6: Ty už jsi nenechal zlákat letos.
7: Já jsem se letos nenechal zlákat, protože tuhle tu podobnou etapu jsme jeli při L'Étape nějakých 5 let zpátky.
6: A ty jsi to pamatoval?
7: Já jsem tam strašně trpěl. Už jak člověk netrénuje, tak jsem si říkal, že zrovna etapu přes Galibier, Col de la Croix de Fer a s cílem na Alpe d'Huez už si jako ujít, jako klidně nechám. Takže letos to bylo jenom prohozený, že vlastně Galibier se jel jako druhý, Col de la Croix de Fer se jel jako první a ten cíl na Alpe d'Huez byl stejný, takže jenom mi řekni, jestli jsem udělal dobře nebo ne.
6: Ježíš, to já nevím, já si myslím, že jsi neudělal dobře, podle mě by tě to bavilo, já tě znám a i když samozřejmě ty to máš těžké, protože ty prostě si pamatuješ, jak asi si to prostě vyjel a mohl jsi přitom úplně bez problémů povídat a on ten kopec prostě je čím dál těžší a čím dál delší, ale bylo to krásné, bylo to nádherné, protože prostě oni to umějí zorganizovat, no a na tomto celém si myslím, že visí, protože když člověk někomu řekne, že jel závod, ve kterém bylo 16 000 lidí nebo kolik, tak jako všichni protočí oči v sloup a říkají si, co to, ježiš, jak to jako vypadalo, bylo to vůbec bezpečné a tak a vypadalo to skvěle a bezpečné to bylo, no. Jirko, teď jsme spolu ve středu jeli na kole a tam jako bylo pár situací tady po českých silnicích ve skupině, kde jsem se bezpečně úplně necítil a to se mi za 8 hodin prostě po Alpách mezi 15 000 dalšími lidmi nestalo vlastně ani jednou, takže prostě dělají to dobře, nedělají to poprvé, vědí pro koho to dělají a jako je to samozřejmě extrémní věc, je to vlastně celý den na kole, ale zdá se mi, že všichni, kdo tam jsou, tak moc dobře vědí, proč tam přijeli, i ten profil prostě nenahrává tomu, že by tam kdokoliv jako bláznil, vlastně jsou to lidi, kteří závodí sami se sebou. Já jsem nebyl na startu v té první tisícovce, takže jsem neviděl lidi, kteří závodí i proti jiným lidem, kteří tam skutečně jedou pro nějaký výsledek, ale ti všichni ostatní jsou prostě lidi, kteří jako si chtějí něco dokázat, asi jo, ale chtějí si to užít, chtějí prostě, když vyjde počasí a nám počasí docela vyšlo, tak si užít krásný den na kole v krásném prostředí francouzských Alp a tím to, myslím, tak nějak jako splňuje ten účel, takže já jsem si to užil moc.
8: Který ten kopec byl pocitově nejhorší? Mám svůj tip, protože já to mám projeté ale autem a mám svůj tip, kde jako jsem si říkal, že bych se úplně nechtěl motat a je to prudké a ani nic nevidím.
6: Já když, to možná to bude znít trošku hloupě, ale ty kopce vlastně nejsou prudké. Ony jsou jako hodně dlouhé, ale skoro nikde, skoro v žádném není nic tak jako, je tam párkrát třeba 100 metrů nebo 200 metrů, kde to má jakých 14%. A to prostě člověka, když je celý den na kole, tak to jsou ty kousky, které tě zabijou, protože tam dochází převody. Takže klasicky je to velmi obtížné posledních pár kilometrů na Galibieru, protože prostě člověk šlape v nadmořské výšce až do 2640 a my jsme letos jeli, já jsem loni jel podobnou trať sportivu, která se jmenuje Marmot a ta vlastně do toho Alpe d'Huez vyjíždí tou klasickou stěnou prostě Alpe d'Huez těch 21 zatáček a to je šílené, to je strašně prudké, navíc je to tam jenom jako asfalt, svítí tam sluníčko, je tam strašné vedro, takže a ještě jsem loni, bylo větší teplo než letos, takže já jsem loni vlastně se upekl už na telegrafu, protože je tam nižší nadmořská výška a protože jsme si jeli do toho údolí a tam bylo 35, tam mě bylo strašné vedro. Takže letos vlastně žádný kopec nebyl špatný. Ten poslední byl jako navíc, protože na to nemám natrénováno, protože se na to natrénovat nedá, no. Protože nejsem schopen v normálním životě, ve kterém rád chodím do práce, mám rád svoji rodinu a rád jezdím na kole, tak nejsem schopen natrénovat na to, aby se mi dobře jelo 7 hodinu, no. Prostě to nedokážu a není to v mých silách. Takže ten poslední kopec člověk vždycky trpí. Vypadá to jak, jako sdružení zombíků, ale je super, že tam netrpím sám a zatím nemusím zastavovat, tak jako je zatím dobrý, zatím jedu pomalu.
7: Že ti může dělat radost to, že někdo je na tom hůř.
8: Já jsem si myslel, že řekneš Telegraf, protože ten mě osobně jako, to tam vlastně vůbec nesedí, naopak jo. Nájezd na Galibier po té dlouhé rovince.
6: Je to krásný, to strašně pomůže.
8: Tak je jako moc hezký vlastně, byť se tam člověk samozřejmě tam motá i tam v úvozovkách, náhorní plošina vlastně před vrcholem Galibieru je jako moc hezká, tak jsem si myslel, že tam to jako člověku trochu pomůže, že jo. Vlastně... Pravda, už jako od toho údolí má nastoupáno asi 1500 a nahoře je to snad 2000 převýšení od údolí, tuším,
6: ano,
8: že?
6: Ano, 2100, je to tak.
8: No, tak už má jako hodně v nohách, ale po té rovince dlouhé z Valoir, tak mi přišlo, že člověk se jako oddechne, ale do Valoir se dostat mi přijde úplně jako děsivé, Col de Telegraph.
6: A ten kopec je takový, on je jako jezdivý, on má 7% úplně stabilně, ale je to vlastně nuda. Není to tam hezké, nejsou tam ty výhledy a to je právě, proč se mi tohle kolečko, které opravdu hodně opisuje od toho Gran Fonda Marmot, strašně líbilo, protože loni vlastně jsme jeli Glandon a teď jsme jeli Croix de Fer, ale to je ten stejný kopec, jenom nahoře poslední kilometr se buď zahne doleva nebo doprava. A to je pro mě jako jedna z nejkrásnějších asi částí Alp společně s Galibierem nahoře. Tam jsou prostě přesně, jak Martin si popisoval, jako to údolí se vlastně otevírá, člověk navíc tam jede ráno, takže teprve vychází slunce, vlastně jakoby není vedro, všichni mají prostě tu náladu ještě dobrou, ještě to není ta skupina zombíků jako na tom posledním kopci a všichni jsou jako optimističtí, všechno je pěkné, všechno je krásné.
7: No tohle je ten důvod vlastně, proč celá ta skupina LTAP závodů po celém světě se tolik rozšiřuje, protože vlastně jenom převzít ten princip uzavřené trati, té atmosféry Tour de France, těch třeba ředitelských červených aut, jo, a máš to v jednotlivých městech, máme to v Praze, bude teďko vlastně ta rovinatější verze, bude v Pardubicích, což bude jako hodně lákavý, já se na to těším, protože to tam už nebude vůbec kopec a bude to rychlý, bude to v té skupině zase něco jiného, bude to nutit ty cyklisty trošku tady v Čechách víc jezdit ty skupinové výšky, protože přece jenom v tom pelotonu se člověk musí umět pohybovat, aby mu to ušetřilo ty síly, takže tohle to je fajn a po světě se dá jako tyhle ty LTAP vlastně udělat kdekoliv, kam člověk cestuje třeba na dovolenou, vzít si sebou kolo a projet se tam i já jsem viděl, že je v Dubaji, v Mexiku, v Číně, prostě je to hezký koncept. No.
6: Jo, jsou tam ty dvě věci, prostě, za které člověk platí a to si musí sám sobě říct, jestli za to chce zaplatit. První věc je, že jsou zavřené silnice a druhá věc je, že tam jsou lidi, kteří fandí. No. A v té Francii je prostě enormně moc, opravdu v těch vesnicích a jsou rádi, že tam tudy projíždíte. A ta zavřená trať, velmi obtížně se to jako někomu popisuje, jak velký. A já jsem vlastně nad tím přemýšlel, protože se mě kamarádi na to ptali, jestli to jako za ty peníze stojí a podle mě stojí, protože jak už toho mám v těch Alpách naježděno trochu víc, tak se bojím trochu míň a začínám si víc užívat i ty sjezdy. A prostě, jestli znáte tu slavnou, prostě ten ukazatel nahoře na tom Galibieru, tak tam je napsáno 2642 a pak je tam prostě doprava, doleva, je tam vždycky jméno té vesnice v podstatě nejbližší a vždycky je u toho zhruba tak asi 30. Tak jako pro cyklistu na silničce představit si, že vás čeká 30 kilometrů do kopce, já tomu rozumím, že to ne každého jakoby oslovuje mě, jo? No ale těch 30 kilometrů z kopce, to je jako věc, která taky prostě je...
7: To by
6: jako
7: bylo i Martina.
6: Je mimořádná. A je to, když jedete takhle pěknou krajinou, tak je to prostě strašně jako úžasný zážitek. A když tu silnici můžete využít celou a víte, že vám nikdo nevyjede z protisměru, tak jako je to opravdu krása. No.
8: Jo, ten sjezd směrem k Alpe d'Huez, vodopády zleva, zprava na té silnici, tak tam je to samozřejmě velmi příjemné. No. Ale k tomu, že by to bavilo i Martina. Já jak nemám na silnici moc zkušeností, půjčil jsem si ji snad dvakrát, třikrát, tak jsem na Malor jel asi 4-kilometrový, 5-kilometrový sjezd a jak nemáš zkušenosti, tak jsem byl dole úplně vyklepaný a držel jsem se na tom a ruce mě bolely z toho, jak jsem držel brzdy, že jo. Takže...
7: Tam je potom krásně vidět, když jede člověk s nějakými zkušenými cyklisty, tak kolik ztratí v tom sjezdu? Jo. Možná víc než v tom výjezdu. Jo, když člověk neumí pořádně projet ty zatáčky, tak vlastně najednou zjistí, že v té skupině, se kterou si vyjel na kopec, tak ta už dole pod kopcem má na tebe 10 minut výhodu, protože za těch 30 kilometrů těch 10 minut člověk úplně easy ztratí. Jo. Tak v tomhletom i tohleto je zkušenost a čím víc člověk v těch Alpách jezdí a víc trénuje v těchto dlouhých kopcích, ale nemusí to být Alpy, můžou to být u nás tady dlouhé stráně nebo prostě závody, kam třeba teďko bude zavítá Czech Tour, která nás čeká, vlastně největší etapa, který tady v Čechách máme, tak i tohle to je vidět, stojí za to vidět, protože jako člověk si tam může jít podívat do toho kopce, na ty pustevny, nebo jestli se pojede na dlouhé stráně, podívat se, jak tam jedou ty profíci a pak si to sám vyjet, což je ten benefit vlastně toho fanouškovský na té Tour de France, protože každý druhý fanoušek tam má kolo a dopoledne před tím závodem si ten kopec vyjede sám. No.
6: Já se v těch sezdech zlepšuju, ale pořád zůstávám hodně opatrný, protože především potřebuju dojet zdravý do cíle a nechci, aby jako Sepkus v cíli jsem musel říkat, že největší problém bude, že se na mě manželka bude zlobit, protože jsem slíbil, že se mi nic nestane a ve sjezdech jezdím opatrně a potom to jednou položím v tunelu a po druhé jenom těsně nepřijdu o život jako o pár set metrů dál. Takže je to pravda. Tady opravdu, jak se vždycky na startu českého letapu Jirko říká, jezděte opatrně, v těch sjezdech nemůžete nic najet, tak v tom francouzském sjezdu jako opravdu můžete najet, no, ale na druhou stranu prostě je potřeba nějak s rozmyslem.
7: Rozumím, přesně tak, no. Tak Martine, ty když vlastně teďko jenom pracuješ na tom bytě,
8: Tak tam budu mít třeba místo na silničku.
7: To jsem se chtěl zeptat, jestli tam už bude konečně prostor na tu silničku.
8: Bude. No, sliboval jsem to širokému okolí dlouho, tak bude. I mi to bylo doma slíbeno, že to místo tam bude. A to je přece jenom ten nejdůležitější hlas. Že?
6: Takže vy se vlastně kupujete byt nebo stěhujete se, aby se tam Martinu Charvátovi vešlo druhé kolo?
8: No, to je dobře přeložené.
6: Že? Takhle jsem to pochopil. Takhle.
7: Tak hurá, no takže to je vlastně nejlepší investice do budoucna.
8: No, ale ještě se na to musím naučit, že jo, samozřejmě, protože budu úplně příšerný. Teďko nebudu, odhaduju tak 3 měsíce, že nebudu dělat v podstatě téměř nic. A potom zase zimní příprava, hezky v teplákách na Rockyho, schody ve Filadelfii a můžeme na to.
6: Náhodou, tak se těšíme.
7: Náhodou vy to tam máte na té z Braslavy krásný. To je jako sportovní část Prahy. Tam je všechno, tam jsou kopce, rovinka podal Vltavy.
8: I na kajaku se tam dá,
7: i na kajaku, ano, já jsem včera byl na kajaku, takže jako ta Vltava. Ale to byla fakt jako nádherný zážitek. Úplný zrcadlo, ta Vltava úplně rovinka, bez jakýkoliv vlnky a takový ten horkej jako letní večer, jo, fakt krásný. Mám další sport, do kterého jsem se zamiloval. Děkuji své manželce Soně, že mi umožnila jako vstup do kanoistiky a ten kajak rychlostní je boží záležitost.
8: Co tvoje ruce z toho? Horní část těla a zvláště ty přesně, rotační jako, věci okolo břicha. Víc?
7: Ale je to i super trénink na core. Já samozřejmě ještě tu techniku nemám tak zvládnutou. Doufám, že kluci na zbraslavské loděnici mi pomůžou, ale strašně mě to baví. Je to zase prostě úplně novej pohyb. A tím, že jako hodně cvičím celý život na právě na ten kor a na ruce, tak třeba tolik mě to jako nedělá problémy, ale kdybych chtěl být dobrý kajakář, tak bych potřeboval jako daleko víc posílit. No.
6: Tak od kola přes běh až ke kanoistice, nebo ke kajaku, jak to mám říkat, rychlostní kanoistika to je.
7: Jo. A to je v mém případě, to není jako, vůbec se to nedá říkat tomu sport, ale je to prostě spíš takový relax. Jako. A je to hezký, je to prostě nový pohyb a líbí se mi to.
6: A když si Jirko zmínil Czech Tour, tak jenom krátce k tomu, ty se chystáš aspoň na start tady v Praze?
7: Rozhodně, jako loni mě to se strašně líbilo, představování týmu na tom vítězném náměstí, na tom kulaťáku v Dejvicích, tím, že jsem tam celý život vlastně bydlel a vyrůstal, tak to je to hezký. Ta první etapa do Karlových Varů je super, doufám, že se dostane příležitost, že třeba si projedu i v tom autě za nějakým tím, v nějakým tom doprovodným autě. Protože tenhle ten etapak podle mě má budoucnost a je to vlastně náš takový jako korunní závod hlavní, tak doufám, že to bude každý rok lepší a lepší. Zase jsme v té kategorii, ten závod je v kategorii výš, takže zase jsou víc týmů přihlášených, lepších, tak doufám, že český divák nebude muset jezdit jenom do zahraničí za tou etapovou cyklistikou, ale že i ten etapák tady bude mít svůj úroveň.
8: Myslím si, že to, že je okolo Polska nebo kolem Polska v podstatě týden předtím, takže tomu jako pomůže, nebo spíš to trochu zablokuje v tom možném posunu výš?
7: Tak buď můžou ty závodníci přejet rovnou, protože potřebují třeba nějaký další závodní blok, tak je to ideální spojit tyhle ty dva etapáky i pro ty týmy logisticky, jako jenom přejet z Polska na další závod. Těm závodníkům to problém nedělá. Ty jsou v tahu, ty jedou a vlastně jedno na jaké silnici jedou, prostě v jakém hotelu spí. Máme určitě tady dobrý hotely, stejně jako v tom Polsku. Když se to srovnáme s tím, kde musí občas bydlet závodníci na Tour de France, na tom nejslavnějším závodě a ty největší, vlastně nejbohatší týmy pak dostanou tříhvězdičkový hotel, že závodníci občas musí spát i na balkóně, protože prostě v tom hotelovém pokoji to nešlo. Tak to je trošku paradox, že to není tak jako takové pozlátko, jak si někteří sportovní fanoušci myslí, že ten Pogačar spí v pětihvězdičkových golfových rezortech ani náhodou, tyjo, občas jako je to fakt divočina v té Francii.
8: Já jsem se hodně bavil u recenzního okénka Magnuse Korta, ano, se na to bylo nádherné.
6: No, taky jsme to tu vlastně probírali a oni se samozřejmě organizátoři Tour de France vždycky proti tomu jako brání a nevidí to rádi, když někdo prostě takhle v uvozovkách haní to, kde musí spát, ale prostě říkají, že hold jako to chtějí udělat nějakým způsobem spravedlivě a že prostě není možné na všech místech sehnat dostatečně kvalitní ubytování pro všechny. No, možná kdyby dali do první kategorie těch 180 cyklistů a nebylo tam prostě těch 1800 lidí, kteří jsou v té koloně celkově, tak si myslím, že by to šlo, ale nebudu jim do toho samozřejmě mluvit. K Czech Tour, Jirko, zase přeci jenom to obsazení nevypadá jako vůbec špatně. A za sebe, protože vím, jak to fanouškovsky vnímají třeba i lidi, kteří tu cyklistiku tolik nesledují. Tak už prostě to, že tady jako zase v tom okolí toho kulaťáku budou stát ty autobusy, víš, a bude tam stát ten Ineos a bude A ono to jako dobře vypadá. Já si myslím, že vlastně ta Czech Tour jde správným směrem.
7: Jo, to je přesně to říkám. Jako že fakt jako ten český sportovní divák nemusí jezdit jenom na tu Tour de France, ale že i tady prostě máme super obsazený závod, že kde stojí stát za to utratit i třeba jako někde třeba směrem na ty Karlovy Vary nebo potom v té části v horách na té Moravě. Jako vždycky třeba na těch pustevnách, já nevím, jestli se tam letos jede, ještě jsem neviděl tu trať.
8: Já myslím, že pustevny dlouhé stráně ještě se to končí Avary.
7: Takže,
6: říká to správně Martin Chrvat.
7: Takže jako jak ještě to známý třeba z Road Classics pro české amatérské cyklisty, tak tady jako uvidíme elitní borce tam a pak si to můžou právě v půlce září vyzkoušet hobíci při té Road Classics, okolik jim to bude trvat díl na ten ještě.
6: A můžete klidně i sbírat bidony, protože nepřijede Viktor Campenaerts, tak mělo by to být všechno v pořádku.
8: Ale mně se především líbí a samozřejmě to Robert Kolář s Leopoldem Koenigem, kteří zatím z těch nejvyšších míst stojí, dobře ví, že se dostali konečně z té Moravy a rozprostřeli se dva závody v Česku. Start v Praze vždycky pomůže, i kdyby to nebyla první etapa, ale první etapa o to lepší, obnovit tu cestu do Varů ideální, potom naještět a startovat tak, aby si splnil i ten neúplně prudký profil, který potom bude v té moravské části. Prostě ty opravdu obsáhneš vlastně velkou část Česka, kolik tak jako můžeš na čtyři etapy, tak jako nejde to všude. A přesně to podle mě splňuje to, jak by to jako mohlo vypadat. Další rozšíření může být leda, když zvětšíš počet dní.
6: A to je ale právě v plánu.
8: No.
6: V tom já to strašně vidím, proto se mi to přesně líbí, jak to říkáš.
8: No právě. A když zvětšíš to, ten počet dní, tak potom můžeš i jako propojit ty jednotlivé body, protože teďko vlastně je to takové jako neúplně navazující, protože ono dostat se z Liberce, tuším, že v Pardubicích startuje, nebo...
6: V Boleslavi a potom z Pardu...
8: Ta navazující cesta a ono dostat se potom, ty dojedeš z Prahy do Varů a pak startuješ v Boleslavi, dojedeš na Ještěd a startuješ v Pardubicích, vlastně ty cesty propojovací mezi tím jako v české infrastruktuře nejsou úplně pro ten Ineos autobus zrovna lákavé, ale...
7: Což na té Tour je vlastně běžný, protože taky málo kdy se končí v tom stejném městě, kam se startuje druhý den, takže ty přejezdy jsou tam taky někdy dlouhý, ale jasně bylo by lepší, kdyby ten etapák měl 7 dní nebo 6 dní a mohlo se to krásně propojit jako cyklisticky. Byla by tam nějaká časovka, ať si to i vychutnají třeba milovníci té techniky, protože ta časovka divácky atraktivní na místě je v tom, že ty vlastně celý den vidíš někoho se připravovat, rozjíždět, vidíš ty stroje, ty neuvěřitelné kousky. Tak tohle to bylo třeba pro ty naše hosty obrovsky lákavý, vidět tu časovku, vidět to v tom depu u těch autobusů, jak ti borci se vlastně, furt se tam někdo rozjíždil, protože každý potřebuje ten svůj půlhodinový protokol přípravy na ten závod, takže tam ty borci prostě jsou, můžeš se s nima vyfotit, můžeš se podívat na ty neskutečný převody, který se dneska jezdí, jako ty převodníky 68, jako to je talíř, na kterým by se dala servírovat večeře, jako.
8: To je na kachnu.
7: Na kachnu.
6: To je na kachnu nebo na husu, no a rozhodně to stojí za to se na to podívat, protože tou kvalitou opravdu už je to vysoko a i když tam třeba nejsou nějaká prvoplánově velká jména, ono se vždycky strašně těžko třeba láká i na těch juniorských závodech, prostě tady jsou budoucí vítězové něčeho, nebo vlastně před pár lety jel na Czech Tour Florian Lipovic, který pak dojel třetí na Tour de France, ale prostě je to závodění opravdu na té vysoké úrovni a když máte tu možnost a máte třeba tu trať někde poblíž, tak jako rozhodně to stojí za to se přijít podívat.
7: Stojí za to poslouchat Radiožurnál a Radiožurnál Sport, protože budeme soutěžit v nejbližším období o horské kolo, takže poslouchejte dál, oznámíme to, myslím si, že za nějaký týden, za 14 dnů. Ta soutěž začne, jestli se nepletu, 17. v pondělí srpna a poběží a v pátek budeme losovat nebo soutěžit o to horské kolo v kilometrech, takže za 14 dnů budeme soutěžit a do té doby vymyslíme nějaké téma na příští týden, protože vy tady nejste, pánové, oba dva.
6: Je to tak, my tady nejsme, Martin jede splnit reportérské povinnosti taky člověka, který nemá na starosti jenom cyklistiku, je to tak.
8: Mistrovství Evropy v plavání, tam mířím v neděli.
6: Je to tak. Já jdu jezdit na kole na Šumavu, no, jenom beru děti a rodinu, tak my si to snad užijeme, počasí vypadá výborně, já se tam moc těším, protože mám Šumavu strašně rád, jenom jsem se tam dlouho nedostal, naposledy jsme tam byli před pár lety v zimě a na běžkách to bylo skvělé, tak tentokrát bereme kola, tak ještě přijímám doporučení.
7: A vy, kteří máte rádi kávu a chcete si popovídat o Tour de France, tak vás zvu v neděli na cyklostezku mezi Českými Budějovicemi a Hlubavou a chcete si popovídat o Tour de France, tak vás zvu v neděli na cyklostezku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou, kde budu v té kofíkáře, se kterou

0: Prahou kvůli omezení Vekbelské. A dnes bude převážně slunečno s teplotami do 28, na jihu Moravy až do 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu. Demoliční firma si staveniště převzala včera a od té chvíle jí běží 25-denní lhůta na odstranění nejnebezpečnější části objektu. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny. Na místě demolici sleduje reportérka Michaela Kočendová.
2: Demolice začala krátce před 10:30. Přímo přede mnou teď pracuje zhruba 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami, který postupně ukusuje jižní část vyhořelé budovy. Nůžkami stříhá ohořelé rámy oken i zbytky stěn a uvolněné kusy konstrukce padají z několika pater dolů do trosek. Na rameni bagru je připevněná také hadice s vodním rozprašovačem, která místo demolice průběžně skrápí. Další proudy vody míří na trosky ze země, aby se při bourání co nejméně prášilo. Demolici zpovzdálí sledují i lidé. Za bezpečnostním oplocením jich to v tuto chvíli stojí kolem 50 a pozorují, jak bagr postupně rozebírá torzo budovy. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
0: Ukrajinské drony zaútočily na další logistické centrum internetového prodejce Wildberries v Rusku. Tentokrát u Jekaterinburgu, 2000 kilometrů od ukrajinské hranice.
3: Obyvatelé Jekaterinburgu zveřejnili videa zachycující nejméně 4 zásahy obrovské distribuční haly společnosti Wildberries.
4: Raz, dva, tři, čtyři.
3: Sklady doteď hoří, ale celkový rozsah poškození ještě není známý. Místní úřady oznámily, že z objektu evakuovali 800 lidí a nikdo nebyl zraněný. Rusko dnes zaútočilo na zemědělské sklady v Balakli na východě Ukrajiny a také na tržnici v Sumské oblasti, kde bylo zraněno 10 lidí. Uvedla vlastní vojenská zpráva. Moskva oznámila, že zasáhla 3 lodě používané k přepravě vojenského nákladu v Černém moři. V Oděském zálivu byla ale prokazatelně zasažena jenom 1 nákladní loď plující pod cizí vlajkou. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Policistům se podařilo zjistit totožnost muže, kterého našel záchranář v pondělí před 8:00 večer u stanice v Temném dole v Krkonoších. Neměl u sebe žádné doklady a zpočátku nekomunikoval. Jde o člověka ze sousední země, ke kterému policie už nebude uvádět další informace, dodává mluvčí Královéhradecké krajské policie Šárka Pižlová.
5: Na základě výzvy v médiích jsme na lince 158 přijali desítky podnětů, které jsme všechny prověřili. Všem děkujeme za spolupráci.
0: Případy, kdy policisté najdou osobu bez veškerých dokladů, která nekomunikuje a složitě se zjišťuje její totožnost, je minimum.
6: Sport. Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu 8. finále. Postup slavil po vítězství 2-0 na sety nad Belgičanem Bloxem. Lehečku by mohl doplnit Jakub Menčík, kterého v noci čeká Francouz Atman. Nikola Bartuňková ta vypadla v Torontu ve 3. kole. Američance Anisimovové podlehla 1-2. Turnaj tak už pokračuje bez českých tenistek ve 2 hře, přitom jich startovalo 8. Ve 4 hře se v úvodním kole představí Kateřina Siňaková s Číňankou Chang, budou večer hrát proti rusko-rumunskému páru Andrejevová-Kirsteová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Brnem, ucpaná D8 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona k omezení u D2, hlavně kamiony pravým pruhem, se sune od exitu 182 popůvky. Osobní auta jedou plynuleji i tak až 30 minut. Na D1 za Brnem směr Praha pozor, před sjezdem na odpočívku popůvky na 185. kilometru stojí na začátku odbočovacího pruhu neoznačené osobní auto. Příjezd do Prahy dálnicí D8 směrem z Ústí nad Labem je ucpaný už od exitu 9 Kralupy. Kamiony v pravém a případně v stoupacím pruhu se sotva pohnou, osobní auta jedou levým pruhem pomalu a to asi 30 minut k zúžené k Belské, kde je dnes navíc výraznější omezení už ve sjezdu z Cínovecké kvůli pokládce asfaltu. Chvílemi tam do

0: dokonce provoz pozastavují, jezdí tam válec. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za sjezdem na plzeňskou D5 stojí na kilometru 23,5 v levém pruhu porouchané auto, už je před ním světelná šipka. A na okruhu opačně směrem z letiště na D1 strávíte v koloně od D5 k Ořechu skoro čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes má převažovat polojasno až jasno, hlavně na jihu Čech a na východě republiky se přechodně objeví zvětšená oblačnost a teploty vystoupí na 23 až 28, na jihu Moravy až na 30 stupňů. Tolik zprávy.
3: 6 minut po 11. hodině přejeme příjemné dopoledne s radiožurnálem Sport. Hradec Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehraje zápas čtvrtého kola domácí soutěže v Brně se zbrojovkou místo 16. srpna až 2. září. Tohle oznámila ligová fotbalová asociace. I dál vás budeme zásobovat těmi nejdůležitějšími novinkami ze sportu. Konkrétně to bude už za chvíli hokej.
1: Radiožurnál Sport
4: a Vojtěch Šafář.

0: Zápas dvou smutných týmů, tak by se dal s trochou nadsázky popsat zápas českých hokejistů do 18 let proti Švýcarsku na neoficiálním mistrovství světa téhle věkové kategorie, což je tedy Hlinka Gretzky Cup. Více o nočním utkání v kanadském Edmontu řekne František Typovský. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Proč by se tedy tenhle duel Česko-Švýcarsko dal popsat jako ten zápas nespokojených nebo smutných?
1: Je to souboj o páté místo, kterým se oba celky s turnajem v Edmontonu rozloučí. A jak Češi, tak Švýcaři určitě pomýšleli na účast v semifinále a ani jednomu mužstvu to tedy nevyšlo. Obzvlášť to mrzí u českých mladíků, kteří bravurně zvládli přípravu na turnaj. Ovládli tři utkání s celkovým skóre 12-0. Jenže pak přišla základní skupina a tam prohry s Američany a Finy a právě porážka s výběrem Suomi odsoudila tým trenéra Jaroslava Nedvěda k zápasu o pátou příčku.
0: No, čeští mladíci po zmiňovaném zápasu s Finy těžce kousali zklamání. Co jim na poháru Hlinky a Gretzkyho chybělo?
1: Jednoznačně kvalitnější obrana, protože tu útočnou produkci Nedvědovi svěřenci oproti těm cvičným duelům udrželi. Jenže dostali 6 gólů od Američanů, pak 3 od Němců a hlavně 5 od Finů. Většinu branek inkasovali ve druhých třetinách. Že povedená příprava mohla české mladíky uspokojit, si myslí i kouč Jaroslav Nedvěd.
2: Ta příprava se nám povedla jakoby vlastně úplně až nesmyslně nadstandardně, protože my jsme vyhráli 2-0, 4-0, 6-0. Říkám, možná prostě nám to vlastně ublížilo malinko v tom, že jsme pojali podezření, že ty góly dostávat nebudeme a že budeme jenom dávat. No a pak když jsme trošku přišli do té reality, tak jsme se s tím neuměli úplně dobře popasovat.
1: To řekl Nedvěd ráno radiožurnálu Sport a Nedvěd bude právě doufat i v lepší výkony brankářů. Krištof Štěpánek je úspěšností zásahů pod 90%, Jaroslav Martínek dokonce pod 70%. To je velký rozdíl například oproti Slovákům. Jejich gólman Jakub Husár má druhá nejlepší čísla na turnaji a víceméně dotáhl východní sousedy do semifinále.
0: Slováci v semifinále vyzvou Američany ve 20 hodin českého času. Souboj národního týmu se Švýcary o celkovou pátou příčku, ten začne později, vlastně hodně později, až ve 3 ráno. Jsou mladí reprezentanti v tomhle zápase favorité?
1: Ano, a sami to ústy trenéra Nedvěda přiznali. Mají dobrý důvod k tomu si věřit. Švýcary totiž porazili dvakrát ve zmiňované přípravě, nejprve 2-0, poté 4-0. A Švýcarsko trápí ještě větší obranné potíže než Čechy. Švýcaři totiž mají druhou nejhorší defenzivu celého letošního Hlinka Gretzky Cupu. Dostali v průměru přes 6 branek na zápas.
0: Tyhle smutné hokejové zprávy přinesl do studia radiožurnálu Sport František Typovský. Moc krát děkujeme.
1: Naslyšenou.

Jiří Lhečka na turnaji v Kanadě zvítězil a rázem se posunul v nasazení celého pavouka. Zahraje si na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil Jiří Lhečka po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexandrem Bloxem. Tomu nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráči žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar. Zatím se nedaří příliš favoritům. Ten, kdo třeba vypadl, je světová sedmička Alex de Minaur nad Kamenorem Norim vedl 7-5 a 5-2 a měl matchball, jenomže udělal při něm dvojchybu a od té chvíle už se nedokázal zpamatovat. Nakonec prohrál 7-5, 6-7 a 1-6 z osmi dosud známých osmi finalistů. Zůstal vůbec nejvýše nasazeným právě Jiří Lhečka. No a dnes v noci našeho času se ho pokusí napodobit i Jakub Menšík. Jeho soupeřem bude Francouz Terence Atman. Vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

O nejbližší budoucnosti fotbalového útočníka Jana Kuchty je prý už rozhodnuto, alespoň podle informací serveru eSport.cz. Prý nic už nebrání tomu, aby se Jan Kuchta přesunul ze Sparty do Legie Varšava. Oba kluby se měly dohodnout na ročním hostování s opcí na trvalý přestup. K němu dojde za podmínek, které jsou snadno dosažitelné. Zkrátka musí Jan Kuchta ještě absolvovat lékařskou podmínku. Nic ale stále ještě není podepsáno a tak se jedná o spekulace. A to samé platí i o následující informaci, také podle stejného serveru, tedy eSport.cz. Není vyloučeno, že Sparta by mohla přijít o velké jméno, na Letnou totiž dorazila hodně zajímavá nabídka na Lukáše Haraslína, kapitána mužstva. Ta nabídka je ze Saúdské Arábie, sám Haraslín řekl, že je připravený na novou výzvu a tady ještě jednou upozorňujeme, že jde opravdu čistě o spekulaci, jakých bývá takhle v létě ve sportovním a fotbalovém prostředí hodně. Tahle nabídka, pokud je ze Saúdské Arábie, tak je možná neodolatelná, což je skoro okolností také název další písničky od kapely Corse.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Dobré dopoledne, 11 hodin na 30 minut. Monika Vrchotová doplní zprávy Radiožurnálu.
1: Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem. Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů. A 400 tisíc tun, o necelých 17% méně než loni. Řepky se sklidí o pětinu méně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obilovin v Česku nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Nejméně 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci. Informovala o tom thajská policie s tím, že více než 20 lidí utrpěli zranění. Podle úřadů byl pachatelem student školy, který po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu útočníka ani o stavu zraněných. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků ode dneška představuje výstava v galerii Přerov. Zahrnuje tvorbu 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Výstava potrvá v Přerovské galerii do konce září. Sport. Obranu fotbalistů Olomouce posílil Anton Ekeroth, který je prvním švédským hráčem v klubové historii. 24-letý hráč, který působí na levé straně hřiště, přichází z norského prvoligového klubu HamKam z Hamaru. Podmínky smlouvy Sigma na svém webu nezveřejnila.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem, taky na D8 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále silný provoz od exitu 182 Popůvky do omezení u D2, je to osobním autem půl hodiny, kamionem déle. Na D1 za Brnem směrem na Prahu teď opatrně před odpočívkou Popůvky na kilometru 185 v odbočovacím pruhu nakládají porouchané auto na odtah. Na ústecké dálnici D8 před Prahou se tvoří dlouhá kolona od exitu D9 Kralupy, hlavně kamiony v pravém pruhu, pomalu jedou i osobní auta v levém, hlavně potom od sjezdu na Zdiby je to ucpané ve všech pruzích, před zúženou k Belskou totiž od rána navíc už ve sjezdu z Cínovecké pokládají asfalt, pohybuje se tam velká technika, dost to vázne. Pro osobní auta zdržení půl hodiny, pro nákladní dopravu výrazně delší. Na D7 před Prahou z Chomutova se tvoří kolona od exitu 3 Kněževec do omezení u letiště na 10 minut, dál potom na okruhu směrem na D1 se táhne další fronta od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu asi čtvrt hodiny. A v Praze na městském okruhu v tunelu Blanka směrem na Troju se teď bude rozjíždět kolona od výjezdu na Dejvice, za výjezdem na Letnou stála nabouraná auta, před chvílí odjela, ještě regulují vjezd do tunelu z Patočkovy, vzniká kolona od Kajetánky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Pátek bude převážně slunečný, hlavně na jihu Čech a na východě republiky se přechodně objeví zvětšená oblačnost a teploty 23 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů, na horách bude kolem 19. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Evě Adamčíkové od příští sezóny ubyla soupeřka pro snowboard crossové závody. Pia Zergholdová totiž v 27 letech ukončila kariéru. O jejím rozhodnutí informoval rakouský svaz. Právě Pia Zergholdová je rakouská snowboard crossařka. Letos v únoru v olympijském závodu skončila na 5. místě. Připomeňme, že to bylo na stejném místě, kde Adamčíková získala stříbro a zkompletovala tak svoji medailovou sbírku. Rakošanka už má jeden cenný kov z mistrovství světa, dva potom ze světového poháru, ale právě už po olympijských hrách v Livínu se tak trošku dalo vycítit, že Zergholdová nejspíš skončí, protože po olympijském závodu Zergholdová se nechala slyšet, že se cítí vyhořelá. To tedy nyní došlo nakonec až k rozhodnutí ukončit kariéru. Teď se bude věnovat studiu učitelství, tak jí přejeme v další kariéře co nejlepší.

0: Po 14 letech se do Plzně vrací nejvyšší basketbalová soutěž mužů. Společnou přípravu na ní zahájí hráči Lokomotivy v pondělí, kde by se už měl sejít kompletní kádr, tedy s výjimkou tří zahraničních, pravděpodobně amerických posil. S asistentem trenéra Martinem Davidem si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jak asistent trenéra Martin David vyhlíží start přípravy na premiérovou sezonu pro plzeňskou Lokomotivu po 14 letech v nejvyšší soutěži?
2: Já se těším hodně. Těším se hlavně z toho důvodu, protože se moc těším na spojení kluků, který tady máme, a jsou to naši odchovanci, což je tak zhruba polovina toho manšaftu a další polovina, který přišli noví zvenku. Těším se na tu konfrontaci toho, jestli vlastně ty naši kluci budou strádat nebo naopak v něčem budou lepší. Takže jsem vlastně zvědavý.
1: Jak bylo těžké skládat spolu s vedením klubu ten kádr pro nadcházející sezonu, tak abyste byli, řekněme, konkurenceschopní?
2: My jsme v podstatě celou tu sezonu už jakoby nějak trošku mapovali ten trh, protože jsme chtěli být připraveni. Nebylo to jednoduchý, ale hodně samozřejmě pomohlo to, že ten jeden tým z NBL odpadnul, takže nějaký ty hráči na trhu byli. A musím říct, že vlastně snad kromě jednoho jména se nám povedlo sehnat všechny ty, o který jsme zájem měli a chtěli jsme oslovit, takže to hodnotím úspěšně a nechtěl bych se o tom mýlit, ale doufám, že to bude stačit a že konkurenceschopní budeme.
1: Na co jste lákali sem do Plzně, protože jste nová a ti, kdo sem přicházejí, tak asi nemohou úplně pomýšlet na to, že se tady bude hrát o titul.
2: Ty lákadla jsou jejich několik, samozřejmě takový to neformální, že Plzeň je krásné město s krásným a dobrým pivem, takže na to slyšeli úplně všichni, že všichni chtěli tady v tom městě žít. Ale co se týká basketu, vybrali jsme kluky, kteří mají zkušenost z NBL, ale nedostali nikdy takovou velkou roli, kterou si myslíme, že by mohli dostat a od nás ji dostanou. To znamená, myslím si, že lákalo to, že tady ta jejich role bude větší, což vlastně v těch jejich kariérách může být odrazový můstek někam úplně dál a úplně veš. Takže si myslím, že tohle bylo hlavní lákadlo. A druhá věc je asi mladý kolektiv hráčů, kdy vlastně tady nejsou žádný takový ty bardi, co už hrajou tu NBL 30 let a už přesluhujou. Tady je to prostě mladý tým s mladýma trenérama i vedením a to si myslím, že je pro všechny jakoby sexy a zajímavý a chtějí být součástí toho.
1: Vy sám si nechcete zahrát Maxa Ligu? Zůstanete pouze v roli asistenta trenéra?
2: Jakoby zahrál bych si rád, někde vzadu v hlavě mě to láká, ale s těma povinnostmi, co mám a na kolika frontách to mám rozběhnutý a co všechno musím v klubu dělat, si myslím, že bych seděl jedním zadkem na moc židlích a ani jedno by nestálo za moc, takže radši budu dělat 2-3 věci pořádně, než jich dělat 10,5, takže třeba se někdo zraní a povede se mi to, nebudu se tomu bránit, samozřejmě, když v rozpočtu na to bude místo pro mě, ale neplánuju nastoupit.
1: Příští týden začíná ta ostrá letní příprava, tak co jste pro své svěřence připravili?
2: Oni už tenhle týden někteří hráči se připravují společně s dorostem, to znamená nějaká fyzická příprava probíhá buď individuálně, nebo společně s mládežnickýma týmama. Od příštího týdne začneme dělat už hlavně basket a chceme postupně vlastně ty nový kluky zařazovat do systému, který už nám nějakým způsobem funguje, což je asi naše výhoda, že nemáme 12 nových hráčů, ale máme jich reálně 5. To znamená, že vlastně budeme začleňovat do toho systému, který už nám nějakou dobu funguje, přidávat nové věci. Pak nás samozřejmě čekají přípravné zápasy, kde si to budeme zkoušet na ostro a musíme být za těch 6 týdnů ready na to, aby jsme to zvládli.
1: Říká asistent trenéra Lokomotivy Plzeň, nováčka nejvyšší basketbalové soutěže Martin David, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Velmi zajímavé spojení Aerosmith a Youngblood. 11 hodin 8.40 minut, Radiožurnál Sport je s vámi. Hradec Králové nakonec využije možnost kvůli evropským pohárům odložit jeden fotbalový zápas domácí soutěže. Otroci nebudou hrát se Zbrojovkou 16. srpna, ale až 2. září. Jedná se tedy o čtvrté kolo šance ligy, tedy o kolo, které přijde po odvetě před kola Evropské ligy v Istanbulu. Hradec totiž potom ještě čeká jedna fáze kvalifikace, buď to bude dál Evropská liga, anebo konferenční liga, pokud Bešiktašem Hradec Králové vypadne. Dnes se ale v Brně hrát bude. Od 19 hodin nastoupí Zbrojovka proti Slovanu Liberec. Vy to uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě. No a také se dnes hraje druhá nejvyšší fotbalová soutěž, šance Národní liga. Zatímco v té nejvyšší je páteční předehrávka velkou vzácností díky tomu, že máme dva brněnské kluby v šance lize, tak druhá liga, ta naopak dnes odehraje skoro kompletní kolo. Bude hrát pražská Slavia B proti Třinci, Jihlava Příbram, Dukla proti Kroměříži, Opava, Kladno, Prostějov, Karviná, Ústí proti České Lípě. No a nakonec i Vlašim Žižkov, jediný zápas zůstane schovaný na neděli a to bude Baník B proti Táborsku. Ovšem důležité, ale uslyšíte na naší stanici.

0: 19-letý Matyáš Jankovský patří mezi největší talenty českého olympijského wrestlingu. Teď ho čeká zatím největší životní i sportovní výzva. Díky sportovnímu stipendiu míří minimálně na 2 roky do Spojených států a tam bude kloubit studium s vrcholovým sportem. Co všechno musí mladý sportovec udělat, aby stipendium na americké univerzitě získal? Jak náročné bude poprvé žít tak daleko od domova bez rodičů? A s jakými ambicemi také do Spojených států odjíždí? Nejen na to se ptal náš reportér Lukáš Antoš.
1: Ty naši za pár dní odlétáte do Spojených států. Jaké pocity převládají? Je to stres? Nervozita?
2: Je to skvělá věc, je to samozřejmě pozitivní. Vysnil jsem si to, takže ale je to samozřejmě stres, protože prostě celý život žiju v Česku a je to prostě začátek nového života.
1: Kde jste si poprvé uvědomil a kdy, že by ta cesta do Spojených států mohla být reálná?
2: Tak, někdy minulý rok v létě jsem tak přemýšlel, co bych tak mohl dělat po střední škole. Tak jsem si našel agenturu na internetu, ze začátku spíš tak jako ze zvědavosti, protože jsem upřímně nevěřil, že tomu někdy může vyjít něco takového. Pak jsem teda, když jsem se s nima spojil, tak jsem zjistil, že to je možný, tak jsem si prostě udělal video ze svých zápasů a prostě rozposlali jsme to mezi všechny školy a to jelo.
1: Už jste naznačil tu profesionalitu, kterou od toho čekáte. Jak podle vás tedy by měl vypadat a bude vypadat ten běžný den, řekněme v Americe?
2: Co jsem viděl už svůj rozvrh, tak škola tam není tak dlouhá, jako třeba tady v Česku, není to příklad od 8 do 4, ale je to třeba od 8 do 12 třeba, je tam toho míň, takže právě proto potom je víc času na ty tréninky a na ty turnaje.
1: A na co se tam nejvíce těšíte? Pochopitelně věřím, že stres je velký a musí být a to je správné asi, ale co je to gro, proč tam jet a proč se tam tak těšíte toho 7. srpna?
2: Tak hlavní samozřejmě ta zápasová úroveň, protože to tady v Česku bohužel taková úroveň není. A i když jsem byl na soustředění v zahraničí, ať už na Slovensku nebo v Estonsku, tak ten americký život prostě, no, tak celý život sleduju ten nějaký, jak si říká, nějaký ten americký sen prostě, tak zajímá mě to, jaký to tam bude.
1: Je to zároveň i to, z čeho máte největší respekt?
2: Co myslíte?
1: Řekněme z toho života tam, protože najednou jiná zem, najednou osamostatnění. Nevím, asi do té doby jste to nezažil, ne?
2: Já tak celý život žiju tady v Česku a žiju samozřejmě s rodinou, s rodičema, takže určitě mám respekt z toho, že budu teď najednou 2 roky minimálně žít sám, prostě na kampusu. Ale myslím si zase na druhou stranu, že na to jsem připravený.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Radiožurnál 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
1: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Radiožurnál.
2: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí.
1: Japonské úřady nařídily evakuaci téměř 260 tisíc obyvatel několika oblastí na jihu země. Zasáhl je tajfun Dolphin.
3: Tajfun Dolphin here as it is nearing Okinawa and the southern.
1: Tajfun Dolphin.
3: Tajfun Dolphin here as it is nearing Okinawa and the southern Japanese islands.
1: Fotbalisté Jablonce v úvodním zápase třetího

0: Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
1: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
2: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
1: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahů mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
2: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
1: Plošný zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda. Měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu. Více od Jana Duchoslava.
3: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
4: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
3: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
5: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
3: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Letošní sklizeň bude podprůměrná, vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Sklizeň základních obilovin bude podle statistiků nejnižší za posledních 14 let. Řepky zemědělci sklidí nejméně za posledních 21 let. Podprůměrnou sklizeň hlásí i zemědělci na Hané. Na poli u Těšetic na Olomoucku máme reportéra Michala Poláčka.
6: Ne, už jsou žně podle údajů agrární komory hotové ze zhruba 95%. I pole, na kterém stojím, je už posekané. Roste tady ječmen a teď je tu strniště. Aktuálně zemědělce v Olomouckém kraji zaměstnává například svážení slámy a ta se používá hlavně jako podestilka nebo doplňkové krmivo. Slámy ovšem bylo na mnoha polích taky mále. Při žních jsem mluvil s jedním z kombajnistů a ten mi potvrdil, a bylo to jasné i na první pohled, že obilí bylo kvůli vedrům a suchu nižší než v minulých letech. A tak může být i sláma nedostatkovým zbožím. Z Těšetic Michal Poláček, Radiožurnál.
0: Muž, který kvůli chybě notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Po státu požadoval odškodnění 18 milionů korun. Obvodní soud mu ale přiznal jen 600 tisíc. Radiožurnálu to potvrdila jeho obhájkyně Veronika Hendrichová.
7: Muži odkázala dům na okraji Prahy jeho babička. Sepsanou závěť ale notářka přehlédla a úředníci ji objevili až v roce 2021. O nemovitost i možné výhody z ní tak muž přišel. Soud podle obhájkyně Hendrichové mimo jiné odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let a označil to za spekulativní.
8: A současně jsme požadovali ušlý zisk v podobě zhodnocení té nemovitosti v průběhu času a také ušlý zisk v podobě ušlého pronájmu za tu nemovitost.
7: Podle Pražského obvodního soudu se výše vzniklé škody musí počítat podle dne, kdy se stala chyba, tedy k roku 2005. O dovolání rozhodne nejvyšší soud v nejbližších měsících. Vít Kubant, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
0: Tajfun Dolphin přinutil k evakuaci stovky tisíc lidí na japonském ostrově Okinawa a taky v jižních prefekturách ostrova Kyushu. Úřady už zrušily minimálně 500 domácích i mezinárodních letů a preventivně se zastavila i námořní doprava v zasažené oblasti.
11: Tajfun Dolphin is nearing Okinawa Prefecture.
12: Japonská meteorologická služba varuje, že vítr o rychlosti až 150 km v hodině může poškodit malé a střední stavby. Proto některé podniky zrušily dnešní pracovní směny a průmyslové a zemědělské haly zůstaly prázdné. Přívaly deště a silný vítr budou podle záchranných týmů znamenat v horských oblastech zvýšené nebezpečí půdních sesuvů. Na příchod tajfunu se už připravují také pobřežní provincie v jihovýchodní Číně. Bude to pro ně letos už čtvrtý tajfun během posledních 6 týdnů. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Letadla Boeing 737 MAX budou muset projít povinnou prohlídkou. Preventivní kontroly nařídil americký federální úřad pro letectví. Týká se to 471 letounů ve Spojených státech a dalších více než 14

0: 600 po celém světě. Neznamená to ale okamžité omezení letů těchto strojů.
1: Inspektoři budou kontrolovat přední část pláště trupu kvůli jeho možným prasklinám. Přímo u Boeingu 737 MAX žádné takové nenašli. Trhliny se ale objevovaly v téměř totožné konstrukci staršího modelu strojů. Podle společnosti Boeing kontroly a případné opravy nějak neovlivní letecký provoz. Typ 737 MAX se kvůli několika nehodám v posledních letech stal symbolem největších problémů této americké firmy. Krátce po uvedení do provozu dvě letadla kvůli chybě softwaru havaru s tragickou bilancí více než 300 mrtvých. Model pak načas nesměl létat. Loni taky musel nouzově přistát let společnosti Alaska Airlines, když se vylomily dveře nouzového východu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Veřejnost se loučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se státními poctami začal před hodinou v pražských Strašnicích. Je reportér Tomáš Maleček.
2: Obřad před chvílí ukončili tři čestné salvy a česká státní hymna. S Milanem Knížákem se přišly rozloučit stovky lidí. Mezi nimi byli například studenti, kolegové z AVU i Národní galerie. A loučili se i politici. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že Knížák dokázal lidi rozdráždit i nadchnout. S projevem vystoupil také bývalý prezident Václav Klaus, se kterým Knížáka pojilo dlouholeté přátelství i podobný pohled na svět. Knížáka odmítl označit jako provokatéra, ale nazval ho rebelem, kterým byl jak poslední víc než tři dekády, tak v době komunistické. Milan Knížák patřil od 60. let k nejvýznamnějším postavám českého undergroundu a od roku 1966 až do pádu totality byl veden jako nepřítel státu. Zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Z pražských Strašnic Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Bešiktaši Istanbul doma podlehli 0-1. Soupeř přitom hrál posledních 20 minut bez vyloučeného hráče. To Jablonec vstoupil do třetího předkola konferenční ligy vítězstvím, a to 2-0 nad RFS Riga. I tak je trenér Jablonce Luboš Kozel před odvetou opatrný.
4: Musíme být pořád obezřetný a přistoupit s pokorou k té odvetě, ale chtěli jsme si vytvořit nějaký náskok do toho druhého zápasu, to se nám povedlo, takže s tím letím určitě spokojenost být může. Já jsem rád, že ty góly dáme, i když těch šancí si myslím na můj kus si můžeme vytvořit ještě víc.
3: Odvety se budou hrát ve čtvrtek. Hradec Králové si nechal odložit zápas domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou, který měl následovat právě po odvetě v Istanbulu. Namísto příštího víkendu se bude hrát 2. září. A ve fotbalové lize otevřou třetí kolo týmy Zbrojovky Brno a Slovanu Liberec. V 19 hodin začne přímý přenos Radiožurnálu Sport, který najdete třeba i na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 182 Popůvky. Osobní auta jedou část úseku plynulej, i tak do zúžení u D2 až 40 minut. Na D8 před Prahou směrem z Ústí kolabuje provoz kamionů před zúženou k Belskou, kde navíc od rána pokládají asfalt ve sjezdu z Cínovecké. Kolona už od exitu 9 Kralupy, osobní auta různě pomalu 40 minut. Nákladní vozidla to mají na mnohonásobně déle. A před Prahou kolona na D5C ve směru z Plzně a v ní teď navíc na 4. kilometru čerstvě nehoda přes oba pruhy, projíždí se jenom odstavným, fronta narůstá, dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne má převažovat polojasno až jasno s teplotami většinou do 28 stupňů. To byly zprávy.
7: V Pardubicích bude půl roku hostovat fotbalový brankář Vladimír Neumann z druholigové Karviné. Naopak druhým opačným směrem do MFK na roční hostování zamířili obránce Jiří Hamza a záložník Štěpán Míšek. To jste slyšeli 10 minut po 12. hodině. Posloucháte Radiožurnál Sport, tedy nejposlouchanější digitální stanici. A my jsme rádi.
5: Radiožurnál Sport
8: a Vojtěch Šafář.

Jestli pak si pamatujete na anglického fotbalového reprezentanta jménem Ivan Toney, jeho jméno jste na radiožurnálu Sport mohli slyšet relativně nedávno na mistrovství světa v zápase o třetí místo, to totiž nastoupil za Albion v základní sestavě, jinak hraje v Saudské Arábii, kam ale přestoupil z Brentfordu, takže asi možná i z pořadu s mikrofonem do Anglie ho můžete znát. Ivan Toney má teď doma v Anglii problém se zákonem, čelí totiž obvinění z napadení za ublížení na zdraví v londýnském nočním klubu. Na konci září kvůli tomu musí k soudu. Za Ivana Toneyho se už nechal slyšet také jeho mluvčí. Řekl, že hráč vzal na vědomí obvinění a přestože je přirozeně v šoku, se těší k soudu na příležitost očistit svoje jméno.

0: Fotbalisté Baníku Ostrava se vzpamatovávají z debaklu, který schytali v sobotním ligovém utkání s pražskou Slaví. Porážka 0-4 sebrala v úvodu sezony trochu optimismu. Před novou sezónou nový trenér Roman Skuhravý určil novou trojici kapitánů. Vedle brankáře Martina Jedličky a Filipa Kubaly je to také Estonec Vlasy Siňavský, který tuto poctu nečekal.
1: Prekvapila ja, ale to nebolo tak, že po pol roce nebo nikto tady rok, nebo ja myslím, že tréner to udelal tak, že sledoval nás mesiac a za ten mesiac rozhodnul tak a ja chcem udelať všechno, že pomôžu Baníku vyhrávať a zbírať tie body.
2: Říká Vlasy Siňavský k tomu, že se stal jedním z kapitánů Baníku Ostrava. Mluví slušně česky, anglicky a vedle estonštiny i rusky. Tak trochu má v kádru na starosti cizince. Poslední zápas se Sláví, ale Baník nezvládl.
1: Stále to dostali góly a za mě jako nehrali dobře, nevytvořili tolik šancu, takže vyhrál lepší tým.
2: Uznal jednoznačně Siňavský. Baník inkasoval první dva góly identicky po rohových kopech z pravé strany, tedy ze standardních situací.
1: Za mě to nebylo o těch jako standardkách, nebo byla a ne, jako protože nehrali jako sami. Nešlo to nám a jako s balónem za mě a já taky a slabý výkon.
2: Nemyslí si estonský reprezentant, že by zápas rozhodli jen první dva góly. Celkově podle něho Baník nehrál sebevědomě. A v úvodu sezóny hledá trenér Roman Skuhravý ideální sestavu. Rčení, že vítězná sestava se nemění po prvním utkání, neplatilo.
1: Jo, říkal nám, že zapomněte na sestavu, která vyhraje, že bude začínat jako příští zápas. To s ním to není tak. Takže možná, že bude měnit každý zápas a za mě teďka jako může něco změnit, protože ten zápas nebyl dobrý.
2: Uznává Vlasy Siňavský, že po debaklu se Sláví nejspíš trenér sáhne před utkáním v Hradci Králové k dalším změnám. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

Nikola Bartuňková nestačila v Torontu na 8. nasazenou Američanku Amandu Anisimovovou a po prohře 6-3, 0-6 a 4-6 skončila ve 3. kole, no a turnaj tím pádem pokračuje už bez českých tenistek ve dvouhře, přestože jich na začátku startovalo celkem 8. To v mužském pavouku v Montrealu jsou stále dva čeští zástupci. Jiří Lehečka postoupil po výhře nad Belgičanem Loxem do 8. finále, no a dnes v noci po půlnoci našeho času ho může napodobit i Jakub Menšík, ten nastoupí proti Francouzi Atmanovi. Sam.

0: fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko na vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví, a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s dvěma nováčky z Brna, s Brojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té Lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 12.30. Monika Vrchotová připravila zprávy.
7: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce, údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazili už více než 4 tisíce lidí. Podle nejnovějších informací Konžského ústavu veřejného zdraví nemoci podlehlo přes 1800 nakažených. Agentura Reuters už dřív napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboli. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků nebo ozbrojené konflikty v Kongu. Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče ochráněnou krajinou oblast Soutok na Břeclavsku. Lidé je mohli podávat v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038, kdy přesně začne platit, ale není jisté.
0: Sport.
7: Fotbalisté Ústí nad Labem můžou potvrdit svůj 100% vstup do sezony druhé ligy. V 18 hodin přivítají Českou Lípu, která zatím na vítězství čeká. V dalších zápasech třetího kola vyzve Dukla Praha Kroměříž. Opava nastoupí proti Kladnu, Prostějov se střetne s Karvinou a Vlašim čeká Žižkov. Už v 17 hodin Slavia B nastoupí proti Třinci a ve 17:45 se Jihlava utká s Příbramí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem i na D5 a D8 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se tvoří kolona. Od exitu 182 Popůvky osobní auta jedou o něco plynuleji, i tak do zúžení u D2 40 minut. Neutěšená situace zůstává na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí nad Labem, hlavně pro kamiony. To protože v zúžené k Belské navíc v sjezdu z Cínovecké od rána pokládají asfalt a provoz to brzdí výrazně víc než obvykle. V koloně z D8 od exitu 9 Kralupy stráví osobní auta kolem 3/4 hodiny, ovšem kamiony pravým pruhem se sunou krokem a postávají a řidiči nám hlásí, že už v koloně strávili i přes 4,5 hodiny a pořád nedojeli do Kbelské. Je to na řadu hodin. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozorně u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru se brzdí do zastavení, na 4. uklízejí po nehodě, zabírají levý pruh. O kousek dál potom kolona pokračuje až na pražský okruh k Ořechu. Osobní auta něco přes 30 minut. A na tahu 7 z Prahy na Chomutov na obchvatu Slaného pracují před sjezdem na Mělnickou silnici 16. Kolona začíná už kousek za sjezdem z dálnice u Knovíze, zdržení 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
7: Odpoledne zůstane převážně slunečno s teplotami od 24 do 29 stupňů. Na jihu Čech a na východě území se přechodně objeví zvětšená oblačnost. Večer pak má přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

10 výher a pak už další ne. Basketbalistky Minnesota Lynx i s českou rozehrávačkou Eliškou Joklovou nepřidali 11. výhru za sebou. Vítěznou sérii vedoucího týmu zámořské ženské NBA ukončili hráčky Los Angeles Sparks. Ty lídra porazili v jeho hale 89-82. Samotná česká hráčka Eliška Joklová, ještě nedávno Hamzová, odehrála jenom 3,5 minuty a tak se moc nezapsala do statistik. Jenom jeden útočný doskok a k tomu jedna neúspěšná střela za 3 body.

0: Tým amerického fotbalu Prague Lions čeká o víkendu poslední zápas sezóny. Klub, který se v posledních třech letech měřil i s elitními evropskými týmy, se v neděli na stadionu Viktorie Žižkov utká s Frankfurtem. Zakončí tím své letošní působení v lize Evropské fotbalové aliance a podrobnosti teď probereme s Krištofem Kousalem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Krištofe, v minulosti, tedy v minulých třech sezónách Prague Lions bojovali v evropské lize amerického fotbalu. Letos už hrají jinou soutěž. Vysvětlíš nám to?
1: Je to proto, že Evropská liga amerického fotbalu ELF na konci minulého roku zanikla. Byla to soutěž, která od roku 2021 nabízela souboje nejlepších evropských týmů. Minulý rok už se rozrostla na celkem 16 účastníků a Prague Lions v lize byly od roku 2023. Kluby se ale dostaly do konfliktu s vlastníky soutěže, požadovali třeba podíl na komerčních právech, větší finanční transparentnost soutěže a taky moc při rozhodování o dalším směřování té ligy. A kvůli tomu loni v létě sformovali Evropskou fotbalovou alianci EFA, která měla v boji postupovat jednotně. Tu tvořilo 12 týmů, které na podzim oznámili vystoupení z ELF a vytvoření vlastní soutěže.
0: Liga Evropské fotbalové aliance, jejíž součástí jsou teď i Prague Lions, má ale jenom 6 týmů, tak proč tak málo?
1: Týmy původní aliance se totiž mezi sebou přes zimu nedokázaly shodnout na tom, jak má liga fungovat, takže se oddělila část klubů, které vytvořily svou vlastní soutěž. American Football League Europe, AFLE zkráceně, ta nakonec letos expandovala na 8 týmů rozdělených do dvou konferencí a v té alianci zůstalo 6 týmů, které letos hrají v jedné skupině. Kromě pražského týmu v ní jsou ještě Mnichov, Frankfurt, Paříž, Nordic Storm z Kodaně a Raiders Tyrol sídlící v rakouském Innsbrucku. I když byl tedy model Evropské ligy do loňska ještě sporný a dlouhodobě neudržitelný, tak to nové fungování amerického fotbalu v Evropě je hodně nepřehledné.
0: Ještě, že tě máme, Krištofe, aspoň trochu se v tom orientujeme. Jak se Prague Lions dařilo ten první rok v nové lize?
1: Z dosavadních 9 zápasů vyhráli jenom 2 minulý týden. Domácí porážkou s Tyrolskem přišli o šanci být mezi 4 týmy, které postoupí do takzvané Big Four. Ta si to rozdá o titul. Je to zklamání, se dá říct, vzhledem k tomu, že Lions se v původní soutěži loni začalo dařit. Skončili druzí ve skupině za suverénními Vienna Vikings s pozitivní bilancí 7 vítězství, 5 porážek. Tahle forma se jim ale nepovedla přenést do dalšího roku. A to navzdory tomu, že spousta opor, včetně amerického hvězdného quarterbacka Willieho Pettersona, v týmu zůstala. No a v neděli teď Prague Lions uzavřou sezónu na Žižkově posledním zápasem s Frankfurtem od 13 hodin.
0: Informoval nás o tom Krištof Kousal, omlouvám se, Krištofe.
1: To je v pořádku, hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Pětinásobný mistr světa v biatlonu Emilien Jacqueline si splní sen stát se profesionálním cyklistou a bude to příští neděli v Normandii. 31-letý Francouz na jaře získal angažma v rozvojovém prvodivizním francouzském týmu. Teď už zná termíny dvou závodů, které absolvuje. Prvním bude právě jednodenní Poly Normand a pak další podnik evropského okruhu, tedy čtyřetapová Tour du Limousin, ale důležitá informace je, že k biatlonu se ještě po té své cyklistické eskapádě chystá vrátit.

0: Extraligový hokejový klub z Českých Budějovic prochází před novou sezonou zásadními změnami. Na lavičce je trenér Robert Petrovický a nový je také sportovní ředitel jihočeského klubu. Mistra světa z roku 2010 Jiřího Novotného vystřídal další bývalý výborný hokejista Václav Nedorost. Juniorský světový šampion nechybí na žádném tréninku.
1: Snažím se, chci vidět každý ten trénink. Každou tu tréninkovou jednotku, takže jsem na to zvyklý, byl jsem taky u mládeže na to zvyklý chodit, podporovat, sledovat. To budu určitě chtít tady u Ačka vidět každý trénink. Ne?
2: A tak jsou pod drobnohledem sportovního ředitele nejen hráči, ale i trenéři. Tady je realizační tým, který povede motor v sezóně. Robert Petrovický jako hlavní trenér, asistenti Valdemar Jiruš a David Vrbata, trenér brankářů Stanislav Hrubec. Václav Nedorost velmi pozorně sleduje práci každého z nich.
1: Každý trenér má samozřejmě je to svoje, něco, čemu věří, a já jsem teda, musím říct, za ten první týden spokojený s tím nasazením, s tím, jak jsou trenéři zapojení. Zatím se mi to jako moc líbí. I ty cvičení, které jsou, a ta náročnost těch cvičení a i objemově, takže samozřejmě každý trenér má svoje, ale zatím to vypadá velice dobře.
2: Už teď se dá popsat největší letní posila pro motor České Budějovice?
1: Ještě nedá. Kluci, ten první týden je to vždycky ošemetný, necítí se po té letní přípravě na těch bruslích tak, jak to potom je v té sezóně, takže nedá, ale kluci pracují, makají všichni a určitě na těch hráčích, kteří přišli, je vidět kvalita a doufám, že se to pak projeví hlavně v těch zápasech.
2: Na ledě jsou v českobudějovickém dresu Tomáš Kundrátek, Lukas Norcetr, Filip Aal, Renars Krastenbergs. Do přípravy naskočí útočník Parker Bell. Změny opravdu hodně. Václav Nedorost má v popisu práce také sledování hráčských pohybů u konkurence.
1: Teď se toho tam moc neudálo, mimo samozřejmě Pardubic.
2: Takže Pardubice zase jasný favorit na titul?
1: Ještě aby ne, tak samozřejmě udělali 3 příchody a 3 jména, který by si přál mít v týmu každý ten tým.
2: Nedorostovi nemohl uniknout přesun na východ Čech Noska, Stránského a Tomáška.
1: Jo, favorit budou, v každý zápas se dá vyhrát, což v sezóně se ukázalo. Sparta skončila 7., že jo, s takým mančaftem, který měli, takže se nebudem nikoho bát.
2: Ještě 2 jména, která si dělají naději, že oživí českobudějovickou hokejovou sestavu. O angažmá v motoru bojují i synové slavných otců Marek Hejduk a Václav Nedorost mladší. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
9: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
10: Radiožurnál 13 hodin. Monika Vrchutová pro vás má zprávy.
11: V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. Slovensko instaluje nové silniční radary. Podle opozice je vyrobila ruská firma. Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce otevřou třetí ligové kolo. Kolony popojíždí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Dnes zůstane převážně slunečno, jen místy přechodně oblačno s teplotami do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
12: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
11: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl

0: dostali přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj jen zakrývá jejich skutečný původ.
1: Ministerstvo vnitra tvrdí, že nové radary nejsou ruským výrobkem. Slovenský deník N ale zjistil, že jako jejich výrobce je v certifikátu uvedená málo známá firma z Kypru bez dohledatelné historie nebo referencí. Fotografie i technický popis zařízení podle listu odpovídají kamerám ruské společnosti z Petrohradu. Opoziční progresivní Slovensko proto žádá zveřejnění smluv i nezávislou kontrolu zařízení a varuje před možným zneužitím dat. Ministerstvo naopak tvrdí, že kamery fungují v uzavřené síti bez přístupu třetích stran a data z nich nemohou odcházet mimo jeho informační systém. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Policie vyzvala návštěvníky dnešního koncertu Marka Ztraceného v Praze na Letné, aby nejezdili do centra hlavního města autem. Lidé by je měli nechat na záchytných parkovištích a dále pokračovat městskou hromadnou dopravou, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
2: Pražská policie připravila bezpečnostní opatření. To bude zaměřené na bezpečnost všech účastníků, ale samozřejmě i na dopravu. Vzhledem k tomu, že účast bude veliká na tomto koncertu, mohlo by na místě dojít k dopravním komplikacím.
0: Areál se pro návštěvníky otevře v 16:30, koncert začíná ve 20 hodin.
3: Sport. Fotbalisté zbrojovky Brno a Liberce vstoupí do třetího kola šance ligy. Nováček soutěže z Moravy má zatím 4 body a tak by v případě výhry šel na první pozici neúplné tabulky. Silné stránky soupeře popisuje pro klubový web obránce Liberce Lukáš Hulka.
4: Zbrojovka hraje poměrně jako pragmatický pojetí fotbalu, jsou jako v bloku, ale aktivním a samozřejmě spolíhají na to, že mají rychlý hráče, podobně třeba Vachouška, který dokáže dát pak tu přihrávku do Dana Vašulina, který nějakým způsobem teď má určitě formu, dal jednou zápasy. Góly.
3: Zbrojovka přivítá Liberec v 19 hodin. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Najdete ho také na zpravodajském serveru iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna a ucpaná dálnice D8 před Prahou. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Úsek od Kývalky 182. kilometru až k omezení u bratislavské D2 pojedete osobním autem asi půl hodiny. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem postojíte v koloně, zvlášť pokud jedete kamionem. Silný provoz a omezení ve Kbelské ulici. Kolona na D8 podle našeho zpravodaje už od 10. kilometru.
7: No to bude takový horší a horší, protože tam spousta řidičů začíná dělat pauzy, že jo? Už plno aut, odstává různě na varovkách, na krajících.
6: Pro kamiony je to zdržení přes 5 hodin. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji, tam je to zpoždění přes půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte asi 20 minut před sjezdem na Ořech, opět silný provoz. Menší kolona je kvůli tomu i na D5 na příjezdu z Plzně. Na silnici 7 ve směru z Prahy na Chomutov čekejte kolony na obchvatu Slaného. Stavební práce popojíždět budete asi 20 minut. A silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce až půlhodinové kolony popojíždějí před omezením u Velkého rybníka. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Po zbytek dne bude polojasno až jasno, hlavně na jihu Čech a na východě republiky přechodně až oblačno, večer pak začne přibývat oblačnosti na jihovýchodě, teploty se budou pohybovat mezi 24 a 29 stupni. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: 6 minut po 13. hodině, příjemné odpoledne i s Radiožurnálem Sport. Za fotbalovou Olomouc bude hrát první Švéd v klubové historii. Obránce Anton Ekerot přichází z norského Hamaru. 24-letý hráč prý zatím o české lize nic moc neslyšel, ale ví, že Olomouc je krásné město a že hrát bude na levé straně obrany.
5: Radiožurnál Sport
9: a Vojtěch Šafář.

0: Velká opora české atletické reprezentace Amálie Švábíková bude na blížícím se mistrovství Evropy chybět. Ale jméno Švábíková se i přesto tyčkařském sektoru stejně objeví. Na svoji první velkou dospělou akci se totiž chystá její mladší sestra Apolena. Ta doufala, že si v Birminghamu zazávodí společně s Amálií, ale nakonec se musela smířit s tím, že bude rodinu reprezentovat sama.
1: Tak mrzí mě to velmi, přece jenom jsou to takové naše sny, ale myslím si, že ta zpráva, kterou oznámila, je krásná, takže tam budu bojovat pro nás a pak se stanu ještě tetou.
2: Povídala ve vysílání radiožurnálu Sport 20-letá Apolena Švábíková, když narážela na to, že její o 6 let starší sestra Amálie oficiálně zveřejnila v červenci informaci o tom, že je těhotná. Česká rekordmanka a bronzová tyčkařka z letošního halového mistrovství světa si tak dává neplánovanou pauzu, ale do Birminghamu také vyrazí.
3: Pojedu tam, hrozně se na to těším. Nebudu lhát, že mě trošku mrzí, že si se segrou nezasoutěžím na jednom sektoru, na jednom velkém závodě konečně, ale věřím tomu, že všechno je tak, jak má být a že se snad ty naše cesty spojí třeba příští rok.
2: Věří Amálie Švábíková, která drží národní rekord 480 cm od olympiády v Paříži, kde skončila pátá. Apolena se jí postupně přibližuje, ale takové ambice jako starší sestra zatím nemá.
1: Po téhle sezóně já popravdě nechci nic moc očekávat, protože mně přijde, že to očekávání vždycky právě může i trošičku narušit ten kvalitní výkon, takže já nic neočekávám, fakt tam chci nechat všechno a doufám, že padne samozřejmě finále a uvidíme.
2: Apolena Švábíková loni vybojovala bronzovou medaili na juniorském mistrovství Evropy v Tampere a letos už se posunula na 451 cm. I proto věří, že se Amálie po porodu vrátí ve své standardní formě a konečně si zazávodí společně na velké akci.
1: Těším se moc, samozřejmě, protože už se letos konečně pohybuje ve výškách, ve kterých se celou dobu pohybuje ona. Takže už si to vlastně poprvé budeme moc rozdat i na těch stejných výškách a myslím si, že i když ségra bude maminkou, tak to zvládne naprosto bravurně a vrátí se a třeba si splníme ten sen a pojedeme spolu na tu olympiádu. No.
2: Doplňuje Apolena Švábíková a třeba už se sejdou společně na té příští za dva roky v Los Angeles. Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Vyprávej mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom si se

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Alexander Zverev je po Jannyku Sinnerovi druhým jistým účastníkem turnaje mistrů. Ten se odehraje taky v listopadu v Turíně na konci sezony, zkrátka tak jako každý rok. A je to samozřejmě turnaj pro 8 nejlepších tenistů sezony. Italský lídr světového žebříčku Jannyk Sinner se kvalifikoval už v polovině července při Wimbledonu. Němec Zverev ten získal jistotu až na základě výsledku právě probíhajícího Masters v Montrealu. Tam se příliš nedá těm největším favoritům a za to tam stále ještě bojují dva čeští tenisté. Jiří Lehečka, ten po výhře nad Belgičanem Bloxem postoupil do osmifinále. No a to samé by chtěl ještě v noci na zítřek zopakovat i Jakub Menšík, ten nastoupí proti Francouzi Atmanovi.

0: Fotbalový Real Madrid překonal vlastní rekord, přivedl totiž nejdražší posilu v historii. Za útočníka Jana Diomandého z Pobřeží slonoviny zaplatil španělský celek podle webu Marca i s bonusy v přepočtu skoro 3,5 miliardy korun. Diomande, který podepsal 7letý kontrakt, přitom teprve zahajuje kariéru. Blíž toho rychlonohého forwarda teď představí František Typovský. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Otázka je jednoduchá. Kdo je tedy Jan Diomande?
1: Je to teprve 19letý útočník a v současnosti je ten nejvyhledávanější fotbalista na internetu. Do včerejška ho mohli znát hlavně fajnšmekři španělské La Ligy nebo ti, kteří detailněji sledují německou Bundesligu. Právě z německého Lipska totiž forward z Pobřeží slonoviny do Reálu přestoupil. V minulé sezóně dal za Lipsko napříč soutěžemi 13 branek a na 9 přihrál. No a pokud jste na radiožurnálu Sport poslouchali přímé přenosy z nedávného mistrovství světa, mohli jste Diomandého zaregistrovat v dresu právě své domoviny Pobřeží slonoviny. 4 zápasy, 1 asistence, taková byla jeho bilance.
0: Slušné na 19 let a teď se z něho stala navíc historicky nejdražší posila Reálu Madrid a 7. nejhodnotnější fotbalista planety. V 19 letech tedy bude muset ustát i obří tlak, přitom nechybělo moc a Diomandého mohli čeští fanoušci sledovat i na ligových trávnicích.
1: I když se narodil v Africe, v Abidžanu a vyrůstal ve Spojených státech, tak profesionální kariéru začal ve španělském celku Leganés. A ten vlastní společnost Blue Crow Sports Group, která vyjednávala o majetkovém vstupu do Sigmy Olomouc. S vyjednáváním, jak asi posluchači radiožurnálu Sport hlavně z Hané ví, tak nakonec sešlo a Sigmu koupil Milan Šimonovský. Pokud by ale Olomouc skutečně patřila firmě Blue Crow, tak měl na Andrův stadion zamířit právě Diomande na hostování. Alespoň tedy o tom píšou kolegové z deníku Sport.
0: Příchod Jana Diomandého ale není jedinou zprávou, která potěšila fanoušky Reálu Madrid. Kdo bude ještě v klubu pokračovat?
1: Novou smlouvu na Santiago Bernabeu podepsal brazilský křídelník Vinicius, který teď bude vlastně přímým konkurentem Diomandého, protože nastupují na podobné pozici. Hráč, který s Reálem získal 14 trofejí, včetně 2 flize mistrů, by měl v hlavním městě Španělska pokračovat do roku 2032. O nejlepšího hráče roku 2024 přitom podle deníku Marca usiloval londýnský Arsenal. Real ale oznámil prodloužení smlouvy s tím, že Vinicius se stal s jedním z nejdůležitějších hráčů v jednom z nejúspěšnějších období klubové historie.
0: To byl František Typovský, díky.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 13.30. Monika Vrchotová má pro vás zprávy.
1: Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili taky weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Radiožurnálu Dnes Svoboda řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat. Obvodní soud pro Prahu 2 odškodnil muže, který měl před 21 lety zdědit dům na okraji Prahy. Notářka ale tehdy závěť přehlédla. Muž požadoval 18 milionů. Soud mu přiznal jen 600 tisíc korun. Vyplývá to z rozsudku, který má Radiožurnál k dispozici. Muž se v červenci proti verdiktu dovolal k nejvyššímu soudu. Rusko označilo Nadaci pro lidská práva za nežádoucí organizaci. Její předsedkyní je momentálně Julia Navalná, vdova po zesnulém ruském opozičním předákovi Alexeji Navalném. Pojmenování nežádoucí Moskva používá k zákazu činnosti institucí, které považuje za hrozbu pro stát. V praxi to znamená, že všichni Rusové, kteří s nimi spolupracují, můžou čelit trestnímu stíhání. Jakubské náměstí v centru Brna se chystá na šermířskou show. Brněnský rodák Alexandr Šupenič tam večer s fanoušky oslaví titul mistra světa, který získal v červenci v Hongkongu. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková dnes obnoví svou deblovou spolupráci s Číňankou Chang. Vítězky lednového turnaje v Adelaide spolu nastoupí do prvního kola turnaje v Torontu. Nasazené jedničky čeká večer rusko-rumunská dvojice Andrejevová-Kirsteaová. V Montrealu pak Jakub Menšík ve třetím kole vyzve Francouze Atmana.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Brna a kolony na Strakonické za Prahou. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Úsek od 183. kilometru až k omezení u bratislavské D2 pojedete osobním autem přes půl hodiny. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po pojíždí postávají dlouhé kolony, hlavně kamionů. Je to kvůli zúžení ve Kbelské ulici. Podle našeho zpravodaje zastavíte už kousek za sjezdem na Kralupy.
4: Kolona se vytváří už od 8. kilometru Úžice. Pro kamiony to je minimálně na 3 hodiny.
3: Levým pruhem pojedete o něco rychleji pro osobní zpoždění asi půl hodiny před Kbelskou. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 hlásíte kolony před sjezdem na Ořech. Aktuálně od Zličína asi na 25 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 před sjezdem na okruh od 5. kilometru. Na Strakonické dálnici D4 na výjezdu z Prahy směr Písek se tvoří kolony před zúžením u Jíloviště. U stavby mostu se jede jedním pruhem a zdržíte se čtvrt hodiny. Páteční kolony už taky u Benešova na silnici 3 ve směru z Prahy, opět je to asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes i zítra bude převážně jasno nebo polojasno. Dnes místy přechodně až oblačno s teplotami do 29, zítra až do 30 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Dnes se předehrává nejvyšší fotbalová soutěž Šance Liga. Zápas to bude zajímavý. Zbrojovka Brno hostí Liberec. No a musíme říct, že nováček nejvyšší soutěže Zbrojovka je zatím určitě největším překvapením soutěže, protože zatím dokázali Brňané obrat o body jak Spartu, tak Plzeň. A teď si tedy brousí zuby na dalšího soupeře, který má pohárové ambice. Utkání začíná v 19 hodin a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. We'll be right back.

0: 13 hodin a 40 minut, vy posloucháte Radiožurnál Sport. Je to ideální kombinace k tomu, abychom si střihli sportovní přehled. Dnes ho přinesl Adam Weidenthaler. Dobrý den.
1: Pěkný den. Dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Jihomoravský nováček se chce udržet neporazitelný a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan ten se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi, jenom připomeňme, začne se v 19 hodin v přímém přenosu na této stanici a pokud chcete úplně nepřerušovaný kompletní přenos toho, co se bude dít přímo v Brně, tak pro vás máme taky aplikaci Můj rozhlas, anebo náš přímý přenos je třeba taky na zpravodajském serveru irozhlas.cz.
0: Hradec Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehraje zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až ve středu 2. září. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Ligová fotbalová asociace. Připomínáme, že ta právě v Česku řídí profesionální soutěže.
1: Kapitán fotbalistů Sparty Lukáš Hraslín může přestoupit do Saúdské Arábie, píše o tom server infotbal.cz. Zájem o slovenského reprezentanta má tým Al Fateh, který prý Spartě nabízí 3,5 milionu eur, tedy v přepočtu 85 milionů korun.
0: Obranu fotbalistů Olomouce posílil Anton Ekeroth, který je prvním švédským hráčem v klubové historii. 24-letý hráč, který působil na levé straně hřiště, přichází z norského prvoligového klubu Hamkam z Hamaru. V Pardubicích bude půl roku hostovat brankář Vladimír Neumann z druholigové Karviné. Východočeši oznámili na klubovém webu, že mají zároveň opci na trvalý přestup tohoto 26-letého golmana.
1: Fotbalisté Ústí nad Labem můžou potvrdit svůj 100% vstup do sezóny druhé ligy. V 18 hodin přivítají Českou Lípu, která zatím na vítězství čeká. V dalších zápasech třetího kola vyzve Dukla Praha Kroměříž, Opava nastoupí proti Kladnu, Prostějov se střetne s Karvinou a Vlašim čeká pražský Žižkov. Už v 17 hodin Slavia B nastoupí proti Třinci a v 17:45 se Jihlava utká s Příbramí.
2: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
0: Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 2-0 na sety nad Belgičanem Bloxem. Lehečku by mohl doplnit i Jakub Menšík, toho v noci čeká Francouz Atman.
1: Nikola Bartuňková vypadla v Torontu ve třetím kole, Američance Anny Simovové podlehla 1-2. Turnaj tak už pokračuje bez českých tenistek ve dvouhře, přitom jich startovalo 8. Ve čtyřhře se v úvodním kole představí Kateřina Siňaková, která obnovila spolupráci s Číňankou Chang. Společně budou večer hrát proti rusko-rumunskému páru Andrejevová Kirsteová.
0: Čeští hokejisté do 18 let budou na Hlinka Grecky Cupu hrát o 5. místo. Na prestižním turnaji této věkové kategorie nastoupí proti Švýcarům. Zápas začne ve 3 hodiny ráno českého času. Trenér českých mladíků Jaroslav Nedvěd přijímá roli favoritů.
3: Samozřejmě, tak Švýcary jsme dvakrát v té přípravě porazili. Samozřejmě nehrajeme o medaily, ale chceme takový ten neúspěch jako úplně nedotáhnout až do finále tím, že bychom prohráli i o 5. místo. Chceme si ten závěr udělat hezký tím, že prostě pojedeme domů po vyhraném zápase.
1: České volejbalistky čeká druhé přípravné utkání před mistrovstvím Evropy. Po včerejší výhře nad Rumunkami nastoupí v 17 hodin proti stejnému soupeři. Trenéra české reprezentace Janise Atanasopulose těší návrat do sestavy od nahrávačky Kateřiny Valkové, která se zotavuje z těžkého zranění kolene.
4: Samozřejmě to je dobrá zpráva, ale teď mám těžký úkol vybrat ze tří dvě nahrávačky. Všechny hrají výborně. Jsou tu Šmídová, Grabovská a Valková. Třeba budou v kádru na mistrovství Evropy všechny tři. Situace se mění den ode dne.
0: Plážoví volejbalisté Jiří Sedlák a Jakub Šepka nastoupí na turnaji pro tour v kategorii Elite v Hamburku k poslednímu zápasu skupiny. Aby postoupili, tak potřebují německé soupeře Ellerse a Vysta porazit. Hrát se začne zhruba za hodinu a půl.
1: Basketbalistky Minnesota Lynx s českou rozehrávačkou Eliškou Joklovou 11. výhru za sebou nepřidali. Vítěznou sérii vedoucího týmu zámořské WNBA ukončili hráčky Los Angeles Sparks, které lídra porazili v jeho hale 89-82. Joklová, která donedávna hrála pod dívčím jménem Hamzová, odehrála 3,5 minuty a do statistik se zapsala jedním útočným doskokem.
0: Golfistka Kristýna Napolová právě vstoupila do druhého kola Ladies European Tour Tour v Londýně. Potom prvním byla 19. se skóre jediné rány pod par. Stejně na tom byla i Sára Kousková. Ta se už ale vydala na 18. jamek dnešního kola. No a po dnešním výkonu se propadla na aktuální 31. místo.
1: Pětinásobný mistr světa v biatlonu Emilien Jacqueline si splní sen stát se profesionálním cyklistou, a to příští neděli v Normandii. Poté co 31-letý Francouz na jaře získal angažmá v rozvojovém týmu prvodivizní stáje Decathlon CMA, už zná termíny dvou závodů, které absolvuje, ale v zimě se Jacqueline vrátí k biatlonu. Jeho dalším cílem jsou totiž olympijské hry. V roce 2030 totiž půjde o tu domácí pro něj půdu v Paříži.
0: Cyklistky na ženské Tour de France čeká největší zkouška tohoto ročníku. Závěr 7. z celkových 9 etap je totiž na slavné Mont Ventoux. Součástí pelotonu je také Češka Nikola Nosková. Ta zejména bojuje o puntíkatý trikot pro nejlepší vrchařku. V hodnocení téhle kategorie je zatím druhá.
1: A soupeřka Evy Adamčíkové na snowboard crossových závodech Pia Cerkholdová ukončila v 27 letech kariéru. O jejím rozhodnutí informoval rakouský svaz. Letos v únoru na olympijském závodu skončila Cerkholdová pátá. Adamčíková stříbrem, připomeňme, zkompletovala svou medailovou sbírku.
0: To byl sportovní přehled od Adama Weidenthalera. Děkujeme.
1: Pěkný víkend.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport nasleduje další tradiční rubrika Hity sociálních sítí a zpozornět by teď měli fanoušci ostravského Baníku, kteří navíc bydlí přímo v Ostravě. Můžou totiž pomoct svému klubu a ještě získat i finanční odměnu. Nejen o tom teď bude mluvit ve studiu radiožurnálu Sport František Typovský. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Fanoušci Baníku si dnes na sociálních sítích připomínají 2 roky starý výjezd na předkolo konferenční ligy do Kodaně. Sami Chachaři ho navzdory prohře 0-1 označují za jeden z nejlepších, který jako fanouškovská skupina zažili. Klub zase na internetu řeší místo pro takzvaný mural, tedy nástěnou malbu, oslavující legendu Baníku Milana Baroše. Slezský klub se údajně inspiroval v Liverpoolu a Neapoli, kde jsou právě murály běžné, a teď hledá veřejně viditelnou stěnu domu, haly nebo skladu, ale přímo v Ostravě. A nabízí finanční odměnu 25 tisíc, 2 permanentky na Baník na příští sezonu, roční zásobu piva, dres ostravského celku i propagační předměty s podobiznou Milana Baroše. Příspěvek na Facebooku má stovky lajků a komentářů, je to přímo pod oficiálním profilem Baníku. No a nabídky vlastních ploch zatím úplně nepřicházejí, když si člověk pročte tu komentářovou sekci. Fanoušci Baníku ale každopádně mají jasno, mural Milana Baroše by měl dominovat stadionu na Bazalech.
0: I když je venku opravdu horko, my teď zamíříme k ledu. Do startu nového ročníku Tipsport Extraligy chybí ještě měsíc a týden. Nejvyšší soutěž přesto při přípravných zápasech testuje novinky, tak jaká bude ta nejvýraznější?
1: Že fanoušci v hale uslyší rozhodčí při oznamování verdiktů. Extraliga tak navazuje na NHL i mezinárodní soutěže a v týdnech před ostrým startem nové sezony ladí poslední mouchy. Takhle hlas sudího zněl na stadionu v Českých Budějovicích. Klip zveřejnila na svém účtu na síti X Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Nový ročník Tipsport Extraligy začne 15. září. Všechny zápasy v sezóně uslyšíte i z hlasy rozhodčích tady živě na radiožurnálu Sport.
0: To byl František Typovský, díky.
1: Naslyšenou.

Desítka Pavla Horváta i s Antonínem Panenkou znovu zamířila mezi vás, mezi posluchače radiožurnálu Sport. Včera byla tahle oblíbená sportovní show v Zubří a vy už po 14. hodině uslyšíte na radiožurnálu Sport i kompletní reprízu.

0: 14 hodin, posloucháte Radiožurnál. A Monika Vrchotová přidá zprávy.
1: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Energetické firmy se chystají na dopad zatmění slunce na fotovoltaické elektrárny. Hokejisti do 18 let uzavřou Hlinka Grecky Cup soubojem o páté místo proti Švýcarům. Kolona popojíždí na Strakonické na výjezdu z Prahy směr Příbram. Dnes i zítra bude převážně slunečno s letními teplotami kolem 28 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Mluvčí rezortu Filip Medelský ale řekl, že na konkrétní dopravní stavby z fondu kraje dostanou 4 miliardy a 100 milionů korun. Půjde například o přivaděče k dálnicím nebo průmyslovým zónám. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravách silnic bude ještě jednat.
3: My jsme stále v kontaktu za Asociace krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
1: Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Evropské energetické společnosti se připravují na

0: Afrika odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: S nedostatkem vody se potýká obec Tučapy na Táborsku. Vrty zásobující obec kvůli suchu vysychají. Skoro každý den tam teď musí do místního vodojemu společnost Čivak zavážet až 2 cisterny vody denně. Problém je dlouhodobý, vysvětluje nezávislý starosta Pavel Novák.
2: Teďka jsme opravdu ve fázi, když to řeknu lidsky tragický, protože opravdu nám došla voda, která vlastně natýkala z Brandlína. Máme to zhruba 6-7 let zpátky, opravdu jak zkrátka se mění to klima a to počasí. Ty léta jsou delší, jsou teplejší a opravdu dneska vlastně ty lokální zdroje vysychají.
3: Sport. Čeští hokejisté do 18 let odehrají svůj poslední zápas na letošním poháru Hlinky a Greckého. O konečnou pátou příčku nastoupí proti Švýcarům. Podle trenéra Jaroslava Nedvěda uspokojila jeho svěřence povedená příprava, ve které třikrát vyhráli, mimo jiné nad domácí Kanadou, a nedostali ani gól. Nedvěd to řekl na Radiožurnálu Sport.
4: Ta příprava se nám povedla jakoby vlastně úplně až nesmyslně nadstandardně, protože my jsme vyhráli 2-0, 4-0, 6-0. Říkám, a možná prostě nám to vlastně ublížilo malinko v tom, že jsme pojali podezření, že ty góly dostávat nebudeme a že budeme jenom dávat. No a pak, když jsme trošku přišli do té reality, tak jsme se s tím neuměli úplně dobře popasovat.
3: Utkání Česko-Švýcarsko začne ve 3 hodiny ráno českého času.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna, ucpaná Strakonická za Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy budete popojíždět asi půl hodiny v koloně. Je to fronta před omezením na 196. kilometru. Na D1 v Brně menší kolona i směrem na Prahu. Na 201. kilometru jsou silničáři v levém pruhu. V Praze brzdí provoz nehoda v tunelu Blanka ve směru z Barandovského mostu na Holešovice na Troju se za sjezdem na Letnou srazila 3 auta v levém pruhu. Regulují vjezdy do tunelů a tvoří se kolony. A taky na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 hlásíte fronty před sjezdem na Ořech. Aktuálně od Zličína asi na 25 minut. Hodně ucpaná je Strakonická na výjezdu z Prahy směr Příbram. U Jíloviště na 9. kilometru se u stavby mostu jede pouze jedním pruhem a zdržíte se přes 20 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždějí dlouhé kolony kamionů v pravém pruhu. Od 8. kilometru až do Gbelské, a to zpoždění pro nákladní auta je na hodiny. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Silnice 3 z Prahy na Budějovice se ucpává tradičně v pátek odpoledne před Benešovem. Aktuálně postojíte asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci a zítra bude převládat jasno nebo polojasno. Noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 13 stupňů. Zítra vystoupí na 26 až 30 na severu a severovýchodě, ale bude jen kolem 24. To byly zprávy.
5: Desítka Pavla Horváta.
7: Krásný den vám všem tady v klubu Zubří i těm, kteří jste si ze záznamu naladili desítku Pavla Horváta, ať už u nás v rádiu, na Radiožurnálu Sporta nebo v některé z podcastových aplikací. Je rok 2026, jak jsem se tady na dveřích dočetl, tak je velmi významný taky pro místní házenkářský klub. Gratulujeme k těm 100 rokům existence. Ale rok 2026 je velmi významný i pro československý a český fotbal. A zejména proto jsme dneska tady. Do desítky Pavla Horváta totiž přijal pozvání kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996, pan Miroslav Kadlec. Dostat kapitána vicemistrů Evropy sem na pódiu, to neumí jen tak někdo, ale muž, který už stojí tady za dveřmi, si myslím, že by sem dostal i kapitána mistrů světa z roku 2022, proti kterému si mimochodem taky zahrál Lionela Messiho. Je po něm pojmenovaný náš fotbalový pořad na Radiožurnálu Sport a je to 5násobný mistr ligy, 6násobný vítěz domácího poháru. Pavel Horvát.
8: Dobrý den, dobrý večer teda.

0: Asi jste si možná všimli, možná nevšimli, kdo nás sledujete, tak dneska tady je to úplně jedno, protože já mám všechny skvělý kolegy na Radiožurnálu Sport a Honza Pěruška záhadně onemocnil, je tady někde kousek, měl jet sem kousek na dovolenou, tak nevím, co se stalo, ale dneska tady místo Honzy Pěrušky je neméně skvělý kolega Pavel Tilšar, tak jenom když tak ho podpořte, kdyby něco zkazil, na to se všichni... Na to se všichni těšíme samozřejmě, takže Pavlíko, ať ti to vyjde ten večer.
1: Děkuju, Pavle, krásný úvod. Samozřejmě pozveme hned do hry taky Miroslava Kadlece, který to má sem do zubří nejblíž z nás, co jsme cestovali z Prahy za Radiožurnál Sport, tak jaká byla cesta?
2: Dobrý večer. Cesta byla parádní, já to mám z Uherského Hradiště, tak nějakou hoďku 20. Tak nějak na úvod bych to odlehčil, já totiž jsem se sem i těšil, poněvadž jsem... Moc asi to lidi neví. Já jsem takzvaně poloviční Valach, protože moje matka pocházela z Velkých Karlovic a tady jsem trávil svoje dětství jako létě vždycky, takže já Valašsko znám velice dobře.
0: To je hezký. Mě taky lidi říkají, že jsem poloviční kůň, ale asi ne kvůli tomu, že jsem tady odsaď, no. Nevím proč, ne. Tyhle ty vtipy já moc nechápu. No. Já bych se Míry teda s odpuštěním zeptal, s dovolením zeptal, protože my máme společného vlastně to, že on vychovával svýho syna a já jsem zažil, když začínal v lize, tak co Michal teďka teda?
2: No, tak Michal teď samozřejmě tím, že jsem ho měl trošku dřív, než teď obvykle, tak Michal už má po kariéře. Takže on už teďka je prakticky expert v České televizi a teďka od léta začal dělat prostě manažera fotbalového v FC Slovácku.
1: Takže úvod sezóny, panuje spokojenost u vás doma nebo v rodině?
2: No, tak zatím jako samozřejmě na Slávii asi nic, žádná velká paráda, ale uvidíme, jako máme nového trenéra, a je tam docela velká obměna kádru, 12-13 lidí, to si musí nějakou dobu asi sednout a uvidíme. No.
1: Zmiňoval jsem tady v úvodu našeho dnešního večera, že k zubří patří taky házená, letos tu slaví 100 let existence místního klubu, tak co Miroslav Kadlec a házená?
2: To mě samozřejmě hned napadlo, zubří, samozřejmě gumárný zubří, to jsem viděl ještě ze zeměpisu. A házená, že ta házená je tady vyhlášená zubří, takže to o tom myslím si, že není co dodat.
0: No já tím, že teďka trénuji v Mostě ještě, tak tam jsou... Co na tom k smíchu? Normální jako dobrý tým máme. Nevím, město jsem tady projel jen tak jako to, takže bych se vám mohl taky posmívat. My tam máme to jezero. A jezero tam je.
1: A ještě něco?
0: Hypodrom, autodrom, teď mě to napadá, lední stadion, zimní stadion, ne lední. Lední taky možná. Ne, já jsem jenom k té házený chtěl říct, že vlastně já jsem to jednou zkoušel, protože jsem chodil hrát takový fotbal vždycky o víkendech, když bylo volno s klukama, který hráli házenou, mě vzali na oplátku na trénink a to prostě hrozně tvrdý sport. Já jsem možná na schvál mě postavili při rozvíčce, jako abych jim blokoval ty střely a dostal jsem dvakrát přes ty prsty a pak jsem jako chvíli čekal, než oni si lehce zatrénou a pak jsme hráli fotbal, tam už jsem byl dobrý, ale házenou bych já určitě nehrál. Takhle, jako toho na těch bramborách bych to tam jako asi tělem uhrál, ale házená není můj úplně šále kávy a hlavně to lepidlo, že jo, na těch rukách, já nevím, jestli tady někdo s házenou má zkušenost, tak to pak, teď už to... Já myslím jako praktickou, jako, ne, že chodíte fani. Všichni, dobře, tak se omlouvám. Tak teď už to asi jde umejt líp, to lepidlo, ne? Ale dřív to asi bylo od soboty do soboty, tam bylo lepidlo na těch rukách prostě, no.
1: Jsem rád, že se zapojilo už i publikum do dnešní desítky Pavla Horváta tady v klubu Zubří. Mluvili jsme zejména o házené zatím, ale jsme tu primárně kvůli fotbalu, protože je rok 2026 a my si připomínáme, kromě 30 let od stříbra národního týmu z roku 96, taky 50 let od té chvíle, kdy českoslovenští fotbalisté vyhráli mistrovství Evropy.
3: Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka.
1: Auto autor geniální penalty, pan Antonín Panenka je tady dnes s námi, prosím, přivítejte ho na pódium.

0: Tak to je něco teda, to je něco.
1: Tak já děkuju za bouřlivé přivítání, bylo to krásný, ale musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný. No tak spíš radši zábavný teda.
2: Myslím, že v takové sestavě o zábavu rozhodně nebude nouze. Slyšeli jsme krásný potlesk tady v klubu Zubří. Jaký byl potlesk po té proměněné penaltě v roce 1976? Vybavujete si to vůbec?
1: Tak, vím, že tam byla nějaká slivovice.
0: Na hřišti hned, jo?
1: Ne, ne, nebylo nic, protože my jsme neměli peníze. Ono to vypadá blbě, že jako hráči národní ústavu nemají peníze, ale tam všude se platilo valutama, valuty u nás nebyly, jsme se je museli podvodně schánět, aby jsme vůbec něco měli. No tak to skončilo tak, že nás pozvali německý hráči, který musím říct smeknout, který byli výborní, že přesto, že prohráli, že jsme porazili, tak se zachovali velmi gentlemansky a pozvali nás na jedno malý pivo.
2: Jenom jedno?
1: Jedno malý pivo.
0: No a to je pozvali jenom na to jedno malý, ale no. My Češi samozřejmě...
1: Ale byli dobrý, ale zase problém byl to, že my jsme nikdo německy neuměli, takže jsme si moc nepokecali. No ale já jsem zase zažil jednu krásnou věc. Potom ten večer přijeli za mnou kamarádi, kteří kdysi emigrovali, spolužáci ze školy z Kanady. Oni emigrovali do Kanady, přijeli se podívat na to mistrovství Evropy. A oni za mnou přijeli na ten hotel a tak jsem s nima strávil v zásadě celou noc a poprvé v životě a myslím si, že i naposledy v životě jsem snídal kaviár a šampaňský. Myslím si, že už to asi nezažiju nikdy.
0: No, já bych Tondo jenom, ty si nám trošku utek, jako my jsme měli připravený, jako tu, ta otázka opravdu zní, no. Těsně po té penaltě, jestli si pamatuješ, co se dělo, samozřejmě ten hlouček a to skupinový obětí, to mě zajímá. Kde jsi byl, na koho jsi šahal, nebo kdo šahal na tebe? Jestli mi jako rozumíš.
1: Tak já jsem byl trošku v rozpacích, protože zatímco se kopali penalty, tak všichni hráči si vyměnili drezy, takže já jsem obíhal samý Němce. Já jsem byl jediný, kdo měl červený dres na sobě, všichni už byli převlečený. Na mě ten dres nezbyl, protože já jsem nemohl. Já jsem se musel dokončit teda tu tečku, no. Takže tam vím, že jsme nějak pana Ježka házeli do vzduchu. No, tak dobře to dopadlo, náhodou nikdo neucuk. Tak by to asi bylo horší, no. Nebylo to fajn, jako myslím si, že v tu chvíli nikdo z nás nevěřil, že jsme vlastně udělali takovýhle úspěch, že jsme mistři Evropy. Já si myslím, že nejenom mě, ale i všem ostatním hráčům to došlo až později. Za měsíc, za dva. Že jsme to nějak prostě jako, jo, jsme mistři Evropy, je to hezký. Pomohlo k tomu i to, že jsme se vrátili domů a tady místo, aby se nějak se to prodalo, ten úspěch, aby se oslavilo, tak jsem přišel na Bohemku a tam mi řekli, hele, buď zase nohama na zemi, zítra začínáme s tréninkem, nevyskakuj tady moc. Dostal jsem krásný tričko za odměnu, kde bylo na prsou napsáno, kdo umí, umí, vzadu na zádech, kdo neumí, čumí. Takže to bylo vlastně všechno, no, takže...
0: Já bych teda ještě využil míry, protože vlastně mě to zajímá, taky samozřejmě Anglii ještě probereme, máme tam k tomu taky určitě odbočku. Největší ta radost, já si jako ty radosti samozřejmě uvědomu, jakou ty jsi měl největší radost, nebo ten prožitek po, ne v ten moment, kdy se to vyhrál, nějakou euforickou oslavu, myslím na hřišti, jestli mi jako taky rozumíš.
3: Jo, tak samozřejmě těch radostí bylo dost, ale je to složité, jak říká Tonda, prostě v ten moment, jo, člověk se raduje, ale jako ten, co dokázal, mu to dojde vždycky většinou až za nějakou dobu, až ho opravdu, já nevím, za měsíc, za dva, za tři, prostě a potom někdy i za 10, za 20 let, jak se k tomu lidi vrací, teprve člověk si uvědomí to, co dokázal. Takže jako v ten samý moment, v ten moment toho zápasu prostě člověk se raduje, jo, jako poplácá se trošku, jako zařve si, ale to je tak asi všecko a potom se to oslaví, no.
1: No tak já musím říct, že my jsme si taky chtěli zařvát, a když jsme jeli cestou, když jsme se teda osprchovali, převlíkli, jeli jsme do autobusu, tam jsme dali ten pohár před to přední sklo, aby to prostě troubili se. No a teď někdo vymyslel, že budeme si zaspíváme naši hymnu. Tak jsme jako pustili nějak do toho reproduktoru a vlastně byla jenom hudba, nikdo nespíval, protože my jsme neměli vůbec sílu otevřít pusy, jo, takže jsme dělali jen takový to... Takže takhle jsme vlastně oslavili naší hymnou, no, toto vítězství.
2: Mě napadlo jen, když se tu bavíme o gólových oslavách, Pavel Horvát má u nás v rádiu svůj pořad, jak jistě víte, a nedávno měl hosta Milana Petrželu, který je taky tady kousek z tohoto regionu a vzpomínal na svůj gól z konferenční ligy jako hráč Slovácka v Kolíně nad Rýnem, a když tam doběhl ke střídačce, když vyrovnal ten zápas na 2-2, tak sáhl trenéru Svědíkovi někam, to asi tak jen tak nezapomene.
0: Ani jeden z nich.
2: Na vajíce, když budu citovat Milana Petrželu.
0: No, to já nevím, řekl jsi to správně. Ne, tak tady v těch, já jsem vždycky z těch klubíček měl jako trošku obavu, protože my jsme fakt měli spoluhráče, který vlastně, a byli to stopeři většinou, který přibíhali z poslední a s hroznou oblibou jako skákali na ten hlouček. Jako, a když má ten kluk jako 80 kilo, tak to není úplně jako bez obtíží ten dopad, no.
3: Jo, to jsem zažil taky právě v Anglii, samozřejmě, když po té penaltě taky tam na mě naskákali, takže to člověk spíš si chrání nohy, aby ho nepošlapali.
0: Nohy
3: a jiné věci.
0: Teď mi Míra nahrál. Pavliku, já vím, že to vedeš ty, jo, ale já se dovolím...
2: Povídej, Pavliku.
0: Já si dovolím tady jenom Mírovi podat. Míra nám přines ukázat tady tu nádhernou fotku. Můžete klidně tleskat, jo? Je to samozřejmě... Já to uvedu, to je vlastně, ta fotka je před finále v tom Wembley a mě vlastně zaujmulo a ptal jsem se Míry, už když byl u mě v rádiu v té desíce na něco neobvyklého, někomu to přišlo divný, já jsem se ptal, jak voněla královna, jo. Všichni se ptali, jaký to bylo, ale mně to přijde, čím se voní královna. Víte to někdo, čím se voní královna, Míro?
3: To si ani nepamatuju, tak tam foukal docela vítr.
0: Tak jestli nám můžeš, prosím tě, přiblížit tenhle okamžik. Prostě. A jak vůbec tato fotka vznikla a kdy jsi se k tomu dostal?
3: Tak jenom stručně, protože minulý týden byla v Hradišti letní filmová škola, jako každý rok, a byl tam takový, byla vernisáž, fotbalové okamžiky se to jmenovalo, a fotoreportér nebo fotograf z ČTK, který tu fotku fotil před 30 lety, mě ji předal jako na té slavnostní vernisáži, tak to bylo takové dojemné, prostě, že člověk, jako, tak si říkám, ty z nás fotil, zajímavá beseda tam byla u toho a tak jsme se zasmáli, takže bylo to tak, tak se prostě vzpomíná, no.
0: Musím říct, že je pěkně těžká ta fotka. Já jsem se zvednul jednou rukou a chytla mě křeč do holeně. To mě nikdy nechytla ještě. Děkuju. Já ti to zase uklidím, nebo to tady nechám někde opřený, jestli to, abych to nerozbil. Radši to položím. Jo. Jestli chcete pak se vyfotit, tak Míra vám určitě postojí. Nebo podrží, nebo já nevím, jak se to říká.
2: A pokud byste měli samozřejmě nějaký dotaz na Antonína Panenku, Miroslava Kadlece nebo Pavla Horváta, tak tu jsou taky s námi naše hostesky, tak stačí jenom, abyste se přihlásili a můžete jim položit dotaz. Ale ještě zůstaneme u té fotografie, protože potkat se s anglickou královnou, to samozřejmě není jenom tak. Vy všichni jste hráli přímo na trávníku proti velkým hráčům. Pavel Horvát proti Lionelu Messimu, Miroslav Kadlec třeba proti Jürgenu Klinsmannovi, Antonín Panenka třeba v semifinále toho Eura 76 proti Johanu Cruyffovi. Ale z toho mimo fotbalového světa, kdybyste mohli vzpomenout na nějakou slavnou osobnost, se kterou jste se potkali, když tedy nebudeme počítat anglickou královnu.
3: Tak to bude, ježišmarja, to bude složité. Jsem chtěl říct, že u mě to je jednoduché, s kým ta osobnost. Teď jako tak v ten moment, mě to, nevím, teď mě to nikdo nějak nenapadá.
0: Tak třeba se mnou.
2: A co Antonín Panenka?
1: Tak já mám velkou výhodu v tom, že já jsem členem Amfory, takže jsem se setkal s takovýma vynikajícíma umělcem, jako byl Karel Gott, Jiřina Bohdalová. Jsem docela poctěn tím, že jsem vlastně, Jiřina Bohdalová je čestná výkopářka a já jsem její první náhradník. Takže To v té amfoře samozřejmě to gro, který určitě budete pamatovat, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, Petr Novotný, Pepa Dvořák a všechno, to jsou lidi, kteří v té amfoře působí, takže jsou to všechno velmi příjemní lidi. Myslím říct, ale, že jsou to baviči většinou, ale v soukromí se vůbec nebavějí. Spíš jsou takový trošku zaseklí, zatrpklí trošku, ale jakmile vezou na jeviště, tak to je úplně co jiného. Jinak já jsem měl možnost si podat ruku například s Pelem, když jsme s národním už jsme byli v Indonésii, se tam hrál nějaký turnaj a on byl patronem toho, takže nám dal věnoval zápis o utkání. No a samozřejmě měl jsem možnost taky, když jsem brával za Rapid Vídeň, tak čestný výkop nám dělal třeba Bud Spencer, herec, no a různí rakouský zpěváci. Takže těch osobností byla celá řada, no a já si už v podstatě ani moc nespomínám na všechny, no.
3: Já bych jenom dodal, mezi tím, jak Tonda mluvil, tak já jsem si samozřejmě vzpomněl na některé osobnosti taky a musím dodat, že jedna z jako velkých osobností, kterou jsme potkali i při tom finále ve Wembley, byl kancléř Helmut Kohl, s kterým jsem samozřejmě si podal ruku, protože jsme se znali, protože on měl čestné členství, prvně v Kaiserslautern byl číslo jedna, měl členskou kartu, takže on tam, neříkám pravidelně, ale jednou za rok, prostě přijel na náš fotbal a podíval se, takže on byl členem, on tam pocházel kousek od tam, myslím, že Ludwigshafenu, takže Rheinland-Pfalz. A potom samozřejmě další osobnost třeba taky z fotbalového prostředí, ale jak jsme třeba, to jsem asi moc taky neříkal, vzpomněl jsem si na to, že když jsme udělali titul, hned jak jsem přijel do Kaiserslauternu první rok, v 91. roce, tak já jsem byl doma a teď samozřejmě nás nikdo moc neznal tam v tom Enkenbachu, kde jsem bydlel, a najednou zvonek. A říkám, kdo zvoní, jak my jsme nikoho nečekali. A teď jsem otevřel a za dveřma stál Fritz Walter, jo, jako kapitán samozřejmě Německa z 54. roku. Držel flašku sektu s jeho podobiznou, prostě a gratuloval mě jako k mistrovskému titulu. Jako, jo. Až potom jsem jak odešel, tak jsem si uvědomil, co to je za osoba, za persona. No,
1: no já bych ještě doplnil taky. Já jsem měl tu možnost, což si velice vážím, to je v tom takovým pomyslným žebříčku těch mojich hodnot hodně vysoko, že jsem měl možnost si zahrát za různé výběry světa a Evropy. A tam jsem vlastně seděl v kabině a v tom kolektivu s takovýma hráčema, takže když třeba trenér říkal sestavu, tak říkal, tak brance je Jašin, to byly opravdu kanóni všechno strašní, Jašin, pravý bek Carlos Alberto Brazílie, stoper Franz Beckenbauer, záloha pravo Eusebio, v prostředku Bobby Charlton, vlevo Panenka. Vepředu Krajf a myslím, že Kevin Keegan tam byl. No, já když jsem si šel do moje nebo, tak jsem se sesunul takhle z té lavičky. Prostě bylo to pro mě neskutečný, ale musím říct, že jsou to neskuteční playeři a frajeři ty kluci, protože je spojuje jedna jediná normální věc. Oni jsou všichni strašně skromní. Příjemný, s každým se vyfotěj, s každým se podepíšou, pokud nějaký otázka, hovor, jsou ochotní, jsou příjemní, prostě nádhera. Já jsem se mezi nimi cítil přesto, že jsem úplně nejmíň známý z toho mužstva, tak jsem se tam cítil a brali mě jako součást toho kolektivu a to bylo prostě úplně super. No.
2: Já bych jenom... Abych jenom doplnil, že nevím, jestli nejmín známý, protože dodnes se po té penaltě z finále 1976 po tom geniálním lbu jmenuje ta penalta Panenka.
0: Je to pravda, už se taky se neříká, že o Beckenbauerův sklus nebo Krajfova klička, ale Panenka prostě.
1: A říká se Řepkův zkrat. Jak je známý. Já ještě bych těm osobnostem ještě bych doplnil. Velmi častá otázka, když jsem v té amfoře, tak se ty lidi ptají toho pana Salevy, který to je taková je duší toho mužstva, organizátor, všechno dělá, se ptají, jak vlastně ty hráči, ty umělci, jak hrajou, na jaký jsou úrovni. A on vždycky říká, no tak my v amfoře máme tři kategorie úrovně. První je, to jsou umělci, kteří jsou docela slušní fotbalisti. Celkem dobře hrajou. Druhá skupina jsou umělci, kteří jsou úplný hovada. No a třetí skupina je Roman z Kamene.
0: Já mám tadyhle k těm osobnostem, samozřejmě asi bych taky někoho našel, ale teďka z poslední doby musím říct, že vlastně v Radiožurnálu jsem se střídal u mušle s Václavem Havlem. S Václavem Klausem, pardon. Jsem to spletl. Ale on si mě asi jako nepamatoval. No.
1: Mě by zajímalo, co to je u mušle. To je nějaká hospoda, nebo co?
0: My tam máme jenom jednu a jedno je vedle na velkou, tak jsme se u té mušle vystřídali. No.
2: Mě jenom zajímá, Pavle, jestli ti zůstalo pero.
0: Ale ještě, že nás můžou sestříhat.
1: To tady s těma záchodama, jo. Určitě starší generace si bude pamatovat generálního tajemníka komunistické strany, který se jmenoval pan Antonín Kapek. A on jenom ten generální tajemník, to strašná šarže, v podstatě jeden z nejvyšších vůbec v té době celým Československu. A on jenom přišel na ten jejich komicec a říká tam, no, kluci, těm politikům všem, říká, představte si, já už jsem strašně známý i na fotbale. A oni na něj koukají, říká, jak to? On říká, představ si, byl jsem tě na Slávii, po poločase jdu na záchod, čůrám, najedou do mě střičí nějaký chlap a říká, jdi kapku dál.
0: Já teda ještě jednou se vrátím k těm mušlím. Jsem byl chvíli v Portugalsku, tak jsem jako se naučil pár slovíček a takhle jsme stáli s tím jedním hráčem u mušlí a tak jsme čůrali a skončili jsme a on mi říká, seš divnej, viď, Čechu? A já, a proč? A říká, kolik tam bylo těch dírek? A říkám, já nevím. A říká, no tak vidíš, seš divnej. Já bych vám jenom připomenul, že tady máme dvě hostesky. Opravdu neváhejte, kdokoliv budete chtít se zeptat, tak hned zvedněte ruku. Holky určitě vás uvidějí, tamhle už se hlásí, protože pak už ten čas nebude, jo? Takže můžeme to klidně postavit na dotazech, když budete chtít. Už za vámi a potom vám to dá. Jo? Tady pána v červeném vidím.
4: Pěkný podvečer, zdravím všechny přítomné. Pavel a pan Panenka prominou, ale mám tady dotaz na Mirka Kadlece, protože jsem rodák z Uherského Hradiště a nedávno jsme v Kuřimi, kde teď trénuju, jsme slavili výročí a byl tam Pavel Kuka. Takže jsem se ho samozřejmě zeptal na nějaké historky s Mirkem z Kaiserslauternu, tak teď s dovolením bych měl stejný dotaz na pana Kadlece, jestli by mohl zazpomínat, jestli to řeknu správně, i na ten druhý titul, který jste v Kaiserslauternu udělali a na Pavla Kuku. Děkuju.
0: Teď mu to můžeš vrátit.
3: To je úplně odskočené. Ty dva tituly v Bundeslize, prostě to jsou jedny z největších zážitků po samozřejmě 96. roce s nároďákem, ale 98 prostě to je výjimečný titul jako nováček Bundesligy, že když jsme postoupili v 97. v 96. jsme spadli a hned jsme postoupili, jako vyhráli jsme druhou Bundesligu, udělali jsme 68 bodů a postoupili jsme jako z prvního místa a hned postoupili jsme do Bundesligy znovu první místo, 68 bodů znovu a mistr Bundesligy. Jo. Takže to je, já když jako samozřejmě vykládám, když přijedu do Německa teď i po těch 30 letech, jo, teď jsme měli zrovna výročí 30 let od vítězství poháru německého v Kaiserslautern, takže ti lidi pořád vás prostě poznávají a oslovují prostě a hlavně vykládají o tom prostě zázraku, že jsme byli jako nováčci mistři Bundesligy. To se myslím, že už nemůže stát, protože Bayern a Dortmund ti jsou odskočení a je to velice složité, aby nováček jako byl mistrem. Takže samozřejmě historiky s Pavlem, tím, že tam Pavel přišel po 2,5 roku po mně, tak jsem se toho musel trošku postarat. Tím to měl horší, protože spolehal první 2 roky na mě, takže jsem moc německy neučil. vždycky jsem mu musel všechno samozřejmě vysvětlovat a udělal jsem to samozřejmě rád, jako, protože on nám to vracel samozřejmě na hřišti. Měl tam velmi dobré sezóny a hrál jako parádní fotbal, takže jako říkám, jinak těch historek je taky mraky, ale ty jsou nepublikovatelné. Jako.
1: Já vám jednu řeknu, jo? To jsou řeči, jo. Je to velice složitý, to víme dneska i z těch hráčí, kteří přicházejí, tak se nechtějí učit česky, ale z té naší doby to prostě bylo povinnost, že se člověk musí přizpůsobit. No a já mám takový případ. Láďa Vízek na konci kariéry šel hrát do Francie. Láďa je takový volnější typ, takový moc taky se nechtěl učit nic takového, takže za ty dva roky, co byl ve Francii, tak se naučil jenom pár takových jako francouzských frází nějakých, hlavně jak se objednává víno a takovéhle věci. A skončil, pak se vrátil a hned obrazem ruky podepsal do Gmindu, do Rakouska. Zase úplně jiná řeč, německy neuměl, že jo. A sodokonství po dvou měsících, co tam byl, tak tam měla hrát právě amfora, zápas. Tak jsme vzali zápas, všechno pořádku proběhlo, no a pak jsme šli do hospody, seděli jsme u stolu čtyři, Karel Wagner, Karel Dobijáš, já, Láďa Vízek, našel okolo ten vrchní a Láďa na něj. Herr Ober, cen mal whisky. Nic, jsme jako koukali, co, tak mu přinesl 10x whisky, jsme to nějak vypili, šel okolo znovu a říká, no chaj mal, cen mal whisky. A Karel mu Wagner říká, ty vole, proč objednáváš 10 vizorů, když tady sedíme 4? On říkal, kluci, já jinou číslovku neznám.
0: No tak já bych poprosil tady pana posluchače v červeném drezu.
5: Dobrý večer, rovněž zdravím tady z publika vážené hosty, Pavla Horváta, kapitána Karlece a světoznámého Antonína Panenku, protože jeho panenka prostě bude panenka 1000 let. To se nedá zapomenout. Já bych mu chtěl za ten okamžik poděkovat a chtěl bych se váženého pana Antonína Panenky zeptat, kde nabral tu odvahu, když Hennes před ním penaltu nedal a on to kopl tímhle čarodějnickým způsobem vršovický dlouhák. To dlouho letělo, Sepp Maier se válel u tyče a Tonda Parenka z roztaženého rukou utíkal rozradostně, že tu penaltu takhle krásně dal. Ale kde našel tu odvahu v té chvíli, to už nejde napravit, to nejde dorazit jako ve hře. A on sebere tu odvahu a tímto způsobem takhle ten míč pošle na vranu vršovickým dlouhákem, jak to nazvali. Děkuji.
1: Ano, tak musím začít asi od začátku. Já si myslím, že tady ani nejde o tu odvahu, ale o to, že to člověk musí mít v krvi, musí to mít natrénovaný. A já jsem vlastně na kopnout takhle penaltu, vlastně jsem přišel na to 2 roky před mistrovstvím Evropy, když jsem to poctivě, dá se říct, dennodenně trénoval. Dennodenně. Takže já jsem to měl perfektně nacvičený. Obrovská výhoda byla, že v té době bylo právě takové pravidlo, že brankář musel stát a mohl se pohybat, až když jsem vlastně kop do míče, takže v životě by tu penaltu nikdy nemohl chytit, když je tam k tyči. Takže ty brankáři to řešili tak, že skákali dopředu. Snažili se najít místo, jestli kopnu doleva nebo doprava. No a na tom já jsem založil tu myšlenku, že když to kopnu lehce do prostředka, tak ten brankář, který skočí, tak už se nemůže vrátit. Takže já jsem to měl dobře připravený, já jsem to trénoval, pak jsem to používal v přátelských zápasech, v naší československé lize, no a takovým tím bombonkem samozřejmě bylo mistrovství Evropy, no tak nebylo to vůbec pro mě těžké. Já jsem to v krvi, takže naopak, já jsem měl ještě větší takový trošku, to bylo pro mě rajcovní v tom, že udělám něco, co nikdo ještě nikdy neviděl a že vlastně jsem byl přesvědčený ne na 100%, ale na 1000%, že to skončí brankou. Takže já jsem byl naprosto klidný. Co mě trošku potom zarazilo, že ten brankář Majer se mnou 35 let nemluvil. Ale pak jsme se potkali a on už byl normální, tak jsem mu podezíral. Já jsem mu podezíral z toho, že už je tak starý, že to zapomněl, jak to bylo.
2: Musím říct, že závidím kolegovi Honzovi Pěruškovi za to, že moderuje takové akce, protože je vlastně placený zamlčení a to je nejlepší práce moderátora takovéto večery.
0: Je to a ještě je to kousek od Prahy, viď?
2: Tak, krásná cesta po D1. Ale přesto se na chvilku zapojím a poprosím o zvukovou ukázku číslo 2, protože tu sedí dva, vlastně tři geniální autoři pokutových kopů.
6: Teď je to na samotných hráčích, kteří teď rozhodují, kdo půjde. Je tam velké shromáždění. Mirek Adlet, on penalty dokáže dávat. Sami hráči ho vybrali. Je to tam! Česká republika hraje finále mistrovství Evropy!
2: 20 let, abychom to uvedli do kontextu, ale myslím si, že každý, kdo tu sedí, tak ví, která to byla penalta. 20 let poté, co Antonín Panenka rozhodl v finále Eura 76, tak si v semifinále mistrovství Evropy 96 vzal tu rozhodující penaltu na starosti kapitán týmu Miroslav Kadlec. Nemyslel jste na ten kop, který zvolil Antonín Panenka v 76., že byste to taky takhle vyšperkovali, že to semifinále?
3: Ne, tak to jsem nemyslel, protože já jsem to teda netrénoval každý den, takže jsem si na to nevěřil, ale samozřejmě já jsem kopával penalty dřív, když jsem hrával ještě ve Vítkovicích a když jsem tam na nějaké, jako té úrovni, ale potom, jak jsem přišel do Německa, tak samozřejmě ti Němci vás k penaltě nepustí, jako jo, jako to bylo veliká, takže já jsem tam potom penalty nekopal. Takže tím pádem jsem nešel ani v té první pětce, protože jsem, já nevím, 6 roku penaltu nekopal, takže tam byli jiní exekutoři a vyšla mě ta 6. série, ale prostě tak člověk přemýšlí, kde to samozřejmě kopne, jestli doleva, dolů, doprava, nahoru, nebo prostě v tréninku to člověk dá jak nic, ale jako ta cesta z té půlky, musím vám říct, to je dlouhé jako blázen, jo. To člověk jde a teď přemýšlí, jako já jsem byl teda, samozřejmě říkám, hlavně se teda rozhodni, kam to kopneš, protože tím, že jsem byl starší, jsem měl 32 roku, tak už jsem si uvědomoval, jaká to je tíha. A teď jsem si říkal, doufám, že mě nebudou dávat zase na Eurosportu každé 4 roky, jak jsem to nedal, jako já, ne? jak to Uli nese, jo? Jak to Uli nese, jo? Takže prostě hlavně jsem si říkal, hlavně to nepřekopni, doprostřed brány, polovysokou, prostě trošku to přitáhni a snad to klapne, ne?
0: Dobře to dopadlo. Já bych teda řekl, já jsem kopal hodně penál, hodně jsem jich taky nedal, ale mám jednu jako vlastně výjimečnou. Na Slovácku jsme hráli z Plzní, bylo to 1-0, měli jsme break, golman udělal penaltu, dostal červenou a proti mě najednou v tom drezu stál Libor Došek, dvoumetrovej, s kterým já jsem byl hrál ve Spartě a normálně jsem před tou penaltou jsem se smál, říkám, to je normálně tréninková situace, takhle jsme to tam zkoušeli někde. No jen tak, jako měl jsem štěstí, že podle mě se neodrazil, protože spoléhal na to, že došáhne k tyči, ale jako měl jsem, ještě jsme neměli bílý trenky prostě. Ty se chceš zeptat na něco, viď? Tak pojď.
7: Prosím vás, mohl bych se zeptat, zda je pravda, že když jste hrál ve Sportingu Lisabon, že vám Ronaldo při tréninku podával míče?
0: Ty už to někde slyšel, viď? A ono to bylo trošku jinak. Ono to bylo, já když jsem přišel do toho Sportingu, tak on byl ještě jako mladší v tom dorostu a tak, jak podávají ty kluci kolem hřiště balóny, tak on byl při tom zápase tam. Potom, když už začal s námi trénovat, tak já jsem tam byl vlastně jenom 3 měsíce s ním a já jsem pak šel pryč a on začal hrát. Takže je to skoro takhle, jak jsi to říkal, ale byl jsem rád takhle. Byl jsem rád, že on si na to vzpomněl, protože já si ho samozřejmě nepamatuju, jak mi podával balóny. Že?
2: Cristiano Ronaldo, tady vzpomenutý, je kapitánem portugalské reprezentace. Sedí tu s námi kapitán vicemistrů Evropy z roku 96, dlouholetý kapitán plzeňské Viktorie. Pane Antonine Panenko, vy jste někdy kapitánskou pásku nosil?
1: Tak jeden čas jsem dostal tu důvěru od mužstva, že jsem byl zvolený jako kapitán, ale po půl roce jsem toho nechal, protože já jsem měl takový svůj rituál, předzápasovej, v den zápasu, hodinku před zápasem, já jsem chodil na klobásu. domácích zápasech, venku ne, ale v domácích. Moje maminka tam měla stánek s klobásama a já jsem neměl nikdy dobrý pocit, že jsem byl hladovej, tak jsem si šel začínat na tu klobásíčku. Tam jsem si fréři se rozlišovali, už běhali na hřišti, hráli v různý cvičení a já jsem byl vzadu u mámy, pak jsem si dal jedno cigárko, vzal jsem si jednu Amaru, tenkrát byla limonáda Amara, šel jsem do kabiny, oni všichni spocení, já jsem se přivlík, až to se hrát, ale mě to jako nikdy problém nedělalo. Otázka byla, že bylo dobrý, že to neviděl trenér, protože kdyby to viděl trenér, tak mě možná vůbec do toho zápasu třeba by nepustil, no, takže... Takhle já jsem řešil takový ty předzápasové věci. No.
3: Já si taky pamatuju jenom z Vítkovic, jak jsem přišel, přestoupil do Vítkovic v 83. jako 19. kluk z Uherského Hradiště z divize do ligy. A já jsem hned hrál samozřejmě tehdy libera a předstopera mě hrál Milan Lišaník. A ten si chodil zakouřit ještě i o poločase.
2: Neměli jsme na papíře fotbal a cigarety, ale když
0: já jsem tady... Já jsem trefil špatnou dobu, tyjo. Na mě už zkoušeli kuře, rejži bez omastku. Mě bylo taky špatně při zápase. Já jsem se vždycky těšil, když jsme hráli poháry, tak večer, když nás vezli na ten hotel po zápase ještě, tak tam byly hody. To si jako uvědomu, že mě bylo jedno, že je půlnoc. Jako já jsem se na to těšil vlastně už před zápasem. Až skončí ten zápas, který byl sice super, ale hlavně, že tam bude ten losos, ty stejky, jako jsem šel dvakrát, kolikrát. No.
2: A Antonín Panenka nebo Miroslav Kadlec měl nějaké oblíbené jídlo před nebo po zápase?
1: Tak oblíbené jídlo, no. Já musím říct, že tenkrát moc na výběr nebylo. Nebyly takový ingredience a takový možnosti, jako dneska, když si můžu dát špagety a já nevím, co všechno, prostě to jedno.
0: Nebyl tady losos prostě.
1: Nebyl nic takového. My jsme prostě měli před každým 20 let, co jsem hrál ligu, nebo co jsem byl v tom velkém fotbale, každou sobotu, neděli jsme měli kuře a brambory. Já už jsem na to byl tak alergický, že už jsem to kuře nemohl vidět, tak jsem si třeba radši dal hemenek, nebo jenom obloženou šunku a tak dále, jo. Ale jako oblíbený jídlo, no nevím, tak neměl jsem nic takového. No. Tenkrát nebyly ani, v podstatě nebyly ani pomeranče, nebyly banány, jo, nebyly takovéhle věci. To prostě jsme to museli nějakým způsobem taky zvládnout. Jeli jsme tady, ku příkladu, z Ostravy po zápase autobusem, stavili jsme se v nějaký hospodě venkovský, tam nám každému uřízli 20 lika turistického salámu, dali nám do ruky okurku chleba a jde jsme domů vrcholoví sportovci po zápase. A nikdo nic neříkal, nikomu to nevadilo a jelo se furt dál, prostě nedělali jsme s toho žádnou vědu. Dneska ty kuci některý bohužel jsou tak zvyklí, že prostě když nedostane kafe před zápasem, tak nemůže hrát. Oni nemůžou postavit, prostě já nemůžu, já nemám kafe, já nehraju. No tak trošku se změnila ta doba, no.
3: No, za nás to bylo obdobné, už se to možná trošku posunulo. My jsme měli, tak jak říká Tonda, taky to kuře nebo krůti, plátek nějaký z rýží, těstoviny. A když jsem potom přišel do Německa v 90. roce, tak před zápasem na večeři stejky a nevím, upekané brambory, no, a zelenina, ta, samozřejmě. A ještě říkali, jestli chceme pivo, ať si dáme pivo. Já jsem na ně hleděl úplně, protože to za nás všechno zakázalo.
0: Jestli se hraje vůbec zítra. No,
3: já říkám, hraje se zítra vůbec. Nebo... A oni říkali, klidně si dej pivo, ať se ti lepší spí. Jako, jo, takže já jsem na to úplně hleděl, protože u nás všechno zakázané. U nás to bylo zakázané, my jsme to tahali, ale špagátama v oko, nevím, že venkem jsme to tahali, ty blaháváče, takže to všecko, takže tam všecko dovolené a to člověku ani nechutnalo potom, jo, to pivo. Já si ho můžu dát, ani to už nebude nechutná, jako, jo.
1: Já bych chtěl úplně jednou věcí. V té době to pro nás bylo velice těžké, jo. Vlastně bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno kouřit, a bylo doporučováno a zakázáno mít minimálně 4 dny před zápasem něco se ženou. A hned příští rok byl anglický systém středa, sobota. Takže půl roku nic. Teda Já myslím, že to nikdo neodržel, to bylo jasný, to bylo to každý
0: to by pak spadlo celý sídliště, jak jste měli služební
1: byty. Každý to porušil, no. No ale pak se příští rok rodilo strašně dětí. No takže měli jsme to těžký, no.
2: Ten režim byl, jak jste zmínil, trošku uvolněnější vlastně na tom Euro v 96. Nedávno jsem viděl mimochodem výborný dokument Stříbrná cesta, to, že jste vlastně na hotelu v Prestnu měli i pípu. Je to pravda?
3: Přesně, my jsme měli tehdy sponzora Radegast a tam normálně nám tam hodili pipu do lobby baru, bečky byly tam někde v tom, v nějakém kumbále. A po tom zápase, samozřejmě po tom prvním zápase jsme to museli vyhodnotit s těma Němcama, aby jsme se trošku uvolnili a že jsme teda na mistrovství Evropy, tak jsme tam seděli asi do 2 do rána. Někteří ještě díl, jako, takže, ale tak jsme to rozebrali, protože tam bylo dost času, protože my jsme hráli, myslím, až za 5, za 6 dní. Tak to, jako, když je člověk v nějaké jako nejlepší kondici, tak jako... Tehdy prostě, a když si člověk vypil, tak za dva dny byl, jako za tři dny byl ready.
0: Já
3: jako.
0: Nevím, proč koukáš na mě.
3: Já myslím, jestli mě to odkýveš. Jako.
0: Já jsem byl i dřív, jako v kondici, myslím.
1: Já s tím pivem, co tady Míra říká, tam taky mám dobrý zkušenosti, ale že podělím se vám s vámi o jednu takovou historku pravdivou, kterou jsem zažil. Když jsme byli na mistrovství světa v 82. ve Španělsku, tak tam s náma byl hráč, který v té době měl velký problémy s alkoholem. Všeobecně známý. A celou okolností, co čert nechtěl, po tom jednom utkání byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Samozřejmě Španělsko horko, zápas, vypotí se minimálně 4-5 kilo a je potřeba tu tekutinu nějak dostat zpátky. Samozřejmě se odvoděnej, vůbec se vám nesmí čurat. Takže je v té dopingové místnosti, je lednička, kde mají pivo a věci, které jsou močopůrné, ale hlavně pivo. No a tak tenhle ten hráč tam v drezu ho odvedli. My jsme se vysprchovali, převlíkli, vsadili jsme si do autobusu, hodina, on nikde. Kecáme to, 2. hodina, zase nikde. Po 2,5 hodinách se vypotáce z té místnosti. Rozevlácej, kluci, jsem udělal 18 piv. A přišel dozadu do autobusu, říkal, já už jsem chtěl při druhým. No, pivo.
3: Já jenom jsem chtěl ještě jenom dodat, že jako já jsem rád, že tady jsem s Tondou, protože zásluhou Tondy prostě já jsem se naučil kopat trestné kopy, jako jo. Poněvadž, já bych to osvětlil.
1: Koukej, platí nějaký tantiemy taky.
3: Poněvadž, jak se všeobecně ví, pocházím z Uherského Hradiště a my... Samozřejmě za komunistů nebyl nikde žádný program, Tonda, jak přestoupil do Rapidu Vídeň, tak my jsme tam chytali samozřejmě Esterreich 2, jo, a aby to byl ještě lepší ten obraz, tak otec měl v ložnici na skříni anténu, jo, s dvojlinkou, kterou natáhl, prostě hodil do okna a teď prostě natáhl to k televizi, zapl to a teď jsme chytali a teď se to chvilku dozrnilo, potom to už bylo dobrý obraz. Takže já jsem se díval pravidelně na Tondovi trestňáky, jo, v tom 82. 3. roce, jak je to tam sázel za ten Rapid. Já jsem to viděl prostě a teď jsem to samozřejmě na tréninku potom v Chebu, jak jsme byli, tak jsme měli času, jako nevěděli jsme, co máme dělat, tak jsme si vzali balón, nastrkali jsme panáky na to a kopali jsme hodinu a půl prostě na bránku s Michalem Bílkem, s Tomášem Skuhravým, jsme prostě zkoušeli trestňáky a tak jsem se já naučil trestňáky, jo.
0: Super, já jenom přemýšlím, jestli nás budou poslouchat třeba nějaký mladší lidi, že vůbec nebudou chápat, že se anténa třeba jako vyndavala z okna. Jestli budou vědět, o jaký pořad je vůbec. Jako. Jestli můžu využít tebe, víš, o čem mluvil tady pan Kadlec? Že se vyndavá anténa z okna, aby chytil Osterreich 2. Jsi na tom skoro jako já, buď v pohodě.
2: Dostali jsme se od těch reprezentačních témat samozřejmě i k televiznímu vysílání, ale taky k tomu klubovému fotbalu. Miroslav Kadlec tu zmínil, že hrál za Cheb, taky to, že kopal Bundesligu velmi úspěšně v Kaiserslauternu. A vlastně v Německu si vykompenzoval to, co nezískal doma. V Německu dva tituly, v Česku mu unikl ten titul s Vítkovicemi, když byl na vojně v Chebu. Tak jak moc vás to mrzelo?
3: Tak samozřejmě to mrzelo, ale na druhou stranu já jsem byl velice spokojený, protože jako já jsem měl obrovské štěstí. Každý má ve své kariéře nějaké zlomové okamžiky. Já jsem měl ty zlomové okamžiky dva. Ten první byl tehdy, když jsem měl v 19 letech nastoupit na vojnu do VTJ Tachov. Už jsem měl povolovací rozkaz doma. A přišli Vítkovice, protože se zranil Jano Moravčík a říkali, že hledají stopera, tak mě přišli prostě za mnou funkcionáři Vítkovic v 83. roce. Já už jsem měl zbalené, že jdu na vojnu a řekli, povolovací rozkaz vrátíš, jsi přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Já jsem na ně hleděl, prostě říkám, o nic se nestane. Prostě běž tam na ty zkoušky, sedni si, maluj si tam. Prostě seš přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Tak říkám, dobře, tak jsem toto absolvoval, všechno tak. Tím pádem jsem přestoupil do Vítkovic z divize, podotýkám z divize. Hned ten první rok jsem odehrál 26 zápasů v lize a tím pádem, ještě dodám, že samozřejmě 3 měsíce jsem chodil na vysokou školu, byl jsem 3x na přednáškách, 2x na cvičení. A ukončilo to tím, moje působení na vysoké škole ukončilo tím cvičení marxismus-leninismus. A teď přinese ten profesor přinese ten manifest ukázat, z čeho bude zápočet, jo. Taková Bible, a říkám, tak to končím, a prostě se moje vysoká škola skončila. A tím pádem jsem hned šel další rok na vojnu a už jsem nešel do Tachova, ale šel jsem z Vítkovic samozřejmě do Rudé hvězdy Cheb. To byl můj první zlomový okamžik.
2: Pro mě to měl vlastně i Antonín Panenka, co se týká těch titulů. Na domácí scéně s Bohemians mu to uteklo, vykompenzoval si to v zahraničí 2 triumfy s Rapidem Vídeň. Tak vás to hodně zasáhlo, to, že jste s Bohemians nezvedal pohár nad hlavu?
1: Tak samozřejmě, že mi to mrzelo, protože já jsem Bohemce hrál třeba 20 let a nikdy jsme žádný titul neudělali, nikdy jsme nevyhrali žádný pohár, nic. Se jsme sestoupili do druhé ligy, postoupili asi 4x nebo 5x, takže moc velký úspěchy s Bohemkou nikdy jsem neměl. Pak se to trošku zlepšilo, když to kolem roku 80, když Bohemka měla v podstatě, se dá říct, nejlepší kádr v té době, nejlepší mužstvo, kdy bylo minimálně 12 hráčů z toho mužstva, bylo nominováno třeba v národním mužstvu taky, stejný, jsme měli dva brankáře, Hrušku a Borovičku. Bohemce chytal Hruška, a Borovička chytal v nároďáku. A vlastně, říkám, my jsme byli 2x maximálně 3. v tabulce, no a pak odešel Karel Dobijáš, půl roku přede mnou odešel do Belgie, pak jsem odešel já do Rapidu a oni hned Bohemka udělali titul. Takže zajímavé je, že odešli dva nejlepší hráče a oni udělali titul, jo. Což bylo zajímavé. No a jinak já jsem si to v podstatě vynahradil tím, že jsem pak byl s Rapidem Vídně 2x taky mistr, takže ten mistrovský titul mám, tak jsem rád.
3: No to, my to máme stejně. Jako,
1: no, je, ano, ano.
3: U nás v lize nic, ale venku dvakrát dva tituly. Já jenom jsem chtěl ještě dodat, že právě taky ten jako druhý, tam, samozřejmě Cheb, vojna, 2 roky, potom jsem se musel vrátit do Vítkovic a já jsem 3x měl přestupovat do Sparty. Jo? Takže poprvé jsem měl přestoupit do Sparty právě když jsem šel z vojny, z Chebu, jo, mě samozřejmě, abych se nevracel do Vítkovic, takže do Sparty. Ne, Vítkovice mě nepustili, tak jsem se musel vrátit do Vítkovic a potom samozřejmě 3-4 roky jsem hrál ještě ve Vítkovicích a byla mistrovství světa v Itálii. A to jsem chtěl říct, prostě to byl další zlomový okamžik v mojí kariéře, prostě já jsem v životě nemyslel, že bych se dočkal nějakého převratu, nebo že by jsme mohli hrát prostě někde v zahraničí, jako zažít, zažít ten pravý profesionální fotbal. To bylo úplně něco výjimečného, když jsem tam potom přišel. A to jsem, tam jsem právě byl v té Itálii, jenom jsem chtěl říct. A teď po tom čtvrtfinále s Němci, já jsem právě neměl taky žádnou nabídku, nic, manažera jsem neměl žádného, takže jsem čekal, že do Vítkovice už nevrátím, pomyslel si se takže prostě půjdu do Sparty. A teď jsme jeli po tom zápase, po tom čtvrtfinále do hotelu u Como Z, jo, jsme spali u toho jezera a prostě najednou v lobby baru nějaký právník, jo, na mě mluvil německy, já jsem mu nerozuměl, jo. A teď říkám, místo předseda svazu byl Jara Vacek, a říkám, Jardo, přelož mě to, pojď tady něco po mně chce nějaký borec. A on říká, no, je to právník, má plnou moc, jo, od první FC Kaiserslautern a oni tě chtějí koupit, jako, já říkám, tak pojďme na to, jako, no. A teď on říká, no, dobře, tak on by si chtěl s tebou sednout, jo, a povykládat si o tom, co jestli máš zájem vůbec, a říkám, tak okamžitě, jako jdeme, no. A on říká, dobře, tak on teda to, ale on nechce odjet dřív, jo, než prostě on chce s tebou aspoň podepsat nějakou předsmlouvu na čistý papír, prostě částku a toto, abys mu to podepsal, protože ty odjedeš do Čech a ty podepíšeš někomu jinému potom čtvrtfinále a to, tak ho říkám, jo, pojďme. Podotýkám, tehdy nejvyšší plat možný v lize reprezentant měl 7000 korun, jo, měsíčně, to byl jako nejvyšší možný plat, 89. 90. A teď ten právník začal psat na ten papír, ne, marka byla 25 korun. A to samozřejmě, dneska jsou už jiné čísla, jo, ale marka byla 25 korun.
0: Západní marka.
3: No, západní. Jako, takže on začal psát na ten papír, začal psát normálně, teď můžu normálně říct, že to promlčené, ale on začal psát 15 000 DM, ne, za základní měsíční výplata. Já hned krát 25, říkám. A teď on říká, dobře, teď startovné 5000 DM, ne? Říkám, já jsem dělal blbce, říkám, Jaro, zeptej se, co to je to startovné. A on říká, ne, když nastoupíš na minutu na mistrovské utkání, máš 5000 marek, ne? Já říkám, ty 125 tisíc. A on, ne, jo, a teď, když vyhraješ ten zápas, dalších 5000 marek. Já říkám, ne, ty, já říkám, ty... Říkám, to, počkej, já jsem měl za celý rok, jsem měl 100 tisíc korun, jsem vydělal u nás a tam jsem měl za zápasku a 100 tisíc korun taky za 90 minut. A já jsem říkal, Jaro, kde to mám podepsat? A ten Jara Vacek, jak byl zkušený, já říkal, ne, počkej, to ještě vytáhneme nahoru. Já říkám, ne, to on uteče někde. Tak jsme to ještě vytáhli asi o 1000 marek, jenom jsme to podcukrovali a tak tam jsem to podepsal, ten Kaiserslautern. A tam se měli podruhé do Sparty, no.
1: Tak já vám k tomu řeknu zase tu druhou stránku. Krásný plat. Můj první plat, který jsem měl za fotbal, se s váma podělím o to, bylo, když jsem hrál jako dorostenec a občas mě půjčilo Bčko Bohemky, který hrál divizi na přípravní zápasy, který už za to měli nějaký malý peníze. Tak mě jednou pozval ten zápas a ten vedoucí říká, no, za vítězství kuci máme 25 korun a protože my jsme v tom utkání remizovali, tak jsem měl nárok na 12,50 půlku. Ještě mi říká, ještě to musíme zdanit, tak jsem dostal 12,25 halířů. Šel jsem do cukrárny, koupil jsem si dva jahody ze šláčkou, prachy za fotbal byly v prdě.
0: Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně Míra tady zažívá jako tyhle ty věci, ale pro mě je rozhodující vlastně to, že u spousty nebo u 99% hráčů je to, že jdou do Sparty a u tebe bylo rozhodující, že jsi do té Sparty nešel. To je hodně zajímavý pro mě. Jako. A jestli si... to nemyslel ve zlým, jako to bylo... Jo. Ne, já bych ještě chtěl říct, jestli chcete se někdo na něco zeptat, protože za chvíli je konec, jo, tak protože nám jede tranzit.
2: Když tu Miroslav Kadlec, nebo jestli chcete ještě něco, tak uvidíte.
3: A ještě jenom jsem chtěl říct, že já jsem po třetí měl do té Sparty jít, jak jsem se vracel z Německa, jo, A to taky mě nabízený, jako říkám, jako horentní sumy mě nabízeli, já už jsem nechtěl právě absolvovat to, že budu na hotelu někde v Praze, protože rodina byla v Hradišti, tak jsem přijal nabídku Drnovic, kde jsem prostě na dojížďku jenom, jsem tam dojížděl, jo, asi za poloviční plat, co bych měl ve Spartě.
0: No, tak tam já jsem v tu dobu jsem byl ve Slávii a samozřejmě Míra Kadlec byl prostě pro nás mladý hráče pojem a to si určitě nebudeš pamatovat, protože se to stalo 100krát za půl roku podle mě. Mladý nažhavaný kluk a to si určitě nebudeš pamatovat, protože se to stalo 100krát za půl roku podle mě. Mladý nažhavaný kluk, že jo, říkám si starý teď.

0: těmi pražskými S?
1: Tak samozřejmě nabídky přišly, když v těch začátcích jako první přišla Sparta, v tu dobu hrála Bohemka druhou ligu, nabízeli mi roční plat 60 tisíc dohromady.
2: Marek, jo.
1: Takže jsme neměli ani těch 7. A tak já jsem samozřejmě jsem chtěl jít vejíš, chtěl jsem hrát vyšší soutěž než druhou ligu, tak jsem šel na ty naše funkcionáře Bohemky a říkám, že teda jsem dostal nabídku ze Sparty, že by se měl zájem tam jít, protože chci hrát první ligu a ne druhou ligu. A oni mi říkali, tenkrát bez souhlasu mateřského oddílu ten hráč nemohl přestoupit prostě, to bylo tabu. A oni mi říkali, no hele, my bychom tě jako pustili do jakéhokoliv ligového mužstva jiného, ale do Sparty to nejde, což my jsme ČKD Salingrad, oni jsou ČKD Sokolovo, to prostě nejde. Tak dobrý, tak jako nic. Za půl roku přišla Slávie. Říkám, že by jsem šel do Slávie. Oni říkají, hele, my tě pustíme všude do jakéhokoliv klubu, ale do Slávie to nejde, Vršovice, tady kousek stadion, to nejde. No tak jsem zjistil, že mě v životě nikdy nikam nepustí, tak mě ty choutky přešly a proto jsem Bohemce i vydržel takovou dobu. No.
3: Já jenom ještě k tomu přestupu z Vítkovic do Kaiserslautern, protože potom jsme se vrátili samozřejmě z toho mistrovství světa v Itálii, jako mimochodem jenom, trošku ještě vlbočím, jako to, ten zážitek z toho mistrovství světa v Itálii, to bylo něco neskutečného, protože my jsme nebyli zvyklí do té doby, že by za náma cestovali fanoušci. Naši jako čeští, že by tam někdo byl maximálně nějaký, já nevím, pár lidí, nějaký autobus někde by východním Německu nebo tak, ale nějak na západě, kdyby jsme hráli, tak vůbec tam nebyli Češi. A najednou jsme přijeli, my jsme jeli na ten první zápas s těma Američanama, to budu si pamatovat do konce života. A my jsme teď přijížděli, my jsme bydleli v Monte Catini, to bylo asi 30 km od Fiorentiny. A teď, jak jsme přijížděli do té Fiorentiny, k tomu stadionu, a pořád jsme byli tak 5-10 km nebo 5 km od stadionu. A teď to začalo. Jedna karosa za druhou, jo. A my jsme říkali, my jsme na to hleděli, protože říká, to není možné, kde se tady berou tolik lidí, jako jo. Jedna karosa za druhou, protože když jsme tam přišli na ten stadion, jsme viděli tu tribunu plnou lidí, plnou vlajek, takže to byl zážitek jako úplně neskutečný, jako jo. To byla husina, jako to v životě asi nezažiju už. Ale ještě k tomu přestupu jenom do těch Vítkovic, z Vítkovic teda do toho Kaiser. Oni za mě zaplatili tehdy 900 tisíc marek, jako jo, Vítkovicím, nějakých 22,5 milionu korun, jo, na naše. Podotýkám, rozpočet celého klubu Vítkovic s atletama, a nevím, co tam všechno bylo dohromady, tenisti, jo, byl 7 milionů korun ročně tehdy, jo. To rozpočet. Já jsem tam přijel potom za rok do Vítkovic, říkal jsem, jestli mají ještě nějaké peníze, oni říkali, jde, to už je všechno pryč. Nakoupené garáže, byty.
2: To jsem se zeptat, kam to přišlo.
0: Když tu zaznělo mistrovství světa v roce 1990, tak si myslím, že bychom mohli ještě s našimi hosty v desítce Pavla Horváta s Antonínem Palenkou a s Miroslavem Kodlecem otevřít i téma trenérů, protože jak v 76. na tom zlatém euru, tak na mistrovství světa v roce 90 byla u národního týmu dvojice Ježek Vengloš. V obráceném gardu, pokud se nepletu, tak v 76. šéfoval Ježek, v 90. Vengloš, tak pokud byste, pánové, mohli vzpomenout na tuto dvojici, která inspirovala pak třeba další fotbalisty k tomu, aby se stali trenéry slovy třeba Ivana Haška.
1: Tak asi je to otázka na mě, oni pod nimi netrénovali nebo nehráli. Já musím říct, že to byla neskutečně super dvojice trenérů. Byli nároční, ale byli každý úplně jiný. Pan Ježek, který byl v té době hlavní, byl neskutečně nesmlouvavý, dovedl tomu už to neskutečně nabudit, vytvořil tu atmosféru prostě toho naštvání na ten zápas, jo? Dovedl nás motivovat. A tam byla právě jedna zajímavost, já když jsem přišel na první utkání národního mužstva, tak jsem netušil, že o poločase bylo úplně jedno, když byl poločas, jestli vedeme 3-0 nebo 3-0 prohráváme. Prostě přijízl pan Ježek do kabiny, začal na nás řvát, co to tam předvádíme, rozkopal všechny koše na drezi, rozkopal dveře, rozboural. Jo, já jsem řval, křičel, já jsem se takhle klepal

0: na mě to působilo strašně negativně, tak já jsem jako už druhý polčas jsem ani nemusel hrát, protože jsem byl úplně mimoň. No a za 14 dní byl další zápas, tak si v duchu říkám, no, jestli to zase znova zažiju, to musím teda udělat něco, abych se nějak vyklous. Tak mi napadla taková spásná myšlenka, řekl, já půjdu normálně na záchod, tam si sednu, přečkám, až se tam vyzve a půjdeme hrát dál. Tak jsem to takhle udělal, kluci po zápase říkali, kde zbyl, říkal, no jsem na záchodě, to nebudu poslouchat tyhle ty, to řvaní. Přišel další zápas, už nás tam sedělo 5. Takže to nakonec dopadlo tak, že Ježek řval na maséra, na doktora, na náhradníky, no a my jsme byli úplně v klidičku. Pan Benglo zase byl velmi kultivovaný, nezvyšoval hlas, měl trpělivost vysvětlovat všechny ty situace, věci. Takže oni se strašně dobře doplňovali, byla tam neskutečně dobrá dvojička a nakonec to dopadlo tak, že při tom další mistrovství si vyměnili ty role. No. A jinak oba dva jako vynikající.
1: To bylo samozřejmě výstižně řečeno, abych jenom doplnil, jako tam si to potom vyměnili ty role. U nás byl Jožka Vengloš byl hlavní a Vašek Ježek byl asistent a vždycky samozřejmě pan Vengloš začal tak opatrně vždycky a on vždycky, mládenci, poctivou robotu jsme si urobili, nemáma sa čoho báť. Ne? To bylo jeho takové ty slova a teď Vašku, máš k tomu něco? Do prdele. Jako, oni nás jsou obradovali naše peníze. To bylo prostě, ten tam lítal jak v kleci a Vengloš zase, ano, dobré, poctivou robotu jsme si urobili, nemáme se čeho bát.
2: Současný národní tým má poprvé v historii zahraničního trenéra, je to necelý týden, sedíme tu ve čtvrtek, kolikátého 6. srpna na konci července. Santiago Denia převzal národní tým, potom mistrovství světa, na které se Češi dostali po 20 letech. Tak co na to Pavel Horvá?
3: Oblíbená věta, pravda leží na hřišti. Já jsem na to zvědavý, samozřejmě nebude to jednoduchý. Myslím si, že bychom potřebovali nějakou daleko větší injekci. Když už teda chceme něco změnit, tak si myslím, že jeden trenér s asistentem to úplně asi neotočí, obzvlášť pokud to bude začínat jako od nároďáku, možná, že mě překvapí, ale úplně tomu hned jako šanci nedávám. Bude potřeba trpělivost, nevím, jestli je dostatečná doba v nároďáku 2 roky, protože prostě změnit něco není jednoduchý na klubový úrovni, myslím výrazně změnit za 2 roky, natož reprezentaci, kde ty kluci na to tolik času mít nebudou, i když teďka ten první break bude jako dlouhej, takže si myslím, že něco můžou udělat, ale jsem na to zvědavý. Já jsem spíš jako doufal v to, že třeba prostě ten španělský trenér bude hodně spolupracovat s trenérem mládeže, aby prostě nastavili nějakou cestu, ať už nějakýho herního stylu, nebo samozřejmě i výchovy těch talentů, ale uvidíme, ukáže to čas.
2: Miroslav Kadlec i Antonín Panenka zažili zahraniční trenéry, tedy na klubu úrovni, ale pánové, dokázali byste si představit, že by vás v reprezentaci trénoval cizinec?
1: Za mě jako tehdy to vůbec jsme si nedovedli představit, protože těch trenérů jako kvalitních a známých jsme měli docela hodně. Jo? Teď máme prostě s tím problém, že ta mladší generace prostě nedostávala teď poslední roky příležitost, teď se to trošku mění, takže doufejme, že prostě se to změní a jak říkal Pavel, prostě uvidíme, počkáme, prostě, ale samozřejmě 2 lidi, aby něco změnili hned, bude to velice složité. No, tady ta cesta, prostě buď je cesta dlouhodobá, to je přes tu výchovu mládeže, prostě, a nebo tady ta krátkodobá, no, nevím, co s tím, jako těch, koho jiného chce pozvat, necháme se překvapit.
2: Co Antonín Panenka a Santi Denia?
0: Tak já osobně bych volil cestu teda našeho domácího trenéra, i když bohužel, když se podíváme na nějaké kandidáty, tak moc velký, nebo vůbec, není skoro vůbec žádný výběr, těžko by se tam někdo prosazoval, ale mi na tom jako je sympatický to, že jsem slyšel docela příznivý recenze na tohle toho španělského trenéra Ale co mi zaráží, nebo co mi překvapilo, když jeden činovník fotbalového svazu k tomu se vyjádřil tak, že vlastně je to trenér, který pracoval s mládeží, byl teda nějaký úspěchy udělal, vyhrál nějakou 17. španělskou v Evropu nebo něco takového, pak ještě jeden takový úspěch. Ale on tam řekl jako jednou zajímavou pro mě věc. No, on jako mládežnický trenér přišel nebo přichází sbírat zkušenosti s dospělým fotbalem. Tak to mi připadá strašně zvláštní, jako, jo, že bude chtít experimentovat s naším nároďákem, no to nevím, jak se k tomu ty hráči postaví. No, ale slyšel jsem na ně jako opravdu jenom samou chválu, takže doufejme, že to k něčemu bude vypadat. No.
3: Tak snad to bylo vytržený z kontextu, tato zmínka, co jsi říkal. No.
2: Abychom nekřivdili, tak Santi Dinia vyhrál olympijské zlato v Paříži v roce 2024. Jak zmínil Antonín Panenka, tak byl úspěšný na evropských šampionátech v kategoriích do 17 a 19 let. Česká fotbalová asociace tedy zvolila tu španělskou cestu, je to logické. Španělé vyhráli mistrovství Evropy a světa letos, ale mluvilo se tady ještě před vlastně světovým šampionátem, kam se Češi dostali po 20 letech, o jakési německé cestě, když se zase vracíme na začátek. Jürgen Klinsmann byl prý v hledáčku fotbalové asociace, tak co na to Miroslav Kadlec, který po jeho boku nastupoval ve starém Wembley. Nedoporučil jste Jürgena Klinsmanna?
1: No, mě se nikdo neptal, ale jak Jürgena Klinsmanna znám, tak a když jsem sledoval vždycky ty jeho kauzy nebo ty jeho smlouvy, v jakých klubech byl a jaké peníze on požadoval, tak si myslím, že těch 40 milionů by nestačilo ani na půl roku.
3: A ještě by nám zvednul mandle. No, já si myslím, že tohle taky v tom hrálo roli. Já samozřejmě vůbec nespochybňuji volbu současného trenéra, ale určitě prostě pravděpodobně svaz nemá peníze na to, aby přivedl 4 nebo 5 trenérů, tak jak je to teďka zvykem, aby se to trošku jako, já bych si představil jako důraznější, když už teda přijde ten cizinec, tak bych si to představil důraznější opravdu do té mládeže, protože vlastně k čemu nám bude Ačko dobrý, jako, protože ten trenér asi pravděpodobně nebude mít za cíl tady žít, tak jako ty zahraniční hráči. Mě by zajímalo jeho motivace, samozřejmě trénovat reprezentace, jasný, ale jeho motivace, kam se posunou dál, asi to bude někam do víceméně jako silnějšího týmu a tam ukázat nějaký úspěch tady u nás. Se bojím, aby to nebylo jenom to zviditelnění. No.
2: Ta změna trenéra přišla po mistrovství světa, kde se Češi ukázali po 20 letech. Asi nalejme si čistého vína, žádná sláva to nebyla. Češi vypadli ve skupině. Tak co říkal Antonín Panenka na to, jak se národní tým prezentoval na turnaji daleko za tou velkou louží?
0: Tak přiznám se, že velký ambice jsem našemu tomu nedával, protože člověk vidí tu momentální situaci, jaký to jsou hráči, v jaký jsou formě, za jaký kluby hrajou a tak dále. Takže já jsem nečekal žádnou slávu. V koutku duše jsem doufal, že to bude mít trošku jiný herní projev. Bohužel moc jsem se k tomu nedostal. Samozřejmě, pokud bychom postoupili ze skupiny, což bylo reální, protože vyjdete dvakrát v zápase 1-0 a po 10 minutách prostě přestanete absolutně hrát, snažíte se bránit jenom výsledek, přestali být aktivní, vůbec neudrželi balón, prostě nechápu takovou tu změnu, proč se to stalo. No. Bohužel takhle bylo, takže pro mě to je zklamání, ten předvedený výkon, ale zase na druhou stranu si říkám, že když chcete uvařit bramborovou polívku a nemáte hříbky a brambory, tak uděláte nějakou šlichtu. Takže my, když nemáme na to hráče hrát tu nejvyšší úrovni, tak nemůžeme chtít, aby jsme dosáhli nějaký úspěch, bohužel.
2: Syn Miroslava Kadlece, Michal Kadlec, teď tedy má novou funkci ve Slovácku, ale byl i jako expert ČT Sport na tom mistrovství světa, tak nepustil vám nějaké informace, proč to svěřencům Miroslava Koupka tak nešlo?
1: No, oni, tím, že on dělá pro ty samozřejmě média, tak už se k těm informacím tolik nedostával jako bývalý hráč, ale jako tam člověk nemusí chodit kolem horké kaše, protože tam něco muselo být v tom mužstvu, něco tam prostě mě vadilo, něco tam nesedělo, jako nějaká komunikace špatná, hned to bylo tak, jako prostě nevím, já teda osobně jsem, když jsem slyšel, že mají základní stan v Dallasu, oni si to samozřejmě nemohli vybrat, jo, ale že mají základní stan v Dallasu, já jsem tam byl, asi je to tak, s Kaiserslauternem kdysi v létě, 94. 5. rok na soustředění, jsme tam byli v tom Dallasu, my jsme ani nemohli vylézt z hotelu, jako, takové vedro, vlhko, a já jsem to slyšel, říkám, v Dallasu, oni budou trénovat, celý pobyt budou trénovat v Dallasu, tak jsem hned říkal, to jim teda nezávidím. Jako, takže ta kombinace prostě těch přeletů, teploty, prostě nějak něco tam nesedlo, jo, prostě mě taky jsem čekal, aspoň doufal, že by z té skupiny prostě se dalo postoupit, ale asi to mělo tak být. No.
2: Z desítky Pavla Horváta tady v klubu Zubří zbývá nějakých 10 minut, tak se znovu otáčím do publika. Kdyby kdokoliv, někdo z vás měl nějaký dotaz, ať už na Pavla Horváta, Miroslava Kadlece nebo Antonína Panenku, tak jsou vám k dispozici. A tamhle už vidím jednu zvedlou ruku, tak prosím o předání mikrofonu.
4: Dobrý večer. Lehce bych to odlehčil.
3: Děkujeme.
4: Já bych si toho ani nevšiml. Ta moja přišla a vidí tady Ogary s odhalenýma nohama a proto si chci zeptat Pavla Horváta na jeho trénink nohou, na ty objemy, kde získal. Jo? Děkuju.
3: Teď já nevím, jestli to je ironicky, nebo jako Milan Petr Žel vždycky říkal, to jsou slupky. No, já nevím, jako čím to je, protože geneticky jako táta úplně nemá takovýhle stehna. Já jsem fakt hrál hokej jako malej a hrál jsem ho vlastně tak potají celou tu kariéru skoro, tak možná z toho, no, ale taky je to trochu zežrádla, no.
0: Jestli to taky není tím, že jsi si zapomněl sundat tu výzbroj.
3: Já mám ty hokejový kalhoty furt. To je ta zelenina, to je jasný, jo. Ještě někdo nějaký takový... No, Japonsko, ježišmarja. Konečně je to tady. No tak, teďka já nevím, co bych řekl jako výjimečnýho. Musím takhle, řeknu, teď jsem něco natáčel v Praze na Viktorce Žižkov a je to spojený jako trošku s Japonskem a přivedli tam dvě Japonky, opravdu echt, který teda jako mluvili japonsky a anglicky. Tak samozřejmě jsme se představovali a jim říkám jako Nihongo Daijobu, ne? A oni jako čuměli a jako oni se furt smějou, že kejvou a dělali jako, jo, tak jsem pokračoval a ona, oni to dělají taky furt teda. A pak vlastně v průběhu toho, já nevím, skoro 4hodinové natáčení jsem tam jako říkal takový ty fráze, který jsem se naučil, samozřejmě kdyby mi odpověděli, tak bylo po mně, ale vypadalo to, že umím japonsky, takže jsem odcházel jako největší boss a bylo mi to vlastně hrozně příjemný, stejně tak, jako když jsem tam strávil ty 2,5 roku. Prostě Japonsko bylo fantastický, nedám na ně dopustit a vlastně mi mrzí, že to je tak daleko, no, že to není třeba jako sem do Zubří, no, že bych jel jako 4 hodiny autem, ale tam je to trošku na díl a tam nemá cenu jet jako na pár dní, no, je prostě dobrý si to naplánovat na delší dobu a opravdu to projet tam celý, protože Japonsko je fantastická země, podle mě, no. No, tak my jsme měli celkem mladý mužstvo, takže my jsme potřebovali vlastně ty dotazy na mikrofon, viď?
2: Ano, dotaz byl, jak se slavilo v Japonsku, to je pro posluchače Radiožurnálu Sport, kteří poslouchají ze záznamu dnešní desítku Pavla Horváta.
3: Tak my jsme měli mladý mužstvo a spoustu těch kluků bylo svobodných, takže my tím, že jsme byli zvyklí z Čech prostě slavit každý vítězství, jednak jsme byli ve slabším mužstvu, takže jsme nevyhrávali jako 4x v měsíci, takže když se to stalo, tak jsme jim ukázali, kde má kozel rohy, nebo jak bych to pojmenoval. A je pravda, že oni nic nevydržejí, takže bylo blbý, když jsme třeba druhý den šli na správkový, že oni hned po obědě usnuli a my jsme jako chtěli pokračovat, ale už nebylo s kým a kam, takže tam si myslím, že jsme se předvedli jako Češi celkem solidně. Jako no.
2: Ještě další z posluchačů má dotaz, už má mikrofon, tak prosím.
5: Já bych se chtěl ještě zeptat, když jste, Pavle, zahájil teďka tu diskuzi nebo komentáře k jídlu, chtěl jsem se zeptat, co nejbizárnějšího ne, právě vám nabízeli a řekl jste, tak tohle opravdu ne. A možná to není dotaz jenom na vás, ale i na pana Kadlece a panenku.
3: Tak já začnu, než si to rozmyslej. Já samozřejmě jsem slyšel, že fugu je jedovatá. A my jsme jí chytli, protože jsme tam se skamarádili s těma, co měli ten sushi bar, tak to byli naše jako fakt jako osobní přátelé. Ta rodina měli dva kluky, vlastně kolem mě bylo 30, tak jim bylo 25-20 let a brali nás na ryby a tam to je národ rybářů, takže jsme měli takový ty krátký pruty a chytá se to opravdu ze břehu dolů a vytáhli jsme fugu a my jsme vždycky něco chytli a hned jsme šli a sežrali jsme to, že jo, takže a oni říkají fugu, hele, a říkám, no a počkej, ta jedovatá a jenom kousek, a tak to tam a jako úplně dobře se mi to nejedlo, prostě čekal jsem, jako kdy to začne a ale jsem tady, takže dobrý, no.
0: Já jsem byl taky v Japonsku, jsme byli s klukama, asi je to tak 5-6 let, jsme tam byli na výletě, jsme dělali Hongkong a Japonsko, Tokio, Osaka, Kyoto, a tak jsme tam taky, tam mimochodem tu fugu nám tam nachystali, ale co si pamatuju, tak něco mimořádného, když jsme byli na výletě v Peru, a byli jsme v samozřejmě Machu Picchu a potom jsme byli za vyhlášenou specialitu jsme tam šli na takové větší morčata. A bylo to tuhé jak veka, teda, no a tak jsme do toho jenom tak hrábli s bydličkou, když to nešlo vůbec od kostí, tak jsme to vrátili celé a šli jsme na něco lepšího.
6: Neměli se na fasování rozdobovat.
0: Tak já si musím přiznat, že takové zážitky moc nemám. Takové asi nejzajímavější pro mě bylo, když jsme byli s Amforou v Thajsku, tak tam je zajímavé, že na každém rohu vám tam připravují jídlo v těch pánvích a kolikrát jsou to věci, které člověk ani neví vůbec, co to je, z čeho to je. Takže jsme dostali někdy informace, že to jsou různý druhy hadů, bohužel i psů a takovéhle věci. Takže přestože to mám strašně rád a chtěl bych si to třeba dát, tak jsem si to nedal, protože jsem měl skutečně strach, že bych někomu sněd alíka nebo něco chvíl. Tak to mě moc nevonělo, no. Ale musím se přiznat, že jsem mládí taky jednou pejska ochutnal. Ale nevěděl jsem o tom takhle, no. A když jsem začal hrabat nohu a začal štěkat, tak se to provalilo.
2: Ještě máme jednoho diváka v publiku, který se na něco chce zeptat, buď to Pavla Hrováta, Miroslava Kadlece nebo Antonína Panenky.
7: Dobrý večer, já bych se rád zeptal pana Panenky. Já jsem byl kdysi v Monte Carlu a tam je hotel s vyhlídkou na moře. A tam jsou otisky nohou známých fotbalistů. Tak jsem si to prošel jedno po druhé. A byly tam otisky jistého Antonína Panenky jako jediného Čecha. A mě by zajímalo, jestli k tomu má nějaký příběh, pan.
0: Tak je pravda, že otisky mojich nohou jsou v Monte Carlu. Musím poopravit, jak jsi říkal, že jsem jediný Čech. Nejsem jediný Čech, je tam ještě Pavel Nedvěd. Jinak jsou tam skutečně, se dá říct, myslím, že těch otisků je tam kolem, něco kolem 50-60, přesně nevím. A musím říct, že skutečně co jméno, který tam je, tak to jsou skutečně, to byli ty nejlepší fotbalisti za tu éru fotbalovou vůbec celé Evropy a světa, tam ti otisky mají. Takže pro mě to bylo obrovské vyznamenání, bylo to nádherný, ale já tam mám jednu takovou historku k tomu, protože samozřejmě francouzsky neumím, tak tam se mnou jel generální sportovní ředitel Bohemky, pan mladý kluk Jakubič, který vystudoval v Anglii, takže umí perfektně anglicky, on mě tam doprovázel. No a protože jsme byli v Monte Carlu, kde vlastně v té době bydlel Honza Koller, on tam 5 let hrál za Monte Carlo, za Monaco a byl tam vlastně doma. Bydlel tam a tak my jsme mu zavolali, že přijedeme do toho Monte Carla, jestli bychom šli někam na kávičku pokecat. Jo, tak je prejo. Tak jsme se sešli na tom kurzu, té vody dole, a tak jsme jako špacírovali a teď proti nám šel nějaký pán. A to poznáte, že najednou na vás kouká, že jako něco, že vás možná poznal, nebo takhle. Tak nás přešel trošičku a asi po 10 metrech se vrátil a přišel ke mně a říká, panenka. A já říkám, jako, že, jo, že to teda jako jsem já. Navázal konverzaci, Honza Kolel to překládal, samozřejmě ne. Tak já jsem tam byl poprvé v životě v tom Monte Carlo. A ten chlap mě poznal. A pak, když jsme se loučili, tak se obrátil na toho Kolel a říká, basketbalist. On tam 15 let bydlel, 5 let hrál, on ho neznal a mě poznal, já nevím. No.
3: Já bych tady jenom, jestli nemáte co dělat, máte fantastický hlas, jestli nechcete taky dělat v rádiu. No vy, no, tak jste se ptal přeci. No.
7: Děkuji, ale už jsem na to asi trošku starší.
3: Tam děláme samý starý takhle. Buďte v klidu.
7: Něco pro pamětníky, no, řekněme, že jo. No. Budu o tom uvažovat, děkuji.
2: Ještě jeden dotaz z pléna, prosím.
8: Ještě jednou dobrý večer. Já bych chtěl vám, fotbalistům, našim bývalým hráčům, reprezentantům poděkovat za dnešní večer, že jsme tady mohli s vámi strávit tento příjemný podvečer. Děkuji.
2: Děkujeme moc.
9: Radiožurnál Sport. Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
10: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
9: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
10: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport. Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz
11: 15 hodin a 30 minut. Monika Vrchotová a další zprávy.
12: V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý dým. Mluvčí společnosti Anton Molnár Radiožurnálu potvrdil, že popoledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a to způsobilo požár. Předcházel mu i výbuch, který ale nebyl silný. Na místě zasahují hasiči společnosti Slovnaft. Obyvatelům nehrozí bezprostřední nebezpečí. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Španělská policie rozbila jednu z největších zločineckých sítí pašeráků migrantů do Evropy. Podle španělských médií úřady zadržely 78 lidí, včetně šéfů gengu, a zabavili 18 lodí. Pomocí plavidel měla zločinecká organizace pašovat drogy ze Španělska do Alžírska. Opačným směrem zase nelegálně dopravovala migranty. Policie během operace zabavila asi 15 000 tablet extáze, přes 60 kg hašiše, několik zbraní nebo sledovací zařízení. Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce, který zajistí vlakové spojení z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice. Informoval o tom náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj. Železniční spojení má dopravce zajišťovat od prosince 2029 na 15 let. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky. Hodnotu zakázky odhaduje zhruba na 6 miliard korun bez daně. Nabídky můžou dopravci podávat do začátku října.
9: Sport. Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. V Polsku byla nejlepší už v kvalifikaci a suverénně ovládla i finále.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Ucpaná D1 v Brně, taky Strakonická v Praze. Na dálnici D1 se zdržíte na průjezdu Brnem v obou směrech. Delší jsou kolony směrem do Ostravy. Omezení na 196, taky na 210 kilometru a celkově je to asi na půl hodiny. Ucpává se i silnice 43 z Brna na Svitavy. Před Lipůvkou počítejte asi 15 minut navíc. Na Strakonické na výjezdu z Prahy směr Příbram postojíte v koloně asi 40 minut. Po pojíždí před zúžením u Jíloviště od Zbraslavy. A taky silnice 3 z Prahy do Tábora, ucpaná tradičně v pátek v Benešově. Od Mrače kolona asi na 20 minut. Silnice 26 z Domažlic do Plzně. Ve Stodu přímo ve městě stojí nepojízdný kamion. Objíždí se Kyvadlově a zdržíte se hlavně směrem do Plzně. Ucpaná je silnice 27 z Plzně na Klatovy. Tam je v Lužanech za Přešticemi omezení. Průjezd řídí semafor a fronta je tam už z Přeštic. Ještě silnice 35 z Turnova do Liberce. Zdržíte se chvilku u Hodkovic v obou směrech. A 10 minut pak čekejte i v Liberci. Tam brzdí provoz omezení u sjezdu na Géčko. A opět je to asi na 10 minut z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra nás čeká jasná až polojasná obloha a teploty od 26 do 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 24. Tolik zprávy.
10: Poslouchej Sport.
14: Radiožurnál Sport. Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.

Čeští plážoví volejbalisté Šepka a Sedlák skončili na turnaji v Hamburku a to poté, co po třetí prohráli v základní skupině. Je třeba říct, že právě v jejich skupině C byly také světové extrahvězdy Švédové Mul a Serum, se kterými Šepka se Sedlákem prohráli stejně jako s Francouzi a teď v zápase o všechno prohrála česká dvojice také s německým párem Ehlers a Wüst a to ve dvou setech 19-21 a 17-21 a tím pro ně celé vystoupení v Hamburku končí. Máme také zprávy z Turecka, týká se to moderního pětiboje, není finále, totiž jako finále český pětibojař je aktuálně vedoucím mužem světového žebříčku a řeč je o Matěji Lukešovi a je to tím pádem obrovský favorit na to, aby získal minimálně nějaký cenný kov na mistrovství Evropy a také, že se dostal do finále, ale z vlastního rozhodnutí se v Istanbulu nebude ucházet o medaily. Zkrátka se odhlásil, důležitý je pro něj totiž až další šampionát a ten už bude větší, ten bude totiž světový. V náročných podmínkách nechtěl Lukeš ohrozit přípravu. Druhému českému reprezentantovi Janu Tomanovi postup do sobotního finále uteklo jediné místo.

0: ACDC na Radiožurnálu Sport ve 3:15. Hokejista Adam Novotný stále čeká na nabídku od klubu NHL Vancouver Canucks, který ho nedávno draftoval jako 24. v pořadí. 18-letý útočník působil v minulé sezóně v kanadské juniorce. Rád by ale povýšil. Před pár dny se vrátil z dovolené a už se připravuje spolu s extraligovým týmem v Hradci Králové. Tam v minulosti působil. Ještě před krátkým odpočinkem zažil ve Vancouveru vstupní kemp.
1: Byl takový milý, přátelský, nebylo to pod žádným extra tlakem. Pár tréninků, kde jsme draftováni, kde jsme se zblížili trošku jinak a pak jsme hráli 13-3 scrimmage, takže to bylo taky hrozně super. Přišli fanoušci. Takže když to zhodnotil, tak to bylo takový seznamování se všema a poznávání nových lidí, že to bylo hrozně super.
2: Oťuknutí se, ale ne tlak, co se bude s vámi dít dál, tak jste to zatím nevnímal.
1: Tak samozřejmě, každý se chce ukázat v tom dalším světle, na těch tréninkách a všechno, ale nebyl jsem vůbec žádným stresem, což bylo hrozně fajn.
2: Vy máte před sebou takové rozcestí, může se toho dít víc, tak jaké jsou teď ty alternativy?
1: Já teď nevím, co se úplně bude dít, bohužel, což je trošku těžký, samozřejmě člověk chce vědět, kde bude na příští sezónu, ale tak jsem se prostě připravit na tu sezónu, jak to bude kdekoliv a doufám, že to bude pro mě to nejlepší.
2: Po draftu je teď to nejdůležitější pro vás jít za podpisem s týmem NHL, s týmem Vancouver Canucks, tak jaké udělat kroky, aby to bylo co nejdřív, abyste tu jistotu měl?
1: To je hrozně těžko říct, tak samozřejmě rozhodnutí je jenom na Vancouveru. Já si myslím, že jsem udělal velmi dobrý dojem na tom kempu. Teď to samozřejmě je na Vancouveru, jestli přijde nějakou nabídkou, nebo ne, to už teď úplně neovlivním upřímně. Takže se na to nechci úplně nějak se tím stresovat a přijde to samo. Dřív nebo později, udělal jsem pro to všechno a věřím, že to dopadne co nejdřív.
2: Vy víte, že za vším je pořádná dřina, protože jste tomu sám poslední minimálně rok obětoval opravdu všechno. Jaká je ta dřina teď aktuálně v tom přípravném období? Myslím si, že tohle léto jste si moc neodfouk.
1: To mám moc ne. Já jsem asi jeden týden na dovolený a to bylo tak nějak všechno. Samozřejmě bylo to hrozně moc toho léto, tak byly tam kombajn testy, na které jsem musel připravit. Hned jsem trénoval po těch testech, byl hned draft, po draftu byl kemp. Pak jsem teda odletěl na dovolenou, že už jsem to fakt potřeboval, prostě to tělo si to řekne samo. No a teď jsem zase v tom zpátky, chvilku začíná sezóna, takže ono toho prostoru moc nebylo.
2: Bude hodně rozhodující předsezónní kemp.
1: To je asi ta nejdůležitější část doposud. Tam se člověk boje vlastně o tu smlouvu nebo to místo. A samozřejmě ta šance tam určitě nějaká je, samozřejmě člověk tam prostě musí jít s tím nastavením, že ten tým prostě může udělat, nemůže tam přijet s tím, že to jdu zkusit, takže samozřejmě ten kemp se snažím připravit co nejlíp, tím se posouvám každým týdnem, každým dnem. Takže si prostě udělat všechno pro to těch posledních pár týdnů tady, abych se na to připravil co nejlíp a tam v top formě. No.
2: Vy jste hrál v minulé sezóně juniorku, takže i ta farma by pro vás vlastně byla krokem dopředu.
1: Určitě, já si myslím, že i kdybych dostal třeba jenom pár zápasů, jak je to obrovský úspěch, obrovská zkušenost. Takže samozřejmě nějaký ten cíl prostě do té sezóny je dostat nějaký zápas. A když to nevyjde, tak člověk se může prokousat juniorkou nebo AHL, těch variant tam je víc, takže není úplně kam spěchat, prostě přijmout to, co se stane a pracovat.
2: Říká hokejový útočník Adam Novotný v průběhu letní přípravy na novou sezonu. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Okolo fotbalové Karviné je neustále rušno. Po vyřazení z první ligy kvůli korupci přišla o většinu úspěšného týmu. Z hráčů, kteří vyhráli domácí pohár, zůstali pouze Lapeš, Fleischmann, Samko a Milič. Druholigový celek nově opustili brankář Neumann a útočník Vinicius. Oba zamířili do Pardubic. Na odchodu je také záložník Štorman.
1: Je pravda, že vlastně po sezóně spoustu hráčů odešlo, potom během toho přípravného období každý týden vlastně odcházeli hráči a teď de facto i po těch mistrovských zápasech, takže ten tým se neustále mění, neustále se tvoří. Myslím si, že to bude chtít čas a trpělivost, aby si to všechno sedlo.
2: Popisuje současnou situaci trenér karvinských fotbalistů Roman West, který na tiskové konferenci v minulém týdnu oznámil, že v klubu nezůstanou útočník Vinicius, brankář Neumann ani záložník Štorman, které vyřadil ze základní sestavy. Což platí i teď.
1: Ty hráče, které jsem jmenoval na tiskovce, že s nima nepočítáme, tak už by měli být pomaličku postupně pryč. Samozřejmě je třeba si říct, že pokud někteří hráči chtěli odejít a my jsme jim věřili, že odevzdají pro nás maximum do té doby, než tady budou, tak prostě vy jim do hlavy nevidíte. Třeba do útočné fáze se zapojí, ale jestli přepnou rychle do defenzivy, pokaždé v každé situaci, hlavně když už nebudou moc, jestli tam dají to srdce a vrátí se ve sprintu dolů, jo, anebo vlastně půjdou tak agresivně tvrdě do souboju, aby je vyhrávali.
2: Touha některých fotbalistů odejít má své opodstatnění. Vyhráli MOL Cup a těšili se na evropské poháry. Jenomže v souvislosti s korupční a sázkařskou aférou, která se týká minulých sezon, byl jejich klub přeřazený do druhé ligy. V Karviné zůstává jen čtveřice Lapeš, Fleischmann, Samko a Milič.
1: Z těch hráčů, kteří tady zůstali, tady zatím jsou, takže s něma počítáme. Samozřejmě všechno to má nějaký vývoj. Za týden, za 14 dní nebo do toho konce přestupního termínu, do toho září se může ještě stát cokoliv, ale zatím ty hráči tady jsou, takže zatím se počítáme. A pevně věříme, že se stanou v průběhu času oporami toho týmu.
2: Vysvětluje karvinský trenér Roman West. Přestupní okno profesionálních fotbalistů je v Česku otevřené do 8. září. Karviná tak má ještě zhruba měsíc na hledání posil. Slezané v posledních dnech získali zkušeného záložníka Brighteho z Artisu Brno a z Pardubic přišli na hostování záložník Míšek a obránce Hamza. Dalším tématem je případ Samuela Šiguta. Záložník Karviné dostal od fotbalové asociace trest za ovlivňování zápasů kvůli sázkám. Nezahraje si do července 2027. Je tak otázkou, jaké s ním má klub plány a jestli s talentovaným křídelníkem ještě počítá.
1: To je spíš otázka jako na vedení klubu, toto mě vůbec nepřísluší jakoby komentovat. Já můžu jenom říct, že jsem vlastně Samuela trénoval v Baníku Ostrava, v mládeži i v Opavě jako ve druhé lize. To znamená, jakoby já ho znám jako hráče, vím, že to je zajímavý typ, že to je rychlostní hráč, že umí velmi dobře jeden na jedno, že je nebezpečný. Jo, ale to je otázka jako budoucnost, až ten trest vyprší, jak se klub k tomu jakoby postaví a zachová.
2: Dodává hlavní trenér Karviné Roman West s tím, že i přes turbulentní období je cílem klubu bojovat ve druhé lize o nejvyšší příčky. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

Fotbalová šance liga začíná už dnes předehrávkou v 19 hodin. Zbrojovka Liberec samozřejmě na radiožurnálu Sport živě, případně také nerušeně na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. A také máme skvělý výsledek z mistrovství Evropy 23letých ve sportovní střelbě. Viktorie Schindlerová v Polsku získala zlato v olympijské disciplíně sportovní pistole. Nejlepší byla už po kvalifikaci. Česko mělo navíc na prvním šampionátu v téhle věkové kategorii a v téhle disciplíně ve finále hned trojnásobné zastoupení. Anna Miřejovská a Klára Ticháčková se společně se Šindelářovou vlastně postarali o zlato týmu, protože to se rozhoduje už po kvalifikaci. Ve finále pak ale nakonec obsadili poslední dvě místa, tedy 7. a 8.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Monika Vrchotová a zprávy.
1: Hasičům se podařilo dostat požár v bratislavské rafinerii Slovnaft pod kontrolu. Kvůli nedostatkům v aplikaci Jenda mohou znevýhodnění lidé přijít o bydlení, varují předtím neziskové organizace. Z fotbalové Sparty možná odejdou kapitán Haraslín a útočník Kuchta. Na Strakonické na výjezdu z Prahy směrem Příbram popojíždí kolona. Zítra bude opět slunečno s teplotami do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Požár v bratislavské rafinerii Slovnaft mají hasiči pod kontrolou. Agentuře TASR to řekl mluvčí společnosti Anton Molnár. Radiožurnálu také potvrdil zprávy slovenských médií o výbuchu, který podle něj nebyl silný. V rafinerii krátce popolední došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a následně se daný materiál vznítil, vysvětluje Molnár.
3: Tým, že to bola izolovaná nádrž, ktorá nebola v aktuálnom čase nejak aktívne využívaná, tak nedošlo k ohrozeniu ani iných výrobných jednotiek alebo potrubia alebo iných nádrží. Takže tým pádom chod rafinérie nie je ohrozený a nenasvedčuje nič tomu, že by bol nejaký vplyv ďalší tohto incidentu.
1: Príčinu požáru teď budou hasiči vyšetřovat. Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se zvýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
4: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
5: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Strijové z armády Spásy jde o velké riziko.
6: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
5: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zhavířová Natálie Janešková, Radiožurnál.
1: Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu. S demoliční firmou spolupracují hasiči. Při rozebírání torza totiž potřebují zajistit části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnější části budovy začala běžet včerejším převzetím stanoviště demoliční firmou. Pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
7: Budou se dělat různé znalecké posudky a pro ty posudky potřebujeme ještě třeba i části některé těch konstrukcí stavebních, takže třeba kousky sloupů budeme potřebovat.
8: Sport. Kapitán fotbal.
7: Některé těch konstrukcí stavebních, takže třeba kousky sloupů budeme potřebovat.
8: Sport. Kapitán fotbalistů Sparty Lukáš Haraslín by mohl

0: Dálnice D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem se zdržíte asi 20 minut osobním autem. Kolona je tam od 3. kilometru až ke zúžení ve Kbelské ulici. Ucpaná je dálnice D5 na příjezdu z Plzně do Prahy. Tam je fronta od 5. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech a těch 8 kilometrů pojedete půl hodiny. Strakonická stále velmi ucpaná na výjezdu z Prahy směr Příbram od Zbraslavy až ke zúžení u Jíloviště. Je to na 40 minut. Pomalý je i výjezd z Prahy na Brno po D1. Úsek od Pražského okruhu k omezení u Šmejkalky zabere 25 minut. Na D1 vázne provoz taky v Brně v obou směrech. Větší jsou fronty na Ostravu. Tam přes Brno pojedete přes půl hodiny. A ještě silnice 35 z Turnova do Liberce. Zdržíte se asi 10 minut u Hodkovic v obou směrech před omezením a pak je další zúžení i v Liberci opět na 10 minut před sjezdem na Géčko. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci a zítra bude většinou jasno nebo polojasno. Noční teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů. Zítra pak vystoupí na 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude trochu chladněji, kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: 6 minut po 16. hodině. Vy posloucháte Radiožurnál Sport. My jsme za to moc rádi. No a máme pro vás ještě jednou shrnutí toho, co se stalo dnes v Hamburku na turnaji v plážovém volejbale. Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou prohráli i třetí zápas ve skupině C a turnaj Pro Tour Elite pro ně už skončil. Český pár podlehl výsledkem 19-21 a 17-21 domácí německé dvojici Nils Elders a Louis Wüst.
1: Radiožurnál Sport
4: a Vojtěch Šafář.

Fotbalové nejvyšší soutěže, tedy šance ligy, můžeme vidět v novém ročníku hned dva týmy z Brna. No a tak se také v téhle jihomoravské metropoli hodně už mluví o tom, že by se konečně měl znovu zrekonstruovat stadion za Lužánkami. Víc než už 20 let se o něm mluví, respektive víc než už 20 let je ten současný stadion za Lužánkami naprosto nepoužitelný k tomu, aby se na něm hrál fotbal. No a tenhle příběh, ten se stále vyvíjí. Už včera jsme vás informovali o tom, že návrhy na nový stadion mají mít výšku 37 metrů a to není dobré, protože památkářům se nelíbí, že by výška nového stadionu mohla narušit, dejme tomu, panorama města, tak jak je známé z historických vedut, tedy z historických maleb celého města a z boku. No a nový fotbalový stadion za Lužánkami by ale podle ministerstva kultury nakonec těch zamýšlených 37 metrů mít mohl. Aspoň tak se to jeví podle toho, co se píše dnes, pokud se jeho ale návrh upraví tak, aby právě chráněné výhledy na město nenarušoval. Jak se tahle kauza bude vyvíjet, to uslyšíte určitě na Radiožurnálu Sport.

V Evropě dál sílí hlasy proti šéfovi aktuálního světového fotbalu, tedy proti Gianni Infantinovi. Norský fotbalový svaz je další, který požaduje rezignaci šéfa světového fotbalu. Vedení se na tom shodlo na zasedání a požadavek na odchod kritizovaného funkcionáře oznámila jeho předsedkyně Liven Klansvensenová na tiskové konferenci.

0: fotbalové Spartě se zřejmě definitivně chystá nová ofenzivní éra. Po Velku Birmančevičovi a Janu Kuchtovi dostal totiž svolení k přestupu i poslední člen útoku, který se výrazně podílel na posledním spartianském titulu v roce 2024. Jak blízko má k odchodu z Letné kapitán Lukáš Haraslín, to zjišťoval Pavel Tylišar. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne, hodně blízko. Původní informace webu eSport.cz se shodují i s naším zdrojem, který je blízko klubu. Lukáš Haraslín dostal lukrativní nabídku ze Saudské Arábie, konkrétně z týmu Al-Fateh, a velmi rád by ji přijal. Pražané by mohli za 30-letého slovenského křídelníka obdržet přes 100 milionů korun, což je informace serveru infotbal.cz. Haraslín ten začal ve Spartě 6. ligovou sezonu, aktuálně to vypadá, že z ní odehraje ale pouhé minimum. Jeho start i v zítřejším utkání v Mladé Boleslavi je spíše nepravděpodobný, spíš pravděpodobnější je to, že tedy odletí do Saudské Arábie na zdravotní prohlídku. Připomeňme si to, že Haraslín získal se Spartou 2 ligové tituly a jeden domácí pohár, a to společně s Janem Kuchtou, který má taky namířeno pryč ze Sparty, a to do polské Legie Varšava, na roční hostování s opcí na trvalý přestup. U druhého celkového vítězství v nejvyšší domácí soutěži doplňoval Haraslína s Kuchtou v útoku srbský křídelník Velko Birmančevič. Ten po jarním hostování v Chetafe nezačal s Pražany ani přípravu.
0: Ty už jsi zmiňoval jedno utkání mezi Mladou Boleslaví a Spartou, a teď tě ještě poprosím, aby si nám trošku nastínil, co nám ještě nabídne třetí kolo šance ligy.
1: První zápas je na programu už dnes od 19 hodin. Zatím neporažený nováček soutěže Zbrojovka Brno nastoupí proti Liberci a pokud zvítězí, poskočí do čela neúplné tabulky. Silné stránky soupeře popisoval pro klubový web obránce Liberce Lukáš Hůlka.
2: Zbrojovka hraje poměrně jako pragmatický pojetí fotbalu, jsou jako v bloku, ale aktivním, a samozřejmě spolíhají na to, že mají rychlý hráče, podobně třeba Vachouška, který dokáže dát pak tu přihrávku do Dana Vašulina, který nějakým způsobem teď má určitě formu, dal ve dvou zápasech 2 góly.
1: A to Spartě a taky v Plzni, takže Daniel Vašulín určitě se bude chtít ukázat taky v zápase proti Liberci. Zbrojovka je tedy neporažená, 100% jsou v nové sezóně šance ligy zatím 3 týmy. Mistrovská Slávia bude hrát v neděli proti Pardubicím, Jablonec v sobotu proti Slovácku, stejně jako Teplice proti Plzni. O první body do tabulky zabojuje kromě Pardubic ještě Zlín, a to zítra proti Bohemians. Hradec Králové se pak v neděli utká s Baníkem Ostrava a Artis Brno se Sigmou Olomouc. A na radiožurnálu Sport nabídneme všechny zápasy v přímých přenosech.
0: Budeme se těšit, to byl Pavel Tylšar.
1: Díky, naslyšenou.

Kromě toho, že se dnes předehrává v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport zápas mezi Zbrojovkou a Libercem, tak se také hraje skoro kompletní kolo druhé ligy. Všechno odstartuje v 17 hodin rezerva Slávie proti Třinci. Jen jeden zápas třetího kola. Šance Národní ligy se odehraje později. Béčko Baníku bude hrát v neděli proti Táborsku. Na Instagram.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Stát letos krajům ze státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Mluvčí rezortu Filip Medelský ale řekl, že na konkrétní dopravní stavby dostanou kraje z fondu zhruba 4 miliardy korun. Zákaz čerpání vody z vodních toků dnes vyhlásilo město Strakonice. Reaguje tak na dlouhotrvající sucho. Zákaz se vztahuje na vodní toky Otava, Voliníka, Peklov a Novosedelský potok a jejich přítoky v celé jejich délce. Opatření platí mimo jiné na odběr povrchové vody pro zalévání zahrad, mytí automobilů nebo na pouštění bazénů. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazili už víc než 4 tisíce lidí. Podle nejnovějších informací Konžského ústavu veřejného zdraví nemoci podlehlo přes 1800 nakažených. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků a taky ozbrojené konflikty v Kongu. Proti této variantě viru krvácivé horečky, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. A fasáda brněnské vily Tugendhat se tento víkend mimořádně rozsvítí. Muzeum města Brna tak oslaví 25 let od zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou kromě videomappingu i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil. Zahrady jsou zdarma otevřené ode dneška až do neděle. Hlavní program je posetnění vždy od 21 hodin do půlnoci. Sport. Lídr světového žebříčku moderních pětibojařů Matěj Lukeš o medaile na mistrovství Evropy v Istanbulu usilovat nebude. Český reprezentant odstoupil ze semifinále po šermu, protože v náročných podmínkách nechtěl ohrozit přípravu a taky účast na blížícím se světovém šampionátu. Jan Toman se do finále o jedno místo neprobojoval.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D8 před Prahou a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem se zdržíte. Kolona teď od sjezdu na Zdiby až do Kbelské ulice a výrazně zpomalila. Je přímo v omezení ve Kbelské ulici. U sjezdu na Kbely teď stojí nepojízdné auto s defektem a blokuje směr Ústí. Kbelská je teď průjezdná Kivadlově a kolony se zastavily. Strakonická stále velmi ucpaná na výjezdu z Prahy směr Příbram. Od Zbraslavy až ke zúžení u Jíloviště pojedete asi 40 minut. A pomalý je i výjezd z Prahy na Brno po D1. Úsek od Pražského okruhu k omezení už Mejkalky zabere asi půl hodiny. Na dalších 20 minut budete popojíždět i na silnici 3 na příjezdu do Benešova z Prahy. Na D1 vázne provoz taky v Brně v obou směrech. Větší jsou fronty směrem na Ostravu. Přerušovaná kolona od 190. kilometru až na 210. do omezení a celé je to asi na půl hodiny. A ještě silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce mezi Komorovicemi a Ončovicemi. Dvakrát omezení, zdržíte se v obou směrech asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

České volejbalistky už se připravují na mistrovství Evropy. Za 14 dní začne v Brně na domácí půdě. No a tak si české volejbalistky domluvili hned dvojí zápas s Rumunskem. Včera v Táboře Češky zvítězili nejenom, že ve třech setech, ale protože to trenérům bylo málo, tak se hráli ještě jeden přídavný set navíc a v něm Češky zvítězili také. Už za 23 minut se rozehraje druhý přípravný zápas. Bude to znovu v Táboře, bude to znovu proti Rumunsku a o výsledku rozhodně znovu uslyšíte.

0: Tým amerického fotbalu Prague Lions se připravuje na poslední zápas sezóny v lize Evropské fotbalové aliance. Naději na postup do bojů o titul už jediný český tým na evropské úrovni nemá. A tak už se na sezónu můžeme pomalu podívat s nadhledem a budeme si o ní povídat s českým reprezentantem a hráčem pražských Lvů Prague Lions Radimem Kousalem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Radim Kalous, když tak.
0: Pardon, Radim Kalous. První rok po konci Evropské ligy amerického fotbalu se evropská scéna rozdělila na dvě ligy. Je to hodně nepřehledné. Jak hodnotíte teď těsně před koncem první rok v jedné z nich, tedy v té lize Evropské aliance?
1: Rok té naší sezóny, té naší ligy určitě hodnotím pozitivně. Ale samozřejmě jako velké, když se na to člověk podívá na velký obrázek, tak prostě to není dobrý pro evropský fotbal, aby to bylo takhle rozdělený. Takže na to, jak se to rozdělilo vlastně těsně před sezónou a všechno se to slepovalo na poslední chvíli, tak to dopadlo, si myslím, dobře. Ale určitě to není ideální situace pro fotbal v Evropě.
0: Je to tak, že zkrátka teď fungují dvě organizace v Evropě, ta osmičlenná Evropská aliance, kterou jste hráli vy, to funguje, jak říkáte, relativně dobře. Pro běžného posluchače je poměrně složité se v tom zorientovat, ale pojďme se soustředit čistě na tu vaši Evropskou ligu. Minulá sezóna, ta se celkem povedla, 7 z 12 zápasů jste vyhráli, proč se na to nepodařilo navázat letos?
1: Je to z velké části určitě taky kvůli tomu rozdělení, protože ta liga, ve které jsme my, tak je prostě poskládaná jenom z těch dobrých týmů a už tam nejsou ty týmy, které byly vlastně podprůměrný a ty buď skončily úplně, anebo jsou v jiných ligách, v nějakých míň náročných, jak finančně, tak časově. A takže to je vlastně z toho důvodu, jsme prostě, ta konkurence v této lize je obrovská, není tam žádný tým, kde by si člověk tak jako odpočinul v uvozovkách, jak to řekne, nebo prostě měl jednoduchou neděli, všechno to jsou prostě elitní týmy, takže o to těžší to je a je to náročný.
0: To říká hráč amerického fotbalu za Prague Lions Radim Kalous. Na jaký okamžik nebo zápas z letošního roku budete nejvíc vzpomínat, když prolistuji ty výsledky, tak s Tyrolany jste vyhráli o jediný bod, potom s pařížskými mušketýry také, tak tam to určitě mohlo být zajímavé.
1: Přesně tak. Tady ty dva týdny vlastně hnedka zápasy po sobě, tak ačkoliv to byly v tuhle chvíli jediný dva zápasy, který jsme z těch 10 nebo 9 odehraných vyhráli, tak to byly zápasy, na který si myslím v životě nezapomeneme nikdo, kdo byl v tu chvíli na hřišti, ať už divák nebo hráč nebo trenér, protože to byly šílený emoce. Byly to úžasné zápasy, dechberoucí, takže to byla paráda. Škoda, že to nevyšlo vícekrát.
0: Z toho, jak Evropská fotbalová aliance fungovala v letošním roce, jak už jste říkal, dává vám to naději, že americký fotbal v Evropě se posouvá správným směrem, nebo ještě zkusím být konkrétnější, kterým směrem by se měl posouvat?
1: To je taky dobrá otázka, určitě se na to dá podívat z více pohledů. Pokud se bavíme o úrovni fotbalu jako takový, jako sportu, kde jsou prostě dobrý hráči, tak a je to rychlý ten sport, je to zábavný pro diváka, tak se to určitě zlepšuje, ale díky těm velikým ligám, které jsou evropské ligy a berou ty nejlepší týmy a finance z těch zemí, tak díky tomu se vlastně zhoršují ligy, jako je, já nevím, příklad česká, nebo rakouská, nebo německá, protože ty hráči a ligy a týmy chtějí vlastně hrát v těch evropských. Takže když se na to člověk podívá z evropského hlediska, tak je to dobře, ale můj názor je takový, že pro ty země jako takový a jejich vlastně ligy vlastní to úplně dobrý není.
0: Pravda je, že asi stěží si dokážeme představit, že by se velké oblibě možná stal třeba světový šampionát v americkém fotbale, protože přeci jenom je to sport, ve kterém to, co je nejlepší a nejhezčí na koukání, je přeci jenom ta americká soutěž a potom ty evropské soutěže jednotlivé vlastně nepotřebují úplně vychovávat své hráče pro nároďák, co myslíte?
1: Je to tak a hlavně ten, přesně jak říkáte, ten ten gap nebo ta mezera té úrovně mezi těma zeměma a státama je prostě obrovská, takže by to bylo jako bojový pole, absolutně nefér prostě hrát proti Americe nebo Německo proti nějakému, to by bylo šílený, takže to vůbec k ničemu takovému to nesměřuje, no. Ačkoliv my se v Evropě zlepšujeme, makáme na tom, tak pořád ta mezera je obrovská.
0: Stále si povídáme s hráčem amerického fotbalu, který hraje za Prague Lions, s Radimem Kalousem. Teď vás ještě čeká jeden poslední zápas téhle sezóny proti Frankfurtu, když se posluchač rozhodne dorazit v neděli ve 13 hodin na stadion Viktorie Žižkov. Tak jaký zápas vlastně uvidí?
1: Myslím si, že to bude skvělý zápas. My se na něj strašně těšíme, ačkoliv by si člověk mohl říct, že když už není naděje na playoff, tak vlastně není o co hrát, ale my za tu krátkou dobu, co proti Frankfurtu hrajeme, tak jsme si s nima vytvořili vlastně takový derby, nemáme se moc rádi, ale zároveň o to víc proti sobě rádi hrajeme, takže my jim dlužíme nějakou porážku z letoška a z minula, kde jsme proti ním vlastně v loni taky poslední zápas sezóny prohráli v posledních vteřinách o playoff, takže jim to určitě chceme vrátit, takže uvidějí skvělý fotbal, užijou si krásnou neděli na Žižkově.
0: To byla skvělá pozvánka, tedy ve 13 hodin v neděli na Žižkově Prague Lions proti Frankfurtu, poslední zápas sezóny amerického fotbalu. Povídali jsme si o tom s Radimem Kalousem. Díky moc.
1: Taky děkuju. Radiožurnál Sport.

0: Mistrovství Evropy začne pro české volejbalistky přesně za 2 týdny zápasem proti Řecku. Teď už se na šampionát připravují, Rumunsko porazili včera v táboře 3-0 na sety. Připravují se také čeští pořadatelé, kteří při utkání představili i maskota šampionátu.
1: To nevím.
2: Je krásný, cením.
3: A co by to tak mohlo být?
2: Klokana.
3: Klokana?
2: No, mě to taky připomíná nějakého klokana nebo bobra nebo něco takového. Ale je to pěkný.
3: Máte fotku?
2: Ještě ne, ale fotka bude určitě.
3: Odpovídali Žaneta, Eliška a Zuzana. I je asi překvapila Jana Lešková z klubu Volejbal Tábor.
4: Já se přiznám, že jsem to nepoznala, ale dala jsem dohromady.
3: No není to úplně jednoduchá věc na první pohled.
4: Není, ale nakonec vlastně, když jsem pozorovala teda blíže tohleto zvířátko, tak mi došlo, že to bude veverka, protože veverka je obratná a rychlá a skákavá a to je vlastně ta nejsprávnější volejbalistka.
3: Je taková, jaké by měly být české reprezentantky na domácím evropském šampionátu?
4: Je taková, jaké jsou české reprezentantky na domácím šampionátu, zcela jistě.
3: A tady v táboře, kde probíhají přípravné zápasy, máte zkušenost, že se veverka líbí?
4: Dětem se určitě líbí, myslím, že se líbí i dospělákům, že to přitáhne zase spoustu diváků k volejbalu, neméně tedy, než ten skvělý volejbal, co tady je vidět.
3: Tak ještě jednou, maskot je veverka a jmenuje se Ace, provázet bude diváky i hráčky na mistrovství Evropy. Český tým se připravuje v parném počasí, ale v klimatizované hale v Táboře a už se pomalu chystá do Brna, pokračuje manažer reprezentace Miloslav Javůrek.
5: Jsme rádi za to podnebí v téhle hale v Táboře, jsme tady opravdu jako doma, ale už se všichni těší do Brna 17. My budeme mít šanci tam pár dní před vypuknutím trénovat. Těšíme se, ale samozřejmě je to trochu ticho před bouří.
3: A přípravné zápasy samozřejmě slouží k tomu, aby si trenér vyzkoušel nejrůznější varianty, ale i pro psychiku je důležité každý zápas hrát na vítězství.
5: Určitě to vítězství není úplně zásadní, ale náš trenér holky chtějí určitě vyhrát, ale tohle je po dvou letech zápas na domácí půdě, takže vlastně si to konečně holky vyzkouší. Malá generálka, ale úplná ta finální generálka proběhne až příští týden v Bělehradě, kdy se poměříme s ukrutně silným Srbskem.
3: Už s novými balony?
5: Je to tak, to jsou balony, které jsou speciálně pro tenhle ten turnaj. Budeme s nima hrát, máme jich k dispozici jako organizátor velký množství, takže jsme mohli trénovat s 80 balony, takže v tomhle tom nemáme určitě jako...
3: Ne. Na první pohled pro laika jsou jinak barevné, ale to asi není to nejdůležitější.
5: Ale to je tak všechno. Opravdu ten materiál pocitově na bohmat jsou úplně stejný, akorát jsou bílo-červený, u chlapů bílo-modrý.
3: Vysvětlil manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek z tábora Kameliáša, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
0: Reportéry máme na všech stadionech.
1: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
0: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Letošní sklizeň obilí by mohla být nejnižší za 14 let, odhaduje to statistický úřad. Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezuje provoz kvůli suchu. Fotbalisti zbrojovky Brno a Liberce otevřou třetí ligové kolo. V Praze na výjezdu po Strakonické brzdí provoz zúžení u Jíloviště. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc tun. To je o téměř 17% míně než loni. Řepky se sklidí o pětinu míně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obilovin v Česku nehrozí, a to díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Podávat je bylo možné v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038. Kdy přesně začne platit, ale není jisté, říká mluvčí ministerstva Kateřina Paclíková.
6: Ministerstvo obdrželo k dnešnímu dni připomínky od jednoho hospodařícího subjektu a jedné fyzické osoby. Vypořádání bude probíhat standardním způsobem v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V tuto chvíli zatím není možné předjímat délku trvání tohoto procesu, a tedy ani termín, kdy začne plán péče o chráněnou krajinnou oblast platit.
5: Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezila výrobu elektřiny o 20%. Je to kvůli horkému počasí, nízké hladině řeky Sávy a teplotě vody v ní. Právě z tohoto toku zařízení čerpá vodu k chlazení. Počítá se navíc s dalším omezováním výroby elektřiny, dokud se meteorologické a hydrologické podmínky nezlepší.
7: Řeka Sáva se otepluje a jaderná elektrárna Krško už nemůže pracovat na plný výkon, aniž by nedocházelo k ohřívání toku nad ekologické limity. Zařízení zajišťuje Slovinsku pětinu jeho roční spotřeby elektřiny, v Chorvatsku je to 16%. Slovinská vláda vyhlásila do 12. srpna nižší stupeň rizika v zásobování energií. Současně nařídila, aby elektrárna Krško fungovala alespoň se sníženým výkonem, dokud to bude z bezpečnostního a ekologického hlediska možné. Naposledy muselo zařízení omezit výrobu kvůli horku a suchu v létě 2003. Tehdejší odstávka trvala 90 dní. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
5: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků od dneška vystavuje Galerie města Přerov. Představuje tvorbu 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého, popisuje vedoucí galerie Lada Galová.
8: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cenná díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem. Techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále.
5: Výstava českých ilustrátorů potrvá v Přerovské galerii do konce září.
1: Sport.
9: Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce vstoupí do třetího kola šance ligy. Nováček soutěže z Moravy má zatím 4 body a tak by v případě výhry šel na první pozici neúplné tabulky. Silné stránky soupeře popisuje pro klubový web obránce Liberce Lukáš Hůlka.
10: Zbrojovka hraje poměrně jako pragmatický pojetí fotbalu, jsou jako v bloku, ale aktivním a samozřejmě spolíhají na to, že mají rychlý hráče, podobně třeba Vachouška, který dokáže dát pak tu přihrávku do Dana Vašulina, který nějakým způsobem teď má určitě formu, dal ve dvou zápasech 2 góly.
9: Zbrojovka přivítá Liberec v 19 hodin. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Najdete ho taky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A fotbalisté Hradce Králové kvůli odvetě třetího před zpravodajském serveru iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A fotbalisté Hradce Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu

0: směrech, jak na Prahu, tak směrem na Ostravu se zdržíte okolo 15 minut. Na D1 pomaleji pojedete i na výjezdu z Prahy na Brno, úsek od Pražského okruhu až k omezení už Mejkalky, zabere asi půl hodiny. Dalších 20 minut pak postojíte i pokud si jedete na silnici 3 a je to kolona na příjezdu do Benešova z Prahy. Strakonická stále velmi ucpaná na výjezdu z Prahy směr Příbram. Od Zbraslavy až ke zúžení u Jíloviště na 9. kilometru pojedete okolo 40 minut. A ještě silnice 35 z Turnova do Liberce. Zdržíte se chvilku asi 10 minut u Hodkovic před omezením v obou směrech. Dalších 10 minut pak postojíte i v Liberci. A tam brzdí provoz zúžení u sjezdu na Géčko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
3: Krásné sportovní odpoledne, jsme moc rádi, že ho trávíte právě s naším rádiem. S ním vás dnes čeká hodně fotbalu, nejen slibovaný prvoligový zápas brněnské zbrojovky s Libercem. Hraje se totiž hned 7 z 8 duelů třetího kola druhé nejvyšší soutěže, která je v úvodu sezóny hodně vyrovnaná. Všechny týmy už získaly aspoň bod, ale 100% bilanci má jen Ústí nad Labem. Rozehrané už je utkání slavistického Bčka s Třincem a Slezané už na pražském Žižkově vedou po gólu Černého v 7. minutě 1-0. Když se podíváme na základní sestavu rezervy sešívaných, tak z A týmu v ní nechybí náhradní brankář Domčak a obránce Kolísek. Tak ať se vám příjemně posloucháme.
1: Radiožurnál Sport
4: a Jan Suchan.

0: Na radiožurnálu Sport jsme rádi posly dobrých zpráv a jedna taková teď přiletěla z francouzského Epinalu, který hostí mistrovství Evropy mladých vodních slalomářů. Valentína Kočířová tam získala titul mezi juniory. Kousek podstupně vítězů pak zůstala čtvrtá Lucie Vaculová. V ostatních kajakářských kategoriích byli Češi bez medaile. Michal Kopeček skončil v kategorii do 23 let pátý.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: 17 hodin a skoro 12 minut teď přichází na radiožurnálu Sport čas na odpolední rozhovor. Jeho tématem dnes bude házená, i když to při pohledu na teploty venku zrovna nevypadá, přípravy na prosincový evropský šampionát žen naplno běží. A to platí pro hráčky, svaz, organizátory i trenéry. A s jedním z koučů národního týmu házenkářek Danielem Čurdou si povídal reportér František Typovský.
2: Jeden z trenérů reprezentace házenkářek Daniel Čurda je u mikrofonu radiožurnálu Sport. Bavíme se teď z kraje srpna, kdy je venku obrovské horko, ale jak moc už vyhlížíte tu dobu, kdy bude velká zima a bude tady v Česku mistrovství Evropy?
3: Já si myslím, že už to vyhlížíme vlastně od té jarní části, kdy jsme hráli doma s Tureckem ty zápasy a s Dánskem, kdy jsme si řekli, že už pro nás v ten moment vlastně začíná příprava na mistrovství Evropy a teď je sice letní přestávka, kdy týmy finišují svoje fyzické kondice a ty další věci, ale my už máme kompletně naplánovanou podzimní přípravu každý měsíc od září až do listopadu máme kemp a myslím si, že velmi kvalitní soupeře, takže my už to opravdu vyhlížíme celý rok 2026.
2: A jak ta hlavně podzimní příprava bude vypadat?
3: Sejdeme se v září, kdy máme National League, který vyplníme tradičním turnajem v Chebu. Myslím si, že máme velmi kvalitní obsazení, protože zase přijede norský tým, který nepřijede v tom úplně nejsilnějším složení, ale je to Bčko, ale to je pro nás jakoby ideální, protože stále jsou to hráčky ligy mistry. Měli bychom tam mít Slovinky, což je pro nás velmi dobrý soupeř směrem k tomu, že máme Chorvatky v základní skupině na Euru. A měli bychom tam mít Polky, což je taky velmi kvalitní soupeř, takže to je vlastně zářijová příprava. V říjnu bychom se dvakrát chtěli potkat se Švýcarskem, přičemž Švýcarky nám samozřejmě budou tak trošičku simulovat rakouský styl házené. Pak máme poslední listopadový kemp a tam už budeme vyloženě jakoby ladit tu formu na prosincové Euro.
2: Když se člověk nebo fanoušek podívá na ty výkony vašeho týmu, tak by se asi dalo použít slůvko nevyrovnané, protože ve spoustě zápasů tam byly výborné pasáže a pak tam byly při vší úctě hrozivé pasáže. Na čem budete pracovat, aby to bylo vyrovnanější?
3: Už to zaznělo. Konstantnost výkonu. Je to něco, co nás trápí delší dobu a je to spojené s více aspekty. Jedna věc je fyzická kondice, takže na té pracujeme vlastně celou dobu, abychom byli schopni v té fyzické kondici a i v tom zatížení, které prostě na těchto šampionátech je, tak abychom byli schopni vydržet po celé utkání, aby jsme tam neměli ty výpadky v závěru, což je to, o čem se tady bavíme. Když vzpomenu na mistrovství světa, tak je to Švédsko, je to Brazílie, týmy, kde jsme v posledních minutách ztratili ty výsledky právě díky té fyzické kondici. Takže to je jeden aspekt. A druhý aspekt samozřejmě je na tom, aby jsme v těchto těžkých zápasech dokázali udržet jakoby tu herní výkonnost na té nejvyšší úrovni po celou dobu, a to souvisí s drillem. To souvisí s tím, abychom prostě na všech těch tréninkových kempech drillovali všechny ty situace a byly na sebe navázané ty dvojice, trojice takovým způsobem, abychom to byli schopni zvládnout.
2: Vy kromě toho, že tedy vy spolu s Tomášem Hlavatým vedete národní tým, tak trénujete ještě házenkářky pražské Slávie. Kolik času věnujete třeba přípravě na ten vrchol reprezentační?
3: Na začátku letní přípravy jsme tomu věnovali hodně času, protože jsme měli týdeníkem v Lovosicích, kde jsme opravdu jako drillovali vyloženě herní věci jak do útoku, tak do obrany. Takže tam jsme věnovali hodně času reprezentaci. Teď je to vyloženě klubová práce. Spíš sledujeme hráčky, protože všechny vlastně začaly svoji přípravu a jsme s nimi v kontaktu, jestli jsou zdravotně v pořádku, jak se jim daří v nových týmech, protože máme nějaké přestupy a tak dále. Co se týká vyloženě reprezentace, tak tam to samozřejmě, protože už máme všechno připravené, tak tam to začne zase v září, kdy propuknou klasické ligové soutěže, takže v ten moment budeme sledovat hráčky, budeme dělat nominaci. Teď jsme dělali širší nominace, takže to nám samozřejmě taky zabralo nějaký prostor, ale to bych řekl, že jsou takové ty klasické administrativní věci, které k tomu prostě patří normálně a člověk už je bere jako samozřejmost.
2: O tom, jakým způsobem bude vypadat složení českého kádru, třeba i pro mistrovství Evropy, si s Danielem Čurdou budeme povídat zase za pár minut.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Poleny se znovu na radiožurnálu Sport vydáme na stadion Viktorie Žižkov, kde dnes hrají zápas druhé ligy fotbalisté Slávie B a Třince. A zatím tenhle duel mnohem víc vychází hostům ze Slezska, protože ve 20. minutě vedou už 2-0 na úvodní gól Černého navázal Dědič. Připomínám, že nás dnes čeká ještě další šestice utkání druhé nejvyšší soutěže. Ve 17:45 nastoupí Jihlava proti Příbrami a v 18 hodin se rozehraje dalších 5 zápasů. Pražská Dukla nastoupí proti Kroměříži, Opava proti Kladnu, Prostějov proti Karviné, Ústí nad Labem proti České Lípě a Vlašim proti Žižkovu.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
1: A teď v 17 hodin a 20 minut už se vracíme k házenkářskému povídání.
4: Trenér české reprezentace házenkářek Daniel Čurda u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Povídáme si sice v létě, ale blíží se už mistrovství Evropy v házené žen. Po 36 letech se velká házenkářská akce vrátí domů do Česka, bude se hrát v Brně. Cílem ze skupiny, kde je Nizozemsko, Rakousko a Chorvatsko, je tedy jednoznačně projít do té hlavní fáze, ale vás asi musí těšit to, jakým způsobem teď vypadá složení českého týmu, že ano?
5: Ano, já si myslím, že to tady zaznělo. My chceme udělat maximum pro to, abychom po několika šampionátech, kdy se to nepodařilo nebo když naše účast tam ani nebyla, tak abychom postoupili ze skupiny. Máme k tomu výhodu domácího prostředí a teď jsme dávali dohromady širší nominaci a myslím si, že můžeme být spokojeni s tím, kde nám hráčky hrají, že se nám daří, že ty hráčky odchází do zahraničí, do špičkových týmů, že máme více hráček v lize mistryň, více hráček v evropské lize a že budou celý podzim vlastně hrát v tom systému anglických týmů ty těžké zápasy, což je něco, co nás potom bude čekat na Euro. Takže ano, a věřím tomu, že si během podzimu tu formu i včetně těch kempů, které nás čekají každý měsíc, ty hráčky přenesou potom na Euro.
4: Velmi příjemnou, možná trochu nečekanou zprávou byl odchod spojky Elišky Desortové do týmu německého mistra do Blombergu. Tak jak byste přijal tuhle tu zprávu, očekával jste ji třeba?
5: Teď už to asi můžeme říct, my jsme na tom pracovali celé jaro, dá se říct, ty prvotní jednání ještě úplně nevyšly, ale s Tomášem jsme se podíleli na tom přestupu, kluby se prostě domluvili mezi sebou a
4: jenom doplním s Tomášem Hlavatým, vaším kolegou, druhým z reprezentačních trenérů.
5: Přesně tak, takže jsme se na tom podíleli, ty prvotní jednání ještě nevyšly, ale ty druhá jednání už vlastně, kdy začala příprava, tak vyšly a je potřeba poděkovat úplně všem stranám, že se na tom podíleli, že do toho jakoby šli. A já si myslím, že to je skvělá zpráva, protože Eliška je jedna z pěti hráče, která teďka bude hrát ligu mistryň. Myslím si, že na jaře předváděla vynikající výkony v reprezentaci a hrála velmi dobře i na mistrovství světa. Tohle to je, řekl bych, taková odměna pro ní a možnost se konfrontovat úplně s těmi nejlepšími, takže pro nás je to jenom dobře.
4: Házená je samozřejmě týmovým sportem, to je zcela jednoznačné, ale do českého týmu by se měla vrátit Markéta Jeřábková po mateřské pauze. Jak moc tahle jedna konkrétní hráčka pomůže českému týmu?
5: Já bych řekl, že vzhledem k tomu, že takhle kvalitních hráček, o kterých se tady bavíme, které hrají ligu mistryň a evropskou ligu máme opravdu málo, tak si myslím, že každá takováhle hráčka pomůže. Markéta je obrovská persona, obrovská osobnost. Uvidíme, jakým způsobem se s tím samozřejmě dokáže vyrovnat, protože je to prostě jiná situace. A já věřím tomu, že nám určitě pomůže, těší se na ten návrat a já věřím tomu, že prostě i díky Markétě a všem dalším hráčkám ten tým bude silnější a bude hlavně zkušenější, což je něco, co na tom budeme v těch těžkých zápasech potřebovat.
4: Když už jsme nakousli Markétu Jeřábkovou, která samozřejmě teď musí plnit i ty rodinné povinnosti, bude ona tomu mít nějak uspůsobený třeba program, plán? Počítáte s tím, že vlastně musí být i maminkou, kromě toho, že je házenkářkou?
5: Tak počítáme s tím, je to prostě nedílná součást. Zatím jsme to nějak neřešili. Markéta se teďka vrací do běžného tréninkového procesu, takže si to nejdříve vypořádá v klubu a potom to budeme řešit během podzimní části. Nicméně jsme to třeba řešili už směrem ke kempu v Lovosicích a bavili jsme se o tom, jak by se to třeba všechno dalo udělat. Tam jsme ještě usoudili, že prostě ji zapojíme do té přípravy až po té letní přípravě. Takže tohle jsou samozřejmě věci, které vždycky budeme řešit a je potřeba, aby ty hráčky byly v co nejlepším komfortu a aby se cítili jako by opravdu dobře, protože ve chvíli se budou cítit dobře, jak budou předvádět dobrý výkon.
4: Teď aktuálně, dejme tomu, ze 7 hráček základní sestavy, tak máte 5 v týmech hrajících tu nejlepší soutěž na světě, ligu mistryň, navíc další jednotky házenkářek, které budou nastupovat o patro níž v evropské lize, která ale taky má na té ženské úrovni obrovskou kvalitu, tak jak moc to podle vás zvedne úroveň celého českého týmu?
5: Tak já věřím tomu, že opravdu zvedne. A teď, když poslouchám, co o tom říkáte, tak mám z toho fakt jako radost a mám husí kůži, že ten tým se formuje, že ten tým prostě se zvedá, že je tady vidět, že ty hráčky na to tu kvalitu mají, protože jinak by v té lize mistry nebyly. A jinak by nebyly v evropské lize. To znamená, tohle je potvrzení toho, že na to ty hráčky mají. Od Markéty, od Sáby, od Elišky, od všech těch, které vlastně od Verči Malé a od Vál Smetkové. Je to potvrzení kvality jejich výkonu. A teď je potřeba, aby si tohleto ty hráčky uvědomili, uklidnili se a tyhle ty výkony, které prostě je dovedly do té ligy mistryň, tak abychom dokázali předvádět i v reprezentaci.
4: Evropský šampionát házenkářek se bude hrát i v Brně v první polovině prosince. To byl trenér české reprezentace Daniel Čurda. Díky moc za rozhovor.
5: Taky díky a držte nám všichni pěsti a věřím tomu, že společně s našimi fanoušky dokážeme postoupit ze skupiny.
4: František Typovský, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Elitní atleti budou od 10. srpna bojovat o tituly na mistrovství Evropy.
1: Do britského Birminghamu dorazí více než 50členný český tým, včetně vítěze posledního šampionátu v Římě, oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato! Bylo to na úrovni možná 89 metrů, těsně pod hranici 90.
0: Mezi medailové naděje patří také česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, stejně jako výškař Jan Štefela.
1: Překvapit ale můžou i další.
0: Na místě budou naši reportéři a o nic podstatného tak nepřijdete.
1: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: 17 hodin a 30 minut. Jana Gulda a zprávy.
4: Tržby ve službách v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 3,1%, informoval o tom Český statistický úřad. Nejvíc k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Pozitivní vliv měla taky doprava a skladování. Zvyšování tržeb ve službách naopak nejvíc brzdily administrativní a podpůrné činnosti s poklesem o 0,4%. Karvinský státní zástupce podal obžalobu na dva lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava s nadrozměrným nákladem v lednu 2024 uvízla na přejezdu. Do její zadní části narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí, dalších 20 lidí bylo zraněných. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán podepsali obrannou dohodu. Zavazují se tak, že útok proti jedné zemi znamená útok proti všem. Trojice států pak tam reaguje na rostoucí napětí na Blízkém východě, hlavně na probíhající konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Připojit ke smlouvě se můžou i další země v regionu. A úhyn raků a ryb v horním rybníce u Vranova části obce Ctětín na Chrudimsku má na svědomí nedostatek kyslíku ve vodě. Způsobilo to horké počasí s minimem srážek. Podezření na otravu modrou skalicí se nepotvrdilo, oznámila to Česká inspekce životního prostředí.
1: Sport.
4: Tenista Alexander Zverev je po Janiku Sinnerovi druhým jistým účastníkem turné mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů sezóny se uskuteční v listopadu v Turíně. Italský lídr světového žebříčku se kvalifikoval už v polovině července ve Wimbledonu. Němec Zverev získal jistotu při probíhajícím Mastersu v Montrealu. Asociace ATP o tom informovala na svém webu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D11 před Chlumcem a taky na Úplzně u Losine. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona mezi sjezdy na Městec Králové a Chlumec nad Cidlinou. Na kilometru 59 nehoda. Podle našeho zpravodaje hromadná.
6: V levém pruhu 5 aut. Teď tam dorazili hasiči a projíždí se to pravým pruhem.
5: A do kolony se dojíždí na 55. kilometru a zdržíte se asi 15 minut. Z Prahy se stále valí auta, je silný provoz. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně směr Písek. Čekejte kolony u Losiné, za Losinou, u odbočky na Nezvěstice se srazilo auto s motorkou. Silnice špatně průjezdná a ucpaná směrem z Plzně. V Praze stále kolony na Strakonické na výjezdu směr Příbram. Na 9. kilometru u jíloviště u stavby mostu se projíždí jedním pruhem a kolona je už od Zbraslavy asi na 40 minut. Pomalý je i výjezd po D1 z Prahy do Brna. Úsek od Pražského okruhu k omezení u Šmejkalky zabere asi půl hodiny. A dalších 20 minut budete popojíždět i na silnici 3 na příjezdu do Benešova směrem z Prahy. To je páteční kolona, silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Skupina One Republic v 17 hodin 38 minut na Radiožurnálu Sport. Velkou radost udělala Sára Kousková minulý týden golfovým fanouškům. 12. místem na British Open se postarala o nejlepší český výsledek historie na turnajích kategorie Major. Příliš dlouho si pak neodpočinula, protože teď už hraje v Londýně na Ladies European Tour a aktuálně ji najdeme na dělené 28. příčce, což se ještě může během nadcházejících 10 minut měnit, protože sama už má druhé kolo za sebou, ale řada soupeřek ne, a to včetně Kristýny Napoleové, ta je teď po první 9 se skóre 2 run pod par nejlepší Češkou a 14. celkově. Pro další české golfistky musíme až pod pravděpodobnou hranici katu. Janu Melichovou najdeme na 69. dělené pozici, stejně jako Terezu Meleckou, a Patricie Maková, ta je v tuto chvíli až 108. A pojďme zase zkontrolovat druholigový zápas fotbalistů Bčka Slávie a Třince. Hosté, jak jste slyšeli, i v našem vysílání vedli už o 2 góly díky Černému s Dědičem ve 13. minutě, ale po trefách Rajnohy s Podměšilem už je ve 39. minutě srovnáno na 2-2. Za pár minut začne další druholigový duel mezi Jihlavou a Příbramí. Start je ve 17:45 a v 18 hodin má výkop dalších 5 utkání. Dukla Praha Kroměříž, Opava Kladno, Prostějov Karviná, Ústí nad Labem Česká Lípa a Vlašim Žižkov.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Dějí se to na Žižkově věci, rezerva fotbalistů Pražské Slávie sice ve druhé lize prohrávala s Třincem 0-2 po 13 minutách, ale teď v minutě 44. už vede 3-2, když se před chvílí prosadil také Belžík. Teď ale pojďme změnit sporty a vypravíme se tak trochu do Paříže, protože právě tam čeští plavci odletí. Od pondělí tam totiž budou závodit na mistrovství Evropy v bazénových disciplínách. Po kompletním návratu Rusů a Bělorusů do soutěží to bude nejkvalitnější kontinentální šampionát za posledních 8 let. Nejen proto bude pro hlavní českou hvězdu Barboru Sémanovou složité obhájit zlato na 200 metrů kraul.
1: To, že jsem dělala český rekord na 200 kraula před minulý rok na Evropě 2024, tak to je jako mnohem důležitější v tom plaveckém světě, než to, že jsem z toho získala tu medaili.
2: Barbora Sémanová vyhrála při své premiéře 2021 i na minulém šampionátu 2024, jenže teď už se její soupeřky na 200 dostaly pod hranici minuty a 55 sekund a ona zatím ne.
1: Pod 1,55 vteřin na tu 200, to je pro mě cíl a s tím bych byla jako extrémně spokojená a to je něco, pro co trénu a co si myslím, že je v mých silách a co je reálný.
2: České plavání má výbornou generaci. Posouvá se další kraulařka Janíčková. Do formy se vrací i znakař Čejka. Někdejší juniorský mistr světa už zase plave dobře. V prosinci získal svou první medaili na mistrovství Evropy v krátkém bazénu a teď má naději také v tom dlouhém.
3: Určitě se na to jako vždycky pomýšlím, když to řeknu. Myslím si, že žádný plavec nikdy nejede jako na ten šampionát s tou vidinou toho, že chce být jako poslední, takže já jako tam samozřejmě vždycky jedu se pokusit vyhrát. Samozřejmě ne vždycky to je třeba v tu chvíli ještě jako reálný, ale doufám, že se k tomu dopracuju a uvidíme, jak to bude vypadat tady.
2: A do toho se snaží o výborné časy i Miroslav Knedla, také znakař, ale spíše na kratších tratích. Na nich je obsazení mistrovství Evropy téměř stejné jako na mistrovství světa.
4: Bude to opravdu šampionát takhle těch ikon aktuálního plavání, takže tam bude Hubert Kos, mých tak se tam představí taky třeba Klement Kulesnikov, který je vynikajícím znakařem z Ruska. Ještě opravdu jako hromada dalších.
2: Říká Miroslav Knedla. Šampionát v Paříži začne v bazénových disciplínách v pondělí. Hlavními hvězdami budou domácí Leon Marchand, Nizozemka Marit Stenberchenová a sledovaný bude návrat Švédky Sarah Sjöströmové. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: 17 hodin a 50 minut, tady je Radiožurnál Sport. České volejbalistky hrají další přípravný zápas před domácím mistrovstvím Evropy. Opět je to v Táboře a opět proti Rumunkám, které včera v trochu nezvyklém formátu utkání Češky porazily dokonce 4-0 na sety. Teď vedou 25-18 a 23-19. A ještě se znovu podíváme do druhé fotbalové ligy, ta je dnes bohatá na góly. Nejenže Slavia B vede po první půli nad Třincem 3-2, ale ani ne 2 minuty stačily Jihlavě na úvodní branku proti Příbrami. Vysočina díky Hoškovi vede v 5. minutě 1-0.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hokejisté Pardubic hrají přípravné utkání na novou sezónu se Žilinou a ve třetí minutě druhé třetiny prohrává mistrovský klub 0-1. Fotbalisté Baníku Ostrava se vzpamatovávají z debaklu, který schytali v sobotním ligovém utkání s pražskou Slávií. Porážka 0-4 sebrala v úvodu sezóny trochu optimismu. Před novým ročníkem trenér Roman Skuhravý určil trojici nových kapitánů. Vedle brankáře Martina Jedličky a Filipa Kubaly je to tak také Estonec Vlasy Siňavský, který tuto poctu nečekal.
1: Prekvapila já, ale to nebylo tak, že po půl roce nebo někdo tady rok, nebo já myslím, že trenér to udělal tak, že sledoval nás měsíc a za ten měsíc rozhodnul tak a já chci udělat všechno, že pomůžu Baníku vyhrávat a sbírat ty body.
2: Říká Vlasej Siňavský k tomu, že se stal jedním z kapitánů Baníku Ostrava. Mluví slušně česky, anglicky a vedle estonštiny i rusky. Tak trochu má v kádru na starosti cizí. Poslední zápas se Slaví, ale Baník nezvládl.
1: Stále to dostali góly a za mě jako nehrali dobře, nevytvořili tolik šancu, takže vyhrál lepší tým.
2: Uznal jednoznačně Siňavský, Baník inkasoval první dva góly identicky po rohových kopech z pravé strany, tedy ze standardních situací.
1: Za mě to nebylo o těch jako standardkách, nebo byla a ne, jako protože nehrali jako sami. Nešlo to nám a jako s balónem za mě a já taky a slabý výkon.
2: Nemyslí si estonský reprezentant, že by zápas rozhodli jen první dva góly. Celkově podle něho Baník nehrál sebevědomě. A v úvodu sezóny hledá trenér Roman Skuhravý ideální sestavu. Rčení, že vítězná sestava se nemění, po prvním utkání neplatilo.
1: Jo, říkal nám, že zapomněte na sestavu, která vyhraje, že bude začínat jako příští zápas. To s ním to není tak. Takže možná, že budeme měnit každý zápas a za mě teďka jako může něco změnit, protože ten zápas nebyl dobrý.
2: Uznává Vlasej Siňavský, že po debaklu se Slaví nejspíš trenér sáhne před utkáním v Hradci Králové k dalším změnám. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: mistrovství Evropy v plavání na Radiožurnálu Sport.
1: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
2: Do tribun, co bude Knedl první a Knedla druhý! Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
3: Tahle medaile, i přestože to je osadina od výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
1: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
0: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
1: Bude mít Sémanová znovu medaili?
0: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
5: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic kvůli veřejným zakázkám. Je mezi nimi i bývalý ředitel.
6: Nebudu se vyjadřovat, nezlobte se, děkuju za pochopení.
5: Španělská policie rozkryla síť pašeráků, migrantů a drog, zadržela 78 lidí.
7: Olivia! Alfredo! Alfredo! Alfredo!
5: Fotbalovou Spartu by mohl opustit její kapitán Lukáš Haraslín, má nabídku ze Saúdské Arábie. Na dálnici D11 na 59. kilometru ve směru do Hradce brzdí provoz nehoda a počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů. Je pátek 7. srpna, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Kriminalisti z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic, informovalo o tom Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
8: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal. Ani dnes obvinění komentovat nechtěl.
6: Nebudu se vyjadřovat, nezlobte se, děkuji za pochopení. Naschle.
8: Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
5: Španělská policie odhalila skupinu pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu. Policie zabavila taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty, zpátky pak pašovali drogy.
9: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než milion nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Španělsko zároveň pohrozilo Itálii odvetnými opatřeními, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. Itálie je zavedla na začátku srpna, to kvůli přílivu migrantů do španělské exklávy Ceuta na severu Afriky. Na konci července se tam dostalo víc než 70 tisíc lidí z Maroka. Téměř všichni se ale dobrovolně vrátili zpátky. Řím v reakci na dnešní vyjádření Madridu oznámil, že opatření bude platit minimálně do poloviny srpna. V rafinerii Slovnaft na okraji Bratislavy hořelo, nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň po několika hodinách pod kontrolu. Podle rafinerie se nikdo nezranil, výroba nebyla ohrožená a další nebezpečí nehrozí.
10: Požáru předcházel výbuch na jedné z izolovaných nádrží na skladování ropných produktů, řekl Radiožurnálu mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.
11: Počas toho narušení došlo k detonácii, ktoré bolo možné počuť. To mohli zachytiť vlastne obyvatelia z nejakých bližších častí, ale nešlo o nejakú detonáciu, ktorá by vyslovene mala takú silu, že by spôsobila tlakovú vlnu, ktorá by mala nejaké deštrukčné účinky.
10: Na okolní zařízení se požár nerozšířil. Dým nad bratislavskou rafinerií už se rozplynul, přestože nedaleká obec Rovinka ještě před několika hodinami doporučovala zavřít okna a omezit pobyt venku. Co k incidentu vedlo, bude předmětem vyšetřování. Od rafinerie Slovnaft v Bratislavě Ladislav Novák, Radiožurnál.
5: Společnost Meta prohrála další soudní spor kvůli újmě způsobené dětem na sociálních sítích. Soud v Novém Mexiku ji nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
12: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Prometuje výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbat. Ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.

0: Umělce, který uměl lidi rozdráždit i nadchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
1: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
2: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
0: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
4: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
5: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
6: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
5: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během 1. zářijového týdne. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Na pražské Letné vystoupí za 2 hodiny zpěvák Marek Ztracený. Je to jeho dosud největší koncert. Pořadatelé očekávají přes 70 tisíc fanoušků. Dopravní podnik kvůli tomu posiluje spoje. A na Letné je reportér Mikuláš Vochoska.
7: Za zhruba 3/4 hodiny začne hudební program vystoupením zpěvačky Martiny Pártlové. Po ní ve 20 hodin vystoupí zpěvák Marek Ztracený. Fanoušci se sem na Letnou můžou dostat speciálním tramvajovým spojem číslo 44 a po skončení akce dopravní podnik posílí provoz metra A ze stanice Hračanská. Vzhledem k vysokým teplotám jsou v areálu připravené rozprašovače vody i kropící vůz hasičů. Závěrečný ohňostroj pořadatelé kvůli suchu a horku zrušili. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalovou Spartu by mohl po 5 letech opustit slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. Kapitán týmu má namířeno do saudsko-arabského celku Al-Fateh. Původní informaci webu eSport.cz potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký pražskému klubu.
9: Lukáš Haraslín vynechal páteční trénink a v sobotním zápase v Mladé Boleslavi nejspíš nenastoupí. Od vedení Sparty dostal po 5 letech svolení k odchodu. Al-Fateh by měl za 30-letého slovenského křídelníka zaplatit více než 100 milionů korun. Haraslín Spartě získal 2 ligové tituly. Jednou s ní triumfoval i v domácím poháru a poslední rok byl jejím kapitánem. Z pražského klubu by mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, a to do polské Legie Varšava. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
8: A za necelou hodinu začne utkání 3. kola fotbalové šance ligy mezi Zbrojovkou Brno a Libercem. Duel uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na hradecké dálnici před Chlumcem a v Praze ucpaná Strakonická. Na dálnici D11 směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí půlhodinová kolona za sjezdem na Městec Králové. Na kilometru 59 5 aut po nehodě blokuje levý pruh. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště zasahují záchranáři u nehody v Buchlovských Kopcích. Za Střílky blokuje jeden pruh, jede se Kyvadlově a tvoří se kolona z Brna. A v Praze stále ucpaná Strakonická, výjezd směr Příbram u jíloviště Zúžení a postojíte půl hodiny od sjezdu na Lipence. Na D1 vázne provoz za Prahou směrem do Brna. Od 15. kilometru ke Šmejkalce pojedete přes 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 24, na horách většinou kolem 18. Tolik hlavní zprávy.
12: Desítka Pavla Horváta, to je, věřím, i váš oblíbený pořad. Na Radiožurnálu Sport vám ho nabízíme každé pondělí a každý čtvrtek od 10 hodin dopoledne a skoro každý měsíc vyrážíme taky za vámi, posluchači. Včera jsme i s Antonínem Panenkou a Miroslavem Kadlecem byli v Zubří. Pokud jste chyběli v publiku, nemusíte být příliš smutní, protože záznam najdete už teď na našem YouTube nebo v různých podcastových aplikacích, včetně

0: Té s názvem Můj rozhlas. Byl to znovu podařený a zábavný večer, tak se na něj taky koukněte, nebo si ho poslechněte.
1: Radiožurnál Sport
2: a Jan Suchan.
0: A když padlo jméno Pavla Horváta, tak ten teď stojí na střídačce Baňku Most Souš v prvním utkání skupiny A České fotbalové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže. Zápas s Bčkem Teplic je zatím po 9 minutách bezbrankový. Už za chvíli se podíváme také do druhé ligy, už se hraje 7 zápasů, ale bude to poté, co dospívá kapela Linkin Park. Tak si užijte a mějte krásný páteční podvečer. Tady je Radiožurnál Sport. We'll be right back.

0: Slíbili jsme pohled do druhé fotbalové ligy a sliby se mají plnit nejen o Vánocích, ale i v létě. Nejdál s časem jsou na Žižkově, kde hraje svůj domácí zápas Béčko Slávie proti Třinci a v 59. minutě vede 3-2. Jihlava má nad Příbramí náskok 1-0 i ve 30. minutě. Na dalších 5 stadionech odehráli necelou čtvrthodinu a na 4 z nich je skóre 0-0. To platí pro souboje Opavy s Kladnem, pražské Dukly s Kroměříží, Prostějova s Karvinou i Vlašimi se Žižkovem. Jen vedoucí tým tabulky s Ústí nad Labem už vstřelil gól do sítě nováčka z České Lípy a vede 1-0.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: Velká opora české atletické reprezentace Amálie Švábíková bude na blížícím se mistrovství Evropy chybět, ale jméno Švábíková se i přesto v tyčkařském sektoru objeví. Na svou první velkou dospělou akci se totiž chystá mladší sestra Apolena. Ta doufala, že si v Birminghamu zazávodí společně s Amálií, ale nakonec se musela smířit s tím, že bude rodinu reprezentovat sama.
3: Tak mrzí mě to velmi, přece jenom jsou to takové naše sny, ale myslím si, že ta zpráva, kterou oznámila, je krásná, takže tam budu bojovat pro nás a pak se stanu ještě tetou.
4: Povídala ve vysílání radiožurnálu Sport 20-letá Apolena Švábíková, když narážela na to, že její o 6 let starší sestra Amálie oficiálně zveřejnila v červenci informaci o tom, že je těhotná. Česká rekordmanka a bronzová tyčkařka z letošního halového mistrovství světa si tak dává neplánovanou pauzu, ale do Birminghamu také vyrazí.
5: Pojedu tam, hrozně se na to těším. Nebudu lhát, že mě trošku mrzí, že si se segrou nezasoutěžím na jednom sektoru, na jednom velkém závodě konečně, ale věřím tomu, že všechno je tak, jak má být a že se snad ty naše cesty spojí třeba příští rok.
4: Věří Amálie Švábíková, která drží národní rekord 480 cm od olympiády v Paříži, kde skončila pátá. Apolena se jí postupně přibližuje, ale takové ambice jako starší sestra zatím nemá.
3: Po téhle sezóně já popravdě nechci nic moc očekávat, protože mě přijde, že to očekávání vždycky právě může i trošičku narušit ten kvalitní výkon. Takže já nic neočekávám, fakt tam chci nechat všechno a doufám, že padne samozřejmě finále a uvidíme.
4: Apolena Švábíková loni vybojovala bronzovou medaili na juniorském mistrovství Evropy v Tampere a letos už se posunula na 451 cm. I proto věří, že se Amálie po porodu vrátí ve své standardní formě a konečně si zazávodí společně na velké akci.
3: Těším se moc, samozřejmě, protože už se letos konečně pohybuje ve výškách, ve kterých se celou dobu pohybuje ona. Takže už si to vlastně poprvé budeme moc rozdat i na těch stejných výškách. A myslím si, že i když ségra bude maminkou, tak to zvládne naprosto bravurně a vrátí se a třeba si splníme ten sen a pojedeme spolu na tu olympiádu. No.
4: Doplňuje Apolena Švábíková a třeba už se sejdou společně na té příští za 2 roky v Los Angeles. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Na hodinách ve studiu Radiožurnálu Sport je 18.20, to znamená, že nás nějakých 40 minut dělí od výkopu zápasu mezi Zbrojovkou Brno a Slovanem Liberec v Šancelize a také od startu našeho přímého přenosu, který si můžete naladit jak tady u nás na Radiožurnálu Sport, tak případně v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webech irozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. V naší sportovní encyklopedii se tento týden věnujeme slavným sportovním trofejím. Tou nejcennější, kterou můžete ve fotbale vyhrát, je pohár pro mistra světa. Originální zlatou Nike ukradli zloději v roce 1983 a poté ji pravděpodobně roztavili. Její náhradou je FIFA World Cup trofy, nebo chcete-li v češtině světový pohár. Ten ikonický design jistě posluchači velmi dobře znají, ale pro jistotu připomenu, že jde o zlatou trofej, kterou tvoří dvě postavy držící zeměkouli. Pohár pro mistry světa váží lehce přes 6 kg a má hodnotu 20 milionů dolarů. Tušíte, z jaké země pochází? Napovíme, že tento stát na letošním šampionátu nebyl.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Trofej pro vítěze fotbalového mistrovství světa vznikl v Itálii a poprvé ji lidé viděli v roce 1974. Jejím autorem je sochař Silvio Gazzaniga. Jeho návrh vyhrál výběrové řízení, do kterého se přihlásilo hned 53 sochařů. FIFA World Cup trofy nebo světový pohár, jak chcete, je uchovaný v Muzeu Mezinárodní fotbalové federace. Vítězové mistrovství světa sice můžou pohár zvednout nad hlavu, ale po slavnostním ceremoniálu ho zase musí vrátit. Na oplátku dostanou vlastní repliku, která se vyrábí každé 4 roky v menší továrně na předměstí Milána. Na rozdíl od té repliky, originální pohár je vyrobený z 18-karátového zlata. Měří skoro 37 cm a váží více než 6 kg. Podle britského deníku Guardian je trofej dutá. Pokud by byla celá vyplněná zlatem, tak by musela vážit odhadem kolem 70 kg a těžko říct, který ze španělských hráčů by vůbec dokázal zvednout nad hlavu a hlavně ji tam potom udržet. Další zajímavostí je, že na trofej dochází místo pro jména vítězů. Je tak možné, že v budoucnu se bude muset vytvořit nová verze, případně se třeba přidá nějaký podstavec, jako je tomu u hokejového Stanley Cupu, kde navíc jednotlivé prstence časem mizí, takže jména některých vítězů nejslavnější hokejové trofeje už na ní nejsou k vidění. Taková byla další sportovní encyklopedie Radiožurnálu Sport. Snad jste si ji užili a snad si teď užijete. Song Pražákům je hej od pražského výběru.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobinkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce. Takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
12: V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Ruský útok na ukrajinský Izium na severovýchodě země zabil nejméně 2 lidi, další 4 jsou zranění. Informují o tom ukrajinští záchranáři. Rusko podle nich ostřelovalo město kazetovou municí, která ze vzduchu zasype okolí velkým množstvím menších náloží. Raněné hlásí taky město Bilopilja. Americký federální odvolací soud nařídil zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu k tomu potřebuje souhlas kongresu. Trumpova administrativa kvůli projektu nechala zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. Proti stavbě se vyslovili památkáři a soud se teď podle agentury AP postavil na jejich stranu. Účinnost svého rozhodnutí ale odložil o 14 dnů, aby se administrativa mohla odvolat k nejvyššímu soudu. A provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený. V Řevnicích u Prahy se na přejezdu srazilo auto s vlakem. 3 lidi, včetně 2 dětí, jsou lehce zranění. Středočeští záchranáři je přepravili do pražské nemocnice Motol. Cestující vozí kyvadlová náhradní autobusová doprava. Provoz stojí i na trati Unhošť-Kladno. I tam je důvodem srážka osobního auta s vlakem.
0: Sport.
12: Norský fotbalový svaz chce rezignaci šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina. Vedení Severské asociace o tom rozhodlo na svém zasedání. Infantino už podle Norů nemá důvěru potřebnou k tomu, aby v současnosti stabilně vedl světový fotbal. Odpor řady národních svazů vyvolal třeba jeho návrh na prodej části práv na světové šampionáty soukromým investorům, od kterého po kritice ustoupil.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na hradecké dálnici před Chlumcem a ucpaná Strakonická za Prahou. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové postojíte téměř půl hodiny v koloně za sjezdem na Městec Králové. Je to kvůli nehodě na 59. kilometru. V pravém pruhu se zrazilo asi 5 aut. Poslední volný sjezd je na 50. kilometru. Silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi za Vrdy neprůjezdná. Vážná nehoda dvou osobních aut aut, dá se to objet přes Vinaře. V Praze stále kolona po pojíždí na Strakonické na výjezdu směr Příbram. U jíloviště je zúžení do jednoho pruhu stavby mostu. Kolona od Zbraslavy zabere asi půl hodiny. U Prahy komplikace i v Dobřichovicích. Je tam neprůjezdná silnice na Všenory. Je to kvůli nehodě na železnici za mostem.
3: V Dobřichovicích je přejezd a tam se srazil vlak s osobním autem. Neprůjezdný. A je to jediný most, který je v této oblasti.
13: Na dálnici D1 vázne provoz za Prahou směr Brno. Je to páteční kolona před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně od sjezdu na Velké Popovice asi na 20 minut. O něco menší kolona i na silnici 3 z Prahy do Budějovic po pojíždí na příjezdu do Benešova. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Offspring na radiožurnálu Sport v 18 hodin 37 minut. Přesně 2 týdny před svým vstupem do domácího mistrovství Evropy hrají české volejbalistky další přípravný zápas proti Rumunsku. Na rozdíl od včerejška tentokrát už s tímhle soupeřem ztratili set. Aktuálně vedou 2-1 na sady v té čtvrté, ale opět ztrácí 7-13.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A ještě než pro vás za chvíli budeme mít sportovní přehled, tak si udělejme znovu přehled v tom, jak se vyvíjejí aktuálně hrané zápasy druhé fotbalové ligy, protože nám přibyly další góly, ne tedy na Žižkově, kde Bčko Slávie vede nad Třincem i v 83. minutě 3-2 po velkém obratu z prvního poločasu. Poločasová pauza je teď v Jihlavě, která má náskok proti Příbrami 1-0 a 1-0 teď vede také pražské Dukla nad Kroměříží v 38. minutě. Podobně s časem jsou na tom na dalších 4 stadionech. Vedoucí tým soutěže z Ústí nad Labem drtí nováčka z České Lípy 3-0. Vlašim prohrává se Žižkovem 0-1. Prostějov s Karvinou 0-2 a mezi Opavou a Kladnem je to stále bezgólové.

0: Kapitán fotbalistů Sparty Lukáš Haraslín může přestoupit do Saúdské Arábie. Píše o tom web eSport.cz a tyhle informace potvrdil i zdroj radiožurnálu Sport blízký pražskému klubu. Na úvod sportovního přehledu to rozebere Tadeáš Skalický. Vítej, hezký večer.
1: Pěkný večer. Haraslín má mít lukrativní nabídku z týmu Al Fateh a od Sparty dostal po pětiletém angažmá svolení k odchodu. Saudsko-arabský klub by měl za slovenského křídelníka zaplatit přes 100 milionů korun. Z pražského celku by zároveň mohl odejít i útočník Jan Kuchta, o kterého má zájem polská Legia Varšava.
0: Předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře už za nějakých 18 minut program třetího kola Šance ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Předzápasové informace teď přidá přímo ze stadionu na Srbské reportér Adam Kodet.
2: Šipex Arena v Brně už je velmi příjemně zaplněná, nebude tady dnes vyprodáno, ale téměř, mělo by tady být přes 9000 fanoušků a ti budou sledovat, doufejme, atraktivní zápas, do kterého trenér Brna Martin Svědík udělal jednu jedinou změnu, kdy vrátil do středu pole Patrika Čavoše, kdy tam bude hrát v záloze znovu s Pengsou, Sálem a Vachouškem, v obraně Dante Kaká Vedral a Klíma, tam se nic nemění, v brance Hrdina a v útoku Daniel Vašulín s Lakim Ezehem, oba dva už se letos střelecky prosadili, no a na druhé straně chybí vykartovaní Hodouš s Kušem z minulého kola, kteří dostali barva červenou kartu a poprvé od 19. dubna se do sestavy, respektive do soutěžního zápasu dostane Jan Bořil, který tehdy přestoupil v létě z Slávie do Slovanu Liberec a poprvé v novém dresu ho uvidíme na hřišti. Liberec by tedy měl hrát pravděpodobně na tři stopery na Bořila, Mikulu a Hůlku a celé se to také přeskupilo, protože vepředu bude spolu s Lukášem Maškem také útočník Milan Lexa. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Fotbalový Hradec Králové si nechal odložit utkání čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou z 16. srpna na středu 2. září. Změnu schválila Ligová fotbalová asociace. Východočeši totiž v těchto týdnech bojují o postup do hlavní fáze některého z evropských pohárů.
0: Obranu fotbalistů Olomouce posílil Anton Ekeroth, který je prvním švédským hráčem v klubové historii. 24-letý hráč, který působí na levé straně hřiště, přichází z norského prvoligového klubu Hamkam z Hamaru a v Pardubicích bude půl roku hostovat brankář Vladimír Neumann z druholigové Karviné. Východočeši oznámili na klubovém webu, že mají zároveň opci na trvalý přestup 26-letého gólmana.
1: Čeští hokejisté do 18 let budou na Hlinka Grecky Cupu hrát o 5. místo. Na prestižním turnaji této věkové kategorie nastoupí proti Švýcarům. Zápas začne ve 3 hodiny ráno českého času. Trenér českých mladíků Jaroslav Nedvěd přijímá roli favoritů.
3: Samozřejmě, tak Švýcary jsme dvakrát v té přípravě porazili. Samozřejmě nehrajeme o medaily, ale chceme takový ten neúspěch jako úplně nedotáhnout až do finále tím, že bychom prohráli i o 5. místo. Chceme si ten závěr udělat hezký tím, že prostě pojedeme domů po vyhraném zápase.
0: Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. V Polsku byla nejlepší už kvalifikaci a suverénně ovládla i finále.
1: Kajakářka Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy. 17-letá reprezentantka triumfovala na šampionátu ve vodním slalomu ve francouzském Epinalu a po závodě přiznala, že na startu byla nervózní.
4: Viděla jsem, že na to mám, ale ty blbé pocity z tohohle kanálu byly hodně silný, ale v cíli, když jsem dojela do cíle, tak to byl neuvěřitelný pocit dojet a vidět, že jsem první zatím. Můj poslední rok v juniorech a takhle ho zakončit je úplně neuvěřitelný.
1: A další česká juniorská kajakářka Lucie Vaculová byla ve Francii těsně čtvrtá.
0: Moderní pětibojař Matěj Lukeš nebude bojovat na evropském šampionátu v Istanbulu o medaile. Český reprezentant a lídr světového žebříčku odstoupil ze semifinále po šermu, protože v náročných horkých podmínkách nechtěl ohrozit přípravu a účast na blížícím se mistrovství světa. Jan Toman se do finále o jedno místo neprobojoval.
1: A beach volejbalisté Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou dohráli na turnaji pro Tour Elite v Hamburku už ve skupině. Ve třetím zápase podlehl český pár 0-2 na sety domácí německé dvojici Ehlers a Wist.
0: Krásně nám to vyšlo, jenom dozněla znělka sportovního přehledu, který připravil Tadeáš Skalický a já mu za to děkuju.
1: Naslyšenou.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Známe první konečné skóre třetího kola druhé fotbalové ligy nebo šance národní ligy, jak chcete. V souboji dvou týmů, které měly dosud na kontě dvě remízy, Béčko Slávie porazilo Třinec 3-2, přestože o dva góly prohrávalo. K tomu máme pět poločasových výsledků. Pražská Dukla vede nad Kroměříží 1-0, Ústí nad Labem nad Nováčkem z České Lípy 3-0, Prostějov prohrává s Karvinou 0-2, Vlašim se Žižkovem 0-1, jenom fanoušci v Opavě, kam dorazilo Kladno, zatím gól neviděli. A 49. minutu teď hrají v Jihlavě, kde domácí Vysočina má stále náskok nad Příbramí už od druhé minuty 1-0.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: Už jen minuty nás dělí od startu přímého přenosu prvoligového fotbalového utkání mezi Zbrojovkou Brno a Slovanem Liberec, ale předtím stihneme ještě dnešní díl seriálu Radiožurnálu Sport. V něm se tento týden věnujeme ženám v mužských sportech a naopak. Už jazykový rod slova aquabella naznačuje, že synchronizované plavání je původně ženským sportem. To už ale tolik v poslední době neplatí. Tato disciplína pomalu oslovuje i pány. A důkazem budiž i umožněná účast mužských aquabel na posledních letních olympijských hrách v Paříži.
1: Podobně jako při krasobruslení, i tento umělecký sport doprovází hudba a spíš než výkony na hraně sil, estetika lidského pohybu. Dlouhá léta bylo povolání aquabella ryze ženskou záležitostí, i když výjimky se našly. Tou nejvýraznější u nás byl a je už od přelomu tisíciletí klub Krasoplavci, jehož součástí je i Ondřej Cibulka.
2: To je jediný vlastně spolek, který vzniknul v té době a který je dodneška aktivní a v tom spolku je momentálně okolo 15 členů. Nebo respektive prošlo jim cca 15 členů, někteří už bohužel nejsou mezi námi, ale přibrali jsme nějaké nové členy. Takže tady v Česku je to ojedinělý spolek a nikdo jiný takhle tady v Česku není.
1: Popisuje Cibulka oddíl Krasoplavců.
2: Tady šlo o to, vlastně, abychom ty muže dostali do toho synchronizovaného plavání, protože tam dřív nebyli a vlastně všechna pravidla nám to zakazovaly. Takže to bylo takový natruc a není to nic o vrcholovém sportování. Většinou ta starší generace se k tomu staví velmi negativně, že proč bychom tady měli vítat muže nebo proč bychom se měli koukat na muže ve vodě, když celý život jsme se koukali na ženy a takhle to bude vždycky. Ale když to ta mladší generace, tak ty většinou byli z toho nadšený a říkali super, konečně nějaká změna, konečně jako je to trošku jako zpestření.
1: Říká Cibulka a jak potvrzuje i trojnásobná účastnice olympijských her, aquabella Alžběta Duvková, mužů v synchronizovaném plavání pomalu přibývá, i když jde zatím spíš o ty nejmenší.
3: Zatím to jsou prostě malí chlapci, jakoby, kteří vlastně byli náborováni, řekněme, 2-3 roky zpátky, kdy tak nějak se to uvedlo, že vlastně si ti muži budou moct jako na těch olympiádách vystupovat, což samozřejmě trošku jako i ta olympiáda, nějaký ten olympijský sport trošku jako tomu pomáhá, že ta vize tam je a pokud vlastně mají nějaký, řekněme, taneční, že jo, vlohy, většinou ti, co třeba přichází do aquabella v tom pozdějším věku, tak to bývají jako jak baleťáci, skokani do vody, jo, občas teda i třeba plavci.
1: Přibližuje Duvková, která ač nikdy v páru s mužem v bazénu nesoutěžila, tak zažila přerod z čistě ženského sportu na sport pro všechny.
3: Samozřejmě tomu rozumím, jako člověk to nějakým způsobem vnímá, že s tou moderní gymnastikou jsme byli jako jediný vlastně dívčí už sport na olympijských hrách a samozřejmě to uvádění těch mužů na tu scénu aquabell bylo ze začátku hodně jako netradiční pro diváky, pro oko, ale zase artisticky a umělecky si myslím, že už jsem tomu jako přišla na chuť a velice se mi to vlastně začíná líbit a zase je to prostě něco trošku jiného. No.
4: Jak jde nemůže Aloče Koša, Ondřej Cibulka i Sabina Holubová?
2: Pravidla nám umožnily už v roce 2015 mužskou účast v synchronizovaném plavání na mistrovství světa, tehdy v Kazani, kdy bylo umožněno vlastně mužům startovat v rámci smíšených dvojic. A tam vlastně se položil základ tomu mužskému synchronizovanému plavání.
1: Vzpomíná krasoplavec Cibulka.
2: Protože samozřejmě tam se to hrozně líbilo v té době, takže si ty pravidla začaly uvolňovat. Ty muži byly následně puštění do další disciplín.
1: Radoval se Ondřej Cibulka z pokroku mužského synchronizovaného plavání, i když navzdory rozvolnění pravidel na olympijských hrách v Paříži do týmové soutěže nakonec žádný muž na místo aquabelly nenastoupil. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Ano, je to tady, jdeme do Brna na přímý přenos zápasu fotbalové šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a Slovanem Liberec za reportérem Adamem Kodetem.
2: Vše připraveno ke startu utkání a právě teď dal pokyn k zahájení také svou píšťalkou sudí Lukáš Nehasil. Utkání je zahájeno a první dotek s balónem v novém týmu si připisuje Jan Bořil, který ale okamžitě zpackal svoji rozehrávku, namazal Vašulínovi a ten, kdyby si dal lepší dotek, tak možná jde do jasné šance, takže to nebyl úplně dobrý první kontakt s balónem v novém týmu pro Jana Bořila, který i na úkor toho, že dva vyloučení z minulého utkání, Hodouš a Kušej dnes nesmí nastoupit, tak je dnes v základní sestavě. Poprvé od 19. dubna, kdy ještě tehdy v dresu Slavie dostal druhou žlutou a následně tedy červenou kartu a také dlouhý distanc za své chování a počínání na hřišti Hradce Králové, tak se Jan Bořil už v novém dresu vrací do soutěžního utkání. Minuta hry je za námi a téměř tedy minuta a brněnská Zbrojovka musela přenést teď pod tlakem napadajících protihráčů hru až ke svému brankáři. Ten rozehrál na Danteho, ten si musí poradit s velmi dobře napadajícím Dulajem, ale obstřelil ho a tak vpřed může po delším nákupu a po sklepnutí od Vašulína pokračovat Ezech, ale nepotkal se dobře s tím balónem a tak hraje znovu Liberec, ale na vlastní polovině a nakonec je z toho zpětná přihrávka od Fajeho až na golmana Tomáše Koupka, který rozehrává poklidně. Bořil posouvá balon na Hůlku, Hůlka posouvá ještě doprava na Mikulu. Mikula vysílal vpřed Dulaje, ale úplně mu ten centr nevyšel a Dulaj na něj nedosáhl, ale odražený balon sbírá Masopust, takže Liberec může zůstat u balónu. Minuta a půl hry za námi, je to 0-0 mezi Zbrojovkou a Libercem v předehrávce třetího kola šance ligy. Znovu začíná Liberec hrát od Bořila, který je tedy na levé straně té stoperské trojce, vedle něj Hůlka a na pravé straně Mikula. A úplně vpravo u lajny připravený Koželuch a vlevo tedy Kajondo, takže tak, jak jsem předpokládal, upravené rozestavení trenéra Branislava Fodreka, který teď sleduje náběh Lukáše Maška vpřed, balon mu ale utekl, dobře si na něj vyběhl golman Adam Hrdina, ale odkopl zase míč jenom k soupeři, takže znovu Liberec může pokračovat směrem vpřed a je to Koželuch, který vyrazil hodně vpřed a teď může ještě obloučkem do vápna Lexa posunout ten balón a je tady střela Dulaje, která zůstává zablokovaná. Natáhnout ve skluzu se tam musel bránící Patrik Čávoš, ale tohle už hrozilo nebezpečnou situací před brankou Zbrojovky, kterou střeží Adam Hrdina a to nebezpečí bude pokračovat. Tedy alespoň Liberec v to bude doufat, protože teď bude Lexa kopat rohový kop. Končí třetí minuta, je to nadále 0-0, slyšíte ten pískot, protože samozřejmě domácí fanoušci brněnské Zbrojovky nechtějí, aby se Lexovi a celému Slovanu ten roh porazil. Lexa rozehrává po zemi na smluvený signál, ale i když mu teď dva spoluhráči, kteří na to čekali, tleskají, a konkrétně to nejvíce Masopust, který si měl dojít pro ten balón, tak nakonec toho nebude nic, protože pozorní obránci Zbrojovky odvrátili ten balón. Na malou chvíli informace pro Radiožurnál. Začala čtvrtá minuta, gól jsme zatím neviděli a zatím ani žádnou výraznější šanci, i když před malou chvílí první rohový kop rozehrával Slovan a konkrétně Lexa, který je v sestavě stejně jako Bořil a Mikula v základní sestavě, tomu tak zatím v této sezóně nebylo, ale nadále je to 0-0 mezi Zbrojovkou a Libercem. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál. No a my pokračujeme přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, i když pokračovat teď nějakou chvíli nebude moc Vašulín, který se ve středu hřiště složil po jednom ze soubojů a teď si myslím, že je v docela výrazných bolestech, protože rukou plácel do země a rozhodně tenhle hráč nepolehává na hřišti nikdy jen tak, ale vypadá to, že bude v pohodě, zvedl se na své nohy a teď to rozběhává, ale rozhodně to ještě ten souboj, který tam musel podstoupit s jedním ze soupeřů, chvíli ucítí zdravotníku, ale nakonec nebylo potřeba a Zbrojovka rozehrává ze své poloviny, taká má balón na levé straně, ještě posouvá úplně nalevo Dantemu, ten nepřešel přes Koželuha, nakonec ano, a propasíroval ten balón na Vachouška, ten si s ním zatím ještě neporadil, protože tam byl okamžitě zdvojený, bránil ho jak Mikula, tak Dulaj a Vachoušek se z toho nedostal. Tady až Vachoušek měl velmi dobrý vstup do této sezóny a rozhodně si ho dnes soupeři bránící protihráči budou hledět o něco více možná. Zatím to tak vypadá, protože okamžitě, když byl s balónem na místě, ze kterého by třeba mohl prostrkávat přihrávku na Vašunína, tak byl hned zdvojený. Liberec rozehrává ze své poloviny, Mořel ale neviděl cestu, jak ještě přes Kajonda posunout balón dopředu, takže ho přenáší zpátky přes brankáře Koupka až úplně na pravou stranu. Tam ale nevyšla úplně rozehrávka Koželuhovi s Mikulou a právě Mikula se teď musí vracet proti stoperovi Kaká, který už je v pokutovém území, snaží se probojovat k balónu a nakonec i díky svým dlouhým nohám se mu to povedlo. Ještě je tam Vachoušek, který podstoupil souboj s Koželuhem, vyhrál ho a posouvá přihrávkou někam před pokutové území, kde byl připravený Sál, ale nakonec se ke střele nedostal, protože k němu přiběhl velmi natěsno a velmi hlavně rychle Lukáš Masopust, takže nebezpečí pro Slovan zažehnáno, polovina šest, protože k němu přiběhl velmi natěsno a velmi hlavně rychle Lukáš Masopust, takže nebezpečí pro Slovan zažehnáno, polovina šesté minuty 0-0 mezi Zbrojovkou a Slovanem.

Teď za tak kopnutým balonem od sále Vachoušek, ale dobře se před něj natlačil bránící Mikula, nedovolil Vachouškovi hrát a sám teď rozehrává Mikula po zemi směrem na Koželuha. Ještě se do všeho teď vloží Dulaj, který ale narazil do Čávoše, který tam zase ve skluzu zastavil liberecký pokus o rozehrávku a přechod alespoň na polovinu soupeře. To se tedy nepovedlo a hraje Zbrojovka. Kaká posouvá dobře na Vašulína, který si tam zabíhal za hůlku, ale tentokrát ten svůj náběh nenačasoval včas, aby šel třeba podobně jako v minulých dvou kolech sám na branku, i když tentokrát by to nebylo rozhodně z takové dálky. Takže ohrožení branky Tomáše Koubka se zatím neděje, končí 7. minuta, je to 0-0 mezi brněnskou Zbrojovkou a Slovanem Liberec. Koželuch u pravé postranní čáry posouvá před na Dulaje, který vyráží vpřed, ale zase ho zastavil skvělým obraným zákrokem Čavoš, který už má na kontě snad třetí nebo čtvrtý takovýto skluz, kterým zastavil rozehrávku soupeře, ať už je to kdekoliv na hřišti v obraně, nebo úplně před vlastní brankou, nebo někde ve středu pole, jako to bylo teď. Takže zatím dobrý defenzivní výkon Čavoše. A hrát tedy může Zbrojovka. Na polovině soupeře Vachoušek vyměňuje si balón s Dantem, ale nakonec to nevedlo k tomu, aby Zbrojovka posunula balón blíže soupeřově brance, spíše z toho byla zpětná přihrávka. Čavoš se teď bude snažit vymanit z tlaku napadajícího Faje. Nakonec se mu to povedlo tak částečně, obstřel ho, ale úplně nepřesně, takže může hrát Slovan, ale zase to byl Čavoš, který nechtěl pustit rozběhnutého Dulaje k balónu. Skvělá práce zatím v defenzíve Patrika Čavoše a hned za to sklidil potlesk velmi dobře zaplněných tribun Šipex Arény na Srbské ulici v Brně. 8 minut přesně je odehráno s utkání 3. kola šance ligy mezi Zbrojovkou a Slovanem Liberec. Je to nadále 0-0 a bez přímé střely na branku zatím ani na jedné straně. Vachoušek teď zaváhal, Dulaj ho obral o balón a ťuknul si to teď s Maškem, který ještě prodloužil na Lexu. Lexa vrací Maškovi do náběhu a tenhle souboj bude posouzený nakonec jak? Vypadá to, že to bude faul na rozběhnutého Maška, i když chvíli možná rozhodčí Lukáš Nehasil přemýšlel, jak to vyřeší. No a pozor, je z toho červená karta v polovině 9. minuty a tohle by samozřejmě byla velmi zajímavá, velmi zásadní zápletka tohoto utkání. Martin Svědík vyběhl z toho svého místa pod střížkou na lavičce. Má to docela daleko od tamto hrací ploše, ale zaběhnul teďka zaprvé do svého vymezeného území a teď daleko z něj. Nejprve zalezl zpátky po tu střížku a pak zase v emocích vyběhl. Možná se ta situace ještě teď celá bude zkoumat na videu. Ale zatím verdikt na hřišti je takový, že to byla červená karta pro vracejícího se, nevím, který z obránců to byl, buď Klimási nebo Vedral. A vypadá to, že ta červená karta bude platit. A je to Filip Vedral, který opouští hrací plochu. Na tomhle verdiktu už se nic měnit nebude, byť Martin Svědík poskakuje v tom svém území, pokřikuje směrem k rozhodčím, možná i směrem ke svým hráčům, ale těžko říct. Každopádně Vedral opouští hřiště, jeden z dvojice stoperů, takže už tam teď jenom zůstává Kaká a spolu s ním samozřejmě krajní obránci Dante s Klímou. Vedral už je mimo hrací plochu a čeká, co se bude dít. No a samozřejmě, kromě té červené karty, která opravdu zdá se, že platí, tak bude Slovan zahrávat velmi zajímavou standardní situaci na začátku 11. minuty za stavu 0-0. Takže tak, jak se nevedlo v domácím utkání Slovanu a vlastně už od prvních minut postrádali Vasila Kuše, hráli o 10, tak teď si to zkusí opačně, protože vyloučený Filip Vedral už na hřišti není a teď Martin Svědík bedlivě bude sledovat, jak jeho svěřenci už v 10 tedy budou bránit standardní situaci z velké blízkosti. Jako exekutor je tam připravený Mašek, ten balón je možná 2 metry před pokutovým územím, takže to rozhodně půjde na sílu propálit. A nevím, jestli teď ještě sudí čeká na nějaký verdikt u videa, protože hráči zatím se nerozestavují v pokutovém území na bránění té standardky a toho přímého kopu. Takže uvidíme, jestli ten verdikt možná ještě nebude změněn, ale podle toho, jak už útočící hráči Liberce stojí u toho balónu, tak by se na té červené kartě pro Filipa Vedrala nic měnit nemělo. Se vracel s Lukášem Maškem a ke 2-3 metry před pokutovým územím s ním šel do souboje, když už byl Mašek poslední před zakončením. Už tam nikdo jiný z dalších bránících hráčů nebyl, i když Martinovi Svědčí

0: Kovi se ten verdikt nelíbí, no a pozor, přeci jenom ta červená karta asi byla opravena na videu, anebo minimálně se sudí Lukáš Nehasil teď půjde podívat a posoudí to sám. No tak tohle se ještě zbytečně dlouho natahuje, Filip Vedra už byl stažený ze hřiště, ale teď se na něj vrací minimálně proto, aby donesl svému spoluhráči Patriku Čávošovi lahev s občerstvením. Možná se teď půjde občerstvit ještě pár dalších hráčů zbrojovky a podle všeho teď rozhodčí Lukáš Nehasil zkoumá ten zákrok Filipa Vedrala, jestli byla ta červená karta oprávněná a jestli bude ten verdikt platit. Tak jsem zvědavý, jak to celé bude rozhodnuté. Samozřejmě čas ubíhá, teď už 12 minut uběhlo, ale nějaké 3-4 minuty se tady v Šupex aréně v Brně na Srbské ulici nehraje. Stav je 0-0 ve třetím kole šance ligy mezi Zbrojovkou a Libercem, ale stále čekáme na to, až si sudí Lukáš Nehasil prohlédne zákrok Filipa Vedrala a usoudí, jestli ta červená karta, kterou na hřišti udělil, byla udělená správně, anebo jestli ten verdikt ještě bude měnit. Takže nějakou dobu to zřejmě ještě bude trvat. Sám teď nevidím do útrop někam k té obrazovce, ke které teď sudí běžel, ale za malou chvíli by už mělo být jasno. Teď už rozhodně sudí Lukáš Nehasil jasno má. Komunikuje přímo s Filipem Vedralem, který je tam vedle něj. A teď sudí ukazuje, že červená karta neplatí. A nebude se asi udělovat žádná. Vedral ukazuje, no dítě, já jsem vám to říkal, něco v tom stylu. Jak tak chápu tu komunikaci, kterou samozřejmě neslyším, ale vidím gesta Filipa Vedrala. No samozřejmě z toho největší radost má nejen on, ale těch více než 9000 fanoušků tady na stadionu Srbské ulici a také Martin Svědík, který zase se může trošku uklidnit a ten jeho tep možná teď lehce klesne. Takže to nebyl vlastně ani Vedralův faul, jak rozhodčí správně, nebo ne správně, ale podle svého úsudku opravil a bude rozehrávat Adam Hrdina od své branky, tedy rozhodčí vrací jemu ten balón, ale protože tam není nikdo z libereckých hráčů blízko, tak se hraje nadále v 11 na obou stranách, až v polovině 14. minuty jsme začali znovu hrát, takže nějaké 4-5 minut minimálně se nehrálo, stav je 0-0 ve třetím kole mezi Zbrojovkou Brno a Slovanem Liberec. Teď dlouhý nákop brněnským nevyšel, balon proskákal, nikým nezasažen, téměř tedy možná tam nějaká teč byla, ale každopádně proskákal až k brankáři Tomáši Koubkovi, kterému teď po jeho rozehrávce vrátil, zase bořil balon a Koubek to zkusí zřejmě jinudy, posouvá se s balonem více vpřed, už je teď půl metr za hranicí svého pokutového území, ale nikdo z brněnských hráčů ho nenapadal a tak Koubek co nejdál to šlo.
1: Fotbalisté Brna tak hrají se Slovanem Liberec stále 0-0 i v 15. minutě. Pokud chcete poslouchat přímý přenos bez jakéhokoliv přerušení, tak si ho najděte na webech iRozhlas.cz, RadioŽurnálSport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My si teď ve vysílání RadioŽurnálu Sport z fotbalu krátce odskočíme do Tábora na volejbal. České reprezentantky tam totiž přesně 2 týdny před svým vstupem do brněnského mistrovství Evropy porazili Rumunsko v přípravném utkání 3-2 na sety. Češky ovládly úvodní 2 sady, pak o náskok přišli, tiebreak, ale následně vyhráli 15-10. A ještě jeden zápas, který skončil 3-2. Tímhle výsledkem zvítězili hokejisté Pardubic ve svém prvním přípravném duelu na novou sezónu. Sice také prohrávali 0-2, podobně jako třeba slávistické Bčkové fotbalové druhé lize proti Třinci, ale i Dynamo otočilo na konečných 3-2 a to díky gólům Stránského, Gazdy a Kaplana.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Suchan.
1: A teď už se zase vracíme na fotbalovou šance ligu na souboj Zbrojovky Brno se Slovanem Liberec za reportérem Adamem Kodetem.
0: Polovina 16. minuty, nadále je to 0-0 mezi Zbrojovkou Brno a Libercem. Zbrojovka teď mohla jít dopředu, ale ve středovém kruhu neúplně dobře protečoval ten balon Laki Ezech směrem dopředu někam na Vašulína, ale nakonec ten balon uskočil úplně mimo dosah útočníka brněnské Zbrojovky a tak může hrát na pravé straně za Liberec Koželuch, ale dobře ho tam napadal Vachoušek, Koželuch musel zvolit zpětnou přihrávku na Mikulu a ten zase posílá balon až k brankáři Koubkovi, ten tentokrát se nerozhodl rozehrávat dlouhý míč, ale vrací Mikulovi, ten posouvá zase k pravé postraní čáře na Koželuha, ten chtěl vyslat dopředu Masopusta, ale možná to spíš myslel na Dulaje, jehož pozice to je více, ale Masopust tam byl hodně vysunutý a právě proto možná se nerozeběhl, nechtěl odkrývat zbytečně zadní vrátka na druhé straně, ale otevřel teď Mikula, který vůbec na své pravé straně není a tak je tam hodně prostoru pro EZH, který už je ve vápně, posílal míč někam na Vachouška, ještě tam dobíhal i Čávoš, který to byl zřejmě, který zakončoval a teď se brněnští hráči sice hlásili o rohový kop, ale nakonec to byl míč, který se odrazil, nebyl to Čávoš, ale nakonec Penksa, který tam byl v pokutovém území a který zakončoval po dobré přihrávce po zemi od Lakio EZH z levé strany, ale hodně prostoru mu tam otevřel Mikula, který na tom svém postu vůbec nebyl v tu chvíli. Trošku se tam zapomněl někde ve středu a hned z toho bylo nebezpečí pro libereckou branku nadále, ale na kontě obou týmů svítí nula i na konci 17. minuty předehrávky třetího kola šance ligy mezi Zbrojovkou a Libercem. Teď Koželuhovi balón utekl u postranní čáry z toho aut pro Vachouška, který ho velmi rychle rozehrál. Samozřejmě nadále platí šanceli za to pravidlo, že by se mělo rozehrát do 5 vteřin ten aut, aby nedocházelo ke zbytečnému zdržování. Tohle rozhodně bylo naplněno s velkou rezervou. Vedral může hrát ze svého pravého místa ve stoperské dvojici. Nerozehrál úplně dobře. Těžko říct, jestli ten zákrok, který nejprve bylo hodnocený červenou kartou a potom po kontrole u videa její rozhodčí Lukáš Nehasil zrušil, tak jestli to nějak jeho výkon ohrozí, neměl by samozřejmě, Bořil pokračuje vpřed, stále je z toho pobyt Liberce na soupeřově polovině, ale zatím z toho není žádný nebezpečný centr, který by letěl z levé strany, ať už od Bořila, nebo od Lexe, nebo od někoho jiného a tak nakonec po sérii zpětných přihrávek hraje až Mikula u středové čáry. Mikula kombinuje s Masopustem, Masopus posouval na Duleje a ten byl faulovaný stoperem Kaká u postranní čáry, takže z toho bude rozehrávka pro Liberec a přímý kop hodně z pravé strany, už někde za hranicí pokutového území, takže slušná pozice. Teď se ještě liberečtí hráči domlouvají, kdo bude rozehrávat, ale balon si bere Lexa a tento zřejmě bude, stejně jako před několika minutami rozehrával i Roh z pravé strany, tentokrát to bude z hodně lepší pozice, více tedy nebo dál od koncové čáry, ještě se teď Lexa domlouvá s Koželuhem, jak by to liberečtí měli sehrát. Tak uvidíme, jak to nakonec vymyslí. Lexa zvedl obě ruce, posílá balon do malého pokutového území, nejblíže asi hlavičce z libereckých hráčů byl Mašek, ale nakonec ten míč netrefil a byl to buď Vašulín nebo Klíma, kteří balon odvrátil, ještě se tam ale vrací balon do vápna, zase někam na Maška, toho nepustil k zakončení Kaká, Lexa ale sbírá na pravé straně balon, posouvá na Koželuha, ten už je téměř pokutovému území a Vachoušek ubránil jeho pokus o centr, ale jenom za cenu toho, že se zase bude rozehrávat rohový kop pro Liberec na začátku 20. minuty. V utkání třetího kola šance ligy mezi brněnskou Zbrojovkou a Slovanem Liberec. Je to 0-0, ale zase může teď zahrozit Slovan z rohového kopu, který zase bude mít na svědomí Milan Lexa, který poprvé v téhle sezóně hraje v základní sestavě, stejně jako Jan Bořil a stejně jako Jan Mikula, kteří se srovnali ve stoperské trojici, ale bude to teď právě třetí zmiňovaný v úvozovkách nováček základní sestavy Liberce v téhle sezóně. Milan Lexa, který teď skřížil obě ruce na znamení nějakého signálu a nakonec toho byl Bořil, který mohl tak nějak z halfvolleje zakončovat hned po tom, co se balon odrazil od země, se do něj opřel, hodně přestřelil tedy branku Adama Hrdiny, ale mohl být on libereckým hrdinou ve svém prvním zápase za Slovan Liberec po přestupu ze Slavie. Ale to by musel ten balón mnohem lépe trefit. Těžko říct, jestli ten signál vyšel tak, jak liberečtí chtěli, že tam Bořil takto zůstal volný. Někde pár metrů za puntíkem pro pokutový kop. Skoro přímo na ose hřiště. Takhle rozehrává Zbrojovka od své vlastní branky. Kaká na levé straně stoperské dvojice posouvá až na Danteho. Ten je zdvojený Dulajem a také Koželuhem u lajny, takže musí volit zpětnou přihrávku na Kaká. No a teď neúplně dobrý odkop od branky od Hrdiny. Kaká ho zahnal dost pod tlak a Hrdina neúplně čistě trefil ten balon, když ho chtěl rozdělit doprava. Někam na Vedrala, nakonec to zvládli, když tam hlídkoval napadající Lukáš Mašek. Je hodně aktivní vepředu, i když nemá míč. A tentokrát, i když trošku možná tím svým náběhem dostal Hrdinu pod tlak, tak brněnští to zvládli a mohou hrát ze své poloviny. Klíma pokračuje vpřed, podél pravé postranní čáry, ale Penksa tentokrát byl v offsideu, takže velmi rychle zastavená rozehrávka brněnské Zbrojovky. Začala 22. minuta, je to nadále 0-0 mezi Zbrojovkou a Libercem.
1: Z fotbalové šance ligy teď zamíříme o patro níž do šance národní ligy. Už víme, že slavistické Bčko zdolalo Třinec 3-2, ale 6 zápasů se ještě hraje. V Jihlavě mají 80. minutu a domácí Vysočina prohrává s Příbramí 1-2, přestože od druhé minuty vedla. Na dalších stadionech se hraje přibližně 65. minuta a průběžné výsledky jsou následující. Dukla Praha Kroměříž 1-0, Opava Kladno 0-0, Prostějov Karviná 1-2, Ústí nad Labem Česká Lípa 3-0 a Vlašim Žižkov 2-1. Hosté už hrají o 10 mužích, takže by to pro Středočechy mohlo být o něco jednodušší.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Po druhé lize zase teď ta první šance liga, Zbrojovka Brno versus Slovan Liberec. U mikrofonu Radiožurnálu Sport Adam Kodet.
0: 23. minuta, nadále v Šipex aréně v Brně čekáme na vstřelený gól, je to tedy 0-0 mezi Zbrojovkou Brno a Libercem. Teď po jednom ze soubojů zůstal chvíli na hrací ploše ležet Koželuch a Mikula, který byl u té situace nejblíže, směrem k rozhodčím gestikuluje, že byl zasažený Koželuch loktem, ale i když faul zřejmě odpískaný byl, tak žádná karta se za to udělovat nebude. Ale místo toho, aby se hned hrálo, tak rozhodčí vyhlásili občerstvovací pauzu v polovině 23. minuty, takže se utvořili u střídaček.
1: Tak si vezmeme znovu slovo do studia za stavu 0-0 mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Slovanu Liberec. Ve 23. minutě také motorismus nás zajímá na Radiožurnálu Sport, teď konkrétně Grand Prix Velké Británie silničních motocyklů. Filip Salaš zajel v tréninku třídy Moto2 13. čas a jako předposlední si tak zajistil přímou účast v druhé části zítřejší kvalifikace. Osmý muž průběžného hodnocení mistrovství světa Salač ztratil necelou sekundu na nejrychlejšího Španěla Olgáda. A můžeme se podívat opět také na golfový turnaj Ladies European Tour v Londýně, kde bohužel česká jména už nevidíme tak vysoko, jako když jsme o tomhle turnaji mluvili naposledy. Teď je nejlepší Češkou Sára Kousková na 30. místě. Výše byla předtím Kristýna na Poleová, které ale nevyšel závěr druhého kola a klesla až na 50. příčku, když si v závěru pohoršila opět ran, ale měla by i tak snad projít katem. Druhé kolo totiž ještě není u konce, tak to nemůžeme mít za definitivní. Naopak do víkendových kol pravděpodobně nepostoupí další české reprezentantky Jana Melichová, Patricie Maková a k tomu Tereza Melecká. Tolik tedy o golfu a teď opět fotbal. Předpokládám, že už skončila občerstovací pauza, tak se vracíme na Srbskou do Brna, kde je Zbrojovka hostí Slovan Liberec a také reportéra Adama Kodeta.
0: V polovině 25. minuty už se tedy za stavu 0-0 znovu hraje. Po faulu předešlém tedy na Koželuha rozehrál Mikula, ale ještě předtím v souboji mimo balón se nějaké zdravotní potíže přivodil jeden z ofenzivních hráčů brněnské Zbrojovky, jeden z klíčových hráčů, řekl bych Laki Ezech. A bylo to nakonec tak vážné, že Ezech musel vystřídat a na hřišti už ho nahradil v 25. minutě Antonín Vaníček, takže jedno střídání už si nedobrovolně Martin Svědík vyplýtval už takhle časně v průběhu 25. minuty. Teď už začala ta 26. Koželuch teď znovu faulovaný, když spíše tak přelétl a nalétl do Danteho, který se mu postavil do cesty, ale samozřejmě Dante mu tam nastražil nohu, přes kterou Koželuch přepadl, takže Liberec se posunul o nějakých pár desítek metrů vpřed a bude zase rozehrávat z pravé strany a bude to znovu Milan Lexa, kterého teď ještě čtvrtý rozhodčí, který to má nejblíže k celé situaci, posouvá zpátky, protože Lexa si chtěl nějakých pár metrů přidat. Teď se ještě Lexa otočil zpátky na Vítaza Orala, čtvrtého rozhodčího, jestli je všechno v pohodě, a pak poslal balon do vápna, kde si na něj naskočil jeden z útočících libereckých hráčů, ještě posunul balon na Maška. Zakončení ještě spoza vápna do odraženého balónu se pustil Masopust, ale ani on nepropálil ten balón tím způsobem, jakým by chtěl, a hlavně nedostal ho na branku, takže to nebyl zákrok Adama Hrdiny a velmi rychle se balón přesunul až někam k brankáři Tomáši Koupkovi, který možná se k němu ještě dostane. Nakonec liberečtí stopeři si ho vyměnili mezi sebou, Mikula a Hůlka. takže Koubek se tentokrát do hry nedostal, ale zase to Libereční mají dost daleko k soupeřově. Brance Bořil na levém kraji stoperské trojce, ale zase netroufl se nebo nechtěl přihrávat směrem dopředu a volí pas po zemi na Hůlku a ten prodloužil nakonec až Tomáši Koubkovi. Polovina 27. minuty 0-0 mezi Zbrojovkou Brno a Libercem. Liberec jde vpřed přes Fajeho a Kajonda, kteří si posunuli balon směrem dopředu. Faj pak posouval dobrým míčem někam na Koželu a s Lexou na pravé straně. Do všeho se vložil ještě bránící Dante. Je z toho dobrý aut pro Liberec, po kterém míří po rozehrávce Koželuha dopředu Lexa. K balonu se ale nedostal, bylo to přece jenom na něj až příliš dlouhé, ale stále Liberec zůstává držení balonu a stále se blíží víc a víc pokutovému území a nakonec toho byl Masopustův centr a Maškova hlavička nad branku Adama Hrdiny, ale zase velmi slušně vypracovaná akce Liberce, vlastně z autu z útočné poloviny, z poloviny soupeře na několik přihrávek se dostali hráči Slovanu k tomuhle centru, který sice neumístil Lukáš Mašek do branky, ale připsal si na své konto alespoň střelu mimo, když nic jiného. A teď už zase bude stíhat rozehrávku Hrdiny a Kaká, který míří teď vpřed. Je už stále s balónem na kopačkách u středové čáry, posouvá na Vašulína. Vašulín ještě prodloužil na rozběhnutého Antonína Vaníčka, který tam musel podstoupit souboj s Hůlkou. A i když se teď Hůlka vehementně hlásí, máchá rukou na jednu na druhou stranu, no, chvíli to vypadalo, že z toho bude roh, tak jak si Antonín Vaníček zbíhal pro ten balón a možná si to spíše přál, než že by to byla realita, ale nakonec je to odkop od branky. Takže Lukáš Hůlka mával oprávněně a nakonec ten verdikt byl příznivější pro jeho tým, který se dostal na soupeřovou polovinu, ale ne s balónem, ten už má teď Dante, který ho posouvá na Vachouška několik metrů za středovou čáru, ten ale tentokrát prohrál souboj s Mikulou, Mikula rychle otáčí hru, no, Koželuch teď už si hodně pomohl sám na zem souboj s Vachouškem, který se ho sotva dotkla, tentokrát už mu to u rozhodčích nevyšlo, místo toho na druhé straně souboj vracejícího se Mikuly a Vanička posouzený jako faul Liberce za žlutou kartu, takže ve 29. minutě v jejím polovině za stavu 0-0, z toho bude zase velmi slušná možnost pro Zbrojovku na ohrožení branky Tomáše Koubka z přímého kopu. Vaníček je tam připravený, ale je tam také Čavoš, je tam Sál a všichni tři se domlouvají, kdo tu situaci rozehraje. Čtvrtým do party je tam Dante. Vaníček už z té čtveřice a z toho hloušku brněnských hráčů odbíhá a spíše svým spoluhráčům a hlavně teď Vašulínovi předává pokyny. Vašulín by samozřejmě měl být tou největší ofenzivní hrozbou v pokutovém území soupeře, ať už ve vzduchu nebo klidně i na zemi. A vypadá to, že to bude jeden z dvojice Čavoš Sál, je to Lukas Sál, který posouvá ten balon hodně přetažený, ale nakonec toho byla rána Vanička, který si tam našel odražený balon. Ze vzduchu ho trefil velmi šikovně a přímo na bránu a zasahovat musel Tomáš Koubek. Stále ještě Zbrojovka u balonu a znovu míří míč do pokutového území někam, kde byl připravený Vašulín, ale nebylo to přesné a bylo to příliš prudké na to, aby útočník, který se prosadil gólově v obou dosavadních zápasech, nějak zahrozil i v tom třetím. Zatím se tedy k přímému ohrožení branky dnes nedostal. Končí 30. minuta i proto, že Vašulín a ani v podstatě nikdo z jeho spoluhráčů nějak výrazně Koubka neprověřil, tak je to nadále 0-0. Teď je přesně 30 minut odehráno. Roh, respektive aut ze své poloviny a dlouhý aut směrem dopředu zehrával Mikula, ale balon se odrazil zpátky k kopačkám hráčů Zbrojovky. Vachoušek toho ale nedokázal využít. Teď aspoň zabojoval souboj s Koželuhem u lajny o balón ve skluzu. Sice se od jeho nohou odrazil do zámezí, ale Vachoušek i za ten skluz a za tu bojovnost si vysloužil takový střídný potlesk zaplněných brněnských tribun. Utkání třetího kola šance ligy mezi Zbrojovkou Brno a Slovanem Liberec je zatím nerozhodné bezgólové. 0-0, teď se to bude snažit změnit Koželuch, který má na pravé straně dost prostoru, staví se mu do cesty Dante, ale Koželuch přes něj přihrál na Kajonda, který se teď z levé strany přesunul až úplně na tu pravou, nechce nikomu půjčit míč, ale nakonec mu nic jiného nezbylo, když doběhl až k Dulajovi a přes Vachouška nemohl dál, takže Dulajovi balon předal, Dulaj ho má teď znovu a může odcentrovat někam za obranu, kde je připravený Faj a málem z toho teď bylo nebezpečí, které připravil svému brankáři Hrdinovi bránící Klíma, který, nevím jestli hrudí nebo hlavou, posouval ten balon směrem na něj a málem z toho byl vlastní gól. Hrdina se měl na pozoru. Za malou chvíli budeme informovat i posluchače. 32. minuta, utkání mezi Zbrojovkou a Slovanem je zatím bezgólové 0-0. Mohla se udělovat zhruba v 15. minutě červená karta, ale nakonec po konzultaci u videa pro Filipa Vedrala ji rozhodčí zrušil, takže se hraje v 11. na obou stranách a bez gólů. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál.
1: I cyklistice se rádi věnujeme na Radiožurnálu Sport a nejen každý pátek po 10. hodině v pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Teď pro vás máme krátké informace ze ženské Tour de France. Tu nově vede Polka Niavědomá, která vyhrála královskou etapu s výjezdem na slavný kopec Mont Ventoux a v celkovém hodnocení má náskok 15 sekund před Nizozemkou Folleringovou. Nicola Nosková sice dojela s odstupem více než půl hodiny, ale udržela se na druhém místě vrchařské soutěže. Zítra čeká peloton poslední kopcovitá etapa do Nice, kde v neděli celý závod vyvrcholí.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Ano, vracíme se k přímému přenosu Radiožurnálu Sport z fotbalové šance ligy. Zbrojovka Brno se snaží prodloužit svou sérii neporazitelnosti proti dalšímu týmu, který byl v minulém ročníku v elitní šestce. Proti Slovanu Liberec, jak se jí dál daří, to bude prozrazovat v přímém přenosu Adam Kodet.
0: 33. minuta je těsně za svou polovinou, nadále je to 0-0 mezi Zbrojovkou Brno a Slovanem Liberec, který teď po dobrém návratu Hůlky a také jeho odkopu mohl jít před, ale nakonec ten balon končí někde u Čávoše ve středu hřiště. Ten si ho vyměnil s Klímou a Brňané na chvíli mohli jít před, ale Penksa trošku zaspal a dobře se tam s ním vrátil Faj, který ten balon získal, ale teď vysunul Vachoušek pressing a dostal pod hodně velký tlak rozehrávajícího Mikulu. Ten to zvládl, alespoň tak, že prodloužil někam na Koželu a Klejně. Nakonec ale Liberec od ten balon přichází, jenomže to bylo za cenu faulu, anebo z toho bude jenom out pro Zbrojovku na polovině soupeře. Zajeli tam do sebe Dulaj a jeden z brněnských hráčů, kterým je Čavoš, který už se zvedl stejně jako Dulaj, takže ošetření potřeba nebude a verdikt je takový, že by měla rozehrávat Zbrojovka, byl to tedy Dulajův faul. U balónu zůstává Sála, také Kaká, oba dva se domlouvají, co s ním provedou a kudy ho pošlou směrem dopředu. No a zase mimo hru tam jeden z libereckých hráčů padl k zemi a znovu si myslím, že je to Bořil, který na té levé straně obrany zdá se nebude schopný pokračovat, protože tohle bylo úplně mimo hru. Předtím ten střed někde ve středu hřiště rozchodil, ale teď už jak se sklátil k zemi zase sám, myslím si, že nikým nezasažení, to nevěstí nic dobrého. Takže hned po tom, co se vrátil Jan Bořil do základní sestavy ligového týmu poprvé od 19. dubna, kdy dostal červenou kartu na hřiště Hradci Králové v dresu Slávie, tak vypadá to, že ten zápas nedokončí a v 35. minutě ho bude muset vystřídat Drakpe, který už je připravený v tom vymezeném území a Bořil je v péči zdravotníků na hřišti a tenhle zápas nedohraje. No a
1: když se v Brně teď nehraje, tak můžeme se znovu podívat do druhé fotbalové ligy, kde jsou zase o něco blíž třem bodům fotbalisté Vlašimi, protože dali čtvrtý gól a vedou nad Žižkovem 4-1 v 77. minutě. Podobně jsou na tom s časem na dalších čtyřech stadionech. Dukla vede nad Kroměříží 1-0, Prostějov prohrává s Karvinou 1-2, mezi Opavou a Kladnem je to bezbrankové a Ústí nad Labem vedlo o 3 góly nad Nováčkem z České Lípy, ale teď už vede jenom 3-2, tak to třeba může být na severu Čech dramatický závěr na stadionu aktuálního lídra druhé ligy. Připomínám, že Bčko Slávie porazilo Třinec 3-2 a teď už se hraje čtvrtá nastavená minuta v Jihlavě, která prohrává s Příbramí po dalším obratu 1-2.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: Vracíme se na šance ligu do Brna. Zbrojovka hraje se Slovanem Liberec a na stadionu je také reportér Adam Kodet.
0: V 36. minutě tedy je potvrzeno to, co jsem říkal před chvílí. Jan Bořil dohrál a místo něj do hřiště vběhl Drakpe. Bylo to vynucené střídání po zdravotních problémech. Jana Bořila, co je důležité, také je stav, který je nadále 0-0. Opravdu zatím šancí na jedné nebo na druhé straně nevidíme mnoho. Spíše to jsou takové náznaky, když nic jiného, anebo ohrožení buď nějakými centry, které pak postrádají finální řešení, finální zakončení, anebo střelecké pokusy z povzdálí, které zatím ať už defenzivě, nebo oba dva brankáři zvládli zachytit. Takže je to nadále 0-0 a to říkám v 37. minutě. Brněnská zbrojovka ale teď jde vpřed. Vaníček centruje do vápna. Ten balon přeletěl docela vysoko Vašulína a do volného prostoru, kam si zbíhal Vachoušek, ale byl tam mnohem později nakonec než brankář Tomáš Koubek, který i ve spolupráci s Hulkou, který se tam s němu stáhl, úplně v pohodě. Ten balon zachytil a teď ho mohou rozehrát. Drakpe zaujal místo Jana Bořila, takže to rozestavení vypadá, to zůstane stejné. Tedy 3-5-2 řekněme. Koubek si teď znovu brance Liberce zahraje, protože Drakpe mu vrátil balon. Koubek teď rozděluje na Hulku. Hulka centruje dopředu, ale bylo to teď příliš dlouhé na Lexu. Ten balon mu odskákal daleko od jeho kopaček a proskákal až k brankáři Adamu Hrdinovi, který ho sebral a velmi rychle ho zase vykutával z rukavic na kopačky Vedrala, který teď bude rozehrávat. Chtěl si vybrat Kaká nebo Sála na levé straně, ale nakonec, když viděl, že se tam zbíhá Mašek, tedy jeho soupeř, tak poslal balon na Penksu, který teď zase ale vrací míč brankáři Hrdinovi, takže ani zbrojovka se teď úplně s tou rozehrávkou neví rady. Vaníček u středové čáry zase pod tlakem napadajících hráčů a když chtěl zvolit zpětnou přihrávku, tak tu zachytil Mašek. Mašek propasírovával ten balon někam na nabíhajícího si Fajeho už do pokutového území, ale nenačasoval úplně tu přihrávku dobře. Byla příliš dlouhá na jeho spoluhráče ze Senegalu. A tak se pro balon úplně v pohodě zase došel Hrdina. Takže zase to byl jenom takový náznak od Slovanu Liberec, který hraje na konci 38. minuty na hřišti zbrojovky Brno v třetím kole šance ligy. Zatím bez gólů 0-0. To zahrávat bude brněnský brankář Adam Hrdina, který už je s balonem několik metrů za hranicí svého pokutového území. Když se k němu, nebo alespoň náznakem, rozběhl Mašek, tak nakonec rozehrál Hrdina neúplně přesně na nabíhajícího si Penksu na pravé straně. Dobře teď ale zapracovali brněnští. No, u pravé strany zatlačili na libereckou rozehrávku a i když z toho nakonec je odkop od branky, tak zase za to napadání aktivní si vysloužili brněnští hráči potlesk. Ale bude to Tomáš Koubek, který bude rozehrávat od své vlastní branky. Vybírá si Hulku na pravé straně. Ten zase prodloužil až na Koželuha k pravé postranní čáře. Koželuch obloučkem vyzval k náběhu vpřed Maška. Zase to bylo ale příliš dlouhé. Balon končí bezpečně u Vedrala, který neúplně bezpečně ten balon odkopl. Nám měl více času na to si to lépe rozmyslet, než to zakopnout přímo do autu, který velmi rychle Koželuch rozehrál, takže Liberec zůstává v držení balónu. Drakpe, střídající hráč, který nahradil zraněného Jana Bořila, který se poprvé představil v libereckém dresu. Mnoho toho bohužel nepředvedl, neměl na to ani příliš mnoho času a potom zraněný hřiště velmi zklamaně opustil. Jeho spoluhráči pokračují ale ve hře a teď to hodně bude bolet i Maška, kterého skolil Vedral. Rozhodčí Lukáš Nehasil mu ukazuje žlutou kartu a tahle rozhodně už platit bude. Připomínám, že na začátku zápasu, zhruba v nějaké 11. 12. minutě se tady zkoumal právě zákrok po souboje právě Vedrala a Maška, který nejprve rozhodčí udělal červenou kartu, ale pak po shlédnutí toho zákroku vydají zase zrušil. Teď už nic rušit nebude, takže žlutá karta pro Vedrala platí. No a Lexa zase může rozhrát přímý kop. Je to docela daleko od branky, bych nějakých 10-12 metrů od středového kruhu. Takže bude muset Lexa dát tomu balónu pořádnou razanci, aby doletěl tam, kam budou liberečtí chtít a potřebovat. Lexa zdvihl obě ruce a lehkým balónem míří na zadní tyč, ale tam je to hodně přehuštěné bránícími hráči brněnské zbrojovky, kteří v pohodě ten balón odklidili z cesty případným zakončujícím hráčům Liberce, ale jenom do autu, takže Slovan nadále může zůstat s balónem na polovině soupeře. 41. minuta je ve své polovině, je to nadále 0-0. A teď Kajondo si trošku vylepšuje tu svou pozici u autu. Vypadalo to, že bude vhazovat přímo do vápna, nakonec jenom narazil s Fajem a teď tam nalétl Mikula na takový nízký centr od Kajonda. který mu ale na hlavu nedoputoval. Kajondo ale dobře vybojoval míč zase u postraní čáry a když se tam teď o něj hlásil, tak to vypadá, že to byl právě on, který ho poslal do autu a rozhodčí si to myslí také. Takže Penksa míč zastavil, předává ho Klímovi a ten ho z pravé strany z vlastní poloviny rozehraje. Takže nebezpečí aspoň pro tuto chvíli pro zbrojovku zažehnáno. Začala 42. minuta, je to nadále 0-0 mezi zbrojovkou Brno a Libercem. A nutno podotknout, že ani jeden z týmů nebyl zatím úplně blízko v střelení gólu a brankáři se zatím moc nezachytali. Teď vypadá to, že i když mohl jít Penksa vpřed, tak z toho bude brněnský faul na polovině soupeře a rozehrávat bude Liberec. Když fanouškům se to nelíbí, hlavně těm, kteří to měli na té protilehlé tribuně přímo před očima, ale samozřejmě
1: ve 42. minutě tedy stále platí bezbrankové skóre mezi fotbalisty zbrojovky Brno a Slovanu Liberec. Celé utkání vysíláme v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webech radiožurnalsport.cz nebo irozhlas.cz. Pojďme ale teď zkontrolovat také průběžné výsledky druhé fotbalové ligy, protože tam padají góly a dějí se tam hodně zajímavé věci. Hlavně tedy v Ústí nad Labem, kde domácí lídr tabulky vedl už 3-0, ale nováček z České Lípy vyrovnal na 3-3, což je skóre, které aktuálně je na ukazateli skóre v 86. minutě. Podobně jsou na tom s časem na dalších stadionech, kde pražská Dukla vede nad Kroměříží 2-0. Další nováček z Kladna se ujal vedení v Opavě. Vede 1-0, Prostějov dál prohrává s Karvinou 1-2 a Vlašim má náskok nad Žižkovem 4-1. Už skončilo utkání v Jihlavě, kde domácí Vysočina podlehla Příbrami 1-2 a pražská Slávia B otočila zápas s Třincem z 0-2 na 3-2.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
1: A teď už opět prvoligový fotbal. Zbrojovka Brno hraje se Slovanem Liberec a na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport všechno sleduje Adam Kodet.
0: Nakonec Koželuch nestřílí ve 44. minutě za stavu 0-0, i když už byl v pokutovém území. Vypadalo to, že při tom náběhu Koželucha z pravé strany to brněnští zvládnou. I když Koželuch přešel přes Danteho, tak mu tam vypomohl Vachoušek, který se tam dobře vrátil, ale míč se pak odrazil k volnému Lexovi, ten prošel do vápna a ještě postrčil dál Koželuhovi, který už tam byl připravený, ale nakonec se s tím míčem trošku v pokutovém území zamotal a zase to tam bylo velmi přehuštěné před brankou Adama Hrdiny a zase z toho nebyla v podstatě ani střela přímo na branku zbrojovky. Proto to je nadále 0-0, brněnští jdou teď vpřed, ale zastavuje je velmi rychle zase Praporek, asistenta rozhodčího, který zase viděl offside, myslím, že to zase byl Penksa na pravé straně, který tam byl příliš rychlý. Takže místo toho, aby brněnští šli dopředu a snažili se nějak zaměstnat více Tomáše Koupka v brance Liberce, tak je z toho přesný opak a tedy rozehrávka pro Liberec. Nakonec, nevím, to nebylo offside, ale Penksovi utekl ten balon do autu. Každopádně hraje Slovan, Kajondo už aut rozehrál, balon je teď někde u středové čáry, ale získávají ho tam Brňané. Penksa rozehrává na Vanička a ještě se tam do všeho zapojil Vachoušek. Balón už teď mířil někam do pokutové území, kde byl schovaný Vašulín a také tam dobíhal Dante, ale ani k jednomu z těchto zmíněných hráčů nakonec balón nedoputoval. Brněnští teď ale hodně tlačí na rozehrávku Mikuly Drakpeho a také Hulky. Liberečtí nakonec se z toho dostali, ale horko těžko, řekl bych. Mikula, který se přesunul po vystřídání a nabořila více na levou stranu, respektive teď úplně na levou stranu. Prostřed té stoperské trojice je právě střídající Drakpe a napravo je Hulka, který teď čeká na balón od Fajeho, dostává ho a Hulka míří vpřed. Koželuch ho tam ještě stínuje a pomáhá mu na pravé straně. A nastavovat se bude opravdu 6 minut, tak jak jsem zhruba předeslal, protože to zkoumání případné červené karty, která byla zrušena a dvojí vynucené střídání ze zdravotních důvodů a samozřejmě předešlé ošetřování si vybralo dost času a ukrojilo dost času z toho vymezeného 45-minutového, takže ještě 6 minut se bude hrát v první půli za stavu 0-0 mezi zbrojovkou Brno a Slovanem Liberec, který má balon na své polovině. Hůlka ho posílá úplně doleva na Mikulu, ale jeho přenesení na Dulaje dopředu mu úplně nevyšlo. Míč končí v autu a rozehrávat bude moci Klíma na pravé straně obrany. Teď vypadalo, že si Klíma ještě vyměnil ten balón, že ten, co měl v ruce, umístil na ten podavač a vzal si jiný. Těžko říct, co mu tam vadilo. Každopádně hned po tom, co aut rozehrál, tak Dulaj zakupl ten míč do autu znovu. Klíma si tedy jde teď pro stejný balón opět a opět rozehraje z pravé strany z autového vazování. Pošle ho do hry někam na Sála, který je tam připravený. Zatímco už uplynula zhruba první nastavená minuta z těch šesti. Stále je to 0-0 mezi Zbrojovkou Brno a Libercem. Očekával jsem trochu ofenzivněji laděný fotbal, zatím těch šancí, aby člověk pohledal v tomhle utkání. Teď sice vyrazil vpřed Masopust, ale ukopl si ten míč příliš dopředu, získal ho Kaka a otáčí hru. Rozhýbal své rychlé dlouhé nohy na levé straně, ale nakonec zase se mu postavili do cesty dva bránící hráče. Byl to jak Koželuk, tak Lexa, který se tam stáhl hodně hluboko a nakonec brazilského stopera ve službách brněnské Zbrojovky nepustili oba dva bránící hráči Liberce dál. Takže žádné nebezpečí pro bránu Tomáše Koupka, který se teď zapojil do zahrávky. Teď si vyměňují balon jeho obránci Drakpe a Hůlka. Nakonec hraje i třetí ze stoperské dvojice Mikula, ale tentokrát si netroufl rozehrát dopředu, protože tam velmi blízko u něj byl bránící Penksa. A když teď i Vachoušek zatlačil na Hůlku s balónem, tak nakonec Hůlka volí až zpětný pas na brankáře Koupka, stejně jako teď, kdy tam k němu, tedy ke Koupkovi, dobíhá Vašurín. Brněnčí se snaží zatlačit teď na rozehrávku Liberce až u jeho branky, zatím to ale nemá ten správný efekt, i když přece jen teď Koubek lehce zbabral tu rozehrávku a poslal míč na kopačky soupeře a teď z toho může být zakončení pro Vaníčka, který nakonec se nepostavil tomu skákajícímu balonu úplně dobře. Vypadalo to, že ho má na kopačce, jestli ho dokáže zpracovat, ale nakonec mu uskočil z dosahu a v dosahu ho teď bude mít Tomáš Koubek, brankář Liberce, který za stavu nadále 0-0 bude rozehrávat v nastaveném čase. Teď už téměř končí třetí ze šesti nastavených minut. Stále ještě něco málo přes tři minuty hry je před námi a také před vámi, posluchači Radiožurnálu Sport, kteří jste si naladili přímý přenos utkání třetího kola šance ligy mezi brněnskou Zbrojovkou a Slovanem Liberec. Doufám, že nelitujete, i když je to samozřejmě zatím bez gólů, snad se to brzy změní. Může se to změnit stále ještě v první půli, které zbývá dohrát tři nastavené minuty. Rozehrávat bude brněnská Zbrojovka na pravé straně. Klíma už vhodil autové vazování do hry. Vedral posouvá na Kaká, který má zase před sebou dost volného prostoru. Tentokrát si vybírá na zahrávku ještě Danteho vlevo, ale u toho bylo velmi blízko a velmi rychle Koželuch, takže Dante volí zpětnou přihrávku, která prošla nakonec až zpátky k brankáři Hrdinovi. Teď tam míč propadl mezi bránícími hráči Brna a hned z toho mohl těžit Mašek a následně také Dulaj. Ale než pořádně dostali balon pod kontrolu, tak už ho zase na kopačkách neměli. Kajondo posouvá na levé straně balon směrem vpřed, tam je rychlý Dulaj, který posouvá míč do vápna, ještě se tam po něm natahuje Lexa, ještě tam je ve volném prostoru připravený Koželuch, ale balon se zatím neodrazil na liberecké kopačky, protože tam dobře zapracovali bránící hráči Brna a teď už vypadá to, že i když tam ve skluzu odehrál ještě míč Lexa a chtěl ho zachránit ve hře, zdálo se mi, že už byl celým objemem mimo hřiště ten balón, Lexa byl celým objemem rozhodně mimo hřiště, jak tam odklouzal za koncovou čáru, ale nakonec stejně odcentroval přímo do míst, kde byl připravený brankář Hrdina, takže to vyšlo na stejno. Stále ještě trvá nastavený čas v zápase třetího kola šance ligy mezi brněnskou Zbrojovkou a Libercem a stále také platí bezgólový stav a to i teď po dlouhém balonu po levé straně, který mířil na Vaníčka, ale zase byl pro něj až příliš dlouhý. A pomalu si myslím, že už bude končit nastavený čas. Možná nás čeká ještě minutka, minutka a půl hry. Podle mých stopek, které samozřejmě relevantní nejsou. Relevantní jsou ty, které má na ruce rozhodčí tohoto utkání Lukáš Nehasil. Liberec rozehrává od své vlastní branky. Zase po balónu šel na levé straně Dulaj, ale tentokrát nezamířil ten míč tam, kam by Dulaj potřeboval. A byl tam v pohodě připravený Penksa, který se tam stáhl a ubránil ten balón před naběhnutým soupeřem a tak může rozehrávat zbrojovka. Stopeři Kaká a Vedral si vyměnili balón, ale Vedral, i když chtěl pokračovat směrem dopředu a rozdělovat balón ještě dál na Pengsu nebo Klímu, tak si to rozmyslel a vrátil se zpátky, zatímco my budeme vstupovat i do vysílání Radiožurnálu se shrnutím první půle. No, stále ho ještě vidím, protože stále se hraje v prvním poločase. Poslední nastavená minuta ze 6. Stav je 0-0 mezi Zbrojovkou a Libercem a nastavuje se tolik, protože zhruba v nějaké 10. 11. minutě rozhodčí Lukáš Nehasil ukázal domácímu obránci Filipu Vedralovi červenou kartu, kterou ale nakonec zrušil po dlouhých dohadech a také přezkoumání u videa. Nakonec nebyla udělená karta žádná, hrálo se dál. Dál už nehrají na jedné straně Laki Ezech a na druhé straně tedy té Liberce Jan Bořil, který se dostal poprvé po svém disciplinárním trestu na hřiště a poprvé po přestupu ze Slávie. Oba dva ze zdravotních důvodů odstoupili už během první půle, jinak se nic podstatného nestalo, ani před dnem z branek, je to opravdu utkání zatím skoupé na gólové šance a na nějaké větší příležitosti a tak po 45 minutách a 6 nastavených minutách teď opravdu první půle přece jenom skončila a končí za stavu 0-0 mezi brněnskou Zbrojovkou a Slovanem Liberec. Na Adam Kudet, Radiožurnál.
1: Druhý poločas vám samozřejmě nabídneme na Radiožurnálu Sport také v přímém přenosu díky Adamu Kodetovi. Teď se ale můžeme ohlédnout také za tím, co se už stihlo udát ve třetím kole druhé fotbalové ligy, protože známe 6 konečných výsledků. Nejdřív jsme se dozvěděli o tom, že Béčko Slávie otočilo zápas s Třincem z 0-2 na 3-2, následně, že Jihlava podlehla Příbrami 1-2, i v tomhle případě můžeme mluvit o obratu. Dukla Praha už má 3 body ze duelu proti Kroměříži za výsledek 2-0. Opava s Kladnem nakonec si body rozdělili po výsledku 1-1, který se zrodil v obou případech, v případech obou dvou gólů v závěrečných minutách. Ústí nad Labem ztratilo 3gólový náskok, o poločase vedlo 3-0 nad Nováčkem z České Lípy, ale nakonec remíza 3-3 se zrodila v Ústí nad Labem. Vlašim porazila Žižkov 4-1 a ještě se hraje v Prostějově, který doufá, že by také mohl získat nějaký ten bod, ale i v 95. minutě prohrává s Karvinou 1-2. Můžeme se také podívat, co by tyhle výsledky udělaly s druholigovou tabulkou. 7 bodů aktuálně Dukla Praha, Ústí nad Labem a Příbram. Karvina, pokud dotáhne zápas v Prostějově do vítězného konce, tak bude mít bodů 6-5, je Bčko Pražské Slávě a když se budeme dívat na opačný pol tabulky, tak jeden jediný bod má Kroměříž, Prostějov, pokud nezíská další s Karvinou, a také Bčko Ostravského Baníku, které má ale nedělní zápas proti Táborsku k dobru. To je poslední duel, který zůstává ještě ze třetího kola šance Národní ligy a teď je to definitivní, protože Prostějov opravdu podlehl Karviné 1-2.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zanamaďrová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měla jsem jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
5: 20 hodin, dobrý večer. Večerní zprávy má Jana Gulda.
6: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Soud rozhodne o prodloužení vazby dvou obviněných z požáru pardubické zbrojovky. Fotbalisti brněnské zbrojovky bojují o body v lize proti Liberci. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Kraje letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Radiožurnálu potvrdil. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondu do krajů i tak půjdou víc než 4 miliardy korun.
7: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
6: Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Rusko zaútočilo letecky na centrum Oděsy. Jedna z raket zasáhla a poškodila fotbalový stadion Černomorec. Na hřišti se v době úderu nekonal žádný zápas ani trénink.
8: Krátce po vyhlášení vzdušného poplachu se v Oděse ozvalo několik silných explozí. Jeden z raketodronů zasáhl největší stadion na jihu Ukrajiny. Část střechy a tribun, včetně zázemí, byla úplně zničená a při útoku byla zraněna 29-letá žena, oznámila oblastní vojenská správa. Dva lidé zahynuli a 4 byli zraněni při ruském útoku na město Izium na jihu Charkovské oblasti. Podle tamních úřadů Rusové vedli palbu pravděpodobně ze salvových raketometů s kazetovou municí. 2 mrtvé hlásí Záporoží, které je cílem ruských útoků bez výjimky každý den. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
9: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
6: Nejohroženější skupinou jsou diabetici a lidi s neuropatií nebo poruchou prokrvení dolních končetin, stejně jako děti do 3 let.
10: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce hrají třetí kolo šance ligy. Duel na stadionu na Srbské sleduje Adam Kodet.
11: V Brně se čeká na zahájení druhého poločasu. Po tom prvním je stav 0-0. Ani jeden z týmů neměl příliš mnoho šancí, ale už musel své hráče střídat ze zdravotních důvodů. Oba dva trenéři v 25. minutě opustil hřiště zraněný Lucky Ezech a v 36. minutě na druhé straně Jan Bořil, který hrál první zápas za Liberec po přestupu ze Slávie. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál.
10: A fotbalista Lukáš Haraslín by mohl odejít ze Sparty. Kapitán Pražanů má podle webu eSport.cz nabídku ze Saudské Arábie. Informaci potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký klubu. O slovenského křídelníka má zájem celek Al-Fateh. Ve Spartě by zároveň mohl skončit i útočník Jan Kuchta, který má namířeno do polské Legie Varšava.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Požár na D1 u Prahy a nehoda na tahu Turnov Praha. Na dálnici D1 velmi opatrně na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru hlásíte velký požár dodávky.
13: Směrem do Prahy na D1 hoří dodávka. Hasiči tam nebyli, je to v odstavném pruhu a stojí tam přední i zadní kamion.
12: A podle kamer dodávka hoří jasným plamenem, na místě už jsou tedy policisté, je to označené majáky, okolo se zatím dá projet, tak velmi opatrně. Na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 komplikace u sjezdu na Jinočany. Na 21. kilometru řeší nehodu, srazila se dvě auta v levém pruhu, kolona je od plzeňské dálnice D5 asi na 10 minut. Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic kolona za Prahou u Jiloviště. Na 9. kilometru je omezení, fronta tam má od Prahy asi 4 kilometry, zdržení od sjezdu na Lipence asi 15 minut. A na tahu 35 z Prahy směrem do Liberce jsou komplikace u Hodkovic. Na 35. kilometru se srazila dvě auta, do kolony se teď vyjíždí za Pacericemi a zdržení do Liberce pak asi půl hodiny. Osobním autem se to dá z Turnova objet přes Frýdštejn. Další zelená vlna nejpozději v dalších zprávách.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
14: Na mistrovství světa atletů do 20 let v americkém Eugene začala soutěž 10 bojařů, a to z českého pohledu velmi slibně. Úvodní 100-metrový sprint totiž zvládl Adam Juliš jako druhý nejrychlejší muž 34členého pole. Bohuslavu Čertíkovi patří po úvodní disciplíně 16. místo. Teď už junioři skáčou dálku, pak je čeká výška a běh na 400 metrů, předtím ještě koule, pardon, tu jsem opomněl. A ještě dobrá zpráva ze sprintu na 110, běh na 400 metrů, předtím ještě koule, pardon, tu jsem opomněl. A ještě dobrá zpráva ze sprintu na 110, 100 metrů překážek,

0: Levé strany do pokutového území, tam ještě zasáhl jeden z hráčů takovou ranou přes hlavu a hodně nečekané řešení přimělo Tomáše Koupka k kvalitnímu zákroku, no tak hned v první minutě druhé půle, z toho byla možná zatím největší šance tohoto utkání, protože v té první opravdu, aby šance pohledal na jedné či na druhé straně, Vachoušek s Vašulínem tam teď obíhají rozehrávku libereckých hráčů, takže balon se vrací poprvé, podruhé k Tomáši Koupkovi, který teď na něm stojí a čeká, než se mu lépe posunou jeho spoluhráči. Vybírá se na rozehrávku Drakpého. Mikula hned po tom, co mu Drakpé předal balon, centruje dopředu. Balon se odráží od Vedralovy kopačky na Lexu. Lexa posouvá doprava, kde je Koželuch, ale ten se před nedostal. A tak Liberec volí zpětný pas, Masopust hledá a také nachází Lukáše Hůlku. Liberec se nakonec zostává k centru, který propadl do pokutového území, ale místo toho, aby z toho bylo zakončení, tak z toho byla hlavička zpátky, myslím od Maška nebo od Lexy, a nakonec žádná střela. A vpřed může zbrojovka, jenomže Penksovi u pravé strany a u pravé postranní čáry utíká balon do autu, zase se s ním úplně dobře nepotkal a nedal si dobrý dotek. Sám to vidí, takže jenom tak zakroutil hlavu a rozehrávat bude Liberec autové vazování. 47 minut už je teď odehráno. Stále jsme neviděli gól na stadionu v Srbské ulici. A
1: kde proti sobě stojí fotbalisté Zbrojovky Brno a Slovanu Liberec, celé utkání vysíláme třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo na webech iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. My teď ve vysílání Radiožurnálu Sport sice zůstaneme v Brně, ale zamíříme, pokud se dívám dobře do mapy, trochu jihovýchodním směrem. Jdeme na Jakubské náměstí, to se totiž pro dnešní večer proměnilo v zápasiště Šermířů. Tamní rodák Alexandr Šupenič totiž slaví čerstvý titul mistra světa. 32-letý floretista ho získal poté, co v Hongkongu porazil italského soupeře ve finále, a to opravdu jednoznačným způsobem. My teď na oslavách v Brně máme reportérku Hanu Novotnou. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak já musím říct, že tady je ta atmosféra skvělá. Alexandra Šupeniče přivítali fanoušci bouřlivým potliskem, hlasitým výskáním a pokřiky mistr světa. Někteří si přinesli dokonce takové ty party kloboučky a fáborky. Na Jakubském náměstí jsou desítky lidí. Ten přesný počet by se dal odhadnout jenom těžko, protože se tady mísí i z návštěvníky zahrádek, restaurací. Dá se ale asi říct, že to náměstí fanoušci obsadili a snaží se nahrnout co nejblíž k pódiu. Já jsem z několika těmi fanoušky mluvila a jedna paní mi říkala, že její dcera je velká faninka a když byl ten poslední finálový zápas, tak zrovna jeli z dovolené a místo toho, aby se ještě kochali okolím, tak jediným tématem byla právě tato šermířská disciplína.
1: Jaký je vlastně program dnešních oslav?
2: Tak já nejdřív začnu tím, co už jsme viděli. Nejdřív se tu představili děti, které byly právě na šermířském kempu, který dnes končí. Pak jsme si vyslechli nějaká základní pravidla a viděli jsme zápas těch nejmenších šermířů. No a potom přišel výběr dobrovolníků z davu a zápas vlastně amatérů o ceny. Na začátku z nich bylo poznat, že jsou trošku nervózní, ale pak byl nakonec ten zápas docela dramatický a samozřejmě tady fanoušci notně podpořili. No a teď asi nejbližší hodinu nás čeká zápas Česko versus svět. Tady doplním, že jedním z kapitánů je sám Alexandr Šupenič a tím druhým je basketbalista Viktor Pulpán.
1: Tak když už padlo jméno Alexandra Šupeniče, tak jak on s odstupem 2 týdnů ten titul mistra světa vnímá?
2: Já jsem se ho na to ptala dnes odpoledne a říkal, že se ještě vlastně stále nestačil vzpamatovat ani po těch 2 týdnech. Hned po návratu do Česka začal chystat kemp, který právě dnešní akcí končí. Šupenič taky říkal, že se vyloženě těší na moment, kdy si sedne s týmem a uvědomí si, co vlastně dokázal. Už teď je ale jasné, že ten triumf vnímá jako obrovský úspěch a splněný sen. Navíc připomenu, že ten finálový zápas skončil výsledkem 15-2 a podle Šupeniče zatím stála náročná fyzická kondiční příprava a vlastně 23 let práce a taky poučení z chyb z minulé sezóny, kdy na mistrovství světa skončil 11.
1: Z oslav titulu mistra světa šermíře Alexandra Šupeniče v centru Brna se přihlásila reportérka Hana Novotná, tak za to moc krát děkujeme a přejeme krásný páteční večer.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: A teď už nás opět bude zajímat jiná část Brna, a sice stadion Na Srbské, kde proti sobě hrají fotbalisté domácí Zbrojovky a Slovanu Liberec.

0: Hradec pokračuje přímý přenos Adama Kodeta.
1: 51. minuta, nadále je to 0-0, ale před malou chvílí po svém faulu viděl žlutou kartu Dante a po ní a po tom zákroku má teď k dispozici Milan Lexa zase velmi dobrou příležitost, standardní situace, nějaké 3-4 metry od rohu pokutové území na pravé straně, Malon míří někam na zadní tyč, kde byl připravený Dulaj, ale Lexa to trošku přetáhl, pokud to myslel tak, že ten balon pošle právě k tyči a Dulaj to tam jenom zalepí a nastaví kopačku, to se ale nestalo, ten balon přeletěl tenhle prostor a nakonec žádné nebezpečí pro branku Adama Hrdiny, který teď rozehrává po zemi na Vedrala. Vedral už je také, stejně jako Dante, pod hrozbou žluté karty, že možná během druhé půle na to bude Martin Cvědík reagovat, zatím ale nikdo z trenérů nestřídá, stejně jako se nikdo nedostane k zakončení, i když si tam teď nabíhali na dlouhý balón jak Vašulín, tak také Vaníček, ale k balónu se ani jeden ze zmíněných ofenzivních hráčů Brna nedostal. A tak zbrojovka musí začínat ze své vlastní poloviny, i když teď aut, který bude rozehrávat Dante, bude nakonec poloviny soupeře, protože Dante si tam přidal pár metrů, u rozhodčího Lukáše Nehasila mu to prošlo, jenomže stejně po rozehrávce zbrojovka volí zpětnou přihrávku až do svou obranou řadu. Penksa teď rozeběhnutý na druhé straně, stíhat ho musí Kajondo, Kajondo je ale rychlejší a hlavně i chytřejší, řekl bych, v tom souboji, jenom si tak Penksu pohlídal tělem, postavil se mu do cesty a nechal ten dlouhý balon odkutálet mimo hřiště. Bezpečná defenzivní práce od Azize Kajonda a rozehrávat bude tedy jeho brankář, brankář Liberce Tomáš Koubek za stavu 0-0 v 53. minutě. Je to stoperská trojce ve složení střídající Drakpe a také Hulka s Mikulou, kteří si teď všichni tři vyměnili balón. Mikulu v centru směrem vpřed, ale byl hodně nepřesný a nepovedený. Mikula, řekl bych, to má tak 50-50 s těmi rozehrávkami dopředu. Zkouší to většinou dlouhými míči, ale dost z nich zamíří tam, kam rozhodně Mikula ani jeho spoluhráči nechtějí a nepotřebují. Penksa teď zase míří za balónem před, snažil se obstřelit bránícího Drakpeho a do náběhu vyslat Vaníčka, jenomže to se nepovedlo, protože Drakpe tam ve skluzu zastavil ten balón. Bude z toho ale autové vazování někde už na hranici pokutového území pro Brno, a konkrétně pro Klímu, který posouvá balón na Vašulína, ten ho vrací pod sebe na Vachouška a ten možná už mohl a asi i měl střílet. Místo toho si ten balón jenom tak nějak zastavil, chtěl ho možná posouvat ještě dále na Penksu nebo na Vašulína, kteří se tam k němu přibližovali, ale tohle byla spíše střelecká pozice pro Tadeáše Vachouška, který ji prováhal a tak si Tomáš Koubek na další zákrok bude muset počkat. Liberec velmi rychle přešel zase na soupeřovou polovinu a Kajondo tam vybojoval faul na svou osobu, takže z toho bude rozehrávka pro Liberec v 54. minutě za stavu 0-0. Bude to zřejmě zase Milan Lexa, který to má tentokrát dost daleko i k pokutovému území, než kvůli k brance, ale opět to bude tento hráč, který poprvé v sezóně až ve třetím kole si zahraje a hraje v základní sestavě, ale samozřejmě i na úkor toho, že Kušej s Hodoušem jsou vykartovaní a celé se to muselo úplně přeskupit. Takže teď je to opravdu Milan Lexa, který posílá dlouhý a vysoký balon někam do pokutového území, kde ho ale zase defenzíva Brňanů v pohodě odvrací, takže z toho zatím nic nebezpečného pro branku Adama Hrdiny nebude. Ale Liberec zůstává v držení balonu na polovině soupeře. Lexa teď posouval takovou průnikovou přihrávkou za obranu na Kajonda. Ten se tentokrát ale nerozběhl vpřed a jenom tak smutně sklopil hlavu a musí zase zacouvat, protože rozehrávat bude zbrojovka Brno a konkrétně samozřejmě od své branky její brankář Adam Hrdina, který posouvá balon na Kaká, ten ještě přesouvá doleva na Sála, který se tam zasunul kousek zpátky, aby vypomohlo s tou rozehrávkou a kombinací. Dlouhý balón míří podél levé postranní čáry na Vaníčka, ten už s ním byl ale dávno mimo hřiště. A teď jsem zvědavý, jak tam rozhodčí řeší tu situaci. Chvíli to vypadalo, že posoudí ten souboj mezi Vaníčkem a Mikulou jako faul Liberce, ale nakonec bude rozehrávat právě Slovan a bude to Drakpe, který někde u své vlastní branky souvá ten balón Mikulovi, tak nakonec ani ne faul, proto se Mikula tak zlobí, ale out právě pro Jana Mikulu. Mikula rozehrává od levé postranní čáry, hodně metrů se teď přidal, další postupování směrem vpřed, což se samozřejmě domácím fanouškům nelíbí, ale se rozhodčí to nechali být, protože nic moc tím Liberec nezískal a bylo to hodně hluboko na vlastní polovině, takže to Mikulovi prošlo. Mikula teď posouvá z voleje balón na Lexu, který si ho dobře zpracoval na prsa a takovým obloučkem vysílal vpřed Dulaje. No, teď málem vzniklo nebezpečí po špatné komunikaci mezi bránícím Dantem a brankářem Hrdinou. Hrdina hodně vyběhl z branky, ale Dante šel do toho souboje s nabíhajícím Dulajem a odkopl mu míč z dosahu. Ale málem se tam pak srazil s vlastním brankářem. Nakonec to Brněnčí zvládli a po autovém vazování hraje Liberec. Kajondo na levé straně uniká Penksovi a bude se přes něj snažit odcentrovat, ale doběhl tam ještě druhý bránící hráč, kterým byl zřejmě Lukas Sál, a ten pomohl Penksovi v tom souboji, ale míč vyplul až na kopačku Koželuha na pravé straně. Koželuh se stáhl víc do středu, vyměnil si balón nejprve s Masopustem a pak také s Fajem, ale Faje musel zase zvolit zpětný pas na Mikulu a tentokrát z toho zatím tedy nic moc nebezpečného pro pokutové území a pro defenzivu brněnské zbrojovky nebude. Naopak, na druhou stranu vyráží po vyhraném souboji Vašulín, který už zase rozhýbává své dlouhé nohy, jenomže Vaníček mu neadresoval přihrávku, místo toho si vybírá Čavoše, který si tam dal teď řekl bych tak 30-metrový sprint za balónem, dostihl ho, ale ve stejné chvíli tam byl Dulaj. Nakonec Čavoš, který tam doběhl, svedl souboj s Dulajem a udělal to asi v té chvíli u rohového praporku nejlépe, jak mohl. Lízl ten balón o kopačky nebo o nohy Dulaje a ten se odrazil mimo hřiště a bude z toho rohový kop po delší době roh pro brněnskou zbrojovku. 58. minutě za stavu 0-0. Stále ještě jak fanoušci tady na stadionu na Srbské ulici, tak také vy, posluchači radiožurnálu Sport, v přímém přenosu čekáme na branku. Rozhodně Brňané ji budou chtít přidat teď. Balón už se snáší do pokutové území. Hodně nízký míč, který letěl někam na hlavu Vašulína, ale defenzíva Liberce to zvládla a Kajondo teď vyváží v rychlosti balón, stíhá ho Klíma, ale rozhodně ho stíhat nemůže, protože nemá dostatečnou rychlost, jenomže Liberec toho nakonec nic nevytěžil, protože Kajondo si nepřesně přihrál s svým spoluhráčem Lukášem Hulkou. Takže trošku klidu zase pro brněnskou rozehrávku a navíc teď tam byl zřejmě liberecký faul, který zase pozdrží hru a zase přisoudí balón zbrojovce.
0: A tak se nic ani nemůže změnit na skóre 0-0 mezi brněnskou zbrojovkou a Slovanem Liberec v 59. minutě v zápase, který i nadále můžete poslouchat bez jakéhokoliv přerušení na webu irozhlas.cz nebo třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Skončilo druhé kolo golfového turnaje Ladies European Tour v Londýně a katem prošly dvě české golfistky, konkrétně Sára Kousková ze 30. a Kristýna Napoleová z 50. místa. Kousková ztrácí na vedoucí Kanaďanku Huangovou 11 stran, Napoleová ještě o dvě víc. Pro Janu Melichovou, Terezu Meleckou a Patricii Makovou turnaj končí. A už padnul také první gól nového ročníku nizozemské fotbalové Eredivisie. Vstřelili ho hráči Excelsioru, kteří vedou v 21. minutě na stadionu Nováčka Kambúru 1-0.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Po nizozemském fotbale zase ten český prvoligový v šancelize. Hrají ve třetím kole Zbrojovka Brno a Slovan Liberec proti sobě a všechno dál bedlivě sleduje Adam Kodet.
1: Polovina 60. minuty, nadále v Brně čekáme na gól, je to tedy 0-0 mezi Zbrojovkou Brno a Slovanem Liberec, který teď na útočné polovině a to dost daleko rozehrává autové vazování. Mikula posílá balon přímo do vápna na prsa Fajeho, který si zpracoval ten balon. Vypadalo to sám pro sebe, že bude chtít otočky pálit. Ještě tam byli připraveni dva jeho spoluhráči a konkrétně tam byl také Mašek, kterému chtěl nakonec asi Faj posunout ten míč, to se ale nepodařilo. Mikula si může zopakovat ten out. zase rozehrál přímo do vápna a Fajt teď poslal ten balón za sebe a je z toho nakonec liberecký gól. Ještě tam byl Hrdinu zákrok proti střílejícímu asi Maškovi na zadní tyči, ale nakonec se pak k dorážce dostal podle mě Lexa, který se tam teď nejvíce raduje, hloučku svých spoluhráčů a v 61. minutě je z toho vedení Liberce 1-0. To skóre je už teď potvrzené také na světelné tabuli a nakonec ta přihrávka přes hlavu po autu od Mikuly a ta přihrávka přes hlavu od Fého nesla své ovoce, i když na poprvé, myslím, že to byl Mašek na zadní tyči, ještě do černého nemířil, tak z dorážky už se Liberec prosazuje. Hra se přesouvá zase do středového kruhu, což znamená, že na tom gólu neshledali rozhodčí nic, co by bylo v rozporu s pravidly. A hrát se bude za stavu 1-0, nakonec to byl Dulaj, omlouvám se, ne Lexa, který se tam dostal k té dorážce a poslal už, myslím, nechytatelně za záda Hrdiny ten balón, který už se tam natahoval marně, předtím tam měl ale velmi dobrý zákrok proti té ráně na zadní tyč. Takže po gólu Patrika Dulaje je z toho vedení Liberce 1-0 a Zbrojovka bude muset reagovat. A po tom, co hrála v podstatě proti favoritům v prvních dvou kolech, tady doma proti Spartě a potom na hřišti Plzně, kde předvedla velmi dobré výkony v uvozovkách v zápase, kdy se o ní tolik nečekalo, tak teď to je poprvé pro Zbrojovku zápas víceméně se srovnatelným soupeřem, řekněme, a Brňané s tím utkáním mají problémy a nedokáží si vypracovat nějaké výraznější gólové šance a navíc teď budou muset řešit možná další vynucené střídání, protože na hrací ploše zůstal ležet, myslím, Vaníček, který tam podstoupil předtím nějaký souboj a bude muset podstoupit i ošetření minimálně a uvidíme, jestli bude schopný hrát, ale je to tedy na začátku teď už 63. minuty 1-0 ve prospěch Slovanu Liberec na hřišti brněnské Zbrojovky. Gol zařídil Patrik Dulaj po sérii odražených balonů a po své dorážce předtím po dobrém zákroku Adama Hrdiny. Teď tedy ošetření Antonína Vaníčka na hrací.
0: A tak můžeme vzít Adamu Kodetovi slovo na pár chvil a připomenout, že ve druhé fotbalové lize už není žádný stoprocentní tým. Vypadalo to, že i dál po třetím kole bude ten z Ústí nad Labem, ale tenhle tým selhal, až bych řekl, šokujícím způsobem v závěru zápasu proti nováčkovi z České Lípy. Ústí nad Labem vedlo už po prvním poločase 3-0, ale v rozmezí 73. a 81. minuty třikrát Severočeši inkasovali, když dva góly si dokonce dali sami a teď mají tedy 7 bodů, stejně jako nový lídr tabulky z pražské Dukly, ten má lepší skóre a to po vítězství nad Kroměříží 2-0 a 7 bodů zatím získali také fotbalisté Příbrami, kteří otočili dnešní utkání na půdě Vysočiny Jihlava na konečných 2-1. Doplníme ještě další výsledky třetího kola šance Národní ligy. Béčko Pražské Slávy otočilo proti Třinci z 0-2 na 3-2. Opava remizovala s Kladnem 1-1. Vlašim porazil Žižkov 4-1 a Prostějov podlehl Karviné 1-2. Doufejme, že už se znovu hraje v Brně na Srbské, kde domácí Zbrojovka čelí Slovanu Liberec. Jestli ano, jestli ne, dozvíme se z pokračování přímého přenosu Adama Kodeta.
1: 64. minuta pomalu končí, je to 1-0 pro Liberec po gólu Dulaje, ale teď se do dobré šance šteloval už ve vápně po prostrčení od Penksy Vašulín, nakonec ale k zakončení nedostal a musel se teď vrátit a u středové čáry vyhrál souboj s Kajondem a dobře si teď vyměnil balón i s Klímou a tak může brněnská Zbrojovka pokračovat před. Vašulín už je tam, kde má být, tedy ve vápně a čeká na přihrávku od Penksy zprava. Ta sice přišla, ale skončila na kopačkách Lexi, který dokázal zastavit a tak z toho bude balon sice pro Zbrojovku, ale teď mnohem dál od branky a protože tam byla ještě teč brněnská, tak bude nakonec rozehrávat Mikula autové vazování ze své poloviny. Dává si trošku na čas a rozhodčí už mu teď zase začíná počítat teď těch 5 vteřin, do kterých musí Mikula rozehrát. Tak jak už několikrát, Jan Mikula si přidal několik metrů při té exekuci autového vazování, ale zase u rozhodčích mu to prošlo. A tak může nakonec Slovan postupovat směrem vpřed. Přihrávka do vápna z pravé strany od Dulaje neprošla. A protože balón zachytili brněnští obránci, tak mohou hrát, jenomže Klíma ho teď nevyvezla, je z toho šance pro Maška, která nekončí nakonec gólem, kterého vychytal tváří v tvář hrdina, ale to byla prachbídná rozehrávka od Jakuba Klímy, který tam umožnil, že Lukáš Mašek už mířil úplně sám na branku a mohl vymyslet, co s balónem i s brankářem Adamem Hrdinou udělá. Nakonec z něj udělal opravdu hrdinu okamžiku, protože ho nechal vyniknout a vyniknout jeho zákrok, po kterém stále tedy Liberec vede v úzovkách jen 1-0, ale klidně už to mohlo být teď o dva góly v 66. minutě. Bude z toho po hrdinově zákroku tedy rohový kop, který rozehraje znovu Lexa, pokud na tu dálku vidím správně, nemělo by se asi na tom nic měnit, takže Lexa už je u pravého rohového praporku připravený. Připravení jsou i jeho spoluhráči ve vápně a Lexa tam teď bude posílat balón. Po druhé si myslím, v tomhle zápase dává signál skříženými rucemi, ale ani tentokrát z toho nebylo nic, co by mělo Martinu Svědíkovi nebo hlavně defenzivě Brněnu udělat větší vrásky na čele, protože z toho nebylo zakončení a brněnská defenziva tentokrát zapracovala precizně, odvrátila ten balón, no a chystá se dvojí střídání. Za malou chvíli už tam naběhli teď vedoucí týmu i ti, kteří podávají čtvrtému rozhodčímu ty tabulky z čísly hráčů, kteří půjdou ze hřiště a na hřiště, ale ještě předtím může zakončovat nebo vymyslet něco na pravé straně. Dulaj vymyslel z ostrého úhlu ránu, kterou zase musel hrdina vytáhnout u své levé tyče. Teď se tam hecuje spolu se svými spoluhráči, protože v rychlém sledu předvedl dva velmi kvalitní zákroky a bude z toho ne dvojí, ale asi hned trojí střídání. Dva ofenzivní hráči Kanakemana a Velich půjdou do hry a stejně jako poprvé v sezóně a poprvé v ligovém zápase v dresu zbrojovky půjde na hřiště středopolař Štěpán Langer. Ze hřiště půjde minimálně Penksa, pokud správně vidím, a dva další hráči, ale ještě předtím Liberec samozřejmě po tom zákroku Adama Hrdiny rozehraje rohový kop v 68. minutě. Slovan vede na hřiště brněnské zbrojovky 1-0. Alexa už teď zase vymýšlí u rohového praporku něco, čím by překvapil. Zase skřížil ruce nad hlavou, zase posílá balon někam do středu malého pokutového území. Tentokrát to byl ale Dante, který odhlavičkoval ten balon pro zbrojovku do bezpečí a pak ho ještě prodloužil dál Vaníček, který se tam pak dostal do střetu s jedním ze protihráčů, myslím, že to byl Mikula. A teď zase Vaníček tak trošku kulhá. Už předtím tam byl ošetřovaný, uvidíme, jestli ho třeba znovu ze hřiště nestáhne potom právě co Vaníček v první půli nahrazoval zraněného spoluhráče EZH. Tak teď avizované střídání a budu se to snažit.
0: Můžeme vystřídat i ve vysílání Radiožurnálu Sport, abychom prozradili, že desetibojaři Adamu Julišovi se daří i dál na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene, protože nejlepší výkon sezóny předvedl jak na úvodním 100-metrovém sprintu, který zaběhl za 10,77 setin sekundy a byl druhý nejrychlejší ze všech, tak sezónní maximum má také ve skoku dalekém za 703 cm, což mu aktuálně mezi desetibojaři v této disciplíně stačí na 8. místo, ale ještě ne všichni mají doskákáno, takže nemůžeme zatím říct, na co to bude stačit po dvou disciplínách tomuto českému desetibojaři, kterému se daří rozhodně lépe než druhému Čechovi Bohuslavu Čertíkovi, který má aktuálně 628 cm v dálce a předtím v běhu byl kolikátý 16. nejrychlejší. Tak tolik tedy atletika a teď už opět fotbal. Třetí kolo šance ligy se dnes otevírá soubojem zbrojovky Brno a Slovanu Liberec. I nadále si poslechneme Adama Kodeta.
1: 70. minuta, stav je 1-0 pro Liberec a už proběhlo trojí střídání tedy na straně zbrojovky. Do hry šli ofenzivní hráči Velich a Kanakemana a také středopolař Štěpán Langer a ze hry jsou Sál Vachoušek a také Penksa. Střídat za malou chvíli bude i Liberec, už tam jsou připraveni dva, teď dokonce už vidím tři nové hráče, ale ještě zatím Branislav Fodrek s tím pokynem čeká a také rozhodčí, takže zatím v té obměněné sestavě zbrojovky začala znovu pokračovat hra a hned se do hry zapojil nový hráč na hřiště Štěpán Langer na balon, ale nedosáhl a teď Dante musí bránit na respektive Kaká, musí bránit na levé straně Kajonda, nakonec se mu to když až na druhý pokus povedlo. A dokonce tam byla ještě Kajendova teč předtím, než balón opustil hrací plochu, takže z toho bude autovyvazování pro zbrojovku, ale v 71. minutě až po tom, co bude vystřídáno, takže zase to budu se snažit pochytat. Ze hry jde rozhodně Mikula, jeho číslo jsem tam viděl, ze hry jde Mašek, pochopitelně na hrotu útoku, kterého střídá Krolis, tam je to post za post, no a ještě jde do hry Babula a ten střídá Milana Lexu. Takže to je trojí střídání na straně týmu Branislava Fodreka, tedy na straně Slovanu Liberec. Takže po tom, co všichni tři noví hráči už vběhli na hrací plochu, tak může hra pokračovat na konci 71. minuty za stavu 1-0 pro Slovan Liberec, který zajistil Patrik Dulaj. Vedral rozehrává na hodně vyběhnutého brankáře Adama Hrdinu, ale protože se mu nikdo nějakým pressingem příliš nevěnuje, tak měl klid na rozehrávku. Posílá balon na levou stranu na Kaká. Klíma, který se teď narazil s Vedralem a poslal balon dopředu, kde už operují noví hráči Oliver Willich a také Kanakimana. Stejně tak tam zůstává stále v ofenzivě Daniel Vašulín. Martin Cvedík sází na to, že by se mohl Vašulín gólově prosadit i dnes, po tom, co dal gól v prvním i v druhém kole, ale má k tomu hodně daleko a navíc teď jednoznačný faul, anebo ano, na žlutou kartu po náběhu na pravé straně od Liberce, takže zase velmi zajímavá možnost standardní situace z toho bude pro Slovan. A vypadá to, že ještě předtím zase vběhnou na hřiště zdravotníci, takže toho ošetřování je spoustu, možná víckrát vběhli zdravotníci na hřiště, než jsme viděli gólových příležitostí v celém zápase, kterých opravdu by člověk napočítal.
0: Tak si pojďme na Radiožurnálu Sport připomenout i jeden výsledek z plážového volejbalu, i když není pro české barvy dvakrát příznivý. Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou prohráli v Hamburku i třetí zápas ve skupině C a turnaj pro Tour Elite pro ně skončil. Český pár tentokrát podlehl 19-21 a 17-21 domácí německé dvojici Elers Wist. Tak snad to vyjde českým reprezentantům zase někdy příště.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Zbrojovka Brno, Slovan Liberec, to je první zápas třetího kola fotbalové šance ligy, ve kterém se domácí snaží prodloužit neporazitelnost, ale ta je rozhodně v ohrožení. Jak jsme slyšeli od našeho reportéra Adama Kodeta, kterému znovu předávám slovo. Adame.
1: Končí 73. minuta, za malou chvíli začne 74. a nadále je to 1-0 pro Liberec, takže opravdu ta neporazitelnost zbrojovky se otřásá v základech ve třetím kole v předehrávce třetího kola šance ligy. Masopus teď si bere na bedra rozehrávku přímého kopu po tom, co Lexa už vystřídal a Lexa rozehrával všechny standardní situace, ať už to byly rohy nebo přímé volné kopy. Teď je to tedy Masopus, který posílá prudký balon směrem na branku, ale žádný z jeho spoluhráčů se k míči nedostal, protože do cesty toho míče se postavil a vyskočil hlavně Daniel Vašulín, který si tak přidal ještě pár čísel, které už své jinak samozřejmě podstatné výšce. Takže po jeho hlavičce z toho bude rohový kop, který zase od pravého rohového praporku bude rozehrávat Slovan Liberec a zřejmě to bude znovu Masopust, který tam zase skřížil ruce. Zajímalo by mě, jestli ten signál někdy Liberci vyjde. Zase to je doprostřed pokutového území. Zbíhal si tam Dulaj, ještě tam je Faj, který se dostal k tomu balonu, ale utekl mu. A tak z celé té situace bude chtít co nejrychleji zbrojovka vyjet. Kaká nejrychleji i jako stoper vyběhl na ten dlouhý balon, který se na něj snažil jeden z jeho spoluhráčů, a byl to Vedral, nasměrovat. Ale nepovedlo se to, ten centr nebyl úplně povedený a Kaká se hned zase stáhl zpátky někam do obrany, ale teď je Kaká už od té doby toho prvního střídání trošku na jiné pozici, než na které začínal. Klíma posouvá teď balon doprava, Kaká centruje, je tady hodně nalevo, proti tomu předtím byl ve středu té obrané čtveřice, ale samozřejmě i tým Martina Svědíka už teď v 75. minutě myslí spíše na ofenzívu a na to, aby jeho tým dokázal vstřelit gól a srovnat tak minimálně na 1-1. Stav je 1-0 pro Liberec. Vedral má balón v obraně. Zbrojovky posouvá na Kanakimanu, který se už s tím balonem asi dostal do autu. Martin Cvědík, který to měl celé před očima, sice kroutí hlavou, nelíbilo se mu to. Ani já 100% přesvědčený nejsem o tom, že ten balon byl celým objemem mimo hřiště. Ale rozhodčí si to myslel a rozhodně mu i poradil čtvrtý sudí víc za Oral, který byl opravdu několik jenom centimetrů celé té situace. Takže hrát mohl Liberec a hraje i nadále. Krolis si dává dotek už pokutovému zemí, dává pod sebe na Stránského, který je tím třetím hráčem, který šel do hry. Takže Krolis, Babula a Stránský jsou novými hráči na hřišti, co se týče hráčů Slovanu Liberec, ale hrát teď bude zbrojovka. Langer posouvá na Danteho na pravou stranu, ten ale svůj pohyb zastavil a vrací Langerovi. Langer se rozhlíží a volí zpětnou přihrávku na Kaká. Kaká organizuje rukama své spoluhráče, ale míří s balonem zatím dopředu sám. Zastavil si míč před napadajícím Dulem a posunul ho na Danteho. Dante je vlevo, zase si tam pro balón zbíhá Langer, který chce potom, co se objevil poprvé na hřišti v ligovém zápase brněnské zbrojovce dnes, tak chce co nejvíce dotýků s balónem, jakožto středopolař, který by měl být kreativní. Tím se mu to úplně nedaří vymyslet něco, co by nějak více otevřelo defenzívu Slovanu Liberec. Klíma si teď obhodil dobře Kajonda a posouvá balon na Kanakimanu. Ten už je ve vápně, přihrává po zemi někam na Vašulína s Langrem, ale Kajondo nakonec svou chybu předešlou v tom souboji napravil a zastavil tu přihrávku, která od Kanakimany letěla už někam mezi Langra a Vašulína, kteří tam byli připraveni. Vaníček teď mohl centrovat, ale do cesty tomu balónu se postavil Babula, od kterého se odrazil balon až k hodně vyběhnutému brankáři Adamu Hrdinovi. 77. minuta, za pár vteřin skončí. Liberec stále po gólu Dule vede 1-0 na hřišti brněnské zbrojovky a teď navíc může jít Babula do samostatné akce. Ten balon byl na levou stranu na něj příliš dlouhý a tak se tam nakonec stihl vrátit Vedral i Klíma nějak do té situace. Babula je ale stále s míčem na kopačce. Stránský může pálit, ještě se zblokovaná rána odráží někam k Babulovi, ale ten už nebyl v úplně ideální a vhodné střelecké pozici a nakonec čistě od něj se ten balon drazil vysoko nad branku a mimo hřiště, takže bude rozehrávat Adam Hrdina od své branky, což už také velmi rychle udělal. 78. minuta je ve své polovině, Liberec vede na hřišti brněnské zbrojovky 1-0 ve třetím kole a v předehrávce třetího kola fotbalové šance ligy. Langer si zbíhá na dost zkrácenou přihrávku od Klímy, doběhl si pro ní, ale nakonec jeho další pas srazil Babula do autu, který už velmi rychle Klíma rozehrál. Vedral se rozdíží, komu by balon předal. Vybírá si nabíhajícího si Velicha, který se tentokrát k balonu ani do souboje nedostal, ale Kanakimana se dostal k centru, který zase kroutil někam na Vašulína. No a teď trošku dezorientovaný Faj odlavičkoval balon na rohový kop, který za chvíli bude rozehrávat Dante, tedy brněnská zbrojovka. Faj se okamžitě omlouvá za tu svoji nerozvážnost, protože neměl kolem sebe nikoho a mohl to asi vyřešit lépe, než že ten balon hlavičkoval na rohový kop, který teď Dante svojí levačkou bude chtít zakroutit nějak tak, aby jeho útočící hráči a jeho spoluhráči ideálně samozřejmě dostali ten balon do sítě, protože Liberec vede v 79. minutě na hřiště brněnské zbrojovky 1-0. Dante už je připravený, zvedá svou pravici, aby dal signál svým spoluhráčům, jak by to asi ideálně chtěl zahrávat. Balon mířil do pokutového území, ale odvrátili ho Liberečtí. Konkrétně myslím, že to byl Hůlka, který odlavičkoval balon tam, odkud nikdo z brněnských zakončovat nemohl. Teď ale dobré vystínutí rozehrávky od Vaníčka, ale ne úplně dobré řešení. Si myslím, že se Vaníček teď hodně ukvapil s tou střelou z hodně velké dálky a navíc ji napál přímo do zad blokujícího hráče. Tak na druhou stranu míří Kajondo, dává na Babulu na pravou stranu, ten už je v pokutovém území, do cesty se mu staví Langer. Babula se trošku s tím míčem zamotal, chtěl centrovat přes Langera, ale to se mu nepovedlo tak, jak by potřeboval a hodně přizvednul ten balón, i když tam ukazoval, že Langer se ho ještě dotkl, rozhodčí si to nemyslí a je z toho jen odkop od branky. V 80. minutě za stavu 1-0 pro Liberec, který zajistil po dorážce Patrik Dulaj ve druhém poločase, kdy se tam našel odražený balón po předešlé ráně, která skončila na tyči po zákroku Hrdiny. Takže pokračujeme od té doby dál. Zastavu 1-0 pro Liberec. Brňané se ale ženou zase do útoku, i když ten byl na chvíli pozdržený, ale Klíma může rozehrávat autové vazování na polovině soupeře. Narazil si balon s Dantem a bude se teď snažit překonat Dulej, což se mu nepovedlo. Dulej hraje opravdu skvělý zápas, spoustu soubojů takhle vyhraje a vysílá vpřed Babulu, který posunul ten balon až na Krolise, který z levé strany může pálit. Možná to měl zkusit vyřešit trošku rychleji. Chytá se teď za hlavu, ale jeho následnou ránu už zblokoval Vedral, který se tam vrátil do té situace. Ale Krolis měl spoustu prostoru na levé straně, který pro něj tou křižnou přihrávkou vymyslel střídající Babula. Necelých 8 tisíc nakonec diváků sleduje tohle utkání, takže vyprodáno není, ale opravdu velmi, velmi slušná návštěva na hřišti ligového nováčka brněnské zbrojovky, která postoupila ze druhé ligy. A již tím teď bude muset bránit další rohový kop Liberce, tentokrát z levé strany. 81. minuta končí, Liberec vede 1-0 a balón míří na zadní tyč někam na Fajeho, ale místo toho skončil na hlavě bránícího Danteho. Zbrojovka se z toho snaží co nejrychleji vymanit a navíc se tam Velich už nabízel na přihrávku na nějaký náběh dopředu, stejně jako Kanakimana, který se teď vrací pro ten balón. Koželuch se mu postavil do cesty, tohle opravdu hraničilo s tím, že by hra byla pro Koželuchu faul zastavená. Ale nakonec se tak neděje, Koželuch to udělal zkušeně, řekl bych, postavil se do cesty zkrátka Kanakimanovi a nenechal ho doběhnout pro ten volný balon. A tak může hrát Liberec, Dulej si na levé straně nabíhal na přihrávku Kajonda, ke Kajondovi se ale balon po špatné brněnské rozehrávce vrací, Kajondo míří do pokutového území, ale v souboji nepřečil Klímu, který se mu postavil do cesty a který ho obehrál, zastavil a navíc i rozehrál, i když nakonec tak, že z toho bude out zřejmě pro Liberec, protože v souboji Kajonda a Klímy ten balón vyjel.
0: Zbrojovka Brno, Slovan Liberec 0-1 i v 82. minutě nepřerušovaný přímý přenos i dál nabízíme na webech radiožurnalsport.cz, irozhlas.cz a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. U fotbalu teď zůstaneme ve 20 hodin a 44 minut, to znamená, že jenom zhruba půl minuta nás dělí od výkopu jednoho zajímavého zahraničního utkání, zajímavého určitě věřím z českého pohledu, protože začíná soutěžní sezóna hráčům Wolverhamptonu, kteří spadli z Premier League do druhé nejvyšší anglické soutěže a dnes hrají v ligovém poháru úvodní kolo proti Port Vale ze čtvrté nejvyšší soutěže. No a ta zajímavost má bohužel záporné znamínko pro české fanoušky, protože Ladislav Krejčí začíná jenom na střídačce a do základní sestavy se tedy tentokrát nevešel. Jak to celé dopadne, to samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: A totéž samozřejmě platí také pro ligové utkání zbrojovky Brno a Slovanu Liberec, pokračuje přímý přenos reportéra Adama Kodeta.
1: 84. minuta, nadále Liberec po gólu Patrika Dule, který před chvíli opustil hřiště a vystřídal ho a jeho spoluhráč Soliu, tak vede Slovan Liberec jeho zásluhou 1-0. Martin Svědík zatím další střídání nevymýšlí, i když teď už jednoho z rozsvícujících se hráčů poslal se sléknout, takže možná za malou chvíli střídání k vidění bude. Každopádně Liberec vede 1-0 v polovině 84. minuty a rozehrává od vlastní branky, tedy od branky Tomáše Koupka, který se sám ujel té rozehrávky a nakonec z toho mohla být nebezpečná šance pro Faje, který už byl připravený ve vápně, stále ještě je balon ve hře. Někteří hráči už přestali hrát, vypadalo to, že míč opustil hrací plochu, ale hraje se dál. Kajondo posílá balon více do středu hřiště na Stránského, kterého tam rukama přidržel Oliver Velich, ale to takový vzájemný souboj a nakonec je to, si myslím, žlutá karta právě pro Stránského, který nenechal Velicha rozběhnout. Oba dva se tak do sebe zaklesli zvláštně. Žlutá karta potvrzená pro Stránského. Potvrzené také střídání Patrika Čavoše, který už také má na kontě žlutou kartu. Střídá Erik Hunal. I když je to stoper samozřejmě na úkor záložníka, tak Hunal může být platný i ve standardních situacích, pokud nějaké takové přijdou, samozřejmě ofenzivní ze strany brněnské zbrojovky, ze kterých by mohli Brňané vyrovnat, protože opravdu za těch 80, teď už téměř 5 minut, neměli pořádnou gólovou šanci v tomhle zápase. Naopak Liberec tam ať už nějaké náznaky nebo přímá zakončení měl a hlavně ve druhé půli se tam dvakrát musel vytáhnout. Nejprve proti osamocenému Maškovi a pak také proti Ráně Dulaje z pravé strany brankář Adam Hrdina, který má tedy minimálně dva kvalitní zákroky na kontě. To se nedá říct o Tomáši Koupkovi, který to teď zase sleduje celé z dálky, protože na druhé straně míří do útoku Babula, který se nejprve neprosadil přes bránícího Danteho, ale potom po ještě jedné zasekávačce přes něj přeci jenom prošel. Jeho zakončení ale zase nebylo úplně povedené. Ten balón z jeho kopačky skončil daleko a hlavně vysoko nad brankou Adama Hrdiny, který rychle rozehrál. Je to pochopitelné, protože brněnská zbrojovka na vlastním hřišti stále prohrává 0-1 se Slovanem Liberec. A teď už to říkám v polovině 86. minuty a Brňané by se potřebovali dostat dopředu s balónem. To se jim teď ale nepovede, protože v pohodě teď Masopust sklepl balón hlavou ze vzduchu pro Tomáše Koupka, který si pro něj samozřejmě v pohodě došel a chytl ho do rukavic. Rozehrává teď z ruky daleko, vykopává ten balón od své vlastní brány. Sice ten míč směřoval někam na Krolise, ale nedopadl na něj. Nakonec tam ale Solius svádí souboj s Hunalem a teď už mu ten balón sice utekl celý za koncovou čáru, ale málem to vypadalo, že Soliu Hunala předčí a ještě vrátí ten balón zpátky pod sebe na Krolise, který už by tam v tu chvíli byl skoro sám. Místo toho teď Krolis musí zachytávat rozehrávku Kaká a teď po jeho faulu rukama a jednoznačném stažení a pozastavení rozehrávky je Brňanům udělená výhoda. Možná se v celé té situaci ještě sudí Lukáš Nehasil vrátí a klidně by mohlo za to stažení rukama Krolisovi udělit žlutou kartu. To ale uvidíme až potom, co bude třeba hra přerušená. Zatím se stále hraje. Langer si chtěl vyměnit balón ve středu hřiště s Vaničkem, ale úplně to oběma nesedlo. Vaničkovi odskočil ten balón od kopačky a potom se Antonín Vaníček vystřídal Lakio Ezeha velmi brzy, už v 25. minutě. To bylo rozhodně citelné oslabení, řekl bych. Vaníček nehraje úplně dobrý zápas, ty balóny mu odskakují tam, kam by nepotřeboval. Stejně tak teď odskočil balón jednomu z jeho spoluhráčů, kterým byl Filip Vedral a okamžitě z toho je v 88. minutě za stavu 1-0 pro Slovan Liberec právě hostující protiútok. Soliu je na levé straně s Kajondem, vyměnili si oba balony. Balon, ale Kajondo nakonec musel zacouvat až někam ke středové čáře a vrátit balon až na Lukáše Masopusta, který je už teď téměř stažený na pozici stopera. A i teď je první u rozehrávky od vlastní branky, kterou teď ale zase zajistí Tomáš Koubek svým dalekým odkopem. Míč končí na hlavě brněnských hráčů a dále ho prodlužuje Kanakimana, ale pouze k Babulovi, respektive k Fajmu teď, který se s balónem potkal a poslouvá ho na Solia, který už je v pokutovém území. Soliu pálí a další jeho velmi kvalitní ránu na bližší tyč po zemi musel vytáhnout gólman Adam Hrdina, který je opravdu hrdinou zase tohoto okamžiku. Měl tři skvělé zákroky proti jednoznačným gólovým příležitostem svého soupeře. Takže ještě drží brněnskou zbrojovku, neříkám nad vodou, ale v nějaké šanci, alespoň na vyrovnání, k čemuž už Brňanům schází necelé dvě minuty a pak nějaké to nastavení tohoto zápasu. Stále totiž zbrojovka prohrává ze Slovanem Liberec 0-1 po gólu Patrika Dule z 61. minuty, kdy se dostal k dorážce a v tu chvíli už nedal Hrdinovi v brance šanci, ale předtím tam měl ještě Hrdina další dobrý zákrok té předešlé akci, ze které ta gólová situace vyšla. Martin Svědík zase vyběhl daleko ze své lavičky a daleko také, nebo ne daleko, ale rozhodně mimo své vymezené území. Sleduje teď centr od Klímy, který mířil na Vašulína, ale tomu hlavičku a zakončení sebral bránící Masopust, který tam před ním dokázal vyskočit a odvrátit ten balón. Stále ještě může hrát Vaníček, ale volí teď zpětnou přihrávku na Hunala, který rozehrává na Klímu. Klíma mu balón vrací a tak si tentokrát Hunal vybírá Langra, který ale okamžitě je někde u rohového praporku zdvojený. Teď ten balón, který opustil hřiště, prošel asi z té lepší strany pro Liberec a bude z toho zřejmě jenom out a ne rohový kop, po tom, co tam byl Langer zdvojený. Je to Antonín Vaníček, který teď doběhl pro ten balón, ale jenom ho utřel Dantemu, který bude rozehrávat a vypadá to, že dohodí ten balón až do pokutového území. Teď už v poslední minutě základní hrací doby. Zatím nic nebezpečného, ještě se tam šteluje Vedral a také tam byl Kaká, kteří se chtěli dostat k balónu a někudy ho procpat, alespoň na branku, když ne do ní. Ale nakonec se to ani těmto dvěma zmíněným hráčům nepovedlo. A teď už zbývají poslední vteřinky do konce základní hrací doby a za malou chvíli se dozvíme, kolik se ještě v tomhle zápase, ve kterém Liberec vede 1-0, bude nastavovat. Dante a další jeho dlouhý out, který sklepl svému spoluhráči Klímovi Vašulín ze vzduchu. Další balon, který míří do vápna a tentokrát už i míří z hlavy útočícího Kaká směrem na Koupka, který si musel připsat úspěšný zákrok. 4 minuty se ještě bude hrát. 4 minuty nastavil hlavní sudí Lukáš Nehasil v utkání třetího kola šance ligy mezi Zbrojovkou Brno a Slovanem Liberec, který vede na brněnském stadionu 1-0 po gólu Patrika Dule. Zatím je jediným střelcem, jestli to tak vydrží, to uvidíme v následujícím průběhu. Kajondo teď jednoznačně fauloval u lajny Danteho a uvidí za to žlutou kartu. Tady už to asi nemohl nějak jinak vyřešit a ještě si tam celou situaci vyříkávají, jak Dante na straně brněnské Zbrojovky, tak Soliu, kterého jsem teď zaměnil za Kajonda. Ale byl to Soliu, který dostane tu žlutou kartu a po jehož faulu už je rozehráno a Vedral už teď z pozice stopera vlastně spíše na hrotu útoku, aby podpořil ještě tu ofenzivní sílu Zbrojovky a možná i proto střídal trenér Martin Svědík Hunala, kterého poslal na hřiště, který se právě stará o defenzívu a místo něj Vedral už teď i z pozice obránce v podstatě na hrotu útoku spolu s Velichem, spolu s Vašulínem, spolu s Kaká, který tam také chce využít své výšky, takže teď opravdu Martin Svědík a jeho hráči už vrhají všechny síly do útoku a dva vysocí obránci už tam teď operují kolem pokutového území, aby se snažili nějakým způsobem sklepávat balóny buď pro své spoluhráče, nebo je samozřejmě přímo usměrnit na bránu, jenomže teď se to nepovede, protože si Vaníček s Klímou nerozuměli a je z toho brněnská ztráta, jenomže než se teď u lajny Soliu rozmyslel, co s tím balónem udělá, tak už u něj byl zase zpátky Vaníček, který se tam příkladně vrátil a ukopl mu míč z kopačky, bude z toho autové vazování, ale zřejmě pro Liberec, a nebo si teď pro balón dobíhá Kanakimana, ne, dobíhá si jenom proto, aby ho Kajondovi podal, protože Kajondo už hodně se snaží zdržovat v rámci možností a v rámci pravidel, samozřejmě, protože ty auty musí být rozehrány do 5 vteřin a teď to rozhodně 5 vteřin nebylo, i proto to chtěl Kanakimana zrychlit. Další balon, který míří za obranu Liberce, ale příliš daleko, aby ho mohl dostihnout Velich, Vašulín nebo Vedral, kteří tam byli připraveni, a tak Koubek zase sebral ten balon, co se odrazil od země, a může ho rozehrát. Samozřejmě pár vteřin ještě počká a rozehrává ho teď zase přímo z ruky. Nízký balon, který končí někde ve středovém kruhu a končí na kopačkách Danteho. 2 minuty, možná 2,5 už uběhly z toho nastaveného času, takže zbývá zhruba nějaká minutka a půl brněnské Zbrojovce na nějakou reakci za toho stavu 0-1, který nadále platí a platí od 61. minuty po gólu Patrika Dule. Vaníček teď už bude asi sám rozehrávat ten out, ne, nakonec to přenechá Dantemu, který už ukázal, že umí házet dlouhé balóny, nakonec si ale jenom nakrátko vyměnil ten míč s Vaníčkem. Vaníček centruje do vápna, tam si na balón naskakují 2-3 hlavičkující hráči, Vašulín tam byl, Vedral i Kaká. Ale zase to Liberec nějakým způsobem zvládl, ale bude se to autové vazování tentokrát z druhé strany. Rychle doběhl pro ten balón Vašulín, ale ještě se tam složili teď už dokonce 2 hráči Liberce v malém pokutovém území, kteří samozřejmě budou teď tu hru se snažit co nejvíce natahovat, protože jejich tým vede. Byl to Masopus, tam myslím Stránský, kteří se tam už teď ale sezbírali z hrací plochy a jsou připraveni zase bránit situaci po Danteho dlouhém autu, který si přeběhl jenom z jedné strany na druhou, ale zase ten míč proběhl jenom k Soliovi a teď už z toho je situace 2-1. Faj míří dopředu stejně jako Babula, který už se teď řítí sám na Hrdinu, kterého zase tváří v tvář Adam Hrdina vychytal. Další fantastický zákrok proti už solujícímu a střídajícímu Babulovi, který měl spoustu síly. Šel tam do té situace 2-1 a nakonec z toho byl Skvělý zákrok Adama Hrdiny a to je vše, co bylo v tomhle zápase k vidění, protože rozhodčí už ho tuhle chvíli ukončují za stavu 1-0 pro Liberec a liberečtí hráči vyčerpaní, někteří tedy z nich sedli na hrací plochu, proto mi to přišlo tak divné, že se neradují a že se snad na hřiště stalo něco jiného, než že by bylo jenom ukončené utkání, ale utkání opravdu ukončené bylo a gólem v 61. minutě ho ve prospěch Liberce rozhodlo z dorážky Patrik Dulaj. Liberec tam měl spoustu dalších gólových možností, které všechny zlikvidoval a pochytal Adam Hrdina. Na druhé straně se ale nedělo nic moc podstatného, co by mělo nějakým způsobem rozházet Tomáše Koupka a myslím si, že zaslouženě Liberec na hřišti brněnské zbrojovky ve třetím kole vítězí 1-0.
0: To říká Adam Kodet, kterému děkujeme za přímý přenos. Můžeme se podívat, co znamená tenhle výsledek pro tabulku šance ligy. Liberec se dostává na 6 bodů, což je počet, který má také vedoucí trojice týmů Slavia, Jablonec a Teplice, ale ty samozřejmě mají víkendové duely k dobru. Brno poprvé prohrálo a je momentálně 6. Zítra pokračuje šance ligy 3 duely. Teplice nastoupí v 17 hodin proti Plzni, stejně jako Zlín proti Bohemians. Ve 20 hodin je výkop souboje Mladé Boleslavy se Spartou a další 4 utkání nás čekají v neděli. Slavia se střetne s Pardubicemi, Hradec Králové s Baníkem Ostrava, Jablonec se Slováckem a nakonec v neděli od 20 hodin další brněnský tým, konkrétně pochopitelně Artis s olomouckou Sigmou. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte všechny zápasy v přímých přenosech.
2: Radiožurnál Sport slaví 5. narozeniny.
3: 5 let vysílání, 5 let emocí.

0: Dneska ho trefuje, je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže tak vždycky mi došly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. A zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: Teď je Jana Gůda a zprávy.
11: Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Čeští parašutisti dnes v Klatovech překonali národní rekord v sekvenční formaci. Fotbalisti Liberce vyhráli v lize na hřišti brněnské zbrojovky a počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, aby je neutratili dřív, než stihnou zaplatit nájem.
12: Teď to bude velký problém.
13: Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
14: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Strijové z armády Spásy jde o velké riziko.
15: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
14: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zhavířová Natálie Janešková, Radiožurnál.
11: K nejvyššímu soudu se odvolal muž, který chybou notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům na okraji Prahy. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun, soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění 600 tisíc. Podle mužovy obhájkyně Veroniky Hendrichové v dovolání rozporují například to, že obvodní soud odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let.
16: I když to své rozhodnutí založilo na nějaké spekulace, tak vlastně odmítli veškeré vlastně tvrzení našeho klienta o tom pronájmu a o tom vlastně zhodnocení té nemovitosti, protože jsou právě spekulativní a vlastně odmítli nám oba soudy provést relevantní důkazy k tomu.
11: Muž dům po babičce nezdědil, protože notářka závěť přehlédla. Stát závěť muži zaslal 16 let po úmrtí babičky. Státy východní Asie trápí historicky největší vlna veder. Jižní Korea za poslední týden 3x dosáhla nového teplotního maxima. Rekord je teď 42,5 stupně Celsia. Prezident Lee Jae-myung vyzval vládu a radnice k ochraně obyvatel. A metropole Seoul kvůli vedrům zavádí řadu nových pravidel na pracovišti.
17: Velké jihokorejské firmy nařídily zaměstnancům povinné 15-minutové přestávky po každé odpracované 3/4 hodiny. A velká polední přestávka je teď 90 minut. Na pracovišti je lidem dodáváno neomezené množství vody, jontových nápojů a na stavbách vyrostly chladící klimatizované stany. Ochlazení a srážky má přinést už o víkendu blížící se tajfun Delfín. Ten míří přes jižní Japonsko a severní Tchajvan nad východní Čínu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
11: Klatovech dnes padl nový rekord v počtu parašutistů spojených ve volném pádu. Radiožurnálu to potvrdilo rozhodčí Daniel Suchý. Šlo o takzvanou sekvenční formaci. Parašutisti se při ní musí spojit do předem dané sestavy, pak se pustit a znova se spojit do jiné. To všechno během jedné minuty volného pádu. Podařilo se to 28členné skupině. Doteď byl rekord 21 lidí. Druhý rekord ve velké formaci, kdy se mělo spojit přes 41 parašutistů, se překonat nepodařilo.
7: Sport. Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku šance ligy. Ve třetím kole nejvyšší soutěže Severočeši vyhráli na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0 a v neúplné tabulce jsou čtvrtí. Moravané poprvé v sezóně prohráli a jsou šestí. Čeští hokejisté do 18 let budou na Hlinka Grecky Cupu hrát o páté místo. Na neoficiálním mistrovství světa této věkové kategorie nastoupí proti Švýcarům. Zápas začne ve 3 hodiny ráno českého času. Trenér českých mladíků Jaroslav Nedvěd přijímá roli favoritů.
12: Samozřejmě, tak Švýcary jsme dvakrát v té přípravě porazili. Samozřejmě nehrajeme o medaily, ale chceme takový ten neúspěch jako úplně nedotáhnout až do finále tím, že bychom prohráli i o pátý místo. Chceme si ten závěr udělat hezký tím, že prostě pojedeme domů po vyhraném zápase.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Komplikace na D1 před Prahou a omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna je obnovený provoz za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru ještě hasiči zasahují u dodávky po požáru. Dálnice byla asi půl hodiny zcela zastavená, teď už se podle záběrů z kamer dá projet dvěma pruhy a kolona z 15. kilometru se postupně rozjíždí. Zdržení do Prahy od Brna asi 20 minut. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 26. kilometru překáží omezení do jednoho pruhu. Kolona teď má asi kilometr, zdržení 5 až 10 minut. A na silnici 17 z Čáslavy směrem do Chrudimi za obcí Vrdy dořešují odpolední nehodu dvou osobních aut. Provoz řídí policisté Kivadlově a kolony se už teď večer netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 24. A na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
19: Krásný večer přejeme ze studia Radiožurnálu Sport a hned přidáváme aktuality z juniorského mistrovství světa v atletice. Desetibojař Adam Juliš je po dvou disciplínách celkově pátý, když nejdřív zaběhl sezónní maximum 10,77 sekundy na 100-metrovém sprintu a pak si v dálce dokonce vylepšil osobní rekord na 703 cm. Na vedoucího Nizozemce Ludgendorfa ztrácí Juliš 24 bodů. Druhému českému reprezentantovi Bohuslavu Čertíkovi aktuálně patří 28. místo. Za hodinu bude desetiboj pokračovat koulí, v nočních hodinách českého času pak výškou a 400-metrovým během. V noci nás bude zajímat také semifinále stovky překážek, do něj totiž postoupila Linda Bodková, Emma Berková pak nastoupí do rozběhu na 3 kilometrech s překážkami.
3: Radiožurnál Sport
2: a Jan Suchan.

0: Bon Jovi ve 21 hodin a 10 minut na Radiožurnálu Sport. Flaretista Alexandr Šupenič dnes v Brně s fanoušky slaví titul mistra světa. Ten získal zhruba před 2 týdny v Hongkongu. Akce, která každoročně na jihu Moravy ukončuje šermířský kemp, se tak tentokrát proměnila v oslavu tohoto triumfu. Na Jakubském náměstí máme reportérku Hanu Novotnou. Znovu hezký večer.
1: Hezký večer, tak tady teď ta akce pomalu končí. Za poslední hodinu tady podle organizátorů přibylo lidí a celkem jich tu bylo 1500. Nakonec už pokryli opravdu celé to Jakubské náměstí. My jsme teď sledovali konec programu Česko versus svět, kdy se spolu v několika duelech utkali dvojice šermířů z Česka a jak už název napovídá, taky ze zahraničí. Každý ten souboj trval 2 minuty a když jsem se dívala na to skóre, tak to vypadalo trochu líp pro Česko. Lidé tady na náměstí samozřejmě fandí a křičeli při každém zásahu a když se podívám před sebe, tak několik lidí vylezlo dokonce na spodní část stožáru lampy, aby lépe viděli.
0: Tak hlavně, že to pro Česko dobře dopadlo před těmi 2 týdny v Hongkongu. Jak ten titul Alexandra Šupeniče a atmosféru oslav vnímají fanoušci?
1: Tak samozřejmě jsou nadšení. Já jsem mluvila s jednou paní, která přijela z Francie do Brna na prázdniny se svými syny a akce je okamžitě zaujala, protože doma aktivně sledují sport. No a potkala jsem tady taky několik chlapců, kteří byli přímo na tom kempu, který Šupenič pořádá už 11 let a který právě dnešní akcí skončil. Chlapci mi popisovali, že je pro ně inspirativní a skoro neuvěřitelné, že je na tom kempu trénuje přímo sám mistr světa. A musím tedy říct, že tu dnešní atmosféru si užili nejen fanoušci, ale i lidé, kteří šli třeba jenom okolo nebo původně mířili do nějaké ze zahrádek restaurací a vystoupení šermířů je zaujalo.
0: Novináři měli možnost s Alexandrem Šupeničem odpoledne mluvit, tak jaké jsou teď v nejbližší době vlastně jeho plány?
1: On odpověděl, že ty úplně nejbližší plány jsou hlavně odpočinek. Musí si totiž doléčit zranění, kvůli kterému nemůže dělat fyzickou aktivitu nejbližší 3 týdny a odpočinout si potřebuje jak fyzicky, tak i mentálně, zkrátka srovnat myšlenky. Potom si chce sednout se svým týmem a nastavit si další cíl. Vyloženě říkal, že si musí v hlavě nastavit další sen, protože ten největší se mu právě teď splnil.
0: Tolik reportérka Hana Novotná z Jakubského náměstí v Brně, kde šermíř Alexandr Šupenič oslavil titul mistra světa. Tak moc krát děkuju a těším se na slyšenou, až zase přijde nějaký velký brněnský sportovní úspěch.
1: Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Velké pocty se dočká slovinský hokejista Anže Kopitar, tým NHL Los Angeles Kings, ve kterém strávil celou 20-letou zámořskou kariéru, vyřadí v příští sezóně jeho číslo 11 a navíc v den vyvěšení dresu pod stropem haly taky před arenou odhalí sochu tohoto útočníka. Anže Kopitar byl posledních 10 let kapitánem klubu a stal se také rekordmanem Kings v počtu asistencí, bodů i odehraných zápasů a především s týmem vyhrál v letech 2012 a 2014 Stanley Cup, k tomu taky dvakrát získal Selk Trophy pro nejlépe bránícího útočníka ligy a třikrát Lady Byng Trophy pro hokejového gentlemana.

0: Připomínáme na Radiožurnálu Sport první výsledek třetího kola šance ligy. Fotbalisté Zbrojovky Brno podlehli Liberci 0-1 a přišli u neporazitelnost. A teď k volejbalu. Mistrovství Evropy začne pro české reprezentantky přesně za dva týdny zápasem s Řeckem. Teď se na šampionát připravují. Včera i dnes porazili v Táboře Rumunsko. A chystají se i čeští pořadatelé, kteří už stačili představit maskota tohoto zmiňovaného šampionátu.
1: To nevím.
2: Je krásnej, cením.
3: A co by to tak mohlo být?
2: Klokana.
3: Klokana?
2: No, mě to taky připomíná nějakého klokana nebo bobra nebo něco takového. Ale je to pěkný.
3: Máte fotku?
2: Ještě ne, ale fotka bude určitě.
3: Odpovídali Žaneta, Eliška a Zuzana. I je asi překvapila Jana Lešková z klubu Volejbal Tábor.
4: Já se přiznám, že jsem to nepoznala, ale dala jsem dohromady.
3: No není to úplně jednoduchá věc na první pohled.
4: Není, ale nakonec vlastně, když jsem pozorovala teda blíže tohleto zvířátko, tak mi došlo, že to bude veverka, protože veverka je obratná a rychlá a skákavá a to je vlastně ta nejsprávnější volejbalistka.
3: Je taková, jaké by měly být české reprezentantky na domácím evropském šampionátu?
4: Je taková, jaké jsou české reprezentantky na domácím šampionátu, zcela jistě.
3: A tady v Táboře, kde probíhají přípravné zápasy, máte zkušenost, že se veverka líbí?
4: Dětem se určitě líbí, myslím, že se líbí i dospělákům, že to přitáhne zase spoustu diváků k volejbalu, neméně tedy, než ten skvělý volejbal, co tady je vidět.
3: Tak ještě jednou, maskot je veverka a jmenuje se Ace. Provázet bude diváky i hráčky na mistrovství Evropy. Český tým se připravuje v parném počasí, ale v klimatizované hale v Táboře a už se pomalu chystá do Brna. Pokračuje manažer reprezentace Miloslav Javůrek.
5: Jsme rádi za to podnebí v téhle hale v Táboře. Jsme tady opravdu jako doma, ale už se všichni těší do Brna 17. My budeme mít šanci tam pár dní před vypuknutím trénovat. Těšíme se, ale samozřejmě je to trochu ticho před bouří.
3: A přípravné zápasy samozřejmě slouží k tomu, aby si trenér vyzkoušel nejrůznější varianty, ale i pro psychiku je důležité každý zápas hrát na vítězství.
5: Určitě to vítězství není úplně zásadní, ale náš trenér holky chtějí určitě vyhrát, ale tohle je po dvou letech zápas na domácí půdě, takže vlastně si to konečně holky vyzkouší. Malá generálka, ale úplně ta finální generálka proběhne až příští týden v Bělehradě, kdy se poměříme s ukrutně silným Srbskem.
3: Už s novými balony?
5: Je to tak, to jsou balony, které jsou speciálně pro tenhle ten turnaj. Budeme s nima hrát, máme jich k dispozici jako organizátor velký množství, takže jsme mohli trénovat s 80 balony, takže v tomhle tom nemáme určitě jako...
3: Ne. Na první pohled pro laika jsou jinak barevné, ale to asi není to nejdůležitější.
5: Ale to je tak všechno. Opravdu ten materiál pocitově na bohma jsou úplně stejný, akorát jsou bílo-červený, u chlapů bílo-modrý.
3: Vysvětlil manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Kapela Aerosmith nás dovedla až k 9:30 a startu dalších zpráv.
1: 21 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Jana Gulda.
2: Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili taky weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. Základních obilovin by se letos v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o téměř 17% míně než v loňském roce. Informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Sklizeň řepky podle něj klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Letošní sklizeň by tak podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let. Ruský jaderný gigant Rosatom vydal 7 čínským lodím povolení k plavbě severní mořskou cestou. Ruský státní podnik tuto trasu provozuje. Přes území Arktidy se plavidlům zkrátí doba cesty do Evropy. Moskva dlouho usiluje o to, aby se severní trasa stala alternativou k Suezskému průplavu. Brání v tom ale vyšší náklady na dopravu i klimatické podmínky. A zemřel britský hudebník a producent William Orbit, bylo mu 69 let. S odvoláním na prohlášení rodiny o tom informuje agentura AFP. Orbit během své kariéry spolupracoval s řadou světových umělců, například s irskou kapelou U2 nebo s americkými zpěvačkami Britney Spears a s Madonou. Získal 3 hudební ceny Grammy, 2 z nich za producentskou práci na Madonině albu Ray of Light. Sport. Fotbalisti Liberce vyhráli ve třetím kole šance ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Jediný gól zápasu dal záložník Severočechů Patrik Dulaj. A 17-letá kajakářka Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy ve vodním slalomu. Ve francouzském Epinalu byla další Češka Lucie Vaculová 4.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 před Prahou a komplikace i na D10 u Mnichova Hradiště. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna stále ještě opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru stojí dodávka po požáru, už je v odstavném pruhu, nepřekáží, projíždí se okolo plynule, ale chodí tam hasiči, tak velký pozor. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova pozor u sjezdu na Mnichovo Hradiště. Na 57. kilometru je hlášený požár vozidla, zatím se okolo projíždí plynule, bez držení. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové vázne provoz za sjezdem na Sadskou. Na 26. kilometru je zúžení pouze do jednoho pruhu, brzdí se do kolony na kilometru 25 a zdržení pak asi 5 minut. A na silnici 35 na trase z Chrastavy do Hrádku nad Nisou, kousek za Bílým kostelem, stojí osobní auto po nehodě do dopravního značení. Vybočuje se ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Iva.

Když se daří českým reprezentantům, tak to těší i nás na Radiožurnálu Sport a věřím, že i vás, naše posluchače. Tak si pojďme zopakovat, že Valentína Kočířová se ve francouzském Epinalu stala juniorskou mistryní Evropy ve vodním slalomu. Na kajaku to dnes byla jediná česká medaile. Lucie Vaculová totiž ve stejné kategorii skončila čtvrtá a Michal Kopeček mezi závodníky do 23 let pátý. Kočířová je juniorskou mistryní Evropy v individuálních závodech podruhé v kariéře. Už před 2 lety jako teprve 15letá vyhrála kontinentální šampionát na kánoji. Na červencovém juniorském mistrovství světa v Krakově získala 4 medaile. Stříbra na kajaku, na kánoji a v kajak krosu. V časovce kajak krosu pak brala bronz. Zítra bude pokračovat mistrovství Evropy vodních slalomářů do 23 let a juniorů tím, že se bude bojovat o 4 sady medailí na kánoji. Tak věříme v další český úspěch.

0: Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský bude chybět na startu nadcházející Barum Rally Zlín. Po nedávné vážné nehodě na polské rally není zdravotně fit. Stříteský tom informoval na svých sociálních sítích. Barum Rally se uskuteční příští víkend. Teď už ale změníme sporty. Čeští plavci odletí do Paříže, kde budou od pondělí závodit na mistrovství Evropy v bazénových disciplínách. Po kompletním návratu Rusů a Bělorusů do soutěží to bude nejkvalitnější kontinentální šampionát za posledních 8 let. Nejen proto bude pro hlavní českou hvězdu Barboru Sémanovou složité obhájit zlato na 200 metrů kraul.
1: To, že jsem dělala český rekord na 200 kraula před minulý rok na Evropě 2024, tak to je jako mnohem důležitější v tom plaveckém světě, než to, že jsem z toho získala tu medaili.
2: Barbora Sémanová vyhrála při své premiéře 2021 i na minulém šampionátu 2024, jenže teď už se její soupeřky na dvoustovce dostaly pod hranici minuty a 55 sekund a ona zatím ne.
1: Pod 1,55 vteřin a na tu dvoustovku, to je pro mě cíl a s tím bych byla jako extrémně spokojená a to je něco, pro co trénu a co si myslím, že je v mých silách a co je reálný.
2: České plavání má výbornou generaci. Posouvá se další kraulařka Janíčková. Do formy se vrací i znakař Čejka. Někdejší juniorský mistr světa už zase plave dobře. V prosinci získal svou první medaili na mistrovství Evropy v krátkém bazénu a teď má naději také v tom dlouhém.
3: Určitě se na to jako vždycky pomýšlím, když to řeknu. Myslím si, že žádný plavec nikdy nejede jako na ten šampionát s tou vidinou toho, že chce být jako poslední. Takže jako tam samozřejmě vždycky jedu se pokusit vyhrát. Samozřejmě ne vždycky to je třeba v tu chvíli ještě jako reálný, ale doufám, že se k tomu dopracuju a uvidíme, jak to bude vypadat tady.
2: A do toho se snaží o výborné časy i Miroslav Knedla, také znakař, ale spíše na kratších tratích. Na nich je obsazení mistrovství Evropy téměř stejné jako na mistrovství světa.
4: Bude to opravdu šampionát takhle těch ikon aktuálního plavání, takže tam bude Hubert Kos v mých závodech, tak se tam představí taky třeba Klement Kolesnikov, který je vynikajícím znakařem z Ruska, a ještě opravdu jako hromada dalších.
2: Říká Miroslav Knedla. Šampionát v Paříži začne v bazénových disciplínách v pondělí. Hlavními hvězdami budou domácí Leon Marchand, Nizozemka Marit Stenberchenová a sledovaný bude návrat Švédky Sara Sjöströmové. Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.

0: Ve druhé fotbalové lize už není žádný 100% tým. Ústí nad Labem totiž po dvou vlastních gólech remizovalo s nováčkem z České Lípy 3-3, přestože o tři branky vedlo. Před Ústí se v tabulce dostala díky vítězství 2-0 nad Kroměříží Dukla. 7 bodů má i Příbram, která otočila zápas v Jihlavě na 2-1. V dalších utkáních třetího kola Opava remizovala s Kladnem 1-1, Prostějov podlehl Karviné 1-2, Vlašim porazila Žižkov 4-1 a Béčko Slávie Třinec 3-2. Teď už pojďme o poschodí výš.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: V šancelize Liberec vyhrál v Brně nad domácí Zbrojovkou 1-0. Zbývajících 7 duelů nás čeká o víkendu. Ostravský Baník bude chtít v Hradci Králové zapomenout na debakl 0-4 od mistrovské Slávie. A třeba u toho bude i jeden ze tří kapitánů, které před novou sezónou určil trenér Roman Skuhravý. Estonec Vlasej Siňavský, který tuto poctu nečekal.
2: Prekvapila ja, ale to nebolo tak, že po pol roce nebo nikto tady rok, nebo ja myslím, že tréner to udelal tak, že sledoval nás mesiac a za ten mesiac rozhodnul tak a ja chcem udelať všechno, že pomôžu Baníku vyhrávať a zbírať tie body.
3: Říká Vlasej Siňavský k tomu, že se stal jedním z kapitánů Baníku Ostrava. Mluví slušne česky, anglicky a vedle estonštiny i rusky. Tak trochu má v kádru na starosti cizí. Poslední zápas se Slavií, ale Baník nezvládl.
2: Stále to dostali góly a za mě jako nehrali dobře, nevytvořili tolik šancí, takže vyhrál lepší tým.
3: Uznal jednoznačně Siňavský, Baník inkasoval první dva góly identicky po rohových kopech z pravé strany, tedy ze standardních situací.
2: Za mě to nebylo o těch jako standardkách, nebo byla a ne, jako, protože nehrali jako sami. Nešlo to nám a jako s balónem za mě a já taky a slabý výkon.
3: Nemyslí si estonský reprezentant, že by zápas rozhodli jen první dva góly. Celkově podle něho Baník nehrál sebevědomě. A v úvodu sezóny hledá trenér Roman Skuhravý ideální sestavu. Rčení, že vítězná sestava se nemění, po prvním utkání neplatilo.
2: Jo, říkal nám, že zapomněte na sestavu, která vyhraje, že bude začínat jako příští zápas. To s ním to není tak. Takže možná, že budeme měnit každý zápas a za mě teďka jako může něco změnit, protože ten zápas nebyl dobrý.
3: Uznává Vlasej Siňavský, že po debaklu se Slaví nejspíš trenér sáhne před utkáním v Hradci Králové k dalším změnám. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál. Stolen, some people stay alive, some for a moment, some hearts they set alight just to be frozen.

0: mistrovství Evropy v plavání na Radiožurnálu Sport.
1: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
2: Na tribuncích bude Knedl první a Knedla druhý. Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
3: Tahle medaile, i přesto, že to je osadina od výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
1: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
0: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
1: Bude mít Sémanová znovu medaili?
0: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin. Teď Jana Gulda a zprávy.
1: Do lékáren míří téměř 6 000 balení léku na rakovinu prsu, chybí od loňska. Americký senát schválil balík protiruských sankčních opatření. Fotbalisti Liberce vyhráli v lize na hřišti brněnské zbrojovky 1-0 a v neúplné tabulce jsou čtvrtí. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kde jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Podávat je bylo možné v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038. Kdy přesně začne platit, ale není jisté, říká mluvčí ministerstva Kateřina Paclíková.
3: Ministerstvo obdrželo k dnešnímu dní připomínky od jednoho hospodařícího subjektu a jedné fyzické osoby. Vypořádání bude probíhat standardním způsobem v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V tuto chvíli zatím není možné předjímat délku trvání tohoto procesu, a tedy ani termín, kdy začne plán péče o chráněnou krajinnou oblast platit.
1: Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Moskvu má dostat pod větší tlak a pomoct k ukončení 4,5 roku trvající ruské války proti Ukrajině. Sankce cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem víc než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, který patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. Balík zahrnuje také rozšířené sankce proti Íránu. 78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Ukázal to průzkum Medianu pro Radiožurnál, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Plošný zákaz mobilů v červenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku nebo zlepšení jejich vztahů, vysvětluje za Median Vojtěch Dufek.
4: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky, a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
1: Schválený vládní návrh teď posoudí parlament a prezident. V případě přijetí začne platit v září příštího roku. Sport. Liberečtí fotbalisti po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zvítězili díky gólu Dulaje na hřišti zbrojovky Brno 1-0 a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Moravani poprvé v sezóně prohráli a spadli na šestou pozici. A kapitán fotbalistů Sparty Lukáš Haraslín by mohl přestoupit do Saudské Arábie. Informaci webu eSport.cz potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký klubu. Slovenský křídelník má mít lukrativní nabídku týmu Al-Fateh. Z pražského celku by zároveň mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, o kterého má zájem polská Legia Varšava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 před Prahou a také na 56 za Frýdkem Místkem. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna stále ještě pozor za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru odtahují dodávku po večerním požáru. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale přesto se lehce vybočuje. Na silnici 56 velmi opatrně na hlavním tahu z Frýdku Místku do Frýdlantu nad Ostravicí a do Beskyd. Na rychlostním úseku silnice na 60 60,5 kilometrů jsou na vozovce chodci. Podle policie tam jdou dva lidé s kočárkem, jsou neosvětlení, hlídka jede na místo, tak velký pozor. Na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou, kousek za Bílým kostelem, stojí osobní auto po nehodě do dopravního značení. Nepřekáží, ale zpomaluje se. A v Praze čekejte silný provoz na Letné v okolí Letenské pláni. Kvůli skončenému koncertu je omezený provoz v ulici Milady Horákové, také na Letenském náměstí a v okolí. Provoz tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
6: Dobrý večer, tady je Radiožurnál Sport a teď ve 22 hodin a skoro 6 minut snad potěšíme ty, které zajímá mládežnický hokej. Máme totiž informace z Hlinka Grecky Cupu, což je turnaj pro národní týmy do 18 let. Aktuálně se rozhoduje v kanadském Edmontonu o prvních finalistech. Ani dva góly Patrika Rychlíka zatím Slovákům nestačí na Američany, kteří po dvou třetinách vedou 3-2. Ve druhém semifinále nastoupí v noci domácí Kanaďani proti Finům. Čechy pak čeká souboj o konečné páté místo se Švýcary.
2: Radiožurnál Sport
7: a Jan Suchan.

0: Velšli Arams ve 22 hodin a 10 minut na Radiu Žurnálu Sport, kde sledujeme také první soutěžní utkání fotbalistů Wolverhamptonu v nové sezóně. Hrají první kolo ligového poháru proti Port Vale ze čtvrté nejvyšší soutěže a zatím plní papírové předpoklady, v 68. minutě vedou 3-0. Bohužel na trávníku ani teď zatím není kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí. Stále zůstává na střídačce.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A teď už jdeme na házenou, i když to při pohledu na teploty venku nevypadá, přípravy na prosincový evropský šampionát žen naplno běží. Platí to pro hráčky, svaz, organizátory i trenéry. S Danielem Čurdou si povídal reportér František Typovský.
2: Jeden z trenérů reprezentace házenkářek Daniel Čurda je u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Bavíme se teď z kraje srpna, kdy je venku obrovské horko, ale jak moc už vyhlížíte tu dobu, kdy bude velká zima a bude tady v Česku mistrovství Evropy?
3: Já si myslím, že už to vyhlížíme vlastně od té jarní části, kdy jsme hráli doma s Tureckem ty zápasy a s Dánskem, kdy jsme si řekli, že už pro nás v ten moment vlastně začíná příprava na mistrovství Evropy a teď je sice letní přestávka, kdy týmy finišují svoje fyzické kondice a tyhle ty další věci, ale my už máme kompletně naplánovanou podzimní přípravu každý měsíc od září až do listopadu máme kemp a myslím si, že velmi kvalitní soupeře, takže my už to opravdu vyhlížíme celý rok 2026.
2: A jak ta hlavně podzimní příprava bude vypadat?
3: Sejdeme se v září, kdy máme National League, který vyplníme tradičním turnajem v Chebu. Myslím si, že máme velmi kvalitní obsazení, protože zase přijede norský tým, který nepřijede v tom úplně nejsilnějším složení, ale je to Bčko, ale to je pro nás jakoby ideální, protože stále jsou to hráčky ligy mistryň. Měli bychom tam mít Slovinky, což je pro nás velmi dobrý soupeř směrem k tomu, že máme Chorvatky v základní skupině na Euru, a měli bychom tam mít Polky, což je taky velmi kvalitní soupeř, takže to je vlastně zářijová příprava. V říjnu bychom se dvakrát chtěli potkat se Švýcarskem, přičemž Švýcarky nám samozřejmě budou tak trošičku simulovat rakouský styl házené. Pak máme poslední listopadový kemp a tam už budeme vyloženě jakoby ladit tu formu na prosincové Euro.
2: Když se člověk nebo fanoušek podívá na ty výkony vašeho týmu, tak by se asi dalo použít slůvko nevyrovnané, protože ve spoustě zápasů tam byly výborné pasáže a pak tam byly při vší úctě hrozivé pasáže. Na čem budete pracovat, aby to bylo vyrovnanější?
3: Už to zaznělo. Konstantnost výkonu. Je to něco, co nás trápí delší dobu a je to spojené s více aspekty. Jedna věc je fyzická kondice, takže na té pracujeme vlastně celou dobu, abychom byli schopni v té fyzické kondici a i v tom zatížení, které prostě na těchto šampionátech je, tak abychom byli schopni vydržet po celé utkání, aby jsme tam neměli ty výpadky v závěru, což je to, o čem se tady bavíme, když vzpomenu na mistrovství světa, tak je to Švédsko, je to Brazílie, týmy, kde jsme v posledních minutách ztratili ty výsledky právě díky té fyzické kondici. Takže to je jeden aspekt. A druhý aspekt samozřejmě je na tom, aby jsme v těchto těžkých zápasech dokázali udržet jakoby tu herní výkonnost na té nejvyšší úrovni po celou dobu, a to souvisí s drillem. To souvisí s tím, abychom prostě na všech těch tréninkových kempech drillovali všechny ty situace a byly na sebe navázané ty dvojice, trojice takovým způsobem, abychom to byli schopni zvládnout.
2: Vy kromě toho, že tedy spolu s Tomášem Hlavatým vedete národní tým, tak trénujete ještě házenkářky pražské Slavie. Kolik času věnujete třeba přípravě na ten vrchol reprezentační?
3: Na začátku letní přípravy jsme tomu věnovali hodně času, protože jsme měli týdeníkem v Lovosicích, kde jsme opravdu jako drillovali vyloženě herní věci jak do útoku, tak do obrany. Takže tam jsme věnovali hodně času reprezentaci. Teď je to vyloženě klubová práce. Spíš sledujeme hráčky, protože všechny vlastně začaly svoji přípravu a jsme s nimi v kontaktu, jestli jsou zdravotně v pořádku, jak se jim daří v nových týmech, protože máme nějaké přestupy a tak dále. Co se týká vyloženě reprezentace,

0: prezentace, tak tam to samozřejmě, protože už máme všechno připravené, tak tam to začne zase v září, kdy propuknou klasické ligové soutěže, takže v ten moment budeme sledovat hráčky, budeme dělat nominaci. Teď jsme dělali širší nominace, takže to nám samozřejmě taky zabralo nějaký prostor, ale to bych řekl, že jsou takové ty klasické administrativní věci, které k tomu prostě patří normálně a člověk už je bere jako samozřejmost.
1: O tom, jakým způsobem bude vypadat složení českého kádru, třeba i pro mistrovství Evropy, si s Danielem Čurdou budeme povídat zase za pár minut.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: české reprezentace házenkářek Daniel Čurda u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Povídáme si sice v létě, ale blíží se už mistrovství Evropy v házené žen. Po 36 letech se velká házenkářská akce vrátí domů do Česka, bude se hrát v Brně. Cílem ze skupiny, kde je Nizozemsko, Rakousko a Chorvatsko, je tedy jednoznačně projít do té hlavní fáze, ale vás asi musí těšit to, jakým způsobem teď vypadá složení českého týmu, že ano?
1: Ano, já si myslím, že to tady zaznělo. My chceme udělat maximum pro to, abychom po několika šampionátech, kdy se to nepodařilo, nebo kdy naše účast tam ani nebyla, tak abychom postoupili ze skupiny. Máme k tomu výhodu domácího prostředí a teď jsme dávali dohromady širší nominaci a myslím si, že můžeme být spokojeni s tím, kde nám hráčky hrají, že se nám daří, že ty hráčky odchází do zahraničí, do špičkových týmů, že máme více hráček v lize mistryň, více hráček v evropské lize a že budou celý podzim vlastně hrát v tom systému anglických týmů ty těžké zápasy, což je něco, co nás potom bude čekat na euru. Takže ano, a věřím tomu, že si během podzimu tu formu i včetně těch kempů, které nás čekají každý měsíc, ty hráčky přenesou potom na euro.
0: Velmi příjemnou, možná trochu nečekanou zprávou byl odchod spojky Elišky Desortové do týmu německého mistra do Blombergu. Tak jak byste přijal tuhle tu zprávu, očekával jste ji třeba?
1: Teď už to asi můžeme říct, my jsme na tom pracovali celé jaro, dá se říct, ty prvotní jednání ještě úplně nevyšly, ale s Tomášem jsme se podíleli na tom přestupu, kluby se prostě domluvili mezi sebou a
0: jenom doplním s Tomášem Hlavatým, vaším kolegou, druhým z reprezentačních trenérů.
1: Přesně tak, takže jsme se na tom podíleli, ty prvotní jednání ještě nevyšly, ale ty druhá jednání už vlastně, kdy začala příprava, tak vyšly a je potřeba poděkovat úplně všem stranám, že se na tom podíleli, že do toho jakoby šli a já si myslím, že je to skvělá zpráva, protože Eliška je jedna z pěti hráček, která teďka bude hrát ligu mistryň. Myslím si, že na jaře předváděla vynikající výkony v reprezentaci a hrála velmi dobře i na mistrovství světa. Tohle to je, řekl bych, taková odměna pro ní a možnost se konfrontovat úplně s těmi nejlepšími, takže pro nás je to jenom dobře.
0: Házená je samozřejmě týmovým sportem, to je zcela jednoznačné, ale do českého týmu by se měla vrátit Markéta Jeřábková po mateřské pauze. Jak moc tahle jedna konkrétní hráčka pomůže českému týmu?
1: Já bych řekl, že vzhledem k tomu, že takhle kvalitních hráček, o kterých se tady bavíme, které hrají ligu mistryň a evropskou ligu máme opravdu málo, tak si myslím, že každá takováhle hráčka pomůže. Markéta je obrovská persona, obrovská osobnost. Uvidíme, jakým způsobem se s tím samozřejmě dokáže vyrovnat, protože je to prostě jiná situace. A já věřím tomu, že nám určitě pomůže, těší se na ten návrat a já věřím tomu, že prostě i díky Markétě a všem dalším hráčkám ten tým bude silnější a bude hlavně zkušenější, což je něco, co na tom budeme v těch těžkých zápasech potřebovat.
0: Když už jsme nakousli Markétu Jeřábkovou, která samozřejmě teď musí plnit i ty rodinné povinnosti, bude ona tomu mít nějak uspůsobený třeba program, plán? Počítáte s tím, že vlastně musí být i maminkou, kromě toho, že je házenkářkou?
1: Tak počítáme s tím, je to prostě nedílná součást. Zatím jsme to nějak neřešili. Markéta se teďka vrací do běžného tréninkového procesu, takže si to nejdříve vypořádá v klubu a potom to budeme řešit během podzimní části. Nicméně jsme to třeba řešili už směrem ke kempu v Lovosicích a bavili jsme se o tom, jak by se to třeba všechno dalo udělat. Tam jsme ještě usoudili, že prostě ji zapojíme do té přípravy až po té letní přípravě. Takže tohle jsou samozřejmě věci, které vždycky budeme řešit a je potřeba, aby ty hráčky byly v co nejlepším komfortu a aby se cítili jako by opravdu dobře, protože ve chvíli se budou cítit dobře a budou předvádět dobrý výkon.
0: Teď aktuálně, dejme tomu, ze 7 hráček základní sestavy, tak máte 5 v týmech hrajících tu nejlepší soutěž na světě, ligu mistryň, navíc další jednotky házenkářek, které budou nastupovat o patro níž v evropské lize, která ale taky má na té ženské úrovni obrovskou kvalitu, tak jak moc to podle vás zvedne úroveň celého českého týmu?
1: Tak já věřím tomu, že opravdu zvedne. A teď, když poslouchám, co o tom říkáte, tak mám z toho fakt jako radost a mám husí kůži, že ten tým se formuje, že ten tým prostě se zvedá, že je tady vidět, že ty hráčky na to tu kvalitu mají, protože jinak by v té lize mistryň nebyly. A jinak by nebyly v evropské lize. To znamená, tohle je potvrzení toho, že na to ty hráčky mají. Od Markéty, od Sáby, od Elišky, od všech těch, které vlastně od Verči Malé a od Val Smetkové. Je to potvrzení kvality jejich výkonu. A teď je potřeba, aby si tohle ty hráčky uvědomili, uklidnili se a tyhle ty výkony, které prostě je dovedly do té ligy mistryň, tak abychom dokázali předvádět i v reprezentaci.
0: Evropský šampionát házenkářek se bude hrát i v Brně v první polovině prosince. To byl trenér české reprezentace Daniel Čurda. Díky moc za rozhovor.
1: Taky díky a držte nám všichni pěsti a věřím tomu, že společně s našimi fanoušky dokážeme postoupit ze skupiny.
0: František Typovský, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Poprvé od roku 2015 nedostanou kraje žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Informoval o tom předseda komise Rady Asociace krajů pro dopravu a liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Asociaci to včera oznámilo ministerstvo dopravy. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Radiožurnálu potvrdil. I tak podle něj ale pošlou do krajů více než 4 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby. Německé spolkové země Porýní, Fals a Sársko u hranice s Francií, Belgií a Lucemburskem dočasně zrušili zákaz jízd kamionů v neděli a svátky. Důvodem je přetrvávající nízký stav vody na řece Rýn. Po dobu omezení lodní nákladní dopravy na tomto evropském veletoku můžou po dálnicích jezdit ve dnech pracovního klidu i kamiony vracející se bez nákladu. Výjimka začíná platit už tento víkend a ve dvou spolkových zemích zůstane v platnosti do 30. září. Španělská vláda nařídila zavést od soboty hraniční kontroly v případě spojů z Itálie, oznámilo to ministerstvo vnitra. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do severoafrické Souty minulý týden. A ve Zlíně začala demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu. S demoliční firmou spolupracují hasiči. Při rozebírání torza totiž potřebují zajistit části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnější části budovy začala běžet včerejším převzetím staveniště demoliční firmou. Sport. Slovan Liberec zvítězil ve třetím kole fotbalové šance ligy na hřišti brněnské zbrojovky 1-0. Severočeši vyhráli podruhé v nové sezóně a jsou v neúplné tabulce čtvrtí. Moravané se propadli na šestou příčku. České volejbalistky vyhrály i ve druhém přípravném utkání dva týdny před domácím evropským šampionátem. V Táboře znovu porazili Rumunsko. Na čtvrteční vítězství 3-0 navázali triumfem 3-2 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D8 do Německa a nebezpečí na D1 za Sázavou. Na dálnici D8 je teď pozastavený provoz směrem z České republiky do Německa. V tunelech Panenská a Libouchec byl detekován nadrozměrný náklad a provoz je tak na kilometru 82,5 směrem na Drážďany od Prahy pozastaven. Policisté jdou na místo situaci prověřit, tak opatrně dobržďujte. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy hlásíte nebezpečí za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 32,5 stojí nepojízdné osobní auto.
3: 32. a 5. kilometru je v odstavném pruhu odstavené vozidlo. Pohybují se kolem lidi, mají už tam daný trojúhelník relativně blízko. Kamiony z pravého pruhu vybočujou i doleva.
2: Na D1 pak pozor na příjezdu do Prahy z Brna za sjezdem na Popovice. Na 13. kilometru odtahují dodávku po požáru, jsou v odstavném pruhu, nepřekáží, ale přesto se zpomaluje. A v Praze je silný provoz na Letné. Po skončeném koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni uspává se teď hlavně okolí Letenského náměstí směrem do centra. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno a nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

I ve 22 hodin a 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Už za chvíli pro vás budeme mít tradiční sportovní přehled, ale ještě předtím se aktuálně vydáváme do amerického Eugene na juniorské mistrovství světa v atletice. Adam Juliš byl po dvou disciplínách deseti boje i díky osobnímu rekordu 703 cm v dálce průběžně pátý. Teď už má za sebou dva pokusy v kouli, další z nich měřil 13 metrů a 85 cm. Což teď v téhle disciplíně stačí na 14. příčku, ale nejlepší Jihoafričan von der Heyden vrhnul o víc než 2 metry víc. Rád připomenu i úspěch Lindy Bodkové na trase 100 metrů překážek, postoupila do semifinále, do kterého nastoupí v noci, stejně jako překážkářka Emma Berková na 3-kilometrovou trať.

0: Fotbalisté Liberce vyhráli v předehrávce třetího kola šance ligy na stadionu brněnské Zbrojovky 1-0. Severočeši se tak posunuli v neúplné tabulce nejvyšší soutěže na čtvrté místo. Moravané jsou šestí. Teď další zprávy ve sportovním přehledu, který připravil František Kuna. Tak hezký večer.
1: Dobrý večer. Fotbalovou Spartu by mohl po 5 letech opustit slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. Kapitán týmu má namířeno do saúdsko-arabského celku Al-Fateh. Původní informaci webu eSport.cz potvrdil radiožurnálu Sport zdroj blízký pražskému klubu.
2: Lukáš Haraslín vynechal páteční trénink a v sobotním zápase v Mladé Boleslavi nejspíš nenastoupí. Od vedení Sparty dostal po 5 letech svolení k odchodu. Al-Fateh by měl za 30-letého slovenského křídelníka zaplatit více než 100 milionů korun. Haraslín ve Spartě získal 2 ligové tituly. Jednou s ním triumfoval i v domácím poháru a poslední rok byl jejím kapitánem. Z pražského klubu by mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, a to do polské Legie Varšava. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
0: Fotbalový Hradec Králové si nechal odložit utkání čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou ze 16. srpna na středu 2. září. Změnu schválila Ligová fotbalová asociace. Východočeši totiž v těchto týdnech bojují o postup do hlavní fáze některého z evropských pohárů.
1: Obranu fotbalistů Olomouce posílil Anton Ekeroth, který je prvním švédským hráčem v klubové historii. 24-letý fotbalista, který působí na levé straně hřiště, přichází z norského prvoligového klubu HamKam z Hamaru a v Pardubicích bude půl roku hostovat brankář Vladimír Neumann z druholigové Karviné. Východočeši oznámili na klubovém webu, že mají zároveň opci na trvalý přestup 26-letého golmana.
0: Fotbalisté Ústí nad Labem ve třetím kole druhé nejvyšší soutěže ztratili vedení 3-0 a nakonec i kvůli 2 vlastním gólům remizovali s Českou Lípou 3-3. V dalších zápasech B tým Slávie porazil Třinec 3-2, Jihlava podlehla Příbrami 1-2, Dukla vyhrála nad Kroměříží 2-0, Opava remizovala s Kladnem 1-1, Prostějov podlehl Karviné 1-2 a Vlašim zvítězila nad Žižkovem 4-1.
1: Norský fotbalový svaz chce rezignaci šéfa Mezinárodní fotbalové federace Gianniho Infantina. Vedení Severské asociace o tom rozhodlo na svém zasedání. Podle Norů Infantino už nemá důvěru potřebnou k tomu, aby v současnosti stabilně vedl světový fotbal. Odpor řady národních svazů vyvolal třeba jeho návrh na prodej části práv na světové šampionáty soukromým investorům, od kterého po kritice upustil.
0: Čeští hokejisté do 18 let odehrají svůj poslední zápas na letošním poháru Hlinky a Greckého. Poté, co po prohře s Finy přišli o šanci bojovat o medaile, nastoupí v bitvě o konečnou 5. příčku proti Švýcarům. Podle trenéra Jaroslava Nedvěda uspokojila jeho svěřence povedená příprava, ve které 3x vyhráli a nedostali ani gól. Nedvěd to řekl Radiožurnálu Sport.
3: Ta příprava se nám povedla jakoby vlastně úplně až nesmyslně nadstandardně, protože my jsme vyhráli 2-0, 4-0, 6-0. Říkám, a možná prostě nám to vlastně ublížilo malinko v tom, že jsme pojali podezření, že ty góly dostávat nebudeme, že budeme jenom dávat. No a pak, když jsme trošku přišli do té reality, tak jsme se s tím neuměli úplně dobře popasovat.
0: Utkání Česko-Švýcarsko začne ve 3 hodiny ráno českého času. Teď v Edmontonu bojují v úvodním semifinále. Slováci s Američany prohrávají v 17. minutě 3. třetiny 2-4. V druhém semifinálovém duelu nastoupí domácí Kanada proti Finsku.
1: Hokejisté úřadujících extraligových mistrů z Pardubic vstoupili vítězně do přípravy na nový ročník nejvyšší soutěže. V České Třebové porazili Žilinu 3-2. Dynamo ještě v polovině utkání prohrávalo 0-2, zápas ale otočilo.
0: Po půlnoci českého času zabojuje tenista Jakub Menčík o postup do 8. finále turnaje kategorie Masters v Montrealu. Jeho soupeřem bude Francouz Atman. Mezi nejlepších 16 hráčů už prošel v Kanadě Jiří Lehečka, kterého v 8. finále čeká Španěl Chodar.
1: Právě v průběhu turnaje v Montrealu si Němec Alexander Zverev jako druhý hráč po Janiku Sinnerovi zajistil účast na turnaji mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů sezony se uskuteční v listopadu v Turíně. Italský lídr světového žebříčku se kvalifikoval už v polovině července ve Wimbledonu.
0: České volejbalistky zvítězily nad Rumunskem i ve 2. přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy. Tentokrát se jim to v Táboře povedlo v poměru 3-2.
1: Dvě české golfistky prošly na turnaj Ladies European Tour v Londýně do víkendových bojů. Kristýna Napoleová je na průběžné 50. pozici se dvěmi ranami nad normu hřiště. Přesně v takzvaném paru je Sára Kousková na dělené 30. příčce. Česká jednička měla v průběhu druhého kola problémy, ale situaci zvládla.
4: Přišla jsem si zase taková jako unavená, tak jsem musela trošku docukrovat mozek a jak se to zlepšilo, tak mám radost, jak jsme to ustáli. Pak už ta hra byla relativně solidní. Teďka se těším na víkend, že budeme mít šanci zabojovat o nějaký další hezký umístění.
1: Vedení i po druhém kole drží Kanaďanka Huangová s 11 ranami pod par.
0: Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. V Polsku byla nejlepší už v kvalifikaci a suverénně ovládla i finále a přidala i týmové zlato.
1: Kajakářka Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy. 17-letá reprezentantka triumfovala na šampionátu ve vodním slalomu ve francouzském Epinalu a po závodě přiznala, že na startu byla nervózní.
5: Věděla jsem, že na to mám, ale ty blbé pocity z tohohle kanálu byly hodně silný, ale v cíli, když jsem dala do cíle, tak to byl neuvěřitelný pocit dojet a vidět, že jsem první zatím, můj poslední rok v juniorech a takhle ho zakončit. Je úplně neuvěřitelný.
1: Další česká juniorská kajakářka Lucie Vaculová byla ve Francii těsně čtvrtá.
0: Moderní pětibojař Matěj Lukeš nebude bojovat na evropském šampionátu v Istanbulu o medaile. Český reprezentant a lídr světového žebříčku odstoupil ze semifinále po šermu, protože v náročných horkých podmínkách nechtěl ohrozit přípravu a účast na blížícím se mistrovství světa. Jan Toman se do finále o jedno místo neprobojoval.
1: Královskou etapu ženské cyklistické Tour de France s výjezdem na ikonický vrchol Mont Ventoux ovládla Kasia Niewiadoma. Polská jezdkyně se tak dostala do vedení v celkovém pořadí. Žlutý dres tak ztratila Švýcarka Reuserová.
0: Krásně nám to časově vyšlo, i když jsme museli, přiznávám, znělku sportovního přehledu několikrát nastavit, aby nám takhle hezky vyšla. Sportovní přehled připravil František Kuna. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalisté Wolverhamptonu zvládli první soutěžní zápas nové sezóny. V ligovém poháru porazili Port Vale ze čtvrté nejvyšší soutěže 3-0. Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí nastoupil za vítězný tým už za rozhodnutého stavu v 84. minutě.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Velká opora české atletické reprezentace Amálie Švábíková bude na blížícím se mistrovství Evropy chybět, ale příjmení Švábíková se i přesto v tyčkařském sektoru objeví. Na svou první velkou dospělou akci se totiž chystá mladší sestra Apolena. Ta doufala, že si v Birminghamu zazávodí společně s Amálí, ale nakonec se musela smířit s tím, že bude rodinu reprezentovat sama.
2: Tak mrzí mě to velmi, přece jenom jsou to takové naše sny, ale myslím si, že ta zpráva, kterou oznámila, je krásná, takže tam budu bojovat pro nás a pak se stanu ještě tetou.
3: Povídala ve vysílání radiožurnálu Sport 20-letá Apolena Švábíková, když narážela na to, že její o 6 let starší sestra Amálie oficiálně zveřejnila v červenci informaci o tom, že je těhotná. Česká rekordmanka a bronzová tyčkařka z letošního halového mistrovství světa si tak dává neplánovanou pauzu, ale do Birminghamu také vyrazí.
4: Pojedu tam, hrozně se na to těším. Nebudu lhát, že mě trošku mrzí, že si se segrou nezasoutěžím na jednom sektoru, na jednom velkém závodě konečně, ale věřím tomu, že všechno je tak, jak má být a že se snad ty naše cesty spojí třeba příští rok.
3: Věří Amálie Švábíková, která drží národní rekord 480 cm od olympiády v Paříži, kde skončila pátá. Apolena se jí postupně přibližuje, ale takové ambice jako starší sestra zatím nemá.
2: Po téhle sezóně já popravdě nechci nic moc očekávat, protože mně přijde, že to očekávání vždycky právě může i trošičku narušit ten kvalitní výkon, takže já nic neočekávám, fakt tam chci nechat všechno a doufám, že padne samozřejmě finále a uvidíme.
3: Apolena Švábíková loni vybojovala bronzovou medaili na juniorském mistrovství Evropy v Tampere a letos už se posunula na 451 cm. I proto věří, že se Amálie po porodu vrátí ve své standardní formě a konečně si zazávodí společně na velké akci.
2: Těším se moc, samozřejmě, protože už se letos konečně pohybuje ve výškách, ve kterých se celou dobu pohybuje ona. Takže už si to vlastně poprvé budeme moc rozdat i na těch stejných výškách a myslím si, že i když ségra bude maminkou, tak to zvládne naprosto bravurně a vrátí se a třeba si splníme ten sen a pojedeme spolu na tu olympiádu. No.
3: Doplňuje Apolena Švábíková a třeba už se sejdou společně na té příští za 2 roky v Los Angeles. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympique Lyon porazili doma na Letné 2-1.
3: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
2: Postup do závěrečného předkola ale musí Pražané ještě potvrdit v odvetném zápase ve Francii.
3: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
2: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 21 hodin a Radiožurnál Sport odvysílá v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 23 hodin. Teď Martin Matějka a večerní zprávy.
5: V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu. Prosud do lékáren míří téměř 6 000 balení. Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezuje provoz kvůli dopadům dlouhodobě teplého a suchého počasí. Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezóně šance ligy prohráli s Libercem 0-1. A zítra bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu léku na léčbu rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
6: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
5: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezila výrobu elektřiny o 20%. Je to kvůli horkému počasí, nízké hladině řeky Sávy a teplotě vody v ní. Právě z tohoto toku zařízení čerpá vodu ke chlazení. A počítá se navíc s dalším omezováním výroby elektřiny, dokud se meteorologické a hydrologické podmínky nezlepší.
7: Řeka Sáva se otepluje a jaderná elektrárna Krško už nemůže pracovat na plný výkon, aniž by nedocházelo k ohřívání toku nad ekologické limity. Zařízení zajišťuje Slovinsku pětinu jeho roční spotřeby elektřiny, v Chorvatsku je to 16%. Slovinská vláda vyhlásila do 12. srpna nižší stupeň rizika v zásobování energií. Současně nařídila, aby elektrárna Krško fungovala alespoň se sníženým výkonem, dokud to bude z bezpečnostního a ekologického hlediska možné. Naposledy muselo zařízení omezit výrobu kvůli horku a suchu v létě 2003. Tehdejší odstávka trvala 90 dní. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
5: Voda v americké přehradě Hoover Dam je na historickém minimu, informovala o tom stanice CNN. Největší vodní nádrž ve Spojených státech zachycuje vodu z řeky Colorado. Letošní dlouhé sucho přispělo k výraznému poklesu hladin i v dalších přehradách na této řece. Voda z nich zásobuje desítky milionů Američanů. Hladina vody je na historicky nejnižší úrovni od vzniku nádrže před 90 lety. Karvinský státní zástupce podal obžalobu na dva lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním automobilem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava s nadrozměrným nákladem v lednu 2024 uvízla na přejezdu. Do jí zadní části narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí, dalších 20 lidí se zranilo.
1: Sport.
5: Fotbalisté Zbrojovky Brno ve třetím kole šance ligy prohráli na vlastním hřišti s Libercem 0-1 a poprvé v sezóně vyšli bodově na prázdno. Jedinou branku vstřelil v 61. minutě z dorážky hostující Dulaj po předešlém autu Liberce. Naopak Brno nebezpečné nebylo. Mluví o tom obránce Jakub Klíma.
8: Jsme nehráli tak dobře do ofenzivy jako v těch předešlých zápasech a naopak jsme znovu dostali gól ze standardky, což je myslím po třetí už teď v těch třech zápasech a určitě se nám to nesmí stávat, protože si myslím, že výšku těch hráčů určitě máme a je to hrozná škoda, protože nám to pak takhle rozhoduje ty zápasy.
5: Tenista Jakub Menšík bude hrát o postup do osmifinále turnaje v Montrealu. Jeho soupeřem bude Francouz Atman. Hrát se má začít od půlnoci českého času a v osmifinále je už Jiří Lehečka, čeká ho Španěl Chodar.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Otevřená D8 do Německa a v Praze silný provoz na Letné. Na dálnici D8 je obnovený provoz na výjezdu z České republiky směrem do Německa. V tunelech Panenská a Libouchec na 82,5 kilometru byl detekován nadrozměrný náklad. Policisté už situaci vyřešili, provoz obnovili a kolona směrem do Drážďan se rozjela. Na D1 z Brna směrem do Prahy stále pozor za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 32,5 stojí osobní auto. Podle zpravodaje se posádka pohybuje okolo a nákladní doprava tak lehce vybočuje. Nepojízdné auto pak nepřehlédněte i na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 za sjezdem na Studulky na 20. kilometru je tam v odstavném pruhu. A v Praze stále ještě čekejte silnější provoz vlet na Letné v okolí Letenského náměstí po skončeném koncertu. Zaplněný je Letenský tunel, také Korunovační ulice nebo vjezdy do tunelu Blanka a popojíždí pak kolona i dál na magistrále ve Vlzonově. 10 minut naberete od Florence do omezení u hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů, zítra pak přes den čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách bude většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
11: Kilometry Jiřího Ješka, pravidelný pořad na radiožurnálu Sport o cyklistice, oběhání, s námi ve studiu Jiří Ježek. Jirko, vítáme tě, přeju krásný pátek.
12: Krásný den, těšil jsem se.
11: My taky, se mnou taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
13: Kompletní složení, hezký den.
11: Je to ta kompletní složení. Krásný poslech vám od mikrofonu přeje Karel Janů. Tak Jirko, ty hodně sportuješ teď po Tour de France, to máš trošku náročné a navíc se vracíš k běhání, tak jak ti to aktuálně jde a jak náročné je to i pro tebe?
12: To jsi mi udělal schválně.
11: Je to
12: ne,
11: tak?
12: Ne, nejde mi to, je to strašný. Já jsem nevěřil, že po 6 týdnech, vlastně, kdy jsem jenom jezdil na kole, a to ještě málo na té Tour de France, jenom opravdu ráno na tu hodinku, tak že z toho běhání takhle člověk vypadne. To je jako, mně přijde, že se učím běhat od začátku. Za prvé mi to nejde jako fyzicky, protože ten pohyb prostě tělo úplně zapomnělo. Koordinace, taková ta lehkost, úplně to vymizelo, tak prosím, prosím, vraťte mi to zpátky.
11: Snažím se. Máš na to týden, viď?
12: No, mám na to týden, protože za týden běžím takovou obdobu Vltava Runu na Slovensku, jmenuje se to Od Tatier k Dunaju. Už to běžíme po druhé s týmem Otobok, což je firma, která vyrábí protézy, a běžíme to s lidmi, kteří mají podobný handicap jako já. Polovina toho týmu jsou lidé s protézou a polovina jsou mechanici té firmy, kdyby se nám náhodou něco stalo. Což jsem třeba ocenil včera, protože já jsem byl včera běhat a v půlce toho běhu se mi normálně rozšroubovala protéza. Úplně se mi povolili se ty nějaký stavěcí šrouby, které tam jsou. Takže jsem volal Soně, ať ještě než pojede nakoupit, ať to veme k lesu a ať mi přiveze imbusy. Takže jsem tam na židličce u lesa na takovém odpočívadle se šrouboval protézu, poděkoval jsem Soně a běžel jsem dál. I to se stane. Já si pamatuju, že třeba Loufanánek Hagen mi vždycky říkal, že kamkoliv jde, tak nosí v ledvince 4 imbus, protože to je takový univerzální klíč na tu protézu, protože skoro všechny ty šrouby jsou se 4 imbusem. Takže i tohle to jako patří k tomu, když někdo přijde o ruku nebo o nohu. No.
13: A kolik tam celkem běžíš, protože to také bude asi na úseky?
12: Je to na úseky, je to něco jako ten Vltava Run i vzdálenosti, je to nějakých 350 kilometrů a ty týmy jsou, mám pocit, 10členné, takže to vyjde tak na nějakých, já nevím, 30-40 kilometrů podle toho, kolikrát poběžím.
11: Takže když se na kolo vyráží spod sedlovou brašničkou, tak se nemáme divit, když při běhu uvidíme Jiřího Ježka s ledvinkou, jo? Nebo něco podobného plánuješ sebou vozit.
12: Ne, mně se to stalo snad poprvé v životě, takže podle mě to bylo tím, že ta protéza byla teďko 6 týdnů zanedbávaná, tak možná se rozšroubovala vsteky, že jsem ji nepoužíval. Ale je tam fajn, že tam máme právě ty techniky z té firmy, kteří vlastně sportují, tak máme takovou jako zase team building, podobný tomu, co jsem jel minulý týden na kolech, ten Handy Cyclomaraton, to jsme zase jeli s tím týmem We Love Cycling, takže tyhle ty akce, tyhle ty štafetové, já nevím, běhy, cyklistické akce, je to super v tom, že to je super team building, že ty lidi prostě jsou sobě tak blízko a každá takováhle týmová soutěž v těch individuálních sportech je zajímavější. A za druhý je to hrozně hezký poznávání té krajiny, protože třeba na tom Slovensku běží se z Jasné, z těch Nízkých Tater až vlastně do Bratislavy a člověk vidí, na tom Slovensku běží se z Jasné, z těch Nízkých Tater až vlastně do Bratislavy a člověk vidí vlastně to Slovensko jako z míst Karibie.

0: přestěhovat byt. A když to vezmu jednoduše a vrátíme se rychle ke sportu, tak je to pro někoho, kdo jako dělá naši zaměstnání a zároveň do té doby jezdí na kole a běhá, tak ta práce rukama, kdy asi každý, kdo nás poslouchá, si dokáže představit, že to nejtěžší, co dělá novinář rukama, tak je, že ťuká do klávesnice, jinak jako ta práce rukama je mizivá. Tak když najednou pracuje s bouracím kladivem, tak je to samozřejmě úplně něco jiného pro vrchní polovinu vašeho těla. No, zvládám to jako hodinu denně s tímhletím pracovat, nebo hodinu a půl. A vlastně mě to úplně odbourá. Chápu, že pro někoho, kdo normálně pracuje rukama, tak je to něco, co je jako až k smíchu, ale každý jsme stavěný jinak a já na tohle úplně nejsem. No, takže můj sport šel aktuálně úplně do pozadí.
1: A to je tvůj plán na následující týdny, jestli jsem to dobře pochopil.
0: Týdny, ale potom, co to vybouráš, tak to ještě musíš postavit, že jo? Takže uvidíme.
2: Ale my Češi jsme v tomhle tom jako kutilové, obrovský. My si tohle to právě rádi děláme sami. A mně se to líbí, jak to mám jako obdiv. A za prvé člověk se naučí dost, pokus omyl metodou většinou.
0: U mě často omyl.
1: Pozor na elektřinu jenom.
2: Ano, ale je to prostě jako, hele, taky je to pohyb. Já jsem předevčírem skládal dřevo celý den a přišlo mi to jako vlastně nejefektivnější posilovna, která může být. Navíc jako voňavá práce. Chápu, že bourat sádrokartony úplně voňavá práce není, ale jako zase děláš na svým a jako počkej jednou, až si budem povídat a budeš mít zase čas jezdit na kole a budeš se vracet do toho nového bytu, tak tohle ta investice časová se vrátí.
1: A Jirko, v tomhle počasí si štípal dřevo, čekáš tu zimu?
2: Já jsem ho neštípal, já jsem si nechal přivést už naštípaný takový ty velký klacky a velký polínka, ale jenom jsem to rovnal, musel jsem přerovnat vlastně už to suché dřevo, které už jsem měl, tak jsem musel dát jinam, takže to byla taková logistická operace, ale to sem do toho pořadu asi nepatří. Ale pokud jako musíte tuhle tu práci dělat, tak ji dělejte s nadšením, protože jako je to vlastně taky pohyb a jako nestrácíme tím nic. Já jsem teda ztratil to běhání, ale k tomu se určitě vrátím.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka. Dnes v kompletním složení jsme tady s Martinem Charvátem a Martin Charvát tady vlastně v těch minulých týdnech moc nebyl, nebo nedostali jsme možnost taky od něj si něco poslechnout o Tour de France a my jsme sice o ní mluvili, Jirko, vlastně minule skoro celou hodinu, ale i tak jsme to na závěr, nám bylo líto, že jsme některé věci nestihli, tak jsme se k tomu ještě krátce chtěli vrátit a nestihli jsme vlastně moc probrat třeba tu českou účast, protože mi to přijde, že to určitě za to stojí.
2: Určitě, já mám z toho obrovskou radost. Měli jsme vlastně na Tour de France tři závodníky a všichni tři se nějakým způsobem zapsali do té historie tohoto ročníku a já samozřejmě jako hrdý Čech a hrdý průvodce našich klientů právě po té Tour de France jsem vždycky, pokud jsem měl klienty z České republiky nebo hosty z České republiky, tak jsem vždycky říkal, pojďte se podívat na ty naše závodníky, aspoň ráno předtím, než vyjedou do závodu u těch týmových autobusů, kdy byla příležitost. Tak za prvé chci poděkovat jak Pavlu Bittnerovi, tak Kubovi Otrubovi, tak Matyasu Vackovi, že kdykoliv jsem za nimi přišel, ať byla ta etapa třeba pro ně důležitá, tak vždycky přišli, vždycky se vyfotili s těmi našimi hosty. Vždycky se mnou prohodili nějaký slovo, aspoň jsem mohl zjistit, jak se cítí. A jako ta komunikace ze strany těchto závodníků je bezvadná, takže i pro třeba pro vás jako pro novináře jako krásný tip na rozhovory a určitě po sezóně bych každého z nich sem rád znova pozval, protože to určitě bude stát za to. Takže jim chci poděkovat za tu vstřícnost. Za druhý, hrozně se mi líbilo, jak byli sebevědomí. Je to zase posun u českých sportovců, strašně se mi líbí dneska ta mladá generace, jak jsou jako zdravě sebevědomí, ne na mistrování, ale jako fakt sebevědomí. Líbila se mi i taková ta česká potěuchlost třeba u Matyase Vacka, který mi říkal ráno, dívej se na posledních 30 kilometrů dnešní etapy, trošku tam chceme jako zazlobit, jo, jako tým Lidl Trek. Tak jsem se schválně jako na to soustředil a přesně těch 30 kiláků před cílem najednou Matyas Vacek nástup, Quinn Simons nástup, prostě úplně krásný ty, krásný akce a pro to hájení zeleného trikotu Matse Pedersena udělal Matyas Vacek, když začnu u něj, jako neskutečnou práci. To, co tam předváděl, celou Tour de France, podle mě byl zatím v životní formě a letos asi je, protože to bylo vidět i tím třetím místem na vlastně závodě okolo Švýcarska, který je braný takový hned jako podstupeň pod těmi třemi nejdůležitější.

0: nejdůležitější Grand Tour, tak už to, že dokázal být třetí v tomhletom náročném závodě okolo Švýcarska, tak si tu formu pak úplně suverénně přenesl i do té Tour de France. Bohužel pro takového toho běžného českého sportovního diváka tam chybělo to, že Matyáš Vacek prostě nedostal šanci jet sám na sebe ani v jedné etapě. Já jsem loboval i třeba u
1: Andyho
0: Šleka, který je vlastně novým CEO, novým generálním ředitelem celého týmu Lidl Trek, tak jsem za ním chodil a říkal jsem, dejte mu šanci, teď je to strašná škoda, česká cyklistika potřebuje etapový vítězství a ten Matyáš, kdyby tu šanci dostal, podle mě, fakt jako těžko říct, ale podle mě by fakt tu etapu jednu vyhrál, ale Andy Šlek říkal, stejně tak jako ty sportovní ředitelé říkali, hele, my ho potřebujeme na úplně jinou práci a to, že má super formu, jenom tím líp tu práci pro toho Matse Pedersena může dělat. Je to krutá vlastně stránka profesionální cyklistiky, ale tohle to k tomu prostě patří, já jsem to chápal a myslím si, že Matyáš Vacek sice třeba nemohl vyhrát etapu, ale ta jeho cena na tom trhu cyklistickém a to jméno, který si tam udělal, tak jako raketově ještě se vzneslo už z těch výšin, kde Matyáš Vacek je ceněný, tak dneska ještě prostě o level výš.
1: A jak sportovní fanoušek Martin Charvát sledoval Tour a tuhle tu českou stopu, je to pro tebe třeba to hlavní, co tě tam zajímá a co tě tam bavilo?
2: No, když zůstanu u té české části, tak z těch tří českých reprezentantů jako Matyáš Vacek jednoznačně a jeho výkony a to, jakým způsobem on tvořil ten závod pro svoji stáj, tak to bylo přesně tak, jak naznačoval Jirka, úplně fantastické, protože obecně, když se podíváme na to celkové pořadí, které zajímá všechny a obecně je to prostě ta věc, kterou, když se řekne Tour de France, tak každého zajímá, kdo vyhraje na konci, tak to bylo vlastně od šesté etapy jasné. No a to jsme tady říkali před Tour, stalo se to, co jsme říkali, co tušili všichni, to není jako, že bychom tady byli nějací věžci, ale vypadalo to tak, stalo se to a pak se nic nezměnilo a nic nenaznačovalo tomu, že by se to změnit mělo. Hmm. Takže tahle ta část vlastně byla relativně, jako nechci být přísný, ale jako emočně plochá, jo? Protože si to prostě věděl a bylo to tak, jak to celé mělo být. No.
1: A když půjdeme na tu nečeskou část, tak už je to podle tebe problém, když to jako trošku otočím, těšíš se na Vueltu? Víš, jak to myslím? Tam, jestli opravdu si myslíš, že to začíná být problém?
2: Problém.
1: Nevím, pro ten sport, pro sledovanost, pro zájem.
2: Já vím, co myslíš, tak jako když basketbalovou ligu 16krát za sebou vyhrál Nymburk, tak to potom vypadá jako trošku zvláštně ten sport, protože chceš tam minimálně, aby to vypadalo, když použiju další příměr, jako házená, kde spolu hrají Karviná a Plzeň a jednou vyhraje jeden, po druhý, aspoň to finále je o něčem. Ale do toho finále už to také jako je poměrně jednoznačné. No. A teď, když narážíš na to, že tady Pogačar oznámil, že pojede také Vueltu, tak tuším, kam míříš, ale zároveň pořád tam existuje ten faktor té náhody, který to může udělat zajímavější, než to podle předpokladů asi bude.
1: A teď zajímavější myslíš, že to jako může dopadnout nějak jinak?
2: No, protože může, protože ten faktor té náhody je právě to jediné, co to z toho může udělat, protože když odmyslíme faktor náhody, tak výkonnostně to nevypadá, že by to mělo být jen malou šanci, že to může skončit jinak než vítězstvím tady je Pogačar.
0: No, já si nemyslím, já si myslím, že pokud přijede někdo, otázka je kdo, na tu Vueltu na 100% připravený a bude jí chtít vyhrát, bohužel nikoho takového nevidím, tak by samozřejmě se mohlo ukázat to, co se ukázalo s Jonasem Vingegaardem po Giro. On to Giro vyhrál vlastně easy, úplně snadno, mně to přišlo, že ho vyhrál tak, že jako ještě se ten tým Visma Lisebike tvářil, že Jonas Vingegaard tam ušetřil spoustu sil na tom Giro. Zapsal si jako vítězství na Grand Tour, ceněný závod, ale že to byl vlastně jenom jako trénink na Tour de France, kde to má vybouchnout úplně ta jeho forma. No tak ona vybouchla jako spíš jako směrem dolů, protože se ukázalo, že to Giro se do něj zapsalo daleko víc, než třeba čekali, nebo než to původně vypadalo. A ono, jako to vypětí, ten Tadej Pogačar taky jako sice vyhrává ty etapy, sice vede ten žlutý triko na té Tour de France jako úplně suverénně, ale jako taky ho to stojí energii. už jenom každý den po té etapě ty 2 hodiny toho následného, co ty ostatní závodníci absolvovat nemusí, to znamená rozhovory, dopingovka, ty protokoly na tom pódiu, podepisování dalších 50 trikotů jako pro sponzory potom, což všechno tohleto, než nastartuje tu regeneraci, tak trvá třeba 2 hodiny. Jo. A to, když je každý den, tak když si spočítáme 21 etap a 2 hodiny každý den, tak prostě oproti těm soupeřům prostě je unavenější. Jo. A teď je otázka, jak s tím budou pracovat tyhle ty dny, oni to mají přes perfektně spočítaný, oni ho nechají trošku odpočinout, trošku mu tam dají nějakou intenzitu, aby jako to tělo pořád bylo v nějakém záběhu.
2: Trošku gravel
0: třeba. Prostě tady Pogačar se potřebuje taky bavit, že jo. Měl tu svoji Pogi Challenge, tu velikou akci, kde vlastně spousta hobby cyklistů s ním může vyjet a on pak je nechá vystoupat na vrchol a stejně tak jako kosil ty soupeře na Alpe d'Huez, tak pak kosí jednoho za druhým, ale to nevyhrál, letos
2: to nestih, no.
0: jeden byl rychlejší z těch hobby cyklistů, ale jinak je to krásný zážitek pro ty milovníky cyklistiky se s ním vyjet a tyhle ty věci ho teďko musí bavit, musí ho zase dostat zpátky tu lásku k té cyklistice, protože ta Tour de France je únavná. No a pokud přijede jako s touhletou formou na tu Vueltu, tak to bude zase dominance, ale mě ta dominance nevadí. Jak jsi říkal, jestli to není problém pro ten sport, tak já si myslím, že zatím ne.
1: A říkám si fanouškovsky, protože člověk je unavený, i když to sleduje, tak mě by vždycky zajímalo, jestli potom, když ti lidé říkají, že to hlavní, co by chtěli, a to úplně chápu. Já bych taky chtěl vidět Tour de France, kde do poslední etapy nevím, kdo ji vyhraje, protože prostě to je to nejdůležitější, jako tady to si myslím, že nemůže zpochybňovat vůbec nikdo. Ale vždycky si říkám, jestli ti lidé, které to hodně mrzí a nadávají na to, že se jim to nelíbí, že to je jasné, tak jestli potom se dívají na ty jiné závody, protože řekněme si, to Giro, Jirko, ty jsi to říkal, protože to Giro takhle jasně vyhrál Jonas Vingegaard, teď takhle jasně vyhrál Tadej Pogačar Tour a jestli se nic nestane, tak Tadej Pogačar takhle jasně vyhraje Vueltu, jo. Tak to budeme mít prostě všechny Grand Tour v sezóně vlastně objeté bez toho, aniž bychom nevěděli, kdo to vyhraje. Tak si říkám, jestli tihle fanoušci teda tím pádem sledují potom víc závod kolem Polska nebo Burgosu, nebo jestli se dívají třeba na ženskou Tour, protože ta má prostě 9 dnů a já nevím, kdo ji vyhraje. Můžu si to myslet, ale nevím to, takže třeba jestli ten fanoušek, kterému tohle to tam schází, tak jestli to dokáže najít někde jinde.
2: To zase ty fanoušky musíš dělit na ty, kteří vidí jenom Tour de France a zajímá je jenom Tour de France, protože to je hezký cestopis po zemi, která je zajímá, a nebo jestli to jsou opravdu lidé, které obecně zajímá cyklistika, protože kdyby ti to chybělo, tak si vezmeš jednodenní závod, že jo, a tam si vlastně...
1: Jasně, ale víš, proto mě napadla ta ženská Tour de France, protože tam máš 9 dnů.
2: Koukáš vyloženě na
1: etapáky. Tak protože v těch etapácích je, že nevím, jako, že to může se to kdykoliv zvrtnout. Jednodenní závod je jednodenní závod, ale tady mám 9 dnů v řadě, dneska se jede na Vantu, tak to je jako legendární kopec, jo, to už, že to splňuje vlastně jakoby téměř všechno to, co by člověk chtěl mít od toho nejnapínavější části Tour de France mužské, tak jestli ti lidé prostě to takhle přepnou a jestli dneska se budou koukat, jestli Demi Vollerinová vyhraje, nebo jestli je to nezajímá.
0: No ale jako aspoň ty etapáky jsou zajímavější v tom, že tě to vtáhne a vlastně tě to nutí druhý den se na to podívat znova, protože už tam máš rozehraný nějaký příběh. Je to jak seriál.
1: Tak.
0: Jo, a prostě těšíš se na ten další díl, na to pokračování těch příběhů, protože máš tam jednotlivé trikoty, máš tam třeba nějakého svého idola, který nebo jako oblíbeného jezdce nebo jezdkyni, kterému přeješ, aby vyhrál etapu, a teď se mu to v jedné etapě nepodaří, tak čekáš, jestli se mu to podaří v té další podobné etapě. Jo, tak má to nějaký kouzlo a jak jsem říkal, mě třeba baví ty jednorázové závody z toho, že jsou absolutně nepredikovatelné. Tam, když přijede tady Pogačar, tak jako nikdo nemůže říct, že vyhraje zrovna ten den. Jo. Samozřejmě v tom etapáku už je to jako ta dominance jakoby jistější. Je to jak z Formule 1. Máš pilota nebo stáj, u který víš, že pravděpodobně celý ten seriál vyhraje, ale že vyhraje zrovna Monte Carlo, nebo že vyhraje zrovna, já nevím, v Austrálii. Tak to jako úplně jasný není. No.
2: Jenom v tom, jak vlastně vypadá současná ženská Tour de France a jak to vlastně je daleko lépe nebo zajímavěji rozehrané před s jejím závěrem oproti té mužské Tour de France, tak vlastně tam Prudhomme a spol. Udělali jen jednu v uvozovkách chybu, že oni tam dali tu nesmírně těžkou pyrenejskou etapu, protože kdyby si ji tam neměl, tak ty bys vlastně měl poměrně malé rozestupy mezi závodníky až do začátku třetího týdne. Rozumím tomu, že ji tam dali, protože jet přes Tourmalet a další vrcholy je samozřejmě krása, ale to byla vlastně jedna jediná etapa, ve které se zrodil ten obrovský náskok. A kdyby si ji tam neměl, tak potom vlastně velkou část toho závodu, to alespoň trochu jako může se stát, někde by třeba Pogačar ztratil 20 sekund a měl bys tam minutový rozestup. Tak to může jako budit ten dojem toho, že to je jakoby napínavý dlouho, ale uděláš to uměle tím, že vlastně uděláš takovou klasikářsko-sprinterskou první polovinu Tour de France.
1: Ale proto jsme se tady o tom vlastně bavili, že tady Pogačar je člověk, který změnil cyklistiku, protože ta etapa, o které ty, Martine, mluvíš, byla nakreslená tak, aby se to nestalo. Přeci kdyby si tam nechtěl mít ten rozestup, tak si udělal cíl nahoře na tom Tourmaletu a tam tady Pogačar měl 30 sekund. No a mohli s těma 30 sekundama takhle krásně dojet třeba až do 19. etapy. Ale oni řekli, ne, my se přes ty Pyreneje dostat musíme, ale nahoře cíl neuděláme, aby tam nikdo nenastoupil a potom Tourmaletu ještě pojedeme dolů a pak tam uděláme jako cíl do takzvaného nekopce. Tak, aby se vlastně nemohlo nic stát a jako čekalo se, že přijede do cíle 10 lidí, že to bude pěkné, tam si to ospurtuje, vyhraje buď Remco nebo Pogačar. A vlastně nic se nestane, víš, jak to je s tím vlkem a kozou. No jo, ale tady Pogačar řekl, aha, vy jste ale hloupí vlci, to znamená, že když já mu ujedu nahoře, tak z kopce jedu jich rychleji než on, udělám jako kom nahoru i dolů na Tourmaletu a do cíle přijedu ne s 30 sekundama, ale se 2 minutama. A to je právě to, o čem já mluvím, a proto jsme tady se bavili o tom, že tady Pogačar prostě staví na hlavu to, že vlastně i oficiální Tour de France teď říká, že staví jako tu trať tak, aby on nerozhodl moc brzy. To je taky trošku jako na palici.
0: A stejně rozhodne.
1: Protože
0: on do toho,
1: přesně.
0: On do toho nekopce, který měl asi 4%, tak je 40.
1: No.
0: To je no, jako...
2: ne, tam se ti nabízí, když bychom se podívali na nějaké budoucí trasy Tour de France, je vlastně tu Tour de France, že budeš mít start, jako to bylo, a teď budu střílet třeba 7 let zpátky, jak se jede to severní pobřeží Francie, kde máš ty krátké kopce, ano, dokáže se na, tam jsou ty prudké kopce, já tuším, že i, co se to jezdí tam na severu, ne Valonský šíp, nebo ten se tam jezdí taky, ale ten je v Belgii. No zkrátka je tam jedna ta klasika, jak končí tím krátkým prudkým stoupáním. A tam vlastně uděláš rozestupy, plus mínus se ti to nějak seřadí, ale vlastně by si tam dokázal jako mít malé rozestupy do nějaké části závodu. Teďko přijde nájezd hnedka do Pyreneí v čtvrté etapě, třetí etapě, šestá etapa je s tímhletím, no a hotovo vlastně. Tam už to bylo celou dobu Pogačar vede o X a jenom se to zvyšuje. No.
0: Na druhou stranu se při těch závodech taky může stát, kdyby tam byly přesně tyhle ty jakoby klasikářské etapy a ty etapy kolem toho moře severního, nebo co to tam je, tak že tam právě ti největší favoriti spadnou, zlámou si klíční kost a ta Tour de France přestane být zajímavá úplně, jo. Takže...
1: No, ne, je to pravda, ono se taky
2: no, nebo
1: hodně...
2: začne, že jo?
1: Nebo tak začne, no. Ne, tohle je určitě jako, tohle je strašná otázka, protože se vždycky řeší, že vlastně dokud řekněme ten žlutý trikot je prostě na dosah pro spoustu lidí, pro všechny sprintery, všechny klasikáře, všechny lidi, kteří jedou na celkové
0: tak
1: pořadí, tak je to strašně nervózní, strašně nebezpečné a vlastně v každém dojezdu etapy, kde jsou v cíli bonusy, tak se tam cpe prostě 150 lidí a je vždycky vlastně taky ten peloton vlastně čeká do toho prvního dne, kdy se to aspoň jako o těch 10 sekund prostě utrhne, aby bylo jako trošku jasno, o co jde, ale otevírá to, myslím, strašně zajímavou otázku, kterou třeba taky ne úplně všichni, kdo nás poslouchají, tak to vědí, že prostě ta trasa je taková, jaký prostě oni nakreslí. Že tohle je neuvěřitelně zajímavé, že kdyby někdo jako přišel a řekl, tak teď z těch 21 etap budeme mít 17x časovku, jo, nebo budeme jezdit tenhle rok, budeme jezdit prostě jenom po rovině. Já vím, že se to nestane, ty se směješ, ale vlastně se to klidně stát může, protože tak jako v minulosti byly prostě časovky na 70 km, tak najednou nejsou, tak jako v minulosti byla týmová časovka, teď je jednou za dlouho. Jo, prostě je to strašně zvláštní a vlastně ten organizátor ASO si může tu Tour de France udělat, jakou chce. V tomhle on má jako nesmírnou sílu.
2: Tak logicky nejpoutavější jsou ty etapy do kopce, takže spíš bych vlastně teoreticky věřil, že se daleko víc udělá etap s nějakým převýšením, čímž ale úplně odstřelíš vlastně tu část spurterskou toho pelotonu, no ale to jsme celou dobu jako naprosté teorii a ničím, že by to k takovým věcem směřovalo.
0: No a já když se vrátím k té české stopě, tak třeba Jakub Otruba, pro něj zase, jako když to vemu jeho optikou, tak pro něj jsou ideální přesně tyhle ty téměř rovinaté etapy, které jakoby mají končit spurtem, ale pokud tam je silný únik dne, tak jako to dokáže zdramatizovat a nakonec vlastně téměř nudnou transportní etapu udělat zajímavou, nejenom jakoby pro český fanoušky, protože najednou je tam Jakub Otruba ve dvou v celý den v úniku, všichni mu strašně přejou, aby ten únik dojel do cíle, ono se to nepodaří třeba o pár kilometrů, ale jako zase je na co koukat a v tomhle je kouzlo toho největšího závodu přesně na té Tour de France, že vlastně každá etapa je zajímavá. A že každá etapa, kdy byl vlastně dvakrát po sobě ten Kuba Otruba v tom úniku dne, tak jako on si tím udělal super jméno. Čeští fanoušci měli i důvod sledovat tyhle ty etapy. A to samý pak, když je sprinterská etapa, kde máme ve hře Pavla Bittnera, tak tím, že to je zase jiný typ závodníka, tak člověk třeba jako nesleduje celou tu etapu, ale pustí si jenom ten konec, protože čeká, že ten jeho tým ho tam konečně někde pošle, ono se to nepodaří, Pavel Bittner tam jako v 70. se rozstřelí neuvěřitelným způsobem a druhý den olepený prostě s úsměvem na rtech nastoupí do toho závodu znova a je za hrdinu a je to zase další příběh, proč se na tu Tour de France koukat a jako fandit třeba jemu, ať to vydrží až do té Paříže, jo. A já jsem za ním přišel ráno k tomu autobusu po tom strašném pádu. Fakt s takovou obavou, že mi řeknou, hele, Pavel dneska prostě zůstal na hotelu a nepojede. A on vylez z toho autobusu, jako by se nic nestalo. Sice jako celý olepenej, ale s úsměvem na rtech a řekl, no bolí to, ale jdu do toho, jako zkusím to, dneska to zkusím, když to půjde, pojedu dál. Mám zaplacený hotel pro přítelkyni na tom, na Champs-Élysées, jako v Paříži, tak prostě musím dojet. Jo, a tohle je strašně hezký, to se mi jako na tý tour strašně líbí, že tyhle ty jednotlivý mikropříběhy pak tomu fanouškovi, který to chce vidět, tak mu nahraděj to, že tam není ten souboj o žlutý trikot, ale že si v tom najde něco hezkýho.
1: A zároveň teda Pavel má opravdu šťastnou povahu na tohle, že to dokáže brát jako takovýmhle způsobem pozitivně a optimisticky, protože taky jsme zároveň zase jako zaslechli nějaké kritické hlasy i z toho pelotonu a taky věc, kterou jsme minulý týden Martiné s Jirkou nakousli, a to je, že prostě ti lepší jsou nejlepší a ti nejlepší jsou ještě lepší a prostě vyhrává strašně málo lidí, že prostě ty silné týmy a ti silní jednotlivci, že když se to celé sečte, takže prostě začíná opravdu jako zbývat drobečky, už jako tam není skoro nic pro někoho, koho třeba jako jenom širší veřejnost nezná. Já bych mohl jmenovat a nebudu schválně. Snad jako dva cyklisté, kteří vyhráli etapu, tak jsou jako velice, velice dobří, ale třeba někdo, kdo poslouchá kilometry, je nezná, ale ten zbytek to je jako samý mistr světa nebo prostě úplně těch 5-10 nejlepších
0: na světě. Že se rozšiřujou ty nůžky.
1: No,
0: vlastně.
1: Úplně.
2: S tím naprosto souhlasím, je to samozřejmě jako logické s tím, že každý chce peníze a nikdo nechce se o peníze dělit, kor v současné době, kdy pro ty cyklistické týmy je to vždycky boj, že jo, získat peníze, kdo víckrát ukáže sponzora, má peněz spíše víc, sponzor je spokojnější a takhle se to točí, známe to všichni. Ale je pravdou, že když zůstanu u Pavla Bittnera, to bylo smůly teda na té tour pro něj. To je opravdu neštěstí. Ještě potom na Champs-Élysées to celé takhle korunovat, tak to je opravdu jako spousta smůly. Byť se tam tuším, že dvakrát velmi dobře dostával a přišlo mi, že pokaždé volil levou stranu. Nevím, jestli je to náhodou nebo ne, ale že pokaždé v těch spurtech volil levou stranu a ať už...
0: Přitom vždycky se říká, že na levo sedí blbci, že?
2: Tak on vlastně padal vždy na levo.
0: No. Tak možná bohužel. Potvrzuje pro Silmanovskou teorii.
1: Na pravý straně máš přehazovačku, lepší padat doleva, no. Ne, ale no.
0: ale jako přesně to, jak došel na Champs-Élysées do cíle s kolem na zádech, tak to úplně korunovalo jako tu jeho Tour de France a přesně přesně tím mávnutím ruky a už je to za mnou a od teďka už to bude dobrý.
2: Ale to je zase jako, promiň, to je zase jako mentalita vítěze, jo? Prostě vítěz ti to dojde takhle, jo. Jako s kolem na zádech, prostě já to dokončím, já tady jako jsem spadnul na zadek, sedím tam
0: taky,
2: a koukám do cíle, tadyhle rovinka přede mnou, ale já to prostě dojdu, tak jsem se tady trápil 20 dní na kole, tak to prostě dojdu, tohle dělá jako vítěz a ono to jako musí přijít. Po takovém kopci smůly to prostě jako musí přijít.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Pochválili jsme tři české účastníky Tour de France a Jiří Ježek, který vlastně celou trať objel velmi, velmi poctivě jako součást té karavany, tak chtěl taky ještě pochválit české fanoušky cyklistiky.
0: Ano, ještě jsi mi to připomněl, Karle. Chci, protože jako podle mě čeští fanoušci na Tour de France jsou jedni z nejkultivovanějších, jsou jako strašně milí, vstřícní, fandí každému. Ono jako obecně na té Tour de France, jako ta fanouškovská kulisa je výjimečná v tom sportovním pojetí, protože se nefandí jako proti někomu, ale fandí se vlastně tomu sportu. Jo. A ty lidi dokážou na tom kopci potleskem a jako vůbec tou atmosférou odměnit vlastně jak toho lídra, jak toho vítěze té etapy, tak i toho, kdo dojede poslední a koho tlačí ten sběrný vůz před sebou. Tak tohle to jsou přesně ty mikropříběhy, zase se k tomu vracím. A ty lidi fandí fakt každému, dokážou fandit vedle sebe fanoušci tady Pogačara i Jonase Vingegaarda, aniž by se poprali mezi sebou. Ale jako ta česká stopa je tam strašně krásně vidět, protože vždycky tu českou vlajku jako vidím u té trati. Většinou to jsou, jako to mi dělá velkou radost, jsou to rodiny i s dětma, takže jako je tam i podpora toho sportu, jakože ty děti vidějí tu nejkrásnější z cyklistiky a myslím si, že se tam tolik nepropadá v té české komunitě alkoholu, jako v těch belgických a holandských skupinkách, což je taky jako docela dobře. Takže mám z toho velkou radost, chci poděkovat všem, kteří mě tam pozdraví, kteří se mnou jako tam nějakým způsobem se chtěli potkat, bylo to strašně příjemný a myslím si, že jsme tam jako Češi dobře zapsaní na Tour de France, aspoň v té fanouškovské roli.
1: No určitě, těch českých vlajek je tam hodně, tak budeme si přát, aby to tak bylo i do budoucna a vlastně možná, že to je i spojené s tím, že tam byli tři Češi. Oni čeští fanoušci tam vyrážejí, myslím, prostě dlouhodobě, ale samozřejmě tři lepší než jeden a jeden lepší než nula, tak jenom jako držme si palce, třeba kdyby to klaplo i Unibetu už příští rok, tak by jich zase mohlo být o pár kopeckých víc, tak myslím si, že to nevypadá vůbec jako špatně s českou cyklistikou.
0: No a když se bavíme o těch fanoušcích, tak spousta těch fanoušků tam jede i s tím důvodem, že právě součástí Tour de France je ten slavný závod pro veřejnost L'Étape de Tour, ta originální ve Francii, která se jede právě při Tour de France a většinou je to ta nejtěžší alpská etapa a jede se pár dní předtím, než tam potom přijede ta karavana toho závodu. Ty jsi to jel, Karle.
1: Ty už jsi nenechal zlákat letos.
0: Já jsem se letos nenechal zlákat, protože tuhle tu podobnou etapu jsme jeli při letap nějakých 5 let zpátky.
1: A ty jsi to pamatoval?
0: Já jsem tam strašně trpěl. Už jak člověk netrénuje, tak jsem si říkal, že zrovna etapu přes Galibier, Col de la Croix de Fer a s cílem na Alpe d'Huez už si jako ujít, jako klidně nechám. Takže letos to bylo jenom prohozený, že vlastně Galibier se jel jako druhý, Col de la Croix de Fer se jel jako první a ten cíl na Alpe d'Huez byl stejný, takže jenom mi řekni, jestli jsem udělal dobře nebo ne.
1: Ježíš, to já nevím. Já si myslím, že jsi neudělal dobře. Podle mě by tě to bavilo, já tě znám. A i když samozřejmě ty to máš těžké, protože ty prostě si pamatuješ, jak asi si to prostě vyjel a mohl jsi přitom úplně bez problémů povídat a on ten kopec prostě je čím dál těžší a čím dál delší. Ale bylo to krásné, bylo to nádherné, protože prostě oni to umějí zorganizovat. No, a na tomto celém si myslím, že visí, protože když člověk někomu řekne, že jel závod, ve kterém bylo 16 tisíc lidí nebo kolik, tak jako všichni protočí oči v sloup a říkají si, co to, ježiš, jak to jako vypadalo, bylo to vůbec bezpečné a tak a vypadalo to skvěle a bezpečné to bylo, no. Jirko, teď jsme spolu ve středu jeli na kole a tam jako bylo pár situací tady po českých silnicích ve skupině, kde jsem se bezpečně úplně necítil a to se mi za 8 hodin prostě po Alpách mezi 15 tisíci dalšími lidmi nestalo vlastně ani jednou, takže prostě dělají to dobře, nedělají to poprvé, vědí pro koho to dělají a jako je to samozřejmě extrémní věc, je to vlastně celý den na kole, ale zdá se mi, že všichni, kdo tam jsou, tak moc dobře vědí, proč tam přijeli. I ten profil prostě nenahrává tomu, že by tam kdokoliv jako bláznil. Vlastně jsou to lidi, kteří závodí sami se sebou. Hmm. Já jsem nebyl na startu v té první tisícovce, takže jsem neviděl lidi, kteří závodí i proti jiným lidem, kteří tam skutečně jedou pro nějaký výsledek. Ale ti všichni ostatní jsou prostě lidi, kteří jako si chtějí něco dokázat, asi jo, ale chtějí si to užít, chtějí prostě, když vyjde počasí a nám počasí docela vyšlo, tak si užít krásný den na kole v krásném prostředí francouzských Alp a tím to, myslím, tak nějak jako splňuje ten účel, takže já jsem si to užil moc.
2: Který ten kopec byl pocitově nejhorší? Mám svůj tip, protože já to mám projeté ale autem a mám svůj tip, kde jako jsem si říkal, že bych se úplně nechtěl motat a je to prudké a ani nic nevidím.
1: Já když to, možná to bude znít trošku hloupě, ale ty kopce vlastně nejsou prudké. Oni jsou jako hodně dlouhé, ale skoro nikde, skoro v žádném není nic tak jako, je tam párkrát třeba 100 metrů nebo 200 metrů, kde to má jakých 14%. A to prostě člověka, když je celý den na kole, tak to jsou ty kousky, které tě zabijou, protože tam dochází převody. Takže klasicky je to velmi obtížné posledních pár kilometrů na Galibieru, protože prostě člověk šlape v nadmořské výšce až do 2640. A my jsme letos jeli, já jsem loni jel podobnou trať Sportivu, která se jmenuje Marmot, a ta vlastně do toho Alpe d'Huez vyjíždí tou klasickou stěnou prostě Alpe d'Huez z těch 21 zatáček, a to je šílené. To je strašně prudké, navíc je to tam jenom jako asfalt, svítí tam sluníčko, je tam strašné vedro. Takže a ještě jsem loni, bylo větší teplo než letos, takže já jsem loni vlastně se upekl už na Telegrafu, protože je tam nižší nadmořská výška a protože jsme si jeli do toho údolí a tam bylo 35, tam bylo strašné vedro. Takže letos vlastně žádný kopec nebyl špatný. Ten poslední byl jako navíc, protože na to nemám natrénováno, protože se na to natrénovat nedá, no. Protože nejsem schopen v normálním životě, ve kterém rád chodím do práce, mám rád svoji rodinu a rád jezdím na kole, tak nejsem schopen natrénovat na to, aby se mi dobře jelo 7 hodinu, no. Prostě to nedokážu a není to v mých silách. Takže ten poslední kopec člověk vždycky trpí, vypadá to jak jako sdružení zombíků, ale je super, že tam netrpím sám a zatím nemusím zastavovat, tak jako je zatím dobrý, zatím jedu pomalu.
4: Že ti může dělat radost to, že někdo je na tom hůř.
2: Já jsem si myslel, že řekneš Telegraf, protože ten mě osobně jako, to tam vlastně vůbec nesedí, naopak nájezd na Galibier po té dlouhé rovince
1: to
2: za
1: to Valoar, strašně pomůže.
2: Tak je jako moc hezký vlastně, byť se tam člověk samozřejmě tam motá i tam v úvozovkách, náhorní plošina vlastně před vrcholem Galibieru je jako moc hezká, tak jsem si myslel, že tam to jako člověku trochu pomůže, že jo. Vlastně pravda už jako od toho údolí má nastoupáno asi 1500 a nahoře je to snad 2000 převýšení od údolí, tuším,
1: ano,
2: že?
1: Ano, 2100, je to tak.
2: No, tak už má jako hodně v nohách, ale po té rovince dlouhé z Valoar, tak mi přišlo, že člověk se jako oddechne, ale do Valoar se dostat mi přijde úplně jako děsivé, Col de Telegraf.
1: A ten kopec je takový, on je jako jezdivý, on má 7% úplně stabilně, ale je to vlastně nuda. Není to tam hezké, nejsou tam ty výhledy a to je právě, proč se mi tohle kolečko, které opravdu hodně opisuje od toho Grand Fonda Marmot, strašně líbilo, protože loni vlastně jsme jeli Glandon a teď jsme jeli Croix de Fer, ale to je ten stejný kopec, jenom nahoře poslední kilometr se buď zahne doleva nebo doprava. A to je pro mě jako jedna z nejkrásnějších asi částí Alp společně s Galibierem nahoře. Tam jsou prostě přesně, jak Martin si popisoval, jako to údolí se vlastně otevírá, člověk navíc tam jede ráno, takže teprve vychází slunce, vlastně jakoby není vedro, všichni mají prostě tu náladu ještě dobrou, ještě to není ta skupina zombíků jako na tom posledním kopci a všichni jsou jako optimističtí, všechno je pěkné, všechno je krásné.
4: No tohle je ten důvod vlastně, proč celá ta skupina LTAP závodů po celém světě se tolik rozšiřuje, protože vlastně jenom převzít ten princip uzavřené trati, ty atmosféry Tour de France, těch třeba ředitelských červených aut, jo, a máš to v jednotlivých městech, máme to v Praze, bude teďko vlastně ta rovinatější verze, bude v Pardubicích, což bude jako hodně lákavý, já se na to těším, protože to tam už nebude vůbec kopec a bude to rychlý, bude to v té skupině zase něco jiného, bude to nutit ty cyklisty trošku tady v Čechách víc jezdit ty skupinové výšky, protože přece jenom v tom pelotonu se člověk musí umět pohybovat, aby mu to ušetřilo ty síly, takže
0: tohle to je fajn a po světě se dá jako tyhle ty letap vlastně udělat kdekoliv, kam člověk cestuje třeba na dovolenou, vzít si sebou kolo a projet se tam i já jsem viděl, že je v Dubaji, v Mexiku, v Číně, prostě je to hezký koncept. No.
1: Jo, jsou tam ty dvě věci, prostě za které člověk platí a to si musí sám sobě říct, jestli za to chce zaplatit. První věc je, že jsou zavřené silnice a druhá věc je, že tam jsou lidi, kteří fandí. No. A v té Francii jich je prostě enormně moc, jsou opravdu v těch vesnicích a jsou rádi, že tam tudy projíždíte. A ta zavřená trať, velmi obtížně se to jako někomu popisuje, jak velký. A já jsem vlastně nad tím přemýšlel, protože se mě kamarádi na to ptali, jestli to jako za ty peníze stojí a podle mě stojí, protože jak už toho mám v těch Alpách naježděno trochu víc, tak se bojím trochu míň a začínám si víc užívat i ty sjezdy. A prostě, jestli znáte tu slavnou, prostě ten ukazatel nahoře na tom Galibieru, tak tam je napsáno 2642 a pak je tam prostě doprava, doleva, je tam vždycky jméno té vesnice v podstatě nejbližší a vždycky je u toho zhruba tak asi 30. Tak jako pro cyklistu na silničce představit si, že vás čeká 30 kilometrů do kopce, já tomu rozumím, že to ne každého jakoby oslovuje mě, jo? No ale těch 30 kilometrů z kopce, to je jako věc, která taky prostě je...
0: To by
1: jako
0: bylo i Martina.
1: Je mimořádná. A je to, když jedete takhle pěknou krajinou, tak je to prostě strašně jako úžasný zážitek. A když tu silnici můžete využít celou a víte, že vám nikdo nevyjede z protisměru, tak jako je to opravdu krása. No.
2: Jo, ten sjezd směrem k Alpe d'Huez, vodopády zleva, zprava na té silnici, tak tam je to samozřejmě velmi příjemné. No. Ale k tomu, že by to bavilo i Martina. Já, jak nemám na silnici moc zkušeností, půjčil jsem si jí snad dvakrát, třikrát, tak jsem na Malort jel asi 4-kilometrový, 5-kilometrový sjezd a jak nemáš zkušenosti, tak jsem byl dole úplně vyklepaný a držel jsem se na tom a ruce mě bolely z toho, jak jsem držel brzdy, že jo. Takže...
0: Tam je potom krásně vidět, když jede člověk s nějakými zkušenými cyklisty, tak kolik ztratí v tom sjezdu? Jo, možná víc než jo, v tom výjezdu. Jo, když člověk neumí pořádně projet ty zatáčky, tak vlastně najednou zjistí, že v té skupině, se kterou si vyjel na kopec, tak ta už dole pod kopcem má na tebe 10 minut výhodu, protože za těch 30 kilometrů těch 10 minut člověk úplně easy ztratí. Jo. Tak v tomhletom i tohleto je zkušenost a čím víc člověk v těch Alpách jezdí a víc trénuje v těchto dlouhých kopcích, ale nemusí to být Alpy, můžou to být u nás tady dlouhé stráně nebo prostě závody, kam třeba teďko bude zavítá Czech Tour, která nás čeká, vlastně největší etapa, který tady v Čechách máme, tak i tohle to je vidět, stojí za to vidět, protože jako člověk si tam může jít podívat do toho kopce, na ty pustevny, nebo jestli se pojede na dlouhé stráně, podívat se, jak tam jedou ty profíci a pak si to sám vyjet, což je ten benefit vlastně toho fanouškovský na té Tour de France, protože každý druhý fanoušek tam má kolo a dopoledne před tím závodem si ten kopec vyjede sám. No.
1: Já se v těch sjezdech zlepšuju, ale pořád zůstávám hodně opatrný, protože především potřebuju dojet zdravý do cíle a nechci, aby jako sepkus v cíli jsem musel říkat, že největší problém bude, že se na mě manželka bude zlobit, protože jsem slíbil, že se mi nic nestane a ve sjezdech jezdím opatrně a potom to jednou položím v tunelu a po druhé jenom těsně nepřijdu o život jako o pár set metrů dál. Takže je to pravda. Tady opravdu, jak se vždycky na startu českého letapu Jirko říká, jezděte opatrně, v těch sjezdech nemůžete nic najet, tak v tom francouzském sjezdu jako opravdu můžete najet, no. No, ale na druhou stranu prostě je potřeba nějak s rozmyslem.
0: Rozumě, přesně tak, no.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
0: Tak Martine, ty když vlastně teďko jenom pracuješ na tom bytě,
2: Tak tam budu mít třeba místo na silničku.
0: To jsem se chtěl zeptat, jestli tam už bude konečně prostor na tu silničku.
2: Bude. No, sliboval jsem to širokému okolí dlouho, tak bude. I mi to bylo doma slíbeno, že to místo tam bude. A to je přece jenom ten nejdůležitější hlas. Že?
1: Takže vy se vlastně kupujete byt nebo stěhujete se, aby se tam Martinu Charvátovi vešlo druhé kolo?
2: No, to je dobře přeložené.
1: Takhle jsem to pochopil.
0: Tak hurá, no takže to je vlastně nejlepší investice do budoucna.
2: No, ale
0: tak
2: ještě se na to musím naučit, že jo, samozřejmě, protože budu úplně příšerný, teďko nebudu, odhaduju tak 3 měsíce, že nebudu dělat v podstatě téměř nic a potom zase zimní příprava, hezky v teplákách na Rockyho, schody ve Filadelfii a můžeme na to.
1: Náhodou, tak se těšíme.
0: Náhodou vy to tam máte na té z Braslavy krásný, to je jako sportovní část Prahy, tam je všechno, tam jsou kopce, rovinka podal do
4: Vltavy.
2: I na kajaku se tam dá,
4: i na kajaku, ano, já jsem včera byl na kajaku, takže jako ta Vltava. Ale to byla fakt jako nádherný zážitek. Úplný zrcadlo, ta Vltava úplně rovinka, bez jakýkoliv vlnky a takový ten horkej jako letní večer, jo, fakt krásný. Mám další sport, do kterého jsem se zamiloval, děkuji svojí manželce Soně, že mi umožnila jako vstup do kanoistiky a ten kajak rychlostní je boží záležitost.
2: Co tvoje ruce z toho? Horní část těla a zvláště ty přesně, rotační jako, věci okolo břicha.
4: Ale je to i super trénink na core. Já samozřejmě ještě tu techniku nemám tak zvládnutou. Doufám, že kluci na zbraslavské loděnici mi pomůžou, ale strašně mě to baví. Je to zase prostě úplně nový pohyb. A tím, že jako hodně cvičím celý život na, právě na ten core a na ruce, tak třeba tolik mě to jako nedělá problémy, ale kdybych chtěl být dobrý kajakář, tak bych potřeboval jako daleko víc posílit. No.
1: Tak od kola přes běh až ke kanoistice, nebo ke kajaku, jak to mám říkat, rychlostní kanoistika to je.
4: Jo. A to je v mém případě, to není jako, vůbec se to nedá říkat tomu sport, ale je to prostě spíš takový relax. Jako. A je to hezký, je to prostě nový pohyb a líbí se mi to.
1: A když si Jirko zmínil Czech Tour, tak jenom krátce k tomu, ty se chystáš aspoň na start tady v Praze?
4: Rozhodně, jako loni mě to se strašně líbilo, představování týmu na tom Vítězném náměstí, na tom Kulaťáku v Dejvicích, tím, že jsem tam celý život vlastně bydlel a vyrůstal, tak to je to hezký. Ta první etapa do Karlových Varů je super, doufám, že se dostane příležitost, že třeba si projedu i v tom autě za nějakým tím, v nějakým tom doprovodném autě. Protože tenhle ten etapak podle mě má budoucnost a je to vlastně náš takový jako korunní závod hlavní, tak doufám, že to bude každý rok lepší a lepší. Zase jsme v té kategorii, ten závod je v kategorii výš, takže zase jsou víc týmů přihlášených, lepších, tak doufám, že český divák nebude muset jezdit jenom do zahraničí za tou etapovou cyklistikou, ale že i ten etapák tady bude mít svůj úroveň.
2: Myslím si, že to, že je okolo Polska nebo kolem Polska v podstatě týden předtím, takže tomu jako pomůže, nebo spíš to trochu zablokuje v tom možném posunu výš?
4: Tak buď můžou ty závodníci přejet rovnou, protože potřebují třeba nějaký další závodní blok, tak je to ideální spojit tyhle ty dva etapáky i pro ty týmy logisticky, jako jenom přejet z Polska na další závod. Těm závodníkům to problém nedělá. Ty jsou v tahu, ty jedou a vlastně jedno na jaké silnici jedou, prostě v jakém hotelu spí. Máme určitě tady dobrý hotely, stejně jako v tom Polsku. Když se to srovnáme s tím, kde musí občas bydlet závodníci na Tour de France, na tom nejslavnějším závodě a ty největší, vlastně nejbohatší týmy pak dostanou tříhvězdičkový hotel, že závodníci občas musí spát i na balkóně, protože prostě v tom hotelovém pokoji to nešlo. Tak to je trošku paradox, že to není tak jako takové pozlátko, jak si někteří sportovní fanoušci myslí, že ten Pogačar spí v pětihvězdičkových golfových rezortech, ani náhodou, jo, občas jako je to fakt divočina v té Francii.
2: Já jsem se hodně bavil u recenzního okénka Magnuse Korta, ano, se na to bylo nádherné.
4: Jo.
1: No, taky jsme to tu vlastně probírali a oni se samozřejmě organizátoři Tour de France vždycky proti tomu jako brání a nevidí to rádi, když někdo prostě takhle v uvozovkách hání to, kde musí spát, ale prostě říkají, že hold jako to chtějí udělat nějakým způsobem spravedlivě a že prostě není možné na všech místech sehnat dostatečně kvalitní ubytování pro všechny. No, možná kdyby dali do první kategorie těch 180 cyklistů a nebylo tam prostě těch 1800 lidí, kteří jsou v té koloně celkově, tak si myslím, že by to šlo, ale nebudu jim do toho samozřejmě mluvit. K Czech Tour, Jirko, zase přeci jenom to obsazení nevypadá jako vůbec špatně. A za sebe, protože vím, jak to fanouškovsky vnímají třeba i lidi, kteří tu cyklistiku tolik nesledují. Tak už prostě to, že tady jako zase v tom okolí toho Kulaťáku budou stát ty autobusy, víš, a bude tam stát ten Ineos a bude tam prostě. Jo. A ono to jako dobře vypadá. Já si myslím, že vlastně ta Czech Tour jde správným směrem.
4: Jo, to je přesně to říkám, jako že fakt jako ten český sportovní divák nemusí jezdit jenom na tu Tour de France, ale že i tady prostě máme super obsazený závod, že kde stojí stát za to utratit i třeba jako někde třeba směrem na ty Karlovy Vary nebo potom v té části v horách na té Moravě. Jako vždycky třeba na těch pustevnách, já nevím, jestli se tam letos jede, ještě jsem neviděl tu trať.
2: Myslím, ale pustevny, dlouhé stráně ještě se to končí, Avary.
4: Takže
1: říká to správně, no, Martin Chrvat.
4: Takže to, takže jako jak ještě to známý třeba z Road Classics pro české amatérské cyklisty, tak tady jako uvidíme elitní borce tam a pak si to můžou právě v půlce září vyzkoušet hobíci při té Road Classics, okolik jim to bude trvat díl na ten ještě.
1: A můžete klidně i sbírat bidony, protože nepřijede Viktor Campenaert, tak mělo by to být všechno v pořádku.
2: Ale mně se především líbí a samozřejmě to Robert Kolář s Leopoldem Koenigem, kteří zatím z těch nejvyšších míst stojí, dobře ví, že se dostali konečně z té Moravy a rozprostřeli se dva závody v Česku. Start v Praze vždycky pomůže, i kdyby to nebyla první etapa, ale první etapa o to lepší, obnovit tu cestu do Varů ideální, potom naještět a startovat tak, aby si splnil i ten neúplně prudký profil, který potom bude v té moravské části. Prostě ty opravdu obsáhneš vlastně velkou část Česka, kolik tak jako můžeš na čtyři etapy, tak jako nejde to všude. A přesně to podle mě splňuje to, jak by to jako mohlo vypadat. Další rozšíření může být leda, když zvětšíš počet dní.
1: A to je ale právě v plánu.
2: No.
1: V tom já to strašně vidím, proto se mi to přesně líbí, jak to říkáš.
2: No, právě. A když zvětšíš to, ten počet dní, tak potom můžeš i jako propojit ty jednotlivé body, protože teďko vlastně je to takové jako neúplně navazující, protože ono dostat se z Liberce, tuším, že v Pardubicích startuje, nebo
1: někde. Boleslavy a potom z Pardubic.
2: Ta navazující cesta a ono dostat se potom, ty dojedeš z Prahy do Varů a pak startuješ v Boleslavi, tuším, dojedeš na Ještěd a startuješ v Pardubicích, vlastně ty cesty propojovací mezi tím jako v české infrastruktuře nejsou úplně pro ten Ineos autobus zrovna lákavé, ale
4: což na té tour je vlastně běžný, protože taky málo kdy se končí v tom stejném městě, kam se startuje druhý den, takže ty přejezdy jsou tam taky někdy dlouhý, ale jasně bylo by lepší, kdyby ten etapák měl 7 dní nebo 6 dní a mohlo se to krásně propojit jako cyklisticky, byla by tam nějaká časovka, ať si to i vychutnají třeba milovníci té techniky, protože ta časovka divácky atraktivní na místě je v tom, že ty vlastně celý den vidíš někoho se připravovat, rozjíždět, vidíš ty stroje, ty neuvěřitelné kousky, tak tohle to bylo třeba pro ty naše hosty obrovsky lákavý, vidět tu časovku, vidět to v tom depu u těch autobusů, jak ti borci se vlastně, furt se tam někdo rozjíždil, protože každý potřebuje ten svůj půlhodinový protokol přípravy na ten závod, takže tam ty borci prostě jsou, můžeš se s nima vyfotit, můžeš se podívat na ty neskutečný převody, který se dneska jezdí, jako ty převodní 68, jako to je talíř, na kterým by se dala servírovat večeře, jako
2: to je na kachnu.
1: Na kachnu nebo na husu. No a rozhodně to stojí za to se na to podívat, protože tou kvalitou opravdu už je to vysoko. A i když tam třeba nejsou nějaká prvoplánově velká jména, ono se vždycky strašně těžko třeba láká i na těch juniorských závodech. Prostě tady jsou budoucí vítězové něčeho, nebo vlastně před pár lety jel na Czech Tour Florian Lipovic, který pak dojel třetí na Tour de France, ale prostě je to závodění opravdu na té vysoké úrovni a když máte tu možnost a máte třeba tu trať někde poblíž, tak jako rozhodně to stojí za to se přijít podívat.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
4: A vy, kteří máte rádi kávu a chcete si popovídat o Tour de France, tak vás zvu v neděli na cyklostezku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou, kde budu v té kofíkáře, se kterou jsme byli i na Tour de France, připravovat kávu, takže se zastavte, naplánujte si nedělní trénink, tak abyste jeli tímhletím směrem mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou, ať se všechno neodehrává jenom u Prahy a můžeme si pokecat o Tour de France. Dneska jsme asi nestihli žádný telefonát, tak doufám, že to napravím třeba v neděli, že si někdo přijede si pro kávu a popovídáme si o Tour.
1: Tak jo, pánové, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, bavilo mě to moc, rád jsem se tady zase po delší době sešel takhle ve třech. Moc děkuju Martinu Charvátovi.
2: Díky, hezký den.
1: A moc děkuju Jiřímu Ješkovi a těším se zase na příště.
4: Krásné letní dny.
3: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
5: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4.

0: blefuje, je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport. Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
9: Radiožurnál je přesně půlnoc. S novým dnem přinášíme hlavní zprávy.
10: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic, je mezi nimi i bývalý ředitel Jiří Svoboda. Španělsko rozbilo síť pašeráků, migrantů a drog, zadrženo bylo skoro 80 lidí. Fotbalovou Spartu by mohl opustit jí kapitán Lukáš Haraslín, má nabídku ze Saudské Arábie. Dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů. Je sobota 8. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
10: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi ní obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
11: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal. Ani dnes obvinění komentovat nechtěl.
12: Nebudu se vyjadřovat. Nezlobte se, děkuju za pochopení. Naschle.
11: Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
10: Španělská policie rozbila síť pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu. Policie zabavila taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty, zpátky pak pašovali drogy.
13: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než 1 milion nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství. Jiří Chábera, Radiožurnál.
10: Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Podle listu El País se opatření týká letišť a přístavů a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie pro cestující ze Španělska. Řím svůj krok zdůvodnil nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Španělský kabinet to označil za diskriminující a italskou vládu vyzval, aby opatření zrušila. Tato odmítá. Společnost Meta prohrála další soudní spor ohledně ochrany dětí. Soud v Novém Mexiku ji nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
14: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Prometuje výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbatelná, ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
10: V rafinerii Slovnafta na okraji Bratislavy hořelo, nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň pod kontrolu. Podle rafinerie se nikdo nezranil, výroba nebyla ohrožena a další nebezpečí nehrozí.
15: Požáru předcházel výbuch na jedné z izolovaných nádrží na skladování ropných produktů, řekl Radiožurnálu mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.
16: Počas toho narušení došlo k detonaci, které bylo možné počuť. To mohli zachytit vlastně obyvatelia z nějakých bližších častí, ale nešlo o nějakou detonaci, která by vyslovene mala takovou sílu, že by způsobila tlakovou vlnu, která by mala nějaké destrukční účinky.
15: Na okolní zařízení se požár nerozšířil. Co k incidentu vedlo, bude předmětem vyšetřování. Od rafinerie Slovnaft v Bratislavě Ladislav Novák, Radiožurnál.
10: Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
17: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
18: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
19: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moct otevřít.
18: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
10: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
20: Salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
21: Milan Knížák byl rebelem už za
22: opravdu byl jedním z prvních, kdo se železnou oponou organizoval happeningy.
20: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
10: Marek Ztracený večer odehrál 2hodinový koncert na pražské Letenské pláni. Stal se tak prvním českým umělcem, který na ní vystoupil. Podle organizátorů na jeho koncert přišlo zhruba 70 tisíc lidí.
23: Marek Ztracený v průběhu koncertu odehrál skladby ze všech jeho 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky ale zaujal jeho úplně první hit Ztrácíš. Na koncert se lidé sjeli z celého Česka.
24: Skladna.
25: Eden se mi líbil mnohem víc.
24: Ale i tak to bylo super.
25: Ale jinak to bylo úplně skvělý a užili jsme to prostě tam ta energie.
26: Z Havlíčkova Brodu a z Jihlavy, ano.
27: A z Pelřimova.
28: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
29: Byl dobrý, lepší jsem asi nezažila. Mě 10.
23: Na pódiu se vedle Marka Ztraceného představila třeba Marta Jandová nebo slovenský zpěvák Adam Ďurica. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezóně šance ligy nebudovali. Nováček v soutěži doma prohrál s Libercem 0-1. Po hodině hry rozhodl Patrik Dulaj. Fotbalovou Spartu by mohl po 5 letech opustit slovenský reprezentant Lukáš Hraslín. Kapitán týmu má namířeno do saudsko-arabského celku Al-Fateh. Původní informaci webu eSport.cz potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký pražskému klubu.
30: Lukáš Hraslín vynechal páteční trénink a v sobotním zápase v Mladé Boleslavi nejspíš nenastoupí. Odvedení Sparty do
0: dostal po 5 letech svolení k odchodu. Alfa Tech by měl za 30-letého slovenského křídelníka zaplatit více než 100 milionů korun. Haraslín ve Spartě získal 2 ligové tituly. Jednou s ním triumfoval i v domácím poháru a poslední rok byl jejím kapitánem. Z pražského klubu by mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, a to do polské Legie Varšava. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Lepší situace na D46 u Vranovic a nebezpečí na 14C u Liberce. Na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem je lepší situace v okolí sjezdu na Vranovice. Na 16. kilometru bylo hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Policisté situaci prověřili a nebezpečí už podle nich nehrozí. A komplikace čekejte na silnici 14 na výjezdu z Liberce směrem do Jablonce. Mezi Vratislavicemi a Kudraticemi u odbočky do Lučanské ulice se po silnici pohybuje dobytek bez dozoru. Policisté už jsou na místě, zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů. Na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům, na jihu Moravy se naopak stále můžou držet i kolem 17 stupňů Celsia. Přes den ale pak čekáme jasno až polojasno. Sobotní maxima 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách bude většinou kolem 18 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A teď začíná repríz kolem 18 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.

0: Bývalý premiér Jiří Rusnok. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
1: Dobrý den.
0: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v 15 hodin, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Bankovní rada České národní banky ponechala na svém včerejším jednání základní úrokovou sazbu na 3,75%, což analytici dopředu očekávali. Na tu aktuální úroveň centrální banka sazbu zvýšila v červnu a vysloužila si za to tehdy kritiku vládních politiků. Považujete to aktuální rozhodnutí ponechat sazby za správné a rozumné?
1: Ano, považuji to za rozumné. Myslím, že to byl, jak jste řekl, očekávaný scénář a v tuto chvíli banka vlastně není pod nějakým tlakem nějaké rychlé akce, takže ano, považuji to za odpovídající situaci.
0: Už jsem tedy připomínal červnové zvýšení základní úrokové sazby o 0,25%. To bylo první zvýšení sazeb za poslední 4 roky, první za dobu, kdy je guvernérem České národní banky Aleš Michl. To zvýšení tehdy ostře kritizoval premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Řekl mimo jiné, že, a teď cituji, teoretici z České národní banky ničí životy našich občanů a firem. To jsou červnová slova pana premiéra. Pokud si na tom bankovní rada i včera trvala na téhleté výši sazeb, dokazuje to, že je centrální banka opravdu nezávislá?
1: Já myslím, že ano, že to je, ano, že to je příklad, který potvrzuje to, že ta pozice naší centrální banky z hlediska její nezávislosti je velmi silná a je to nastaveno správně, bych řekl, systémově, a zaplať pánbu, i ta současná bankovní rada to správně vyhodnotila.
0: Vy máte zkušenost obou stran, tedy jak z vedení centrální banky, tak z vedení vlády. Je napětí mezi premiérem a guvernérem centrální banky nevyhnutelné a zdravé?
1: Tak jakési, řekněme, regulované napětí v tom smyslu, že každý má trochu jiné portfolio svých úkolů a tím pádem i zájmu, tak bude vždycky. Jo. To zase není úplně něco nevídaného. Vidíme to i v jiných zemích, typicky třeba v poslední době i ve Spojených státech. Ale samozřejmě nesmí to překročit určitou míru toho, řekl bych, těch pravidel a způsobu fungování, tak aby vlastně klienti, to znamená občané a účastníci trhu, vlastně rozuměli tomu, jak ta situace vypadá a co lze od ní očekávat. Takže já myslím, že nějaká kritika ze strany vlády se asi dá pochopit. Proč ne? Prostě říkám, vláda má trochu jiný pohled na věc a má jiný zájem, krátkodobější asi a zejména prostě ovlivněný širším spektrem, když to Národní banka se skutečně primárně musí starat o cenovou stabilitu. To je její prostě klíčový a hlavní úkol a pak ještě o takzvanou finanční stabilitu, ale to už není tak podstatné v tuto chvíli. Takže jisté napětí se dá pochopit, ale nesmí to překročit jakoby hranice civilizované země, mezi kterou se určitě počítáme a chceme počítat.
0: To, co zaznívalo v poslední době, překračovalo tu hranici, nebo je to v tom, jak jste to označil, v těch intencích regulovaného napětí?
1: No, je to někde na hraně, bych řekl. Je to někde na hraně, vidíte, třeba v eurozóně to neslyšíme, něco takového, že by představitelé Evropské komise takto ostře explicitně kritizovali rozhodnutí ECB, to jsme asi nikdy nezažili. Mohou si taky o nich myslet, co chtějí, nebo představitelé vlád těch členských zemí eurozóny. A na druhou stranu, jak říkám, vidíme i horší vývoj v poslední době, třeba bohužel tím příkladem negativním jsou Spojené státy. Takže já myslím, že to je tak jako někde na hraně, ale už hodně na hraně.
0: Když narážíte na vyjádření Donalda Trumpa na adresu amerického Fedu, tedy americké centrální banky, nebo když cituji slova Andreje Babiše, máte pocit, že se mění přístup šéfů výkonné moci vůči centrálním bankám, že si v poslední době dovolí víc, než bývalo běžné třeba v minulých desetiletích?
1: Ano, řekl bych, že ano, že už delší dobu pozorujeme určité ohrožování nebo jisté symptomy toho, že ta nezávislost centrálních bank, která byla skutečně takovým typickým znakem těch vyspělých zemí s tržní ekonomikou, řekněme, v posledních desetiletích, je více zpochybňována politiky, než tomu bylo v minulosti. Ano, takový trend.

0: tady je, ale zatím myslím, že ty centrální banky vesměs velice dobře, jak si uhájili tu svoji pozici.
1: Když se vrátíme do českého prostředí, silné výroky zazněly v nedávné minulosti i na druhou stranu, tedy od guvernéra České národní banky Aleše Michla směrem k vládě. V květnovém podcastu Insider pan guvernér řekl, že klidně zdrtí ekonomiku a že tu není od toho, aby zlevňoval byty. Jsou to šťastná vyjádření?
0: Ne, to jsou velmi nešťastná vyjádření a je to přesně to, co říkáte, je to prostě špatně zase na druhou stranu. Jo? Říkám, vláda by měla mít nějakou míru toho, jak se vyjadřuje o rozhodnutích centrální banky, ale stejně tak centrální banka nemůže takto expresivně prostě mluvit o, řekl bych, veřejném zájmu, což je prostě jaksi růst ekonomiky, její stabilita, to je veřejný zájem a ten je platný i pro centrální banku. Centrální banka se má starat o cenovou stabilitu, ale ne za každou cenu. Jo. To je, v tom je to kouzlo. Jako udržet nízkou inflaci za cenu toho, že se nám ekonomika víceméně zhroutí, to svým způsobem dokáže každý, jo? Protože prostě rozhodne o tom, že budou tady úrokové sazby ne 3,5 nebo kolik máme, 3,75, ale třeba 8-10 a budeme mít určitě během krátké doby nižší inflaci, ale ta ekonomika se zastaví a ponese to všechny ty negativa, které samozřejmě zastavení růstu nebo vůbec pokles ekonomiky, vysoká nezaměstnanost a tak dále mohou znamenat pro všeobecně pro tu společnost. Takže to má samozřejmě taky svoje hranice.
1: Bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím ke včerejšímu jednání Bankovní rady České národní banky o úrokových sazbách, guvernér Aleš Michl to rozhodnutí vysvětlil slovy, že Bankovní rada vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Souhlasíte? Vidíte také taková rizika?
0: Ano, existuje poměrně pravděpodobný scénář, že ta inflace může být o něco vyšší, než říká ten základní scénář prognózy, to znamená, ten předpokládá, že v letošním roce ta průměrná inflace bude 2%, průměrná, to zdůrazňuji, a v příštím roce se zvýší na nějaká 2,5% a pak by zase měla snad klesat zpátky k těm 2%. Ale je tady riziko, že se to o pár desetin může jaksi nepodařit v tom horším směru, čili ve směru zvýšení inflace. Ano, jisté riziko tady určitě existuje. Je dáno nejistotami kolem cen surovin, počínaje samozřejmě ropou, plynem, elektrickou energií, vnitřními faktory, jako je růst mest, výrazné zadlužování státu a jeho rychlost a tak dále.
1: V tomto týdnu vydal Český statistický úřad předběžná data o červencové inflaci. Meziročně inflace oproti červnu v červenci mírně narostla. Nejvíc přitom rostly ceny služeb, naopak klesaly ceny potravin. Dá se tenhle trend čekat i v těch příštích měsících?
0: No, teď nám právě pomáhá v letošním roce k těm dobrým číslům to, že spíše výjimečně, ale občas se to stává, potraviny vlastně klesají, jejich ceny klesají, čili máme deflaci v oblasti potravin. A máme tady efekt toho, že za nás platí stát, respektive platí prostě z rostoucího dluhu, platí část nákladů na elektrickou energii. A máme tady efekt toho, že vlastně ještě teď pořád meziročně, když se to porovná, klesají ceny energií pro domácnosti. To neplést s velkou obchodními cenami, jo? To jsou různé. Takže to nám pomáhá tu inflaci udržovat na relativně nízké úrovni, ale je tady velká pravděpodobnost, že tyto efekty postupně vymizí. Některé určitě, například ta platba za ty
1: obnovitelné zdroje energie.
0: Obnovitelné zdroje, ta se samozřejmě od příštího roku už v inflaci projevat nebude, i když třeba stát bude pokračovat v tom placení, tak meziročně se to ztratí, ten pozitivní efekt. A je tady velká pravděpodobnost, že v příštím roce budou vyšší ceny energií pro domácnosti, protože plyn je podstatně dražší, elektrická energie také o něco dražší. U ropy nevíme, ale spíše na nějaké velké poklesy to nevypadá. Takže ano, to riziko tady je.
1: Říkáte, že u ropy nevíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě ceny pohonných hmot a ceny ropy, to je velké téma posledních měsíců. Vláda v červenci ukončila regulaci cen benzínu a nafty. Bylo to ukončení dobře načasované a byla ta regulace, která byla předtím správně nastavená?
0: No, to těžko, na to nemám dost jaksi asi údajů, abych to mohl nějak objektivně hodnotit. Já myslím, že ta regulace sehrála na začátku svoji pozitivní roli, že vlastně rozložila ten cenový skok v čase. Otázka je, jestli neměla být ukončena o něco dříve, a to načasování samozřejmě při té volatilitě tohoto trhu je vždycky obtížné, takže já myslím, že sehrála do jisté míry pozitivní nějakou roli, ale otázka je, jestli to, jak říkají, tak říkají, stojí za to, že jo? Ono to není zadarmo, stojí to každý měsíc, já nevím, skoro miliardu. Já myslím, že to není nic tak podstatného. Makroekonomicky to není žádný zásadní průlom ani významný krok.
1: Centrální banka při svém včerejším rozhodování o úrokových sazbách vycházela také z nové makroekonomické prognózy. V té zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle České národní banky vzroste za celý rok a 2,2%. Ta předchozí květnová prognóza očekávala růst 2,5%. Ten nový odhad je realistický podle vás?
0: No ano, myslím, že je realistický. Tak nějak to vypadá z těch telů průběžných, které přicházejí z ekonomiky i z ostatních odhadů jiných pracovišť, takže no, ano.
1: Nakolik se vlastně v tom současném světě dá spolehnout na takové makroekonomické prognózy, když pátým rokem pokračuje válka na Ukrajině, když zůstává napětí na Blízkém východě, když jsme teď viděli migrační incident na Ceutě a mohl bych v těch událostech ze světa pokračovat. Nakolik se dá za těchto okolností opravdu predikovat, jak se bude ekonomika vyvíjet?
0: No je to čím dál obtížnější. Právě proto, ano, ten faktor geopolitiky a geoekonomiky je čím dál významnější a zvyšuje nejistotu v těch prognozách, nicméně ty prognozy si dělat musí. Samozřejmě ty prognozy, řekněme, na rok, zvláště když se bavíme, dneska je už za polovinou roku jsme, tak ten zbytek roku se dá odhadnout velice slušně, že jo, samozřejmě vždycky může přijít nějaká černá labuť, ale už se toho asi tolik nezmění v tom daném roce, ale čím jdeme dál do budoucna, čili příští rok a přes příští, tak samozřejmě je to trochu jako předpovědi počasí, prostě ta prognoza je méně validní, má prostě menší míru pravděpodobnosti, že se naplní.
1: Když dáváte do souvislosti predikci ekonomiky s předpovědí počasí, pokračují vedra. Může to, jak vedro a jaké vlny veder zažíváme v letošním roce, může to mít vliv na ekonomiku České republiky?
0: Určitě. Zaprvé z důvodu domácích, to znamená, je nesporné, že je určitá produktivita práce, intenzita práce v těch provozech různých bude asi o něco nižší v těchto týdnech a měsících. A pak významnější ještě může být ten dopad zvnějšku, to znamená, my slyšíme o řekněme, přerušení provozu velkých energetických zdrojů, jaderných elektráren v různých zemích, regulaci vlastně odběru elektřiny, čili může se stát, že u našich obchodních partnerů mnohých prostě budou výpadky ve výrobě, což může znamenat výpadky v našem exportu a tak dále. My jsme velmi závislí na tom, co se děje kolem, takže nějaké negativní dopady to mít podle mého názoru bude, ale prakticky bych si netroufal je prostě jak si nějak kvantifikovat. Jo? To je strašně obtížné.
1: Bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. 20 známých ekonomů minulý týden apelovala na poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Petr Pavel vetoval novelu rozpočtových zákonů. Vy jste jedním z těch, kdo je podepsaný pod tím otevřeným dopisem. Co si od něj slibujete?
0: No tak podívejte, já jsem se k tomu připojil po té, co se na mě obrátili kolegové z toho Centra veřejných financí při Univerzitě Karlově a že takový dopis připravujou. A vlastně jsem si jaksi uvědomil, že kdybych se pod to nepodepsal, tak si to budu prostě vyčítat do budoucna, protože to je opravdu klíčová věc. to, jak tady si nastavíme podmínky fungování veřejných financí s ohledem na jejich dlouhodobou udržitelnost. A já bych vlastně řekl nějakou, i vlastně pro mě je to i otázka nějaká morální, jo, mezigenerační a morální, protože přece není možné, aby tady stávající aktivní generace tady, tak říkajíc, prostě vybrali všechno do posledního zbytku a těm nadcházejícím generacím nechali jenom dluhy. Jo. To je prostě špatně a není to, nelze to prostě odůvodnit žádnými krásnými řečmi typu, že musíme investovat do toho či onoho. Ano, investovat musíme, ale je to jako v rodině, že jo? Nemůžete investovat tak, že tu rodinu přivedete prostě do insolvence. Takže já myslím, že ten postoj je prostě principiálně jasný a co si od toho slibujeme, no tak to je druhá věc. Asi ta naděje na to, že se to změní, je malá vzhledem k politické konfiguraci, ale ten názor, jak si vyjádřit, to prostě pro mě je důležité.
1: Jste před chvílí v tom příměru s domácností použil slova, že nemůže do rodinu ta investice přivést do insolvence. Máte pocit, že ten projednávaný návrh přivede Česko do insolvence?
0: No tak asi to samozřejmě, ono je trošku něco jiného, rodina, firma a stát. To já samozřejmě si uvědomuji, ale pro zjednodušení a pro vysvětlení jsem ten příměr použil, ale asi určitě máme daleko k tomu, abychom se stali nějakým novým Řeckem, ale ten nastavení toho systému, kdy v podstatě se vypráznila ty limity pro prostě sestavování rozpočtu z hlediska míry zadlužování, kdy prostě ve výjimkách jsou věci, které mají hodnoty 100 miliard nebo stovek miliard, nebo jsou tam takové věci, jakože vlastně při opakovaném návrhu, který se vrátí ze sněmovny, žádné limity neplatí, tak to vytváří prostředí, které by k tomu teoreticky mohlo vést a to je prostě špatně.
1: Vy jste řekl, když jste vysvětloval, proč jste ten dopis podepsal, že to je klíčová věc. Na postoj obyvatel k té novele se ptala v bleskovém průzkumu pro Český rozhlas v minulých dnech agentura Median. Z tisícovky respondentů s tou novelou souhlasilo 28% lidí, proti bylo 38% a víc než třetina, tedy 34% lidí odpovědělo, že na to vlastně nemá názor, že neví. O čem to svědčí?
0: Já myslím, že to není vůbec špatný výsledek. Já tomu rozumím, že pro spoustu lidí, jako je to trochu nesrozumitelné a vlastně vzdálené, jo, protože samozřejmě ta míra té nějaké ekonomické nebo dokonce makroekonomické gramotnosti je prostě omezená a v tom se asi nelišíme ani od jiných zemí. Takže to, že více než třetina nebo skoro 40% lidí říká, že to je vlastně špatně, tak to mě jako spíš naopak do mě přináší mi to určitý optimismus. Já myslím, že to, já chápu, že to je téma, které je prostě složité vysvětlit občanům a je navíc zneužíváno komunikaci vlády, že jo, typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí, že jo, takže prostě to je tak, že některé věci, které rozhoduje parlament, jsou dost technicky složitější o dost a taky asi je to o tom, že ne vždycky poctivě ty politici komunikují s obyvatelstvem, aby jim vysvětlovali tyhle ty peníze, které my tady rozdělujeme, to jsou vaše peníze, jo? To jsou peníze vás, daňových poplatníků a my, daňoví poplatníci, je budeme splácet, jo? Ať už ti současní nebo ti budoucí, takže prostě, aby to nebylo něco odtažitého, něco prostě eterického, co se někde odehrává v Praze na Malé Straně, ale to se nás týká vlastně všech.
1: Jaký by byl maximální deficit rozpočtu pro příští rok, kdyby parlament nezměnil ty současné rozpočtové zákony?
0: To odvolávání se na to, že podle současných zákonů by to muselo být 150 miliard, je podle mě falešné. Tak zaprvé už v letošním roce těch 310 neodpovídá tomu zákonu, který máme. Jo? Takže,
1: pardon, ale že do toho skáču, ale to přesně bylo předmětem kritiky, že vlastně vláda porušuje zákony.
0: Ano, ano. Takže ta vláda, když připravovala ty novelu rozpočtových pravidel, protože ji vlastně už převzala od minulé vlády, že je to nějaká harmonizační, že jo, norma, tak mohla klidně tam nastavit nějaký odpovídající rámec, který by považovala za přijatelný, to znamená třeba, já nevím, ona se všude chlubí, že bude snižovat ty schodky a nakonec ekonomika slušně roste, tak by asi schodky růst neměly, tak klidně si tam mohli dát rámec, který by znamenal, já nevím, příští rok schodek stejný jako letos, nebo něco takového plus minus 300 miliard, jo, a ostatní věci mohli udělat prostě tak, aby nevyvolávali tuhletu kritiku a nakonec to veto prezidenta, že? Protože on nevetoval to, že tam je ten rámec, nevím jaký, vyšší než byl ten dosavadní, ale on vetoval ty prvky, o kterých jsem mluvil, které vlastně teoreticky to úplně jako ten rámec nafukují skoro do nekonečna. Takže ta výmluva na těch 150 miliard je falešná podle mě a nedává smysl.
1: Nemůže přece jenom větší schodek rozpočtu nastartovat nebo pomoci nastartovat českou ekonomiku?
0: Myslím si, že v podmínkách, kdy máme vyčerpaný trh práce, podle České národní banky jsme na takzvaném potenciálu, čili zase zjednodušeně, jedeme konstrukční rychlostí toho vozidla, což je naše ekonomika. Každé přilévání jaksi poptávky do té ekonomiky bude znamenat v podstatě do značné míry jenom zvyšování inflace, protože ta ekonomika nemá lidi, kteří by to naplnili, nemá ani jiné kapacity, kterými by to bezinflačně mohla naplnit. Jo? Takže v tuto chvíli to makroekonomicky žádný smysl nedává a taky, jak vidno z toho včerejší nové prognozy ČNB, vlastně ona ani nepředpokládá žádné velké zrychlení růstu. Ona říká, že ten růst bude možná v příští rok 2,7 a potom, pokud se nepletu, v dalším roce 28 už zase klesne někam 2,5 nebo něco takového, teď si to nepamatuju. Rozhodně tam není nějaká akcelerace růstu. Jo. Takže tady prostě nejsou podmínky, jiné podmínky splněné, není tady prostě potenciál na to, aby ta ekonomika rostla rychleji, když se bude do ní lít víc poptávky z veřejného sektoru nebo z veřejných financí, spíše to vyvolá větší proinflační tlaky.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji a děkuji vám za pozvání a všem nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Martin Matějka a s ním krátké zprávy.
4: Tržby ve službách v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 3,1%. Informoval o tom Český statistický úřad. Nejvíc k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Pozitivní vliv měla taky doprava a skladování. Zvyšování tržeb ve službách naopak nejvíc brzdily administrativní a podpůrné činnosti s poklesem o 0,4%. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán podepsali obranou dohodu. Zavazují se tak, že útok proti jedné zemi znamená útok proti všem. Trojice států paktem reaguje na rostoucí napětí na Blízkém východě, hlavně na probíhající konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Připojit ke smlouvě se můžou i další země v regionu. A úhyn raků a ryb v Horním Rybníce u Vranova části obce Ctětín na Chrudimsku má na svědomí nedostatek kyslíku ve vodě. Způsobilo ho horké počasí a minimum srážek. A podezření na otravu modrou skalicí se nepotvrdilo, oznámila to Česká inspekce životního prostředí.
2: Sport.
4: Norský fotbalový svaz chce rezignaci šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina. Vedení Severské asociace o tom rozhodlo na svém zasedání. Podle Norů Infantino už nemá důvěru potřebnou k tomu, aby v současnosti stabilně vedl světový fotbal. Odpor řady národních svazů vyvolal třeba jeho návrh na prodej části práv na světové šampionáty soukromým investorům, od kterého po kritice ustoupil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D6 za Prahou a také na Břeclavsku. Na dálnici D6 velmi opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Karlových Varů, za nájezdem z Pražského okruhu, kousek za letištěm na 3,5 kilometru, leží na vozovce sražená zvěř a také několik aut postává v odstavném pruhu. Více náš zpravodaj přímo z místa.
6: Auto srazilo zvěř na 3,5 kilometru z Prahy na Vary. Zvíře leží uprostřed levýho pruhu a teď ho nabrali další dvě auta. Zastavil jsem, lidi volali už policii, jsou v pořádku, ale je to tam dost nepřehledný výkon a brzdí se tam, protože lidi do toho vlítnou.
5: Takže D6 za Prahou 3,5 kilometr. A na Břeclavsku pozor na silnici 421 z obce Zaječí do Velkých Pavloviců. Pod jezdu dálnice D2 se srazila dvě osobní auta, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů. Na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům, na jihu Moravy se naopak stále můžou držet i kolem 17. A přes den pak čekáme jasno až polojasno. Sobotní maxima 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách většinou 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Posloucháte noční vysílání radiožurnálu, které právě teď necelých 7 minut po půl jedné začíná a je tu víkend, sobota 8. srpna, to je určitě dobrá zpráva, 2 dny volna se 100% hodí a další dobrou zprávou je, že i když teploty přes den budou stále velmi letní, tak tropické noci nás v následujících dnech nečekají, takže aspoň během spánku se trochu ochladíme. A dnes začneme noční vysílání sportem, když byla na mistrovství Evropy, po každé z něj odjela se zlatem. Prodloužit tuhle bilanci ale bude pro plavkyni Barboru Sémanovou hodně složité. Proč? Tak to se dozvíte z reportáže už za pár minut.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Britské duo Eurythmics vám zpříjemnilo sobotní noc ve vysílání radiožurnálu. Slyšeli jste jejich píseň I Saved the World Today z roku 1999, kdy se Annie Lennox a Dave Stewart po 9 letech pauzy opět vrátili do studia a na pódia a obnovili tak projekt Eurythmics. Jedná se tedy o jejich úspěšný comebackový hit. A od hudby teď pojďme ke sportu. Čeští plavci se připravují na pondělní start mistrovství Evropy v bazénových disciplínách v Paříži. Po kompletním návratu Rusů a Bělorusů do soutěží to bude nejkvalitnější kontinentální šampionát za posledních 8 let. Nejen proto bude pro hlavní českou hvězdu Barboru Sémanovou složité obhájit zlato na 200 metrů kraulo.
1: To, že jsem dělala český rekord na 200 kraula před minulý rok na Evropě 2024, tak to je jako mnohem důležitější v tom plaveckém světě, než to, že jsem z toho získala tu medaili.
2: Barbora Sémanová vyhrála při své premiéře 2021 i na minulém šampionátu 2024, jenže teď už se její soupeřky na 200 dostaly pod hranici minuty a 55 sekund a ona zatím ne.
1: Pod 1,55 vteřin a na tu 200, to je pro mě cíl a s tím bych byla jako extrémně spokojená a to je něco, pro co trénu a co si myslím, že je v mých silách a co je reálný.
2: České plavání má výbornou generaci. Posouvá se další kraulařka Janíčková. Do formy se vrací i znakař Čejka. Někdejší juniorský mistr světa už zase plave dobře. V prosinci získal svou první medaili na mistrovství Evropy v krátkém bazénu a teď má naději také v tom dlouhém.
3: Určitě se na to jako vždycky pomýšlím, když to řeknu. Myslím si, že žádný plavec nikdy nejede jako na ten šampionát s tou vidinou toho, že chce být jako poslední, takže já jako tam samozřejmě vždycky jedu se pokusit vyhrát. Samozřejmě ne vždycky to je třeba v tu chvíli ještě jako reálný, ale doufám, že se k tomu dopracuju a uvidíme, jak to bude vypadat tady.
2: A do toho se snaží o výborné časy i Miroslav Knedla, také znakař, ale spíše na kratších tratích. Na nich je obsazení mistrovství Evropy téměř stejné jako na mistrovství světa.
4: Bude to opravdu šampionát takhle těch ikon aktuálního plavání, takže tam bude Hubert Kos, mých závodů. Tak se tam představí taky třeba Klemen Kolesnikov, který je vynikajícím znakařem z Ruska. A ještě opravdu jako hromada dalších.
2: Říká Miroslav Knedla. Šampionát v Paříži začne v bazénových disciplínách v pondělí. Hlavními hvězdami budou domácí Leon Marchand, Nizozemka Marit Stenbergenová a sledovaný bude návrat

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, jde nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha! To je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
4: Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd nedostanou navíc žádné peníze. Ve Francii o víkendu opět vzrostou teploty, zvýší se tak riziko vzniku požárů. Fotbalisté Liberce vyhráli v Šancelize v Brně nad Zbrojovkou 1-0. A dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle navíc příspěvek na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy namítá, že tyto peníze nejsou nárokové a že péče o vlastní majetek je povinností krajů, zatímco stát prioritně financuje páteřní infrastrukturu a cílené projekty.
5: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
6: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
5: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
7: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicí, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
5: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
4: Francie se připravuje na další vysoké teploty, které ji ode dneška zasáhnou. Do země se z jeho západu přesune horký vzduch a teploty budou dosahovat až 40 stupňů. Horko a sucho jsou ideální pro šíření požárů, se kterými v některých částech země hasiči stále bojují.
8: Zatímco v Bretani budou teploměry ukazovat kolem 30 stupňů, na jihu se budou blížit 40. Horko by mělo ve Francii vydržet i příští týden. Země aktuálně zažívá třetí vlnu veder, která měla podle meteorologů tento víkend skončit. Místo toho teploty ještě vzrostou. To nahrává šíření požárů. Na záběrech agentury Reuters letouny Canadair schazují vodu na hořící les. Od pátečního odpoledne hasiči bojují s požárem na jihu země v departmánu Lozère. Plameny tam během pár hodin sežehly desítky hektarů porostu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Ve Zlíně v pátek začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
9: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
10: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
11: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moct otevřít.
10: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během 1. zářijového týdne. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Sport.
4: Liberečtí fotbalisté vyhráli v Šancelize v Brně, Zbrojovku porazili na úvod 3. kola 1-0. Dvě české golfistky prošly na turnaji Ladies European Tour v Londýně do víkendových bojů. Kristýna Napoleová je na průběžné 50. pozici se 2 ranami nad normu hřiště. Přesně v takzvaném paru je Sára Kousková na dělené 30. příčce. Česká jednička měla v průběhu 2. kola problémy, ale situaci zvládla.
12: Přišla jsem si zase taková jako unavená, tak jsem musela musela trošku docukrovat mozek a jak se to zlepšilo, tak mám radost, jak jsme to ustáli. Pak už ta hra byla relativně solidní. Teďka se těším na víkend, že budeme mít šanci zabojovat o nějaký další hezký umístění.
4: Vedení po druhém kole drží Kanaďanka Huangová s 11 ranami pod par.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D6 za Prahou a nebezpečí na D2 za Brnem. Na dálnici D6 stále velmi opatrně za výjezdem z Prahy do Karlových Varů, za nájezdem z Pražského okruhu kousek za letištěm na 3,5 km srazilo několik aut zvěř a zpomaluje se v místě nehody.
14: Nějaký 2-3 auta tam sejmuli, asi to byly prasata divoký. Auta jsou celku na boku, ale ta zvěř jsou ve všech kruzích.
13: Na místě už jsou policisté, je to označené světelnou šipkou i majáky, tak opatrně. A na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy pozor za sjezdem na Modřice. Na 9,5 km zastavilo nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů na severozápadě a severozápadě Čech až k 8 stupňům a přes den čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
15: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po 1 hodině a někteří čeští zemědělci mají letos kvůli suchu až o 40% nižší výnosy. Třeba na severním Plzeňsku kvůli počasí nejhůř dopadla úroda řepky. Uslyšíte o tom za okamžik v reportáži.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Aneta Langerová v nočním radiožurnálu. Český statistický úřad zveřejní odhady sklizně za červenec. Například zemědělci na severu Plzeňska mají letos kvůli počasí horší výnosy obilí než loni. Farmáři ze Štichovic v těchto dnech sklízejí poslední pole.
1: Na pole s traktorem se právě chystá Pavel Šelou.
2: No, musíme to namazat, stroj, prohlídnout si řetězy, jestli jsou napnutý a jestli nemáme popraskanou konstrukci toho vozu.
1: A teď ještě domýváte i okna skla.
2: No to musíme, protože jak to práší na tom pole, tak proti sluníčku nevidíte potom vůbec nic.
1: Jak se tráví den v kabině v těchto hincech?
2: No, jde to, máme klimatizaci, rádio, takže pohoda.
3: Žně v současné době jsou před dokončením v naší oblasti. Poslední zbytky se dodělávají a na konci tohoto týdne bude požních.
4: Doplňuje předseda zemědělského družstva vlastníků Štichovice a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu České republiky pro Plzeň, Sever a Rokycany Václav Bulín.
3: Letošní počasí mělo vliv na
4: České republiky pro Plzeň, Sever a Rokycany Václav Bulín.
3: Letošní počasí mělo vliv na výnosy, ty jsou podle oblasti

0: v minulosti a v redukci budou podle Václava Bulína dál pokračovat.
1: Důvody jsou dva. Jednak, že nevychází pěstování řepky ekonomicky a jednak, že nejsou kvalitní účinné chemické přípravky na likvidaci škůdců. Ty náklady rostou a plocha pěstování řepky 100% půjde dolů.
0: Ze Štichovic na severním Plzeňsku Martina Klímová, Radio Žurnál.

0: Na sociální síti pro dospělé OnlyFans začíná být populární i jiný než jenom lechtivý obsah. Jaký? Tak to se dozvíte v nočním radiožurnálu, a to už za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Na OnlyFans už dávno není jenom lehtivý obsah. Uživatelé této sociální sítě si mohou předplatit třeba videa ze života svišťů. Necenzurovaný svišťí obsah tam dávají samotní výzkumníci z Kalifornské univerzity v Los Angeles. Svišťí videa jim vydělala už přes 5 000 dolarů, tedy v přepočtu přes 100 000 korun. Tenhle projekt v nočním radiožurnálu představí Rozálie Machartová ze zahraniční redakce, kterou tímto vítám u mikrofonu.
1: Hezký den.
0: Jak tedy vypadá ten svišťí OnlyFans?
1: Zvířata jsou na něm zachycená v běžných situacích, třeba jak běhají kolem nory, a zní u toho asi takhle. Vědci z výzkumného centra Bloomstein Lab na univerzitě v Los Angeles je natáčí pomocí kamer v Rocky Mountains v Colorédu. Sviště mají pojmenované a k videím přidávají vtipné, no ale hlavně edukativní popisky. Například tohle je Jamba Juice, nová a zdravá samice ve skupině. Nebo můžeme vidět samce Dona ještě předtím, než se z něj stal takový tlusťoch. Takže nejde o žádné kompromitující situace, ale rozhodně to není ten, řekněme, úplně obvyklý obsah, který na OnlyFans běžně najdeme.
0: Jak se vlastně ten účet jmenuje?
1: Kaliforničtí výzkumníci mu dali název Only Marms, doslova tedy Only Swished, podle zakladatele účtu Dana Blumsteina. Navíc jeho založení byla spíš taková znouzectnost.
2: Nikdy jsem si nemyslel, že bych měl OnlyFans pro sviště. Myslím, že bychom pro ně neměli zakládat takové stránky, abychom získali peníze na náš výzkum. Ale jsme tam, kde jsme. Na OnlyFans jsme šli z nouze a založili náš Only Swished účet, abychom finančně podpořili dlouhodobý výzkum svišťů žlutobřichých v Kolorádu.
1: Výzkumníci z Kalifornské univerzity se tím snaží propagovat sviště jako zajímavé savce, které je potřeba zkoumat a chránit jejich přirozené prostředí. Tím vážnějším důvodem ale, jak říká Bloomstein, jsou také škrty v rozpočtu ze strany americké federální vlády.
0: Sviští videa ale na sociálních sítích celkem fungují. Výzkumníci vydělali už přes 5 000 dolarů. Co dalšího mají vědci v plánu?
1: Tak například po vzoru NPS, americké správy národních parků, teď pořádají soutěž ve vyžeranosti svišťů. Drobní savci totiž před zimou musí pořádně přibrat, a tak si lidé můžou tipnout, který z nich bude na konci roku, tedy před sviští zimní hibernací, vážit nejvíc. Toho nejtlustějšího pak pomyslně korunují taky na sociálních sítích. Sviště můžou zájemci sledovat taky nejen na OnlyFans, ale třeba na Instagramu.
0: Nové svišťí hvězdy na OnlyFans jsme teď probrali s Rozálí Machartovou ze zahraniční redakce. Díky moc za donesené informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Máme 30 minut po 1 hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
3: V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad a počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských, dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Ruský útok na ukrajinský Izium na severovýchodě země zabil nejméně 2 lidi, další 4 jsou zranění. Informují o tom ukrajinští záchranáři. Rusko podle nich ostřelovalo město kazetovou municí, která ze vzduchu zasype okolí velkým množstvím menších náloží. Raněné hlásí taky město Bilopilia. Americký federální odvolací soud nařídil zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu k tomu potřebuje souhlas kongresu. Trumpova administrativa kvůli projektu nechala zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. Proti stavbě se vyslovili památkáři a soud se teď podle agentury AP postavil na jejich stranu. Účinnost svého rozhodnutí ale odložil o 14 dnů, aby se administrativa mohla odvolat k nejvyššímu soudu. A v bratislavské rafinerii Slovnaft hořelo, nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň pod kontrolu. Mluvčí společnosti Anton Molnár Radiožurnálu řekl, že v rafinerii krátce popolední došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a následně se daný materiál vznítil. Potvrdil zprávy slovenských médií o výbuchu, který podle něj nebyl silný. Incident se obešel bez zranění, výroba nebyla ohrožená a další nebezpečí nehrozí.
0: Sport.
3: České volejbalistky zvítězily nad Rumunskem i ve druhém přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy. Po čtvrteční výhře 3-0 zdolali v Táboře soupeřky 3-2 na sety. Hokejisté mistrovských Pardubic odehráli první přípravný zápas na novou sezónu. V České Třebové porazili slovenskou Žilinu 3-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D6 za Prahou a nebezpečí na D2 za Brnem. Na dálnici D6 stále velmi opatrně za výjezdem z Prahy do Karlových Varů. Za nájezdem z Pražského okruhu kousek za letištěm na 3,5 km řeší nehodu několika aut, které srazilo zvěř. Jsou na krajnici, na místě jsou policisté a zpomaluje se. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy opatrně za sjezdem na Modřice. Na 9,5 km stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, posádka se pohybuje okolo. A opatrně na silnici 60 na cestě z Jeseníku směrem k polské hranici. U obce Uhelná vjelo osobní auto do příkopu, je to v horském úseku, v lese, tak velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům. Na jihu Moravy se naopak stále můžou držet i kolem 17. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, sobotní maxima 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách většinou 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Východ Ukrajiny se potýká s potížemi v zásobování. Dodavatelé musí kvůli ruským dronovým útokům neustále hledat alternativní cesty. Po jedné z nich se vydal i náš zpravodaj a reportáž vám nabídneme už za moment v nočním Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Život na východě Ukrajiny blízko frontové linie sebou nese i potíže s dopravou a zásobováním. Rozbité silnice, mosty a neustálé nebezpečí dronových útoků na auta komplikují zásobování i dojezd do města Donbasu. A to i reportérům, kteří se tam vydávají.
1: Cesta z Dnipra do Slovjansku je teď kvůli tomu dronovému nebezpečí a posunutí fronty až za Pokrovsk úplně jiná, než byla ještě před 2 lety. Daleko delší, daleko nekomfortnější a mnohem nebezpečnější. Právě kvůli tomu doletu až 50-kilometrovému ruských dronů. Tedy přesněji řečeno FPV dronů. Teď se to musí objet přes Charkovskou oblast po cestách, které spíš připomínají Valchu, ale jak teď vidím, když projíždím, tak se jí rychle snaží opravit, kladou nový asfalt, což ale způsobuje také další dopravní komplikace, protože je to jediná artérie, která teď Dnipropetrovskou oblast spojuje s oblastí Doněckou. Cestou se snažím naladit nějaké stanice, nejenom kvůli muzice, která uklidňuje, ale také kvůli zprávám. A teď právě se dozvídám, že tady v této oblasti, kterou projíždím v tomto regionu, došlo k velmi tragické události. Ruský dron zasáhl rodinný domek a nejméně jeden člověk tam zahynul. Jak se auto vzdaluje od Dnipra, přibývá vojenských vozidel. Všechny už mají na střeše REBY, prostředky radioelektronického boje. Jinými slovy, rušičky. Vidím, že podnikavost Ukrajinců se nezastavuje ani tady. Kolem cesty jsou stánky s občerstvením. Některá ta vojenská auta vypadají velmi bizarně, ale má to svůj smysl. Jezdí totiž v takových klecích, jako pohyblivé voliéry na nějaké ptactvo. Ale to jsou právě klece, které zachraňují životy při útoku dronů.
2: A tady už začínají protidronové síťové tunely, takže to už vyjíždím do Slovjansku. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu a právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Chystaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru si v ní zahrají třeba Berenika Kohoutová, Adam Ernest nebo Libor Bouček.
1: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
2: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
3: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
4: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
2: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
4: Si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
2: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale v fyzické aktivitě se nevyhnuly.
5: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
6: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
7: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
2: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Radiožurnál. Rusko zautočilo na Oděsu a zasáhlo tamní fotbalový stadion. Hokejisté do 18 let uzavřou Hlinka Grecky Cup soubojem o 5. místo proti Švýcarům. A dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Přibližně 8 Čechů z 10 vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách a slibují si od toho třeba, že se zlepší vztahy mezi žáky. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
3: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
3: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahu mezi žáky nebo psychické pohody.